barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

nikde nepřekládal uhlíží, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

kde se málem utopil, ať se na huconský šík najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já,

se zhrbnou třeba zítra. Komu je pro všechno hud, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom spíší, ty najmou dá. Jo, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho.

0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
3: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.
4: Přeji vám příjemný poslech. Tato hodinka, která nás čeká, bude dnes opravdu pro fajnšmekery a vůbec pro lidi, kteří mají rádi hudbu a rádi se o hudbě něco dozví. Protože pan kapelník dneska přinesl svou desku, která se jmenuje Hybš a hraje Ježka. A je to deska natočená s velkou láskou a pokorou, kdy on skládá velkou poklonu tomuto českému skladateli první poloviny minulého století. Je to tak, Václave?
5: No, skoro je to tak. Byl to televizní pořad Hybš hraje Ježka, kde vlastně byl František Filipovský jako host a tam jsem se seznámil i s doktorem Holzknechtem, ale kterého já už jsem znal, když byl on ředitelem Pražské konzervatoře. A já jsem tam chodil nedávno, to ještě ty nebyl možná na světě. Ono už to je takových 60 let.
4: A teď už ozvěny hudebních síní Jaroslava Ježka.

0: Orchestrálka ozvěny hudebních síní otevřela dnešní pořad Desky pásky vzpomínky Václava Hybše. My se dnes budeme bavit o Jaroslavu Ješkovi. To je autor celé řady písní, které vlastně přežily a zůstávají a budou zůstávat. Ale nejenom písní, on byl samozřejmě autor i filmové, i instrumentální hudby, třeba jeho Bugatti Step. To je věc, kterou hrají pianisté po celém světě. Mnozí ani netuší, že vlastně jejich autor je Čech.
1: Tak Bugatti Step nám tentokrát zahraje Pavel Větrovec, což byl donedávna profesor konzervatoře a se mnou hrál mnoho let Pavel. No a hned na to naváže Milan Chladil Nebe na zemi.

0: Nejdříve Bugatti Step a poté Nebe na zemi. A teď nás čeká, pane kapelníku.
1: Stonožka. No, s tonohou to je hrozná porce. No a to nám zaspívá Karel Štědrý a on nám k tomu něco poví, taky Karel.
2: Vážení, klidně se posaďte, uvolněte se, posloucháte nádhernou píseň Jaroslava Ježka, Stonožka. Zpívával ji Veri s Voskovcem a já mám tu čest, že si ji mohu zaspívat s orchestrem Václava Hybše. Hezký poslech.

0: Jaroslav Ježek měl zvláštní dar, že dokázal napsat hravé a humorné písně. Tohle byla Stonožka, ale to není jediná z takových těch jeho právě úsměvných.
1: Tam je například Ezop a Brabenec. To nám zaspívá Naďa Urbánko.

0: pro mě zcela nezapomenutelnou písní jsou Tři strážníci. Já tam teda stále vidím Osvobozené divadlo, ale možná ty máš samozřejmě jiné pojetí.
1: Ano, tak já nemám nějaký speciální pojetí, ale tu písničku nám zaspívá Jirka Korn.

0: Teď jsme slyšeli celou řadu písní, které každé identifikuje jako písně Osvobozeného divadla, písně Jaroslava Jiška. Když si řekneme, když jsem kytici vázala, což je píseň Heleny Vondráčkové, už málo kdo možná ví, že to právě napsal Jaroslav Ježek. Možná někdo, jo, možná někdo ne.
1: No, já bych k tomu jenom chtěl říct, že jsem měl tu čest, tu možnost doprovázet na piano Jiřinu Salačovou, když mě bylo asi tak 14 nebo 15 let, tak Jiřina Salačová, což byla ohromně slavná zpěvačka, asi dá bych to přirovnal jako dneska God, ale ta přijela do Police, do mého rodného městečka, jako host tátovy kapely. No a teď, že by zaspívala něco a kdo by ji doprovodil, no tak táta říkal, já mám kluka 14-letýho, ten by to možná uměl. Takže já jsem to trošku na to piano, ono to asi bylo hrůza, ale já jsem se tím pak chlubil, že jsem doprovázel paní Jiřinu Salačovou. Tak v těch 14 letech, ale dneska si ji poslechneme s Helenou Vondráčkovou.
0: A piano tam bude hrát?
1: Ne, to už ne, to je kapela celá.
0: Dobře.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Tak to byla Helena Vondráčková. Co si zase poslechnout nějakou instrumentální záležitost?
2: No můžeme, no tak třeba karaoke.
1: Zahraje orchestr Václava Hybše.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše, dnes věnované tvorbě Jaroslava Ježka.
1: No, tak co myslíš, že bys měli zahrát? Třeba Holduj tanci pohybu. Líbí se ti to? No a víš, kdo nám to zaspívá? No přece František Filipovský a dětský sbor Bohumila Kulinského, ale nikoli v toho, který ho známe, ale to byl jeho otec. A to bylo natočeno, ale někdy tak v roce asi 61 nebo tak. Ten František Filipovský mě tenkrát už říkal, škoda, že vy jste se nemohli setkat s Jardou Ježkem. Vy byste se určitě

0: To byl František Filipovský, Holduji tanci pohybu. Ty jsi tady před touto písní vzpomínal na to, jak tě ovlivnila tvorba Jaroslava Ježka. Pojďme si teď poslechnout třeba jeho slavné Svítá, tu krásnou instrumentálku.
1: No a ta je hned ještě spojená s Kloboukem ve křoví, co zaspívá Karel Černoch. A vždycky, když jsme to s Karlem hráli, tak teď si dovolím udělat takovou malou vsuvku. Co budeme hrát, vždycky jsme říkali Karlem, a Karel říkal Klobouk vepřový.

0: nikdo se nic nedoví.
1: To byla jedna z nejznámějších písní Jaroslava Ježka, Klobouk vekřový. Co si poslechnout něco trošku zase jiného žánrově?
2: No tak máš na mysli třeba ten známý valčík Jarní vítr.
1: Jarní vítr.
2: No to k tomu bych jenom chtěl říct, že to byla oblíbená skladba Františka Filipovského. A pravděpodobně to bylo na divadle napsáno pro balet.
3: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: To byl Jarní vítr Jaroslava Ježka. Teď si zase poslechneme nějakou písničku, co třeba Don Juan.
1: No to zpívala Helena Vondráčková.
0: A vzpomínáš na to nahrávání s ním?
1: Ano, vzpomínám, protože to mělo nádherný refrén. Znám Dona Juana, znám ho jen od rána. A Helena to naspívala a já povídám, Heleno, proč nepokračuješ, tam je ještě verze, já tady nic takového nemám, já bám, no to musíš otočit stránku, máš to na... Aha, no tak dobře, tak ta verze, ta je znám Dona Juana, znám ho jen od rána, nevím, tak to vlastně teď uvidíš, že to má i verzi.
0: Helena Vondráčková, Don Juan.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Teď bychom se mohli poslechnout zase něco trošku jiného. Třeba písně, kde bude zpívat víc zpěváků.
2: No tak myslíš směs takovou?
1: Uh-huh.
2: No tak pojďme dát směs Pochod 100% mužů, což zaspívali Pavel Zedníček, Jarda Satoranský, Jan Faltýnek a Nikdo nic nikdy nemá, orchestr jenom, Rub a Líc, Milan Chladil a Svět patří nám, všichni dohromady.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše, dnes věnované tvorbě Jaroslava Ježka. Jaroslav Ježek byl ovlivněn samozřejmě klasickou hudbou, později jazzem, respektive takovým písňovým jazzem. A co třeba tanga, nebo vůbec jako latinskoamerická hudba?
1: No, tak doporučil bych krásný tango O Španělsku si zpívám. Mm-hmm. Karel Černoch to zaspíval skvěle.

0: krásný je.
1: Asi nejznámější a nejvíce zpívanou písní Jaroslava Ježka je Život je jen náhoda.
2: No tak to bylo nejfrekventovanější dílo.
1: Já myslím, že i zůstává, že to je písně, která se vlastně stále zpívá, když se sejdou lidé a zpívají se jen tak třeba i s kytarou, tak kromě takových těch tremských písniček, tak to dost často skončí právě u této věci.
2: A je to pravdivý, protože život je opravdu jenom náhoda.
1: No navíc Jaroslav Ježek věděl, o čem zpívá, on ten život neměl vůbec jednoduchý.

0: Jaroslav Ježek nebyl jen skladatel, byl zároveň třeba i dirigent, nicméně nedirigoval všechna svá představení.
1: No tak já, když jsem mluvil s těma pamětníkama, tak mě vyprávěli, že nechali Jardu dirigovat jenom premiéry. Skutečně to, co on měl za ten handicap s tím zrakem, teď on vlastně vyrůstal ve slepeckém ústavu. A je to úžasný, co všecko dokázal.
0: A možná i trošku o tom tmavomodrém světě, o tom, co vlastně viděl a neviděl. Ano. O tom je také jedna z jeho nejslavnějších písní.
1: V této skladbě je trošičku jeho život.
0: Zpívat bude
1: Jaroslav Satoranský.

0: Dnešní desky, pásky, vzpomínky se blíží k závěru. Teď máme připravenou píseň Šaty dělají člověka.
1: To je pravda a tu nám zaspívají Pavel Zedníček, Jaroslav Satoranský a Jan Faltýnek.
0: Václav, když se tak ohledneš, když si vzpomeneš na to, když se zbrodil jeho písněmi, jeho partiturami, když to upravoval, přepisoval, jak to na tebe dýchalo, ta jeho hudba, ten jeho vklad?
1: Já jsem k tomu přistupoval velice zodpovědně. A uvědomoval jsem si, co to bylo za úžasného člověka, ten Ježek.
0: S velkou pokorou Václav Hybš, přistupující dílu Jaroslava Ježka, a teď nás čeká píseň Šaty dělají člověka, se kterou se s vámi ze studia loučí Tomáš Kačner a
1: Václav Hybš.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: tvého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo? To je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Kdo končí?
6: Končí.
7: Já mám nalíkají.
5: Slyšte z toho strudana.
8: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
9: Začíná další díl, už Bůh ví, kolikátý v pořadí, a taky už se to docela dobře zabydl, už ho slyšíte podle hlasu. Martin Zounar je tu i dnes, vítá ho
10: Patrik. Já vás všichni zdravím, Patičku, taky tě zdravím, vypadáš výborně, ty kluku, jeden.
9: Ty taky, ty jsi čím nahobenější.
10: No, to je super.
9: A vyřek je svalnatější.
10: To víš co, to, jak to bylo přikrytý jogurtem, jo? Tak teďka jo, a tím vanilkovým pudingem, tak to všechno leze ven, čověče. Ono to tam je. Ale prosím vás, já vás samozřejmě zdravím a chtěl bych popřát ještě krásný zbytek léta a mám takový jenom apel, mírný apel nebo respektive pekelný apel, protože já sem jezdím na skutru, ty moc dobře víš. Prosím vás, vážené dámy i pánové, i boltové a já nevím, všechny možný dopravci, přestaňte držet ale ty mobilní telefony a psát zprávy. Dneska jste mě skoro třikrát porazili.
9: Pozorně
10: ale to. Opravdu.
9: Ano.
10: A já tě upozorňuji. A ať to kurňa vláda vezme. Zadržení telefonu v ruce při dopravě. Z místa normálně 5000, ale bez debat. A ono, kdyby na ně pitomí přišlo do manželského rozpočtu minus 20 000, protože čtyřikrát byla kycena.
9: Tak už je to velký zásah.
10: No, já myslím, že manželi bude mít tak rád, až z toho nebude kamarád. Tak pojďme nějak trošku,
9: ať
10: jo?
9: Ať k tomu nemusí dojít, tak prostě no, jistě, budeme dodržovat
10: no, pravila. No, ne, nedodržovat, no,
9: dodržovat, prostě.
10: A nějaký trestík, trošku zvednout tresty, no. Tak jo,
9: začíná
10: pojďme se zpátky.
0: Humoriáda.

0: Začíná Humoriáda už naplno. Patrik Rozenl, ještě jednou vítá vás všechny, co posloucháte. Jsem rád, že ve studiu je Martin Zounár.
1: Já vás také zdravím a pojďme se do toho pustit.
0: Ano.
1: Tak já vidím, že tady Lust visí na háku. Ne, ve vlaku, promiň. Já taky, víš, člověče, já se horším v čtení. Já jsem měl vždycky dyslektik, jo, ale a to vůbec nevím, jak jsem mohl dělat dubbing. A takových dílů jsem nadaboval, rozumíš, ale tady je Lust visí hák ve vlaku a já vidím Lust visí na háku. Jo, takže, a to bude něco s očima, člověče. Lubomír Lipský, tak se to pustíme, jo. Já vás všichni zdravím.
2: Jo, tak tomuhle říkám štěstíčko. Všude narvaný a tady je prázdný kupé. Trošku si se Frédo, jako na Kamčatce. No jo, nějaký chytrák dal páčku v otopení na chladno. To jsou lidi neuznalí v tomhle počasí. Tak si to pěkně přepneme na teplo. Tak, a za chviličku je tady teplíčko, jako pod peřinou.
3: Dobrý den, jízdenky, prosím.
2: Jenom jednu, pane dráha, cestuju sám.
3: Nechci vás podezírat, ale co máte v tom lodním kufru?
2: No, tam mám potvrzení, povolení, zdůvodnění a řadu jiných dotazníků. Já budu totiž stavět.
3: No, vidíte, celý život jsem o tom snil a nikdy jsem neměl dost peněz, abych si postavil rodinný domek.
2: Ale já taky nebudu stavět rodinný domek.
3: Ne, a na co potom vezete tolik úředních listin?
2: No, to všechno jsou žádosti, povolení a plánky na pařeniště, které si chci založit na zahrádce.
3: No, alespoň z toho budete mít nějaký zážitky.
2: To máte pravdu. Pařeniště postavím za půl dne, ale povolení jsem scháněl 3/4 roku.
3: Nenaříkejte, alespoň budete mít o čem povídat za dlouhých zimních večerů vnoučatu.
2: No jo, ale vnuci jsou ve věku, kde je víc zajímají holky než mrkev.
3: Inu.
2: Prosím?
3: Každý chvilku tahá pilku. No, tak tady máte ten přeštípnutý lístek.
2: No, chtěl jsem se zeptat, a vy byste to mohl vědět, pane průvodčí, v kolik asi budeme v Brně?
3: No, tak asi v 10, když to pojede normálně.
2: Ale podle jízdního řádu bychom tam měli být už 9.
3: No, podle jízdního řádu, ale skutečnost je jiná, s tím se už musí počítat.
2: No, jiná. Tak na co vydáváte jízdní řády, když podle nich nejezdíte?
3: No, a kdybychom je nevydávali, tak jak byste poznal, že podle nich nejezdíme? Aha.
2: No, když vás tak poslouchám, tak už se nedivím, že na železnici dochází k neštěstí.
3: Jo, tak to máte pravdu. Zrovna nedávno došlo k jednomu neštěstí. V těch tunelech před Brnem to jeden pán chtěl políbit jednu slečnu a v té tmě si ji spletl s vlastní manželkou.
2: Jo, tak to není neštěstí, pane průvodčí, to je horor šmrsnutý katastrofou.
3: Jo, skoro jo, protože ta jeho začala lapat po dechu a volala: drahoušku, musíme více jezdit vlakem, ty jsi ve vlaku vášnivý jako gerendáš.
2: Jo, a gerendáš je vášnivý?
3: No tak to já nevím, to křičela ta paní.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Co ty ve vlaku?
1: Ježišmarja, to jsem zase... Hele, já vlak miluju. Já ti můžu říct a opět...
0: Jako, až... že by si byl schopen jít i na železniční dovolenou.
1: No, je to zajímavý. Je to zajímavý, moc bych toho neviděl. Teda viděl bych cestu určitě do jídelního vozu.
0: Jo, to je hezké cestování, ale ne každý vlak to má.
1: No ne, tak já myslím, je tak dovolenou říkáš, tak ne, hele, já ti řeknu jednu věc. My jak jezdíme hodně zájezdy, samozřejmě z nejlepší komedie CZ, tak fakt je ten, že kdyby Pendolino, český dráhy, jako jeli ve 3/4 na 10, třeba z Ostravy do Prahy, ty si myslíš, že by člověk jako jel tam autem? Jenže on se nic nevrací, poslední pendiák nebo jakýkoliv to, jede prostě v 8:30, nebo no, aby byl tady do 12 hodin.
0: Víme dobře, co vystupujeme.
1: Víš co, a je to škoda, protože no nemůžeš jít sběrným vlakem, ty vole, to přijedeš v 6 ráno, že jo, to nejde. Ale, a teďka, že jo, s kým, to bude z Kvadrázura. Ale musím říct, že tohle to mě teda ten opravdu rychlovlak v noci, aby si byl v 10:30, 11:30, 12:00, no seš doma. No. Tady na Laváku. Tak to by nebylo špatný. A jinak já vlak mám rád a pamatuju si ještě hochu, protože mě bude 60 příští rok. Já si pamatuju. No jistě, a vítla mě jiskra do oka. Že babička říkala, nečup z toho okna, Martinku, a já čuměla.
0: Počkej, ještě mi řekni, že pamatuješ 3. třídu a dřevní lavice.
1: Prosím tě, proč říct? No ano, a držá kalamáře, ty vole, no opravdu.
0: Nebo... A do školy se nosil dřevěný penál.
1: Ne, to jsem... Ne, ten jsem měl po dědovi, jsem zjedil. Ne, ale pamatuju si, a pozor, po dědečkovi, to byl Karel Rozinek z Osečnice. Můj dědeček, tak já si pamatuju, jak on měl špičky dřevěný na cigára.
0: No.
1: No, tak jsem to hnedka zkusil.
0: No, už tehdy.
1: Já jsem zkoušel spoustu věcí.
0: Vážení, čím budeme pokračovat? Ještě hlustvě si hákem ve vlaku, anebo půjdeme do prodejny jízdních kol za Miloslavem Šimkem a Uršilou Klukovou?
1: To mám taky nějaký bystor, kdyby chtěli diváci, tak jo, můžu.
0: Jasně. Máte nad čím přemýšlet. A dejte nám vědět 731 800 900, telefon do studia, SMS-kové číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B.

0: Pražské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: A já to ještě doplním, že tam taky bude karikaturista, bude dělat rychlo karikatury, bude tam bubenická show, bude tam i kouzelník Michal Nesveda a samozřejmě spousta dobrého jídla a pití v dalších stáncích a taky František Kinský na rozhovor. Prostě bude toho dost a dost, takže to od 11. hodin 29. Krásný. Ano, ano. Tak Martin Zounár vybral Lubomíra Lipského, já jsem proti nasadil Miloslava Šimka a Uršulu Kukovou v Humoriádě a vy můžete hlasovat na telefonu 731 800 900 ještě dál. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Kdo pak tam je na telefonu? Propojení je? Nikdo asi netuší, že s námi
3: je.
2: Tak jdeme dál z dalšího, kdo je rychlejší, svižnější a ozve se nám. Dobrý den.
4: Dobrý den. Simona, Frýdecko, Místecko.
3: Dobrý den.
4: Zdravím vás, Martine.
3: Také.
4: A i teda pana moderátora. Chtěla bych hlasovat pro Bčko.
3: Pro Bčko.
4: A chtěla jsem moc poděkovat za krásné vystoupení panu Zounarovi Bílá paní na vdávání kravatých. Bylo to boží a my jsme se tak smáli, že to víc ani nešlo.
5: Tak já vás pozdravuju v rámci Háni. No. Božský Háňa.
2: Kdo další hlasuje v Humoriádě a vybírá?
6: Dobrý den.
2: Dobře, zapisujeme mu bod. Ještě někdo se ozývá?
7: Dobrý den, zdravím.
3: Dobrý den.
7: A přeju krásný den, pondělní, po víkendu. A asi Ačko.
2: Asi Ačko vyhrává, musím to říct, Lipský a Hlustvisihák ve vlaku. Ještě jednou pokračujeme.
8: Víte, pane průvodčí, že jsem mohl být na vašem místě?
9: No počkejte, já mám 5 dětí.
8: Ne, v rodině, já vaši paní neznám.
9: No,
8: ale tady jsem mohl stát s těma klestičkama a dělat svák a svák. Jo, já v mládí měl strašně rád tyhle anekdoty z tunelu.
9: A co vás toho vyvedlo? Políbil jste v tunelu slečnu omylem?
8: No, právě, že tohle se mě nikdy nevyplnilo a potom táta to ze mě vytlouk řemenem.
9: No jo, neměl rád aj zboňáky.
8: Ne, poznal maminku v tunelu.
9: No, tak to chápu. Já poznal tu mou v průjezdu a docela mi to stačí.
8: Jo, koukám tak, že jste na tom jako souse Zindulka.
9: No tak toho neznám.
8: Toho jsem tohle potkal na nádraží. A já vám ho skoro nepoznal.
9: Z toho si nic nedělejte, já taky ne.
8: Já mám na něj kouk, bílej jako křída. Pojídá mu, co ti je, že jsi bílej jako křída. A ještě ti ulítli včery. On tak na mě smutně kouká, povídá. Manželka mě hodíří do lázní. Ty troubo, povídám, to by skákal 1,90 m do vejšky. Ona mě tak kouk, znova tak debilně a povídá. Však já taky budu, ale musím počkat, až vody je vlak, ve kterým sedí.
9: Vy jste veselý cestující. Veselý cestující já mám rád. Podívejte se, jen to obejdu, aby někdo najel na černo a neokrádal dráhu a zase se tady stavím. Tak kontrola jízdenek, prosím.
10: Promiňte, je zde volno.
8: Jo, prosím, vezměte místo.
10: Není třeba, já si hned sednu.
8: Tak fajn.
10: Tak. Ale argo, tady je vedro jako v sauně. No jo, no jo, no podeď by nebylo, pane. Vždyť vy máte puštěný topení na plný pecky. Jestli proti tomu nic nemáte, jo, dal bych ten regulátor na chladno.
8: Žel se vám považte, sundejte si ten kožich.
10: Ale prosím
8: to, počkejte, to je z Berana?
10: Ne, z Bulharska.
8: No to se potom nedivte, žije vám horko. Vovčí kožich a ještě z Bulharska od Černého moře, já se tam potil v plavkách.
10: Tak já to hodím na chladno, jo?
8: Ne, chraň vás právní řád, sundejte si kožich, když je vám horko.
10: To víte, vy chytré, já si sundám kožich a někdo mě ukradne.
8: Kdo by vám ho ukrad, když jsem tady jenom já?
10: No právě.
8: Počkejte, jak to myslíte?
10: No, když chodíte po pobřeží Černého moře v plavkách, tak bych se ani nedivil, že jste se zhlédl v mém kožichu.
8: Vy šasku jeden pošmáraný.
10: Co jste to řekl?
8: Já nic. Co pak si můžu z 60 kg hmotnosti dovolit říct, když vidím na protilehlý lavice tohle kupé 130?
10: Fertik, tak dáme páčku na chladno.
8: Počkejte, jestli jste demokratický, tak tomu potřebujete nadpoloviční většinu.
9: Ale pánové, snad byste se neprali.
8: Ne, my budeme hlasovat.
9: A o čem, smím-li vědět?
10: Ale o ničem, já tady dám páčku na chladno a není o čem hlasovat.
9: Ale pánové, v tomhle kupé je proto tak prázdno, protože tu topení nefunguje.
2: Co dělá Martin Zunar v létě? Cestování vlkem jsme probrali.
3: Prosím tě, to ti mohu říct. Pravidelně už 10 let v podstatě máme buď to Bílou paní navdávání, anebo Strašilo kentrilské, které je beznadějně vyprodaný, všecko to prostě funguje. Takže to mám 35 dnů, pracuju o prázdninách.
2: Ale to hrajete na Zámcích a na Hradech?
3: Jenom na Zámcích a jenom v létě.
2: A prosím tě,
3: a mezi tím mám 4 týdny volna, ale úplnýho volna.
2: A podíváš se i na ten zámek nebo hrad, když přijedeš tam hrát, máš tu šanci?
3: No v rámci toho, že 10 let už jsou to skoro vlastně ty samý. Občas třeba 5 zámků se vždycky vymění, a takže je znám a musím říct, že třeba v Lednici paní Kastelánka.
2: Aha, ano.
3: Tak když řekne přijďte, já vás provedu. Takže mimo teda to, tak máme takovou jako protekci, takže a neuvěřitelný příběh. A většinou, jak, nebo se setkáš osobně s těmi majiteli zámku, jako, jak bych to řekl, knížaty nebo hrabaty. Nebo,
2: ano, ano.
3: Tak je to, já ti musím říct, třeba paní majitelka Hrabenka na Blatné, kde jsme hráli.
2: Jana Germany z Hilprantová.
3: Ano.
2: Úžasná dáma.
3: Ano.
2: Jo.
3: Ale já ti můžu říct, ono jako kdyby ta modrá krev, já nevím, jak to, prostě jo, ty lidi jsou kultivovaní.
2: Mají to
3: jsou,
2: v sobě. No.
3: Mají to, ano. Člověče, jo.
2: Na blesu.
3: Jako, a jsou nesmírně jako v tomhle pokorní. A můžu ti říct třeba, jsem slyšel z té Lednice příběh, jak oni si vážili, jak když to řeknu takhle, poddaných, oni měli sociální systém, když u nich jenom pracoval a to, tak se mu dělalo normálně jako důchod. Jako pozor, to nebylo jako robot byla, ale pak už nebyla.
2: Starali se o ně.
3: Ano.
2: Ano.
3: Že si vážili, že ty lidi pro ně pracují a oni si vážili, že mají práci. To dneska člověče, aby si lidi prosili, aby přišli vůbec něco dělat, že jo? Tak se najímají jako cizí lidi úplně zbytečně. Češi musí pracovat. Takže tohle to si myslím, že to jsou úžasné příběhy. A samozřejmě já volno mám, říkám 4 týdny, teďka pánský týden. To většinou jsme jezdili na kanál do Holandska s Filipem Blaškem, ale Filip pracuje a točí seriál krásný, detektivní. Takže tento týden od 1. září do 12. já budu něco budovat a kolem baráku a tak se těším jako.
2: Netlačte se, přistavte si.
3: A ne, to ne.
2: Oštok vejš.
3: Ale pozor, a když vozok, tak ve oci. Ne, a jezdím na kole, na silničce.
2: Jo.
3: A to jsem jako zažívám
2: krásně.
3: Kolik
2: toho ujedeš?
3: Hele, já razím věc, že každý kilometr denně je víc než nula. Takže jestli je to 10 nebo 20, především jsem měl 45, je to furt lepší než nula. Takže pozor, můžete mě potkat, jsem taková velká vosa na bomboně.
2: Martin Zounár, náš host v Humoriádě, už za chvíli bude vybírat další ukázku, poslouchejte dál.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, ukázka číslo 3 před námi, tak teď ji vybírá zase Martin Zounar, náš host.
2: Hele, počkej, Peťa Novotný, na ně, ježišmarja, tak na to rád zavzpomínám, na Petra a setkání se, pozor, a Železný zekon.
1: Ano.
2: Tak vážení přátelé,
1: to bylo to
2: my jsme spolu, ne no, hele, my jsme spolu zažili takový 3 turné, kdy jsme vlastně dělali opravdu asi 20 vystoupení v rámci Grillmánie a on opravdu všechno tahal, rval ty seznamy, ty telefonní. To je neuvěřitelný. To tě úplně v zubech vohnul tyče. Pak jsem zjistil, že tam má normálně kovovou násadu, že jo?
1: Nemá,
2: on to opravdu... A pozor, tadyhle, jak máš, jak se tomu říká tady, klíční kostel, tady máš tu jamku.
1: No.
2: Tak on do toho dal normálně nůž, tyč.
1: No, opřel se o to.
2: Opřel se a vohnuli, ale to byly ty tyče, co dělají teďka ty železobetonové mosty. Mm-hmm. To já jsem říkal, to kdyby mu proklouzlo, tak jsem mu říkal, Zeky, a co se... Říkal, to mě to dvakrát, on takhle mluví, no on byl takhle velký, on je normálně velký, ale takhle mluví, když mu někdo stojí na koulích. A říkal, ty vole, jedno mi to ujelo a normálně mi to probíchlo. To bylo strašné, čeviče. Nemohl jsem dýchat, tak mě zachraňovali. Tak nebudu mluvit, no.
1: Tak jo, tak o setkání se Zekonem pohovoří tedy Petr Novotný.
2: Ano, to je Petr, jasně. Ano. No tak jdeme na to.
1: A dobře.
3: Víte, co o mě napsali už to 5 let jedny bulvární noviny? Že prý já jsem se naplno smál i tehdy, když jsem se houpal skrvavený nad Máchovým jezerem na tom dně. Jsem skákal ten bungee jumping. Prosím vás, zase nemusíte všechno novinám věřit. Ale tohle jim věřit můžete. Já jsem se opravdu řezal strašně smíchy. Mně to přišlo strašně legrační, jak to duclo. Samozřejmě nevěděl, že mám otevřenou hlavu. Když jsem to pak zjistil, tak už jsem se culil trochu míň. Ale pozor, pokračování této příhody po 5 letech, jo? Ta samá agentura, co tenkrát tam dělala tyhle ty rekordy, při kterých já jsem skákal bungee jumping, ta mi volala, jestli bych nechtěl uvádět den rekordů na náměstí v Pelhřimově. Já jsem říkal, chlapci, je to bezpečné. A oni říkají, normálně uvádět slavnostní finálový večer, přehlídka nejlepších. Dobrý, hele, v Pelhřimově narváno celý náměstí, tisíce lidí. A já jsem to uváděl, teď tam všichni zase rozstávali ty auta, znáte to, na hlavu si dávali cihly, prostě kdo uváže víc kravat, no prostě jeli ty své věci. Já to uváděl. V průběhu vystoupení se ke mně osobně dostavil hlavní showman večera, blázen zvaný Železný zekon. Říká, Peťo, nevadilo by ti, kdybych tě na konci svého vystoupení vynesl v zubech? Říkám, to je taková zvláštní nabídka, já ti nerozumím. Taková prča nakonec. Tě vynesu v zubech až dozadu, víš? Říkám, takhle je to poslední, já už se budu

0: stejně loučit, tak já se rozloučím a ty mě vyneseš takhle do zákulisí. No tak dobrý, říkám mu, musíš se to zkoušet. Ne, člověče, to není, jenom až budeš ve vzduchu, tak se trochu na mě jako zakloň, jo, aby se to ulehčil. Závěrečné vystoupení, já jdu, začnu se loučit s lidma, jenom jsem tím, že mě takhle někdo zezadu ošahává. Co říkám, Kerry, prase. On to Zekonův asistent mě začal obepínat takhle širokým koženým pásem. Tak široký ten pás byl dost, jo, ale dlouhý asi takhle. Oni jsou zvyklí tenhle trik dělat s holkama nebo s dětma, jo. No on by to chtěl, no, tak to mi takhle sahalo sem, takhle do půli přichází, jo. Teď slyším, jak ten asistent říká Zekonovi, šéfe, ono to nende. Zekon se ke mně přitočil, zezadu mi takhle chyt oba ty konce toho pásu, říká, Peťo, můžu? Říkám, jo. A on rup autách to, hele. A já měl takovýhle vosí pas, že se takhle vyvalilo to břicho. Nemohl dejchat. Říkal jsem si, no to je jasný, to je, že mi to nenapadlo, přece mě nechytne za sako v těch zubech, musím tam mít nějakou uchytku, ale už jsem nemohl mluvit, ale naštěstí jenom poslední věta, budu si jí dlouho pamatovat. Řekl jsem, a já myslím, že už jsem toho tady dneska napovídal, až, a že už je nejvyšší čas, aby mě odsud někdo vynesl v zubech na shledanou. A lup, a už jsem byl ve vzduchu. Takhle jsem se zaklonil, abych ulevil. Zekon takhle roztáhl ruce, takhle jako začal vyvažovat. A místo, aby se mnou odešel takhle do zákulisí, šel rovnou dopředu a zřítil se se mnou z toho 3metrového jeviště na tu dlažbu do náměstí v Belnivově. On mě naštěstí při tom letu z těch zubů pustí. Takže já jsem dopadl sem, on žuchnul vedle mě. To byla klika, ten žuchnout na mě, tak se do konce života budu živit reklamama na placky. Ještě mě říká, Peťo, dobrý. Říkám, dobrý, ty vole. Jsem byl potlučený, no smál jsem se, no, tak co se já. Vstal jsem rozesmátej, takhle jsem zamával celému náměstí, jakože takhle ten trik děláme vždycky, jo. Jsem vypadl z jeviště do auta a pryč. Já myslím, že někteří diváci tam skoprněli v tom Pelzimově, z tohohle show stojí ještě teď, jo. A já jsem už opouštěl Pelzimov, byl jsem asi 10 kiláků za městem. Volala mi ta agentura, že prý Zekon se omlouvá, že prý netušil, že jsem tak těžkej, že prý se mu odkrvil mozek a nevěděl, kam jde. Ještě mě z té agentury prosili, jestli bych zase někdy s nima nechtěl spolupracovat. Já jsem říkal, jistě kluci, zavolejte zase za 5 let, já si musím od vás trochu odpočinout. Jsem přišel domů, no potlučený, v šoku, teď jsem se chtěl svěřit ženě, protože ona samozřejmě musí mít trochu soucitu a ona taková jemná a ona vám mě říká, hele, taťko, tímhle už mě nedojmeš, hele. Ty už si hodil držku tolikrát, že by se s nima dala vařit polívku.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše no, přání.
2: To prostě, to
3: taky dokonal. Jste byl něco takového dělal? Ten
2: ne, nedělal, ale byl jsem u několika zábavných pořadů, které točil, vystupoval jsem tam, účinkoval a to je opravdu, nebo byl samozřejmě v rámci toho, že už nevystupuje už delší dobu, je nemocný vážně, ale musím ti říct, že to byl druhý menšík, to opravdu ta slovní zácovn dokázal vytvořit.
3: Teď mluvíme o Petrovi.
2: Ano, o Petrovi, no, ten samozřejmě. Tak to je neuvěřitelný, to byl opravdu zážitek a on dokázal ty situace tak číst a tak je rozkošatět a měl neuvěřitelný tak na bránu. To je bomba, no, to byla bomba.
3: Tak mu třeba dáte další hlas, protože je ve hře Petr Novotný, ano, navigace přesně. A odchody z domu. A nebo nám bude vyprávět o moci režiséra při natáčení Pepa Dvořák.
2: Tak uvidíme.
3: Vyberte si 731 800 900 volání do studia napřímo, anebo SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor, mezera A nebo B a my budeme ty hlasy sčítat v pořadu s názvem
1: Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: No. A hlasujte dál, vybírejte si 731 800 900, Petr Novotný nebo Josef Dvořák. Dobrý den.
5: Miroslav Karvine, dobrý den, pánové. Zdravím vás oba dva do studia.
6: Děkujem.
5: A volím Petra Novotného, pokračování.
6: Super,
4: dobře,
6: díky.
4: Děkujeme za to hlasování. Patrik Rozehnal, Martin Zounar ve studiu. Na telefonu teď kdo?
6: Dobrý den.
4: Nikdo tam je a nemluví na nás. Tak dáme ještě šanci, jestli se probudí, jestli neusnul, ale zdá se, že ano, tak někdo rychlejší na telefonu, kdo čeká. Dobrý den.
6: Dobrý den.
7: Ano.
4: Ano.
7: Slyšíte mě?
6: Ano, slyšíme vás.
7: Ano.
6: My vás tak. I vidíme, vy jste menší blondýnka s modrýma očima.
7: Já bych vás Zounar i ráda viděla, nejenom slyšela.
6: No však se koukněte na kameru. My vás vidíme. A nejeste u toho, když telefonujete. Odložte ten talíř s tou vidličkou.
7: Už to mám pozdě.
6: Tak co budete losovat?
7: Takže skutečně vás zdravím. Zdravím i Patrika.
6: Ano.
7: Jste správnej chlap. Mám vás ráda a přeji, ať se vám daří. A vybírám pana Novotného pokračování.
6: Děkujeme mnohokrát.
4: Taky, děkujeme moc. A ještě někdo, dobrý den, rychlý hlas.
8: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek, já vás oba dva zdravím, je tam pečo u vás, jak slyším, a dál bych Novotnýho.
6: No to je taky Petr.
4: Tak jo, dáme ho, vybrali jste si ho. O navigacích a odchodech z domu.
9: Moje paní mě třeba rozčiluje tím, jak ona, když naviguje v autě a čte z mapy, ona ji furt otáčí. Víte proč? Protože když jedeme takhle a ta mapa je takhle, tak ona si neumí představit, že vlevo je vpravo a furt jim točí. Potom má v obráceně ty ulice i ty města a už jedeme do pytle, jo? Ale chci vám říct především pánům, nechte manželky, ať vás v autě navigujou. Manželka v autě s mapou má jednu obrovskou výhodu. Mlčí. To je dokázaný, to totiž souvisí s hemisférama, víte? Máme dvě hemisféry, každá řídí fůru činnosti a nemůže řídit dvě najednou. A u žen je v levé hemisféře centrum pro čtení z map a promluvení současně. A žena dělá jenom jedno, ideální cestování. Chlapovi to je fuk, ten čte z mapy, mluví, ještě přitom i řídí, to je v pořádku. My chlapi máme taky nějaký problémy s hemisférama, nevyslete si. Chlap zase třeba nemůže současně mluvit a poslouchat. Proto když běží televize a zazvoní telefon, tak ono zvedne a řekne, slumte to, já neslyším, jo, já mluvím. Manželce to naprosto nevadí. Tam jede normálně Izabela Manuela, ona si mele svý prostě televize. To je v pořádku. Tady jsou ještě, já jsem si to tak úplně, jsou to jenom body, no tak co mi ještě vadí. Nedala mi najíst, ne, tak to je nic, ale. Nepustila mě s Vondráčkovou na nudistickou pláž, to sem taky nepatří, to jsou moje poznou. Aspoň jednou měsíčně, to ani nevím, proč jsem si sem napsal. Počkejte, tak já hledám nějaký. Víte, co hledám prostě? hledám takový nějaký poznámky, co se týká jako obecně manželek. Jo, tohle toto. O tom já jsem nemluvil vlastně ještě, myslím, nikdy, jo. To jsou ty společné odchody manželů večer do divadla, na večírky a podobně. To je přece taková hrůza. Oba manželé svátečně v oblečení opouští v podstatě dům. A manžela jenom čeká venku a žena nikde. To jsou ale, když se to sečte, už hodiny, co my jsme prostáli v předsíni před barákem, proseděli v autě. A ta ženská nikde. Kde je? Co dělá? Pan Horníček má na to nádhernou odpověď. Říká, že každá žena má někde ukryty dobře utajené housle. A pač se za ně trochu stydí, tak na ně hraje pouze v těch chvílích, kdy má jistotu, že je doma sama, protože manžel čeká venku. To je nádherná teorie. Jestli na ně jenom trochu pravdy, tak moje žena má doma filharmonii a diriguje. A jak ona to dělá, já to vůbec nejsem schopný pochopit. Jak se oblíkáme a najednou ona nikde. Já jsem si jednou lehl nahej na gauč. Měli jsme jít do divadla. Nahej jsem ležel na gauči, neholenej, a sledoval jsem, jak ona se komplet oblíkla, nalíčila, vzala si lodičky, odešla do předsíně. V tu chvíli já jsem se vymrštil, prolít jsem koupelnou a šatníkem během 3 minut jsem oblečenej seděl v autě a ona nikde. Já jsem za ní vešel do domu, kde je, a našel jsem ji v koupelně, jak klečí u pračky a něco do ní rve. Já už jsem ji tolikrát chtěl nějak vytrestat. Já jsem si jednou vymyslel exemplární trest, nerad to dělám, jo, ale chtěl jsem, aby si to pamatovala na celý život. Zase jsem seděl v autě v oblečené, měli jsme jít na večírek. Říká, mámo, kde jsi? A ona, prosím tě, ještě 5 minut. Já jsem říkal, víš co? Opravdu 5 minut. A potom já odjíždím a nemůžu na tebe čekat. 5 minut jsem v tom autě seděl, nastartoval, ižvu. S těžkým srdcem, jo. Samozřejmě jsem nejel na večírek, já nejsem takový zvíře. Ale odjel jsem aspoň za 2 baráky, tam jsem v ulicích v autě. Čekal 30 minut, jo, abych ji pěkně vydusil. Pak jsem se zase vrátil a když jsem přijížděl z baráku, ona zrovna vycházela. S úsměvem mi říká, bylo to 5 minut nebo díl.
2: Patriku, viď?
4: Odchody
6: jako
4: z domu.
6: Jako měl pravdu, to je to tak jenom.
4: No jo, jo, potvrzuješ to, že
6: no já to potvrdím, vy jste to neslyšeli zapať pamu, co jsme tady s Páťou říkali, ale vidíte, Patrik se směje a znamená, že jsme měli každý nějaký komentář a Patrik třeba říkal, já jsem říkal, hele, já jsem to řešil tak, že jsem normálně prostě odjížděl, jo, a byl jsem, od té doby jsem hodně často vlastně chodil do divadla sám, protože bych to nikdy nesl.
4: Prostě si říkal, odej, tak si odešel.
6: No ne, ne, já nerad chodím, já nesnáším pozdě. Radši dřív, o 5 minut, než pozdě. A jo, a to, no a tak se to nějak nesešlo párkrát, a takže jsem odjel a v podstatě jsem pak jenom ty divadelní představení zažíval sám. To byl takový klečeveče.
4: Jaký byl pak návrat domů?
6: No tak já jsem to vzal trošku ještě oklikou, ale ne, to bylo kdysi, to teďka vlastně já jsem pořád v divadle, nebo že hraju,
4: ano.
6: Tak ti musím říct, že to v jedné věci mě to omezuje a to je v tom, že vždycky kolegové říkají, někteří tak to se vídáme, ne v našem divadle, protože jsme full spolu, ale říkají, ale viděl jsi to představení, to je krásný, člověče, já člověče neviděl, vlastně jsem zjistil, že když mám volný dny, třeba 2-3 dny, to bych musel být přeci uchyl, kdybych šel do
4: zase divadla,
6: no, to bych byl blázen. Takže to jsem rád, že jdu na večeři s Kačkou, nebo že prostě člověk se tak jako věnuje tomu, že si i čteš.
4: Ano, nebo uklízí.
6: Nebo uklízí, no ne, já ne. Ne, ale prostě, že se věnuješ sám sobě. Oh.
4: Martin Zounar je náš hostem. Do hry vracím teď ty ukázky, které v těch předchozích 2 soubojích nevyhrály.
6: No, počkej, říkej.
4: Takže Miloslav Šimek, Uršula Kluková teď mají Ačko proti Josef Dvořák a vy si vyberte z této nabídky poslední dnešní ukázku. 731 800 900, SMS-kové číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B a k tomu písnička naší kolegyně.
10: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě rychlé hlasování. Buď pro Miloslava Šimka a Uršu Klukovou, nebo pro Josefa Dvořáka. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Ptáme se s Martinem Zunarem.
2: Jo, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Telefonujka. Zdravím oba dva pánové.
3: Děkujem.
2: A přála bych si Ačko a přeji pěkný den.
3: Děkujeme.
1: Vám taky.
3: Díky.
1: Děkujeme. Ještě jeden hlas. Dobrý den.
4: Honzo, dobrý den.
3: Dobrý den, Honzo.
4: Zdravím vás, pánové, také. A já bych také Ačko.
1: Taky Ačko. Děkujeme za zavolání do Homoriády. Zase příště s pomocí můžete. No a máme rozhodnuto, bude to Ačko, dlouhá řada hlasů pro Miloslava Šimka a Uršu Klukovou, tak aspoň na chvilku v prodejně jízdních kol se ocitneme.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, já zkouším zvonky.
5: Ano.
6: Některé zvoní málo, některé vůbec ne.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, co pak si přejete?
5: Prosím vás, já bych sem chtěla jít, mohl byste mi otevřít dveře?
6: Ať už jste uvnitř.
5: Ano, ale já mám venku majetek.
6: V zahraničí?
5: Ne, před obchodem.
6: A co s tím máme společný?
5: To pochopíte, pojďte mi otevřít ty dveře.
6: Já jsem vedoucí, já zkouším zvonky. Na dveře máme jiný.
7: Pepo, otevři dveře.
8: Spěchám.
7: Rychle, Pepo, rychle.
6: Pani, co nám to sem vezete? To je monstrum, to není kolo, tady je prodej na nových bicyklů, tady není opravná nízkovna.
5: Ano, právě proto já sem vezu kolo, chci ho vrátit na záruku.
6: Tohle to chcete vrátit na záruku?
5: Ano.
6: Pepo, já si to vemu na starost. Tady máš zvonky, jdi
8: pane
6: to zkusit.
8: Pane vedoucí, nedal byste mi dovolenou.
6: Dneska dovolenou.
8: Já tuším nepříjemnost.
6: Neboj se, Pepo, já to urovnám. Zvonky a zkoušej to vzadu. Tak tohle kolo, paní, chcete vrátit na záruku, ano?
5: Ráda bych.
6: Už má něco naslouženo, co? Není to nejmladší ročník, tedy myslím to kolo. Pubertu už má za sebou. Kolik je let vašemu kolu?
5: 8.
6: 8. A je vám známo, že záručičku poskytujeme půlročičku?
5: Ano, to mi je známo.
6: Takže umím-li počítat, jsme záručičku ve vašem případě překročili o 6,5 ročičku.
5: Asi neumíte, pane vedoucí, patrně budete zblblej z těch zvonků a ventilů. Překročili jsme o 7,5 ročičku.
6: Tím spíše. Kovošrod je za rohem, paní.
5: Já jsem slečna zatím.
6: To je jedno, kovošrod je tam stejně. Nashledanou.
5: Pardon, světlo mám taky od vás a dala jsem ho tam teprve včera a zde nám záručička ještě nevypršela, přestože včera pršelo. Když dovolíte.
6: Prosím. No dobře, a co vám to dělá?
5: Mně to nic nedělá.
6: Vám to nejezdí?
5: Jezdí.
6: Jezdí vám to. Na co si stěžujete teda?
5: Já si stěžuju na světlo.
6: Teď vám jezdí.
5: No jo, ale nesvítí.
6: A máte zmačklý dynamo?
5: To nemám. Já ho mám nový, pane vedoucí.
6: Vy mi nerozumíte. Já myslím, jestli vaše dynamo vstoupilo ve styk s vaší pneumatikou.
5: To ne. Já bych mu dala.
6: Prosím vás, chceme-li, aby svítilo světlo, tak ho musíme rozsvítit, ne?
5: Ano, to ano, ale...
6: No tak, máme lampu, tak zmačkneme vypínač, ne?
5: Jo, ale tady žádný vypínač není.
6: Ale je zde dynamo.
5: Ale dynamo není vypínač.
9: Pani, já vás nemám rád, nezlobte se.
5: Pane vedoucí, já taky nechci, abyste si mě vzal za ženu, já potřebuji, aby mě svítilo světlo u kola.
1: Humoriáda. Scénku si dohráme někdy příště, v tomhle jen kousek. Tak a naskok tu byl na hodinu času vysílacího Martin Zounar.
3: Já vás zdravím, děkuju za to, že jsme se mohli slyšet. A každopádně 11. září jsem tady zase. Patriku, vydržíš to beze mě?
1: Budu muset.
3: Tak zase na příští
1: Humoriádě. Ale na vás, milí posluchači, se těším už zase zítra. To tu jako host ve studiu bude Kateřina Macháčková. Mějte se moc pěkně, poslouchejte dál Český rozhlas. Ať se daří a vysíláme pro vás non-stop.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Most připravuje na zítřek tradiční letní setkání seniorů na hypodromu. Na Mělnicku se vyskytla nebezpečná sršeň asijská. Manželka poslance SPD Jaroslava Foldyny chce znovu prodloužit jeho vykázání z domova kvůli násilí. Přes den bude oblačno, později odpoledne a k večeru čekejte místy i srážky. Teploty dnes do 23 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. 27. ročník letního setkání seniorů připravuje Městská správa sociálních služeb v Mostě. Uskuteční se zítra na mosteckém hypodromu, tentokrát s dodatkem Přijela pouť. Na pořádání akce se podílí i partnerské seniorské organizace ze sousedního Saska. Setkání s kulturním a společenským programem začne v 9 hodin.
2: Podle vedení městských sociálních služeb v Mostě nabídne program například oblíbené procházky s lamami nebo zvířátka s farmy. Zájemci si budou moci zacvičit jogu, zkusit zdobení perníčků a chybět nebude prodej pouťového zboží, cykloterapie nebo fotokoutek. Z Mostu Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Nebezpečná sršeň asijská se objevila v Liběchově na Mělnicku. Invazivní druh představuje riziko hlavně pro včelstva a volně žijící hmyz. Není zatím jasné, jestli je v okolí hnízdo, nebo se jedná o osamělého jedince dovezeného například do nedalekého přístavu. Agentura ochrany přírody a krajiny prosí veřejnost o pomoc s hledáním hnízda přes aplikaci Nahlaš sršeň. Elektřinu z nové fotovoltaické elektrárny chce obec Zahrádky na Českolipsku prodávat lokálním podnikatelům. O konkrétních podmínkách se rozhodne na zastupitelstvu v druhé polovině září. Nová elektrárna na budově hostince na Kovárně bude energií zásobovat i obecní úřad a školu. Více řekl nezávislý starosta David Šmat.
3: Pronajeli jsme obecní pozemek, ty tam vybudujou doběcí stanici pro elektromobily. S tím, kdo ji tam zbuduje, tak s tím jsme domluvení, že jim vlastně poskytneme taky tu sdílenou elektřinu a je to ideální tam zaparkovat auto, nechat si ho nabít a jít se třeba projít po zahrádkách.
0: Manželka poslance SPD Jaroslava Foldyny požádala v pondělí děčínský soud, aby prodloužil jeho vykázání z domova. Policie v červenci vykázala Foldynu poté, co údajně napadl svoji ženu. Kriminalisté mu tehdy zakázali manželku kontaktovat a zabavili mu i 3 střelné zbraně, které vlastní legálně. Žádost o prodloužení lhůty potvrdila mluvčí děčínského soudu Michaela Janoušová. Soud už jednou návrhu Foldynové vyhověl a vykázání prodloužil o měsíc. Foldyna Radiožurnálu řekl, že je mu to líto, víc to nechtěl komentovat. Celý případ prověřuje děčínská policie kvůli podezření stírání manželky a nejméně 2 jejich dětí.
1: Počasí.
0: Po ránu místy až polojasno, čekejte ale i mlhy v údolích. Přes den bude většinou oblačno, později odpoledne a večer může od jihozápadu postupně pršet. Teploty od 20 do 23 stupňů, na horách do 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Teplicích pokračují opravy silnice 1/13 mezi ulicemi Nákladní a Hřbitovní. Úsekem u kruhového objezdu u Lidlu a Albertu se projíždí kyvadlově. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Právě v 5 od Františka Janačíka, tak tedy pěkné ráno, vstáváte s Českým rozhlasem Sever. Je tu úterý 25. srpen, to připomínám jenom proto, že už za chvilku otevřeme listy našeho kalendária. A pak se podíváme na Českolipsko, nedostatek pitné vody z lokálních zdrojů tu postihuje některé obce. Víc uslyšíte v reportáži před 17:30, teď ale písničky, které nestárnou, takže vám všem pěkné ráno.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: 5:11, přeju příjemné vstávání s Českým rozhlasem Sever a teď pohled do kalendáře. Dneska už máme úterý 25. srpna, takže Petr Jungmann nám o dnešním dni řekne mnohem víc.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, úterý 25. srpna. Svátek má Radim a tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Jedna z našich nejtradičnějších továren ČKD v Praze byla do obchodního rejstříku zapsána přesně před 155 lety v roce 1871. Tehdy 25. srpna se poprvé sešla i správní rada. Anglo-sovětská invaze do Iránu neboli operace Tvář začala před 85 lety v roce 1941. Zastaralá iránská vojska kapitulovala po 5 dnech. Cílem invaze bylo zajistit strategický koridor pro zásobovací linky spojenců Sovětskému svazu a zabránit ose, tedy hlavně Německu a Japonsku, k přístupu k ropným polím. Finský student Linus Torvalds zveřejnil přesně před 35 lety v roce 1991 na počítačové síti zprávu, že začal pracovat na novém operačním systému. Datum bývá považováno za den zrodu systému Linux.
3: Drahé soutěžníky, přijímám to řešení.
2: Den po abdikaci Michaila Gorbačova po moskevském puči před 35 lety v roce 1991 vyhlásilo nezávislost i Bělorusko. 75 má dneska zpěvák metalové legendy, britský Judas Priest Rob Halford. S cvočky v kůži začal právě on, definoval tím metalovou módu a stal se módní ikonou. 65 má dneska country hvězda Billy Ray Cyrus. Jeho dcerou je zpěvačka Miley Cyrus. Já přeju hezký den.
4: Český rozhlas Sever

0: počasí.
1: 5 hodin a 17 minut, aktuální počasí, teploty většinou od 10 do 13 stupňů Celsia. Na radaru v tuhle chvíli žádné srážky, ale jinak předpověď mluví o tom, že teď ráno polojasno, může se vyskytnout mlha. Přes den bude oblačnosti přibývat a později odpoledne a večer bude od jihozápadu na některých místech i pršet. Teploty 20 až 23 stupňů.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: obcí.
1: Divoký byl Český rozhlas Sever, dobré ráno. Některé obce na Českolipsku se potýkají s nedostatkem pitné vody, takže do vodojemu tam musí vodárna dovážet cisterny, a to hlavně třeba do Stvolínek nebo blíže Vedel. Podle severočeských vodovodů a kanalizací tam vyschly lokální zdroje, takže tam jezdí i víckrát denně. No a právě jednou z takových obcí je i část Kravář, tedy Janovice.
2: V Janovicích protéká návsí potok a je po dešti. Z kohoutku tu ale teče pitná voda dovážená cisternami do vodojemu, a to už několik let. Důvodem jsou vyschlé místní zdroje. To se dotýká nejen Janovic, ale i sousední části Kravař Rané.
3: Do toho Raného se ještě nemusí dovážet, ale předpokládá se to a kolísá tam kvalita. V Janovicích tam už se musí dovážet a je to samozřejmě drahý provoz.
2: Shrnul situaci v Kravařích nezávislý starosta Robert Lůžek. Dlouhodobé dovážení vody cisternami je podle něj jak drahé na provoz, tak logisticky komplikované. Například k janovickému vodojemu bylo nutné zpevnit polní cestu štěrkem. Na mapě starosta ukazuje vodovodní síť.
3: V Janovicích je vodovodem tady nahoře a z něj je voda sem dolů. Ale protože je tady velký statek, tady byla dole posilovací stanice, která čerpala vodu z Kravář.
2: Právě s obnovou přečerpávací stanice, která se od 90. let nepoužívá, počítají plány na zlepšení dodávek vody.
3: Takže ta poslouží vlastně, a to se projektuje, ta se vystrojí, opraví se páteř do vodního řadu, ale my jsme získali 8-metrový pás tady z Janovic do obce Rané. Kudy povede ten vodovod?
2: Podobná je situace v sousedních Stvolínkách. Severočeská vodárenská společnost je tam ale řeší budováním nového vrtu.
4: My jsme na tom spolupracovali, my jsme vlastně získali ten pozemek, na kterým vlastně vznikl ten nový vrt, a za symbolickou cenu jsme jim to předali.
2: Říká nezávislá starostka Pavlína Ištoková a dodává, že nový vrt by měl být za 4 až 5 let. Kdy mohou očekávat další vývoj obyvatelé Janovic, to citujeme z e-mailu od mluvčího Severočeské vodárenské společnosti Mária Bémeho.
5: Inženýrsko-projektová činnost na akci čerpací stanice Janovice bude dokončena na konci roku 2027 a na akci Kravaře Janovice Rané vodovodní řad bude inženýrsko-projektová činnost dokončena na konci roku 2029.
2: Obce a vodárenské společnosti tak reagují na vysychání lokálních zdrojů vody, které jsou třeba právě na Českolipsku zásadní. Chybí tam totiž velký povrchový zdroj vody, třeba vodní nádrž. Z Českolipska a na Podhorná Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Českolipsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Tak to byl Karel Zich. Pěkné ráno, za malou chvíli další zprávy. František Janačík vám řekne třeba to, že obyvatelé Lovosic si prý často stěžují na hluk. Víc uslyšíte ve zprávách už za 3 minuty.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Oprava Benešova mostu přes Labe v Ústí nad Labem potrvá do konce května roku

0: 47. Vyšší bude také cena za jeho rekonstrukci. Náklady vzrostou zhruba o 14% na 720 milionů korun. V pondělí o tom informovali zástupci stavby a Ústeckého kraje. Kandidáti do senátních voleb dnes obdrží číslo, kterým budou označené jejich hlasovací lístky. Vylosují je příslušné registrační úřady. Ve volbách do třetiny horní komory se letos utkává 154 kandidátů. Je jich přibližně o 80 méně než ve volbách před 6 lety. Obyvatelé Lovosici podle vedení města často stěžují na hluk, jde hlavně o dopravní zátěž z dálnice a také okresních silnic nebo třeba železnice. Lidé už teď mohou do 15. září vyplnit na webu města anketu, která se hlukem zabývá. V centru DOX budou mít 4 městské budovy na střechách solární elektrárny. Město na projekt získalo evropskou dotaci přes 2,4 milionu korun. Předpokládané náklady dosahují k 6 milionům. Poslanci budou znovu projednávat návrh zákona, který mění pravidla sestavování státního rozpočtu. Do sněmovny se novela vrátila podruhé, teď ji bude projednávat po prezidentském vetu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO, ale není možné bez této novely sestavit rozpočet na příští rok. Po ránu místy až polojasno, čekejte ale i mlhy v údolích. Přes den bude většinou oblačno, později odpoledne a večer může od jihozápadu postupně pršet. Teploty do 23 stupňů, na horách do 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Silnice 1/13 mezi Práchní a Novým Borem je v lesním úseku s prudkým stoupáním kvůli údržbě zeleně omezená v pruzích. Silničáři tam pracují na údržbě stromů a keřů. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné ráno, tak to byly aktuální zprávy, které vám přinesl František Janačík na Českém rozhlasu Sever. Ovšem pokračujeme, takže za chvilku pozvánka k odpolednímu vysílání k našemu pořadu Alex a host. A kdo tím hostem bude, se dozvíte už za chvilku. No a pak si poradíme v babských radách, jak udržet ručníky hebké i se zářivými barvami. Tak teď už Single X.
3: Je častějc na dně.

0: Valdemar Matuška dospíval na Českém rozhlasu Sever a teď už se můžeme zeptat, kdo bude naším hostem v odpoledním vysílání. Po 13. hodině tu opět Alex Minářova a tím hostem bude folkový písničkář Miroslav Paleček. Takže se dozvíte třeba i to, co rozhodlo o tom, že se bude věnovat kytaře a hudbě profesionálně.
1: To byl vlastně krok do neznáma, protože jsem se seznámil na takové soutěži Talent 67, který byl v parku kultury Juldy Fuldy. A tam jsem se seznámil s Michálem Janíkem. A pak jsme se potkali zcela náhodou na bezcílných toulkách po Václaváku, kde jsme tenkrát jako korzovali. Ale tak jsme se dali jaksi s Michálem dohromady a když jsem přišel z vojny, a chvilinku potom jsme s Michálem spolu stvořili prvních asi 5 nebo 6 písniček, které jsme si nahráli nebo nechali nahrát v takovém studiu v 6. nebo 5. patře v Lucerně na LP desky a s tím jsme chodili po známých lidech, jako je Jiří Suchý a pan Šlitr, Darek Vostřel, Mikroforum a tak a nabízeli jsme ty písničky.
0: Celý rozhovor s Miroslavem Palečkem si tedy poslechnete dneska, po 13. hodině jste zváni.

0: počasí.
1: Je 6:15, aktuální teploty venku většinou okolo 10 až 13 stupňů Celsia. Na radaru v tuhle chvíli zatím žádné srážky. Předpověď mluví o tom, že ráno bude především polojasno. Ale přes den pak oblačno a odpoledne té oblačnosti bude přibývat. Dokonce k večer k jihozápadu může postupně místy i pršet. Nejvyšší denní teploty 20 až 23.
0: Celý týden soutěžte s Českým rozhlasem Sever. Vyhrajte zážitek, na který jen tak nezapomenete. V sobotu 29. srpna zaplní ústecké letiště akce Nebe plné letadel. A právě vy můžete získat jedno ze tří míst na vyhlídkový let vrtulníkem nad Ústím. Poslouchejte pozorně Český rozhlas Sever. Jakmile uslyšíte zvuk vrtulníku, volejte na číslo 475 212 212. Každý den vybereme finalisty a v pátek odpoledne rozhodneme, kdo v sobotu obsadí tři místa ve vrtulníku. Přijďte za námi v sobotu 29. srpna na ústecké letiště. Tři šťastní výherci se v tento den proletí nad Ústím vrtulníkem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio

0: Malou traktorem jsme se projeli se skupinou MiG-21. Teď je 5:49 a my tu máme babské rady. Tak poslouchejte, tentokrát si poradíme, jak udržet ručníky hebké a v zářivých barvách. Dozvíme se, že doslova zázraky dokáže ocet, citron nebo obyčejná sůl.
1: Babské rady.
2: Toužíte-li po příjemně měkkém froté prádle, namočte ho před praním na noc do horké vody s octem. Ocet při praní se dá použít nejen jako náhrada a vyváže, ale také zmírní pouštění barev. Na jemnost prádla může mít vliv i samotná voda. Obecně je známo, že tvrdá voda obsahuje více minerálů, které potom způsobují nežádoucí hrubost a tvrdost, což je například u povlečení nemilé. Řešením našich babiček je použití jedné lžičky jedlé sody přimíchané do klasického pracího prášku. Tato tajemná přísada zmírní účinek minerálních látek obsažených ve vodě a tím prakticky zajistí i vytouženou hebkost vypraného prádla. A pokud vaše textilní kousky ztratily, jak se říká, šmrnc, barvy jsou vybledlé a vzory zašedlé, stačí je před praním jednoduše namočit do koupele z 5 litrů vlažné vody a 100 ml citronové šťávy. Výsledkem bude čistá a zářivá barva textilu.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Za 5 minut tu bude 6. hodina a se 6. hodinou také další aktuální zprávy, které pro vás bude mít František Janačík. A co se dozvíte? Třeba to, že začíná festival Evropské dny židovské kultury, a to i u nás na severu Čech. Víc tedy ve zprávách v 6.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Škoda, že ji nikdo nemůže slyšet. Mezi nebem a zemí se ocitne inspektorka Candice Renoirová v premiérovém kriminálním seriálu. ČT2. Ulrich rozehrává hazardní vysokou hru. Ukradne svatou korunu. Seriál Huňády vzestup Havrana. A ČT Art. Příběh výpravčího na odlehlé železniční stanici v oceňovaném filmu Alois Nebl. Úterní večer s Českou televizí.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Lidé v ulicích Bulharska a Jugoslávska v Teplicích mohou ovlivnit podobu připravované rekonstrukce. Vláda plánuje zákaz prodeje obohaceného technického konopí. Začíná festival Evropské dny židovské kultury. Program nabídne po celé republice. Přes den oblačno, později odpoledne a k večeru čekejte místy i srážky, teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Lidé v Teplicích se mohou svými nápady zapojit do rekonstrukce v ulicích Bulharská a Jugoslávská. Obyvatelé obou ulic dostanou plány do schránek a podrobné informace najdou na webu města. Své podněty a připomínky k rekonstrukci pak mohou konzultovat přímo s projektantem.
2: Ulici Bulharská čeká kompletní rekonstrukce vozovky a chodníků. V Jugoslávské chce město obnovit povrch asfaltu a v obou ulicích vyměnit veřejné osvětlení. Podle projektanta Miroslava Chladného mohou obyvatelé své podněty k rekonstrukci posílat do konce září. Z Teplic Jaroslav Duchoň, Český rozhlas.
0: Ministerstvo vnitra plánuje zákaz prodeje obohaceného technického konopí. Návrh změny zákonů by měl rezort vnitra společně s ministerstvem zdravotnictví předložit do 3 týdnů. Po zasedání vlády to uvedl premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Vláda tak chce omezit dostupnost nebezpečných psychoaktivních látek a odstranit mezery v zákonech. Jedno z opatření má mířit podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z Hnutí ANO na technické konopí.
3: Navrhujeme zakázat obohacování technického konopí syntetickými látkami a omezení nekontrolované výroby těch silných extrátů. Cílem je zasáhnout proti takzvané chemické marihuaně.
0: Od ledna roku 2027 by se měl navíc zpřísnit prodej kratomu. Nově by neměl být dostupný lidem do 21 let. Začínají Evropské dny židovské kultury. Letošní ročník se zaměřuje na téma lásky. Celorepublikový program nabídne kromě koncertů a komentovaných prohlídek také výstavy. V Praze tak mohou lidé navštívit například výstavu fotografií Karla Cudlína o Izraeli. V Kolíně nebo Třebíči pak budou volně přístupné i samotné synagogy. Festival pokračuje na různých místech Česka až do října.
1: Sport.
0: Třetí etapa cyklistické Vuelty byla zhruba 15 kilometrů před cílem kvůli špatnému počasí zastavena a následně zrušena. Závodníky v Pyrenejích zabrzdil prudký déšť a kroupy. Dnešní čtvrtá etapa je tou poslední, která se pojede mimo území Španělska. V Andoře se pojede přes 3 vrchařské prémie první kategorie. Součástí programu je i nejvyšší bod letošní Vuelty.
1: Počasí.
0: Po ránu místy až polojasno, čekejte také mlhy v údolích. Přes den většinou oblačno, později odpoledne a večer může od jihozápadu začít postupně pršet. Nejvyšší denní teploty od 20 do 23 stupňů, na horách do 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Mezi Počeplicemi a Ješovicemi u Štětí policie řeší nehodu osobního auta se zvěří. V Lounech silničáři opravují ulici Vladimírská, vozovka je zúžená do jednoho jízdního pruhu, v opačném směru platí objížďka. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Pěkné ráno, vstáváte s Českým rozhlasem Sever, zprávy v 6 vám přinesl František Janačík a za chvilku další z kriminálních případů ze severu Čech. Téměř 5 milionů korun o ty přišla vysokoškolsky vzdělaná žena z Chomutova, která prostě naletěla na další internetový podvod, tak si to poslechněte, ať se vám nestane něco podobného. Ještě jedna pozvánka na sobotu, v krásné Lípě se koná tradiční crosspark maraton, můžete vybírat z několika tras a my vás tam zavedeme s naší kolegyní Evou Bucharovou. Teď ale písničky, které nestárnou, Václav Neckář nebo Michal Tučný.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Krimi historky.
1: O téměř 5 milionů korun připravili neznámí pachatelé vysokoškolsky vzdělanou ženu z Chomutovska. Všechno to vypadalo jako běžná nabídka investování. Žena narazila na reklamu, ta se tvářila jako článek o zesnulém moderátorovi Patriku Hezuckém a jeho úspěšných investicích. A tak vyplnila kontaktní formulář, no a postupně začali volat poradci. Nejdřív vložila 250 eur, pak si vzala úvěr 800 tisíc a ještě jeden ve výši 850 tisíc. No a na obrazovce přitom viděla, jak její údajné investice rostou. Jenže když chtěla peníze vybrat, přišly požadavky na další poplatky, daně a potvrzení solventnosti. A žena si proto půjčovala od příbuzných a nakonec prodala i byt za 2,5 milionu korun. Celkem tak přišla asi o 3,5 milionu korun a další peníze podle pokynů podvodníků přeposlala dál. Navíc jí kvůli tomu hrozí stíhání pro podezření z legalizace výnosů trestné činnosti z nedbalosti.
0: Krimi historky. Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: 6 hodin a 16 minut, aktuální počasí na severu Čech. Většinou okolo 10 až 13 stupňů Celsia, na radaru v tuhle chvíli žádné srážky. No ale předpověď tam mluví o tom, že teď zpočátku ráno bude polojasno, pak začne přibývat oblačnosti a později odpoledne a večer se místy může objevit i déšť. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
0: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: 10 minut před 6:30 tu máme pozvánku na sobotu. Prázdniny se chýlí ke konci, těch akcí je opravdu hodně, tak zkusíme jednu sportovní akci, sobotní Cross Park Marathon do Krásné Lípy. Připraveno je několik tras, určitě si vyberou profesionální maratonci, rodiny s dětmi i týmy, protože běžet můžete i štafetu. A podrobnosti už přidává jedna z pořadatelek, Maria Krásnolipská, redaktorka Eva Bucharová.
2: Cross Park Marathon vlastně nabízí různé možnosti, různé trasy, takže z čeho budeme vybírat?
3: Běžci i začínající běžci si mohou vybrat z trasy 5 kilometrů, 10 kilometrů, půl maratonu, což je 21 kilometrů, nebo královského maratonu, ale je tam možnost i pro štafety, to znamená, že ty štafety se skládají ze čtyřčlenného týmu, to znamená, se může vytvořit z rodiny, z přátel, firemní klidně může vzniknout štafeta a pak tam jsou ještě dětské závody a zapomněla jsem vlastně na Nordic Walking, to je vzdálenost 10 kilometrů.
2: A všichni budeme startovat ze stejného místa?
3: Ano, všichni startují v 10 hodin z náměstí Křínického náměstí v Krásné Lípě, akorát maratonci startují o 2 hodiny dříve, už v 8, aby to stihli všechno oběhnout.
2: A cíl bude taky na tom náměstí?
3: Ano, cíl je opět zase na náměstí v Krásné Lípě.
2: Pojďme se podívat na tu trasu a vypíchnout některá krásná místa, která ty běžci budou v ten den míjet.
3: Tak Cross Park Marathon je také známý tím, že zavede běžce do srdce Národního parku České Švýcarsko. To znamená, že po vyběhnutí z náměstí z Krásné Lípy se vyběhne hned na Kamennou horku a běží se vlastně co nejdříve do Národního parku České Švýcarsko, kde se běží mezi skalami, lesy, pak se zase vyběhne dál na Vlčí horu, takže z vás čekají velikánské výhledy do Lužických hor a docháká Olapské pískovce. A cestou zpátky můžete potkat třeba i luční bar, kde se můžete občerstvit, když by vám nestačily 3 občerstovací stanice během té trasy.
2: Kdy bude vyhlašování výsledků?
3: To je průběžné vyhlašování výsledků. Většinou první vlna je v 1 hodinu, to jsou ty kratší tratě, pak ve 2 hodiny jsou ty delší tratě.
2: Je u toho Cross Park Marathonu 2026 ještě nějaký doprovodný program pro fanoušky, pro diváky?
3: Cross Park Marathon jako takový je vlastně součástí Dne Českého Švýcarska, což je velká akce jednou za rok, která se koná v Krásné Lípě na oslavu Národního parku Českého Švýcarsko, celého Šluknovského výběžku, takže k tomu jsou ještě doprovodné akce, koncerty, akce pro děti, takže si myslím, že si tam každý najde něco pro sebe a ještě je důležité podotknout, jsou tam taky Čechie Bemerlandy, staré motorky.
1: Můžete se tedy na sobotu těšit do Krásné Lípy na Den Českého Švýcarska na Cross Park Marathon, prostě zasportovat si poslední prázdninovou sobotu. Teď jsou tu Nedvědi.

Tak to byly Nedvědi a já už vás zvu ke zprávám, protože se blíží 6:30. Tak tedy v Chomutově bude od zítřka zavřená část ulice Na Příkopech. Víc podrobností pro vás bude mít František Janačík. Zprávy tu budou v 5:30.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Ministerstvo zdravotnictví připravuje novelu zákona, která má zmírnit výpadky léků. Hotovou ji chce mít do konce září. Teď musí stát při výpadcích léky často dovážet ze zahraničí. Součástí změn má být i vytvoření větších zásob. V Chomutově bude od zítřka uzavřená část ulice Na Příkopech v úseku ulic Ruská a Revoluční. Dělníci tam budou opravovat vodovod a kanalizaci. Práce omezí i trasy městské hromadné dopravy. Podle svazu pěstitelů chmele bude letošní úroda až o pětinu nižší, než je dlouhodobý průměr. Sklizeň poznamenalo sucho a také vysoké teploty. Ve chmelu klesl také obsah kyselin, které ovlivňují hořkost piva. Od ledna by se mohly změnit platové tabulky. Po jednání tripartity v pondělí to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Žádný tarif by podle návrhu neměl

0: klesnout pod úroveň minimální mzdy. Ta by se v příštím roce měla zvýšit na 24 900 korun. Jih Francie zasáhlo tornádo, zraněných je přes 40 lidí, 15 z nich podle agentury AFP skončilo v nemocnici. Tornádo poškodilo přibližně 300 domů ve vesnici Pomas, nedaleko města Carcassonne v podhůří Pyrenejí. Pro jejich obyvatele úřady museli zajistit náhradní ubytování. Po ránu čekejte místy polojasno, ale také ojedinělé mlhy v údolích. Přes den bude většinou oblačno. Později odpoledne a večer může už od jihozápadu postupně i pršet. Nejvyšší denní teploty do 23 stupňů, na horách do 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 1/15 policie řeší nehodu osobního auta se zvěří. Dejte pozor, na silnici 1/6 u Lubence na Lounsku řidiči varují před kozami na vozovce. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy o 6:30 od Františka Janačíka. Pěkné ráno, pokud stáváte společně s námi, tak se za chvilku dozvíte, co přinese dnešní den. Popovídáme si s meteorology a v rámci našeho seriálu o městech a obcích v Ústeckém kraji tentokrát navštívíme Nový Bor. Ovšem teď už písničky, které nestárnou, připraveny Olympika právě teď. Petr Spán.

0: Olympika Dynamit, co přinese dnešní den na severu Čech? Na to vám možná odpovíme právě teď. Do kin, Cinema City v Ústí nebo v Teplicích dneska večer můžete zajít na český film Čika Čeka, který se natáčel i tady u nás na severu Čech, konkrétně v Rumburku. A více o tom dozvíte v našem odpoledním vysílání po 15. hodině. Ústí nad Labem startuje festival Divadelní zahrada. Na zahradě Českého rozhlasu Sever začne v 8 hodin večer představením Milenci z kiosku. Hravou hudební komedii o milostných patálích uvede Činoherní studio. V Teplicích pokračuje program Plovárna žije. Areál bývalé plovárny v Zámecké zahradě nabídne od 2 hodin odpoledne program pro seniory, včetně kurzu první pomoci, lekce jogu a také koncert dua Markéta a Roman s písničkami ze 60. až 90. let. No a večer film Pět čvestek. Na litoměřickém dolním nádraží si můžete prohlédnout Legiovlak. Od 8 ráno do 6 večer bude přístupných všech 14 zrekonstruovaných vagónů, které připomínají cestování československých legionářů pro transsibirské magistrále v letech 1918 až 1920. A kdybyste to chtěli mít s komentářem, tak prohlídky s komentářem začínají ve 2 hodiny odpoledne.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za chvilku bude 6:45 a na Českém rozhlasu Sever si teď zeptáme na počasí. Na telefonu je totiž Pavel Juza z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem, Kočkově. Dobré ráno také vám.
1: Dobrý den.
0: Pojďme k tomu, jaká je aktuální situace na severu.
1: Tak teď v současné době v Ústeckém kraji máme většinou polojasno až oblačno a teplota je většinou v rozmezí 10 až 14 stupňů, na horách kolem 10 stupňů.
0: Co bude přes den, jaké bude úterý na severu Čech?
1: Tak většinou bude oblačno až zataženo, zejména z počátku teda se může vyskytnout i polojasno. A odpoledne očekáváme další přibývání oblačnosti a v odpoledních nebo koncem odpoledne nebo večer by se od jeho západu měl místy vyskytnout déšť. A teploty maximální se na dnešek očekávají 21 až 24 stupně, na severovýchodě o trošičku chladněji 19 až 22 stupňů, na horách 16 až 19 stupňů.
0: Říká Pavel Juza z Českého hydrometeorologického ústavu. Já děkuju za předpověď a přeju hezký den na Kočkov naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: To byla Lucie Bílá, 6:48. Máme další díl našeho seriálu příběhů měst a obcí tady od nás z Ústeckého kraje. A dneska společně s Alenou Škraňkovou vyrazíme do Nového Boru.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: O Novém Boru na Českolipsku se říká, že je městem skla. Asi je to pravda, protože na městských stránkách můžete najít například informace o tom, že na konci 18. století 43 domů z celkového počtu 233 patřilo exportérům skla. A v dalších 16 domech bydleli skláři, brusiči a malíři skla, pozlacovači nebo zrcadláři. Nepředstavitelné. Minulost i současnost sklářského řemesla připomínají expozice a různé akce v místním sklářském muzeu. Bylo založeno už v roce 1893. Zásluhu na tom měli členové odborového svazu sklářského dělnictva i osvícení městští radní. Název Nový Bor je poměrně mladý, až od roku 1948. Do té doby se městu říkalo Hajda nebo Bor u České Lípy. Původní osada byla založena na konci 17. století. V roce 1757 byla císařovnou Marií Terezií prohlášena za město. Přineslo to různé výsady, třeba právo pořádat ročně 4 výroční trhy. Na hlavním náměstí Míru stojí barokní chrám Na nebevzetí Panny Marie z 18. století. Chloubou kostela je více než 400 let starý zvon a vzácné rokokové varhany, které tam byly přemístěné z pražského kostela svatého Karla Boromejského.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Pavel Novák na Českém rozhlasu Sever za 8 minut, bude 7 hodin a pokud budete poslouchat i dál, určitě vám neuniknou další zprávy, které pro vás chystá František Janačík. A co se dozvíte? Podíváme se na sever Čech. Obyvatelé Lovosic mohou do poloviny září vyplnit anketu města, která se týká hluku. Víc o tom uslyšíte přesně v 7.

0: Český rozhlas Sever a Činoherní studio Ústí nad Labem vás zvou na 11. ročník divadelní zahrady. 6 večerů, hostující divadla a neopakovatelná atmosféra. To všechno na vás čeká v jedinečném prostředí zahrady Českého rozhlasu Sever v Ústí nad Labem. Od úterý 25. do neděle 30. srpna. Program jednotlivých představení i možnost koupě vstupenek najdete na webu Činoherního studia. Divadelní zahrada 2026.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Oprava Benešova mostu v Ústí nad Labem bude trvat ještě 9 měsíců. Obyvatelé Lovosic mohou až do poloviny září vyplnit anketu města týkající se hluku. Dopoledne se v Novém městě pod Smrkem uskuteční rodinný ekoden Vlci v Jizerských horách. Přes den oblačno, později odpoledne a k večeru čekejte místy srážky teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Oprava Benešova mostu v Ústí nad Labem se oproti původnímu plánu prodlouží až do konce května roku 2027, tedy zhruba o půl roku. Důvodem jsou nečekané technické komplikace a také zimní technologická přestávka, kvůli které nebude možné některé práce dokončit do konce letošního roku. Jak v pondělí řekl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec z hnutí ANO, při rekonstrukci se objevily závažné problémy, se kterými projekt nepočítal. Například zatrubnění Stříbrnické potoka pod opěrou mostu bylo v havarijním stavu a muselo se připravit jeho zabezpečení pomocí speciálních prefabrikátů. Na jaře pak zbývá asfaltování mostu a instalace trolejového vedení. Jen tyto práce mají trvat zhruba 2 měsíce. Obyvatelé Lovosici podle tamní radnice často stěžují na hluk. Jde hlavně o dopravní zátěž z dálnice, železnice, okresní silnic a o jiné zdroje. Lidé proto mohou až do 15. září vyplnit na webu města anketu, která se hlukem zabývá. Více řekla mluvčí Lovosic Eva Břeňová.
3: Anketa k hluku v Lovosicích probíhá právě teď. Prostřednictvím formuláře je možné ji vyplňovat až do 15. září. Původně byla mířena na jakoby hluk z dopravy, železnice nebo průmyslových areálů, ale lidé teď identifikovali, že těch problémů je výrazně více.
1: Lidé v Novém městě pod Smrkem na Frýdlansku se dnes budou moci seznámit s životem vlků. Společnost pro Jizerské hory a novoměstské občanské sdružení tam pro děti od 4 let a jejich rodiče připravili zážitkové dopoledne. Jeho náplň představuje za organizátory David Kavan.
4: Podíváme se trošku do historie toho, jak tady vlci v minulosti byli, jaké člověk lovil a proč lovil, až nakonec vyhubil. A samozřejmě i to, že se nám po 200 letech do Jizerek zase vrátili a jak to s nimi vypadá aktuálně.
1: Sraz je v 10 hodin dopoledne v Zámecké ulici nad Klingerovou vilou. Akce je zdarma a potrvá přibližně 2,5 hodiny. V Česku stále chybí voda na povrchu i pod ním. Víkendové deště pomohly podle ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly v boji proti suchu jenom krátce a vzhledem k předpovědi se bude situace nejspíš dál zhoršovat. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD po jednání Ústřední komise pro sucho ubezpečil, že pitné vody je dostatek.
2: Počasí.
1: Po ránu stále místy až polojasno, čekejte ale také ojedinělé mlhy v údolích. Přes den bude většinou oblačno, později odpoledne a večer může od jihozápadu postupně začít pršet. Nejvyšší teploty do 23 stupňů, na horách do 18 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici číslo 253 mezi Krupkou, Přítkovem na Teplicku a Dubím čekejte kvůli opravám kyvadlový provoz. Omezení v pruzích je naplánováno do konce srpna. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Slyšeli jste zprávy v 7 hodin a přeju pěkné úterní ráno. K tomu dnešnímu datu, tedy k 25. srpnu, se dostaneme ještě za malou chvilku v našem kalendáriu. A pak se vypravíme za českou hokejovou dvacítkou. Ta se totiž připravuje v Chomutově, má sebou i hráče ze zámoří. Jak se připravují na přípravní turnaj, o tom uslyšíte před 7:30. A teď už písničky, které nestárnou, Jiří Korn nebo Rangers.
2: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Žádný strach, zpíval Jiří Korn. 10 minut po 7 hodině, dneska už je úterý, je tu poslední prázdninový týden, dnešní datum znáte, 25. srpen, ale Petr Jungmann k tomu našel určitě spoustu zajímavostí.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, úterý 25. srpna. Svátek má Radim a tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Jedna z našich nejtradičnějších továren ČKD v Praze byla do obchodního rejstříku zapsána přesně před 155 lety v roce 1871. Tehdy 25. srpna se poprvé sešla i správní rada. Anglosovětská invaze do Iránu neboli operace Tvář začala před 85 lety v roce 1941. Zastaralá iránská vojska kapitulovala po 5 dnech. Cílem invaze bylo zajistit strategický koridor pro zásobovací linky spojenců Sovětskému svazu a zabránit ose, tedy hlavně Německu a Japonsku, k přístupu k ropným polím. Finský student Linus Torvalds zveřejnil přesně před 35 lety v roce 1991 na počítačové síti zprávu, že začal pracovat na novém operačním systému. Datum bývá považováno za den zrodu systému Linux.
3: Drahé soutěžníky, přijímají to řešení.
2: Den po abdikaci Michaila Gorbačova po moskevském puči před 35 lety v roce 1991 vyhlásilo nezávislost i Bělorusko. 75 má dneska zpěvák metalové legendy, britský Judas Priest Rob Halford. Z cvočky v kůži začal právě on, definoval tím metalovou módu a stal se módní ikonou. 65 má dneska country hvězda Billy Ray Cyrus. Jeho dcerou je zpěvačka Miley Cyrus. Já přeju hezký den.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin a 16 minut, aktuální počasí na severu Čech, tak teploty většinou od 10 do 14 stupňů Celsia, na radaru žádné srážky a předpověď mluví o tom, že ze začátku bude polojasno, ale přes den se pak bude vyskytovat oblačnost, bude jí přibývat a odpoledne a večer se místy může objevit i déšť. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů.
2: Celý týden soutěžte s Českým rozhlasem Sever. Vyhrajte zážitek, na který jen tak nezapomenete. V sobotu 29. srpna zaplní ústecké letiště akce Nebe plné letadel. A právě vy můžete získat jedno ze tří míst na vyhlídkový let vrtulníkem nad Ústím. Poslouchejte pozorně Český rozhlas Sever. Jakmile uslyšíte zvuk vrtulníku, volejte na číslo 475 212 212. Každý den vybereme finalisty a v pátek odpoledne rozhodneme, kdo v sobotu obsadí tři místa ve vrtulníku. Přijďte za námi v sobotu 29. srpna na ústecké letiště. Tři šťastní výherci se v tento den proletí nad Ústím vrtulníkem.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Bývalá Lucie Vondráčková a my teď míříme do Chomutova, protože na přípravný turnaj ve Finsku se v Chomutově chystá český národní tým hokejistů do 20 let a nechybí tam ani jeho největší hvězdy. Od soboty mužstvo absolvovalo 5 tréninků a dneska se bude přesouvat na sever Evropy. A ani tam si hráči neodpočinou, protože během 4 dnů odehrají 4 zápasy.
1: Nabitého programu se nebojí obránce Radim Mrtka.
2: Ne, tak jako vlastně jak se rozejbu, že jako to ani necítím nějakou únavu, takže dobrý. Tak je to kondiční, aspoň, že se připravíme a myslím si, že trenéři to chtějí vidět, vlastně hráči hrajou v únavě, takže si myslím, že to je hlavně pro ně.
1: Řekl klíčový zadák, který poznává kouče Jana Tomajka.
2: Já bych řekl, že sympatiák, jako sympatický pán, je s ním sranda, takže i tréninky dobrý, takže spokojení všichni.
1: Jan Tomajko je z atmosféry v týmu znovu nadšený.
3: Už ten minulý kemp, musím říct, je výborný přístup hráčů i tréninku, i mimo let a tým byl naprosto v pohodě. V kabině to fungovalo, teď musím říct, že to dá se říct úplně totožné, takže nějaký problémy to vůbec.
1: Na rozdíl od červencového srazu jsou nyní v týmu hráči ze zámoří a také několik stříbrných medailistů z posledního světového šampionátu.
4: Jsme zapomínali na to mistrovství, na ty zážitky, co jsme tam měli a je to vždycky takhle nádherný se po té době nějak jako sejít a pospomínat spolu.
1: Prozradil útočník Vojtěch Čihař, který turnaj ve Finsku považuje pro hráče ze zámoří za velmi přínosný.
4: Samozřejmě pořád se seznamujeme s těma trenérama, takže je to určitě důležitý turnaj, protože pro většinu z nás je to vlastně poslední setkání s nima před mistrovstvím světa, takže se určitě musíme co nejlíp s nima seznámit, trošku načerpat tady jejich systém, co chtějí hrát.
1: Přestože mistrovství světa bude až na konci roku, už teď hráči vnímají silnou konkurenci.
5: Každý se tam chce dostat a myslím si, že je to cítí na těch tréninkách. Každý tam bojuje o svý triko a myslím si, že to bude vidět i v těch zápasech.
1: Prohlásil před turnajem ve Finsku útočník Adam Benák. Z Chomutova David Kalvas, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Chomutovsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

písničku už

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Ústečtí krajští radní chtějí vyřadit dvě sociální služby ze základní sítě, a to nízkoprahové zařízení pro děti Ústeckého sdružení IMKA a sociální poradenství Židovské obce Teplice. Návrh projedná v září zastupitelstvo Ústeckého kraje. Návštěvníci festivalu Crystal Valley Week dnes můžou zavítat na vernisáž výstavy Sklo jako dar v galerii Desítky ve Vratislavicích nad Nisou. Začne v 17:30. Je přístupná je také výstava Sklo v přírodě, příroda ve skle v Liberecké botanické zahradě. Pravidla penzijního spoření by se od příštího roku mohla změnit, počítá s tím návrh zákona, který schválila vláda. Mladí lidé by podle něho dosáhli na vyšší podporu, zároveň by měli klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem, ty ale novelu kritizují. Zavedení pravidel pro automatické rozpoznávání obličejů na fotbalových stadionech, také o tom má dnes v poslanecké sněmovně jednat pracovní skupina založená kvůli větší bezpečnosti. Ta vznikla po výtržnostech při jarním ligovém derby pražské Slavie se Spartou. Vedení německé automobilky Volkswagen zahajuje sérii mimořádných schůzek se zaměstnanci ve svých továrnách. Jako první bude jednat ve Wolfsburgu, kde koncern sídlí. Celkem zástupce čeká setkání s 9 závodními radami po celém Německu. Po ránu místy i polojasno čekejte také, ale i ojedinělé mlhy v údolích. Přes den bude většinou oblačno, později odpoledne a večer už může od jihozápadu postupně i pršet. Teploty dnes do 23 stupňů.

0: na horách do 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na Ústecku se na silnici 258 mezi Stadicemi a Řehlovicemi srazilo osobní auto s motorkou, na místo jedou složky IZS. Nehoda osobního auta se zvěří omezuje provoz na silnici 1/15 na objezdu obce Třebenice na Litoměřicku. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné ráno, posloucháte Český rozhlas Sever a s Františkem Janáčíkem jste slyšeli také další zprávy. My se za chvilku vrátíme ke včerejšímu Dáme řeč a pak před 8 hodinou otevřeme velmi sledované téma výpadek léku Tamoxifen. V létě to bylo v Česku divné téma číslo 1. Budeme o tom mluvit v naší reportáži před 8 hodinou. Teď už jsou ale připraveny písničky, které nestárnou, takže teď vám zaspívá Janek Ledecký a za chvilku Petra Černocká.

0: Za 5 minut bude 7:45 a my se vracíme ke včerejšímu Dáme řeč. Probírali jsme s Renatou Filipy poznávací zájezdy. Tak na jaký zájezd nezapomenete? Vyprávěla nám i paní Marie z Kamenického Šenova.
1: Já už jsem asi 20 let v klubu tady v Kamenickém Šenově. Ano. A my už jsme za tu dobu takových 35-40 zájezdů pořádali, stále ještě jezdíme, někdy jsme to měli 3denní a teď už ale jsme teda v nějakém věku, už nám stačí jednodenní zájezd. Byli jsme na Plzeňsku, na Chodsku, v Jižních Čechách, Hradec Králové, byli jsme až na Moravě, kde jsme navštívili taky ty kyjovské slavnosti a hlavně teda navštěvujeme hrady, zámky, prohlídky měst. Ve Vídni jsem byla taky na poznávacím zájezdu a byla jsem i v Benátkách, ale hlavně teda v Čechách, že ano, protože máme krásnou přírodu, krásné zámky, máme co prohlížet.
2: A paní Maruško, kdybyste vypíchla jeden zájezd, tak který vám utkvěl v paměti?
1: Bude to úplně malichernost, primitivnost, ale navštívili jsme taky Tiské skály tady na severu, ano. Že ano. To bylo takhle koncem září a bylo krásně slunečno, mráčky nebyly, modro na obloze a jak se ty břízy barvily už do žluta a do těch podzimních barev. A když zavřu oči, tak to pořád ještě vidím tu nádheru.
0: Poznávací zájezdy jsme probrali včera, ale máme připraveno i dnešní téma. Budeme si povídat o divadle v přírodě, ale vlastně i proto, že dneska startuje divadelní zahrada na Českém rozhlasu Sever tady v areálu u nás v Ústí nad Labem.

0: počasí.
1: 7 hodin a 640 minut, jaké máme počasí na severu Čech, tak aktuální teploty se pohybují většinou okolo 10 až 16 stupni Celsia, je to poměrně široké rozmezí. Většinou je polojasno, někde se může objevit mlha, ale přes den bude přibývat oblačnosti a později večer, odpoledne od jihozápadu postupně místy může i pršet. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Sestrička z Kramárova, skupina Elan. Téma dnešního, tedy letošního léta, to se dá říct, že byly i výpadky léků. V Česku nejsou ojedinělé, podle dat České asociace farmaceutických firem hrozí výpadky hlavně u léků, které užívá jen malá skupina lidí. Ministerstvo zdravotnictví proto chystá opatření, aby je pak nemuselo dovážet ze zahraničí, tak, jako se to v létě stalo s tamoxifenem. Nejspíš to bude potřeba, protože stejně jako v případě zmíněného tamoxifenu má v Česku jediného dodavatele skoro polovina léků, u kterých už vypršela patentová ochrana.
1: Problém sehnat tamoxifen měla v červenci třeba Marcela z Ostravy.
2: Od začátku července už se bavím tím, že obvolávám lékárny, oni vždycky posunou to datum toho dodání. Je to vlastně frustrující v tom, že je to zásadní lék, který snižuje riziko návratu nemoci.
1: Jedním z důvodů, proč u poloviny léku chybí konkurence, je tlak na nízké ceny ze strany státu, tvrdí výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem Filip Vrubel.
3: Takže ten trh neuživí dostatečný počet dodavatelů, uživí stíží jediného dodavatele, který tím, že získal v uvozovkách celý trh pro sebe, tak na tom objemu se ještě na trhu uživí, ale s provozní marží pouze v jednotkách procent.
1: Podle Martina Novotného z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví je ale na místě usilovat o to, aby se peníze z veřejného zdravotního pojištění utrácely co nejefektivněji.
4: Ministerstvo zdravotnictví se je však zároveň vědomo potřebnosti nástrojů, které umožní v odůvodněných případech zvláštní postup.
1: Jeden dodavatel je podle České asociace farmaceutických firem většinou u léků, které užívá menší část pacientů, třeba jako zmíněný tamoxifen. Stačí pak třeba jeden problém ve výrobě a lék nemusí být dostupný. Jaké další příčiny může výpadek mít, popisuje vedoucí Institutu pro zdravotní ekonomii, politiku a inovace Jakub Hlávka.
5: Stačí, aby prostě nějaká firma nebo továrna z Číny nebo z Indie nedodala nějakou zásilku. Někdy k tomu dochází z důvodu třeba kontroly kvality. Cukl vlastně kontroluje, jestli ty šarže, které k nám dochází, jsou bezpečné.
1: Z dat České asociace farmaceutických firem vyplývá, že k závažnějším výpadkům v Česku ročně dochází u 20 až 30 léků. Situaci měla zlepšit novela, kterou prosadil předchozí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09. Současné ministerstvo zdravotnictví ale chystá další úpravu, říká Martin Novotný.
4: Součástí připravených změn budou mimo jiné opatření ke zvýšení odolnosti systému nebo vytvoření robustnějších rezervních zásob.
1: Návrh této novely by podle něj měl být hotový do konce září. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Dalibor Janda, za 5 minut už bude 8 hodin a vy posloucháte Český rozhlas Sever. Za chvíli další zprávy. V Chomutově bude od zítřka úplná uzavírka v ulici Na Příkopech. Víc vám řekne František Janačík přesně v 8 hodin.

0: Vydejte se s Českým rozhlasem Sever na Janovskou rozhlednu. V sobotu 29. srpna vás čeká turistický pochod z Mezné, odkud se vydáme po zelené přes divokou soutěžku a dál po žluté až na rozhlednu Janov. Cíl je v areálu festivalu, kde od 14 hodin zahrají harcovníci, náplava, sekvoj, kamna a další kapely. Startujeme ve 14 hodin u konečné autobusu číslo 441 v Mezné. A kdyby počasí nepřálo, akce se přesouvá do sálu hotelu v Janově. Těšíme se na vás.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Chmelaři na Žatecku letos odhadují úrodu až o pětinu nižší. V Chomutově bude od zítřka úplná uzavírka části ulice na Příkopech. Sněmovna se bude opět zabývat novelou rozvolňující rozpočtová pravidla. Přes den bude oblačno, později odpoledne a k večeru čekejte i místy srážky, teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Podle svazu pěstitelů chmele bude letošní úroda asi o pětinu nižší, než je dlouhodobý průměr. Sklizeň poznamenalo sucho a také vysoké teploty. Klesl i obsah kyselin, které ovlivňují hořkost piva. Ty se v průměru pohybují okolo 3%. Více řekl jednatel chmelařské firmy Hop Service v Holedeči na Žatecku Ondřej Šťastný.
3: Tak letos to určitě bude hodně pod 3. Pokud bude v průměr 2,5, tak to budeme rádi. Jsou odběry, které jsme si dělali zkušeně. A bylo to i pod 2%, takže je to špatný a nevypadá to, že by se to už zlepšilo.
1: Kvůli nižšímu obsahu kyselin odběratelé podle Šťastného také snižují výkupní cenu chmele. Menší pěstitelé mohou přijít o 100 000 korun, ti větší pak až o miliony. V Chomutově bude od zítřka uzavřená část ulice na Příkopech v úseku ulic Ruská, Revoluční. Dělníci tam budou opravovat vodovod a kanalizaci. Uzavírka se bude týkat i městské hromadné dopravy, která bude odkloněná. Práce by podle webu města měly skončit do 30. listopadu. Poslanci budou opět projednávat návrh zákona, který mění rozpočtová pravidla. Koaliční většina chce přehlasovat prezidentské veto. Do sněmovny se novela vrátila už podruhé. Nejdříve koalice přehlasovala vracení novely od Senátu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO není možné bez této novely sestavit rozpočet na příští rok.
4: Stávající úprava národní počítá se schodkem pro příští rok 150 miliard, což je neakceptovatelné, neživotaschopné a absolutně nemožné, což mě mrzí, že panu prezidentovi nikdo nevysvětlil.
1: Ministryně Schillerová zatím odmítá upřesnit, s jakým schodkem počítá. Ve čtvrtek jen zopakovala, že to má být pod 400 miliard korun. Opozice už avizuje dlouhou debatu. Koaliční poslanci proto nevylučují možnost zařadit pevné hlasování. Návrh státního rozpočtu musí předložit ministryně financí do konce srpna. U Křivoklátu najel osobní vlak do spadlého kamení. Nehoda poškodila podvozek, kterým začala unikat nafta. Podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádné události Martina Kavky vyteklo několik stovek litrů paliva, které teď hasiči čerpají. Vlak nevykolejil, nikdo se také nezranil, hasiči z něho ale evakuovali 12 lidí. Provoz na trati je zatím přerušený.
2: Počasí.
1: Po ránu místy je polojasno, přes den bude většinou oblačno, později odpoledne a k večeru čekejte od jeho západu už i nástup deště. Nejvyšší teploty dnes do 23 stupňů, na horách do 18 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici 1/13 na Liberecku pod Frýdlantem v křižovatce od Větrova srazilo osobní a nákladní auto. Na silnici číslo 258 zasahují záchranáři mezi Sadicemi a Řehlovicemi na Ústecku u nehody osobního auta a motorkáře. A dokumentace nehody osobního auta se zvěří stále omezuje provoz na silnici 1/15 v Třebenicích na Litoměřicku. Tam čekejte problémy s průjezdem ještě asi půl hodiny. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Zprávy v 8 hodin jste slyšeli, to byl František Janačík a za chvilku se dozvíme, co v učebnicích nebylo. Martin Písařík nám tentokrát prozradí, kolik je kostí v lidském těle. Zatím si můžete tipovat. No a pro ty z vás, kteří se chtějí proletět vrtulníkem, připomínám, že tu máme soutěž o let vrtulníkem nad Ústím nad Labem už tuhle sobotu. Ale chce to být opravdu pozorný a hlavně rychlý. Teď už jsou tu písničky, které nestárnou, Marta Kubišová nebo Marek Ztracený.
2: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Zvony zní, před 8 hodinou jsme vám kladli otázku, na kterou nám teď odpoví Martin Písařík. Schválně, jestli jste si tedy dokázali tipnout, kolik kostí je v lidském těle. No, která je nejdelší, která je nejtěžší, to všechno nám řekne Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že stehenní kost je pevnější než beton? Ze školy si pamatujeme, že v lidském těle je 206 kostí. Neplatí to však po celou dobu našeho života. Když přicházíme na svět, máme kostí víc, zhruba 270. V dětství a během dospívání pak některé kosti postupně srůstají, až se jejich počet ustálí na 206. Některé z nich stojí za detailní průzkum. Zajímavá je například jazylka, malá kůstka ve tvaru podkovy, umístěná mezi bradou a hrtanem. S lebkou není nijak kloubně spojena, na místě ji drží pouze vazivové úpony a svaly. Jazylka funguje jako jakýsi převodník, který udržuje správnou polohu a pohyb jazyka, hrtanu a dalších částí krku. U 10 až 20% lidí najdeme i další volné kosti, říká se jim akcesorní. Vyskytují se zejména na noze a ruce, na rentgenu připomínají malé kamínky. Během vývoje měly srůst se sousední kostí, ale nestalo se tak. Přítomnost těchto kůstek není vada, ale přirozená odlišnost. Na lidské dolní končetině bychom také našli největší a zároveň nejpevnější kost našeho těla. Je to kost stehenní, spojující kyčel a koleno.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: 8 hodin a 16 minut, pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever. Pojďme si říct, jaké nás dneska čeká počasí.
1: Počasí.
0: Aktuální teploty už se trochu zvedají, potom docela chladném ránu se už někde dostáváme do konce i k 16 stupňům Celsia. Ale v tuhle chvíli tedy rozhodně zatím nejsou k vidění žádné srážky. Podle předpovědi dnes naopak můžete hlavně ráno tedy narazit na mlhu, takže opatrně, jinak přes den nejdřív polojasno, ale během dne té oblačnosti bude přibývat a potom odpoledne a k večeru se od jihozápadu může objevit na severu Čech i déšť. Co se týče středy, čekejte, že se trochu ochladí, nižší denní teploty mezi 18 až 21 stupni Celsia a opět na většině území déšť nebo občasný déšť. Během odpoledne pak těch srážek bude méně a bude částečně ubývat i oblačnost. Tolik tedy o počasí, 8 hodin 17 minut. Pěkné ráno na sever a teď už pozvánka k odpoledni.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude folkový písničkář, zpěvák Miroslav Paleček.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rád.

0: Za 5 minut bude 8:30 a pokud posloucháte Český rozhlas Sever pozorně, tak určitě víte, že našem vysílání proletěl vrtulník a to je samozřejmě neklamná známka toho, že někdo z vás má šanci postoupit do finále soutěže o let vrtulníkem. Připomínám, že ten let se uskuteční v sobotu v 17 hodin v areálu letiště v Ústí nad Labem, takže prosím, volejte jen vy, co máte čas. A my už máme někoho na telefonu. Dobrý den, kdo pak tam?
1: No to jsou já.
0: Výborně, to jsou já a kdo? Tak jestli se nám můžete aspoň křestním představit.
1: Karel,
0: tak vidíte, máme tedy postupujícího ze dnešního dne. Karel, Karle, už jste někdy letěl nad Ústím nad Labem? Viděl jste někdy Ústí z
1: Ústí? Ne, to jsem ještě neletěl a budu prvníček.
0: Tak uvidíme, já vám budu držet palce, aby vám to dopadlo. Připomínám, že v pátek v 15 hodin je finále, tak buďte naladěn. A díky za zavolání, mějte se hezky, nashledanou.
1: Ano.
0: Tak to byl pan Karel. Připomínám, že šanci vyhrát si let vrtulníkem máte i vy ostatní v podstatě až do pátku, do 15. hodiny. Stačí pozorně poslouchat, jestli se náhodou naším vysíláním neproletí vrtulník. Za malou chvíli aktuální zprávy od Františka Janačíka. Hezké ráno.

0: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Oprava Benešova mostu přes Labe v Ústí nad Labem potrvá do konce května roku 2027. Vyšší bude také cena za jeho rekonstrukci. Náklady vzrostou přibližně o 14% na 720 milionů. V pondělí o tom informovali zástupci stavby a Ústeckého kraje. Kandidáti do senátních voleb dnes obdrží číslo, kterým budou označené jejich hlasovací lístky. Vylosují je příslušné registrační úřady. Ve volbách do třetiny horní parlamentní komory se letos utká 154 kandidátů. Je jich o zhruba 80 méně než ve volbách před 6 lety. Obyvatelé Lovosic podle vedení města často stěžují na hluk, jde hlavně o dopravní zátěž z dálnice, železnice nebo okresních silnic. Lidé už teď mohou do 15. září vyplnit na webu města anketu, která se hlukem zabývá. V centru DOX budou mít 4 městské budovy na střechách solární elektrárny. Město na projekt získalo evropskou dotaci přes 2,4 milionu korun. Předpokládané náklady dosahují k 6 milionům. Manželka poslance SPD Jaroslava Foldiny v pondělí požádala děčínský soud, aby o další měsíc prodloužil jeho vykázání z domova. Policie v červenci vykázala Foldinu poté, co údajně svoji ženu napadl. Žádost o prodloužení lhůty potvrdila mluvčí děčínského soudu Michaela Janoušová. Po ránu stále místy až polojasno. Přes den bude většinou oblačno, později odpoledne a k večeru čekejte od západu postupně i déšť. Teploty od 20 do 23 stupňů, na horách dnes do 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici 261 na Ústecku policie řeší u Malého Března nehodu osobního auta, je to blízko železničního přejezdu. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Pěkné ráno, Český rozhlas Sever, František Janačík přinesl aktuální zprávy, co přinese dnešní den na severu Čech, to si řekneme už za chvíli, pak se podíváme do Litoměřic.

Město totiž včera veřejnosti představilo návrhy, bylo jich 40, ze soutěže na novou podobu vstupu do Jiráskových sadů. Jak to dopadlo, o tom uslyšíte před 9. hodinou. Teď ale písničky, které nestárnou, Helena Vondráčková nebo Karel Gott.

0: Dospíval Karel Gott a my si prozradíme, co přinese dnešní den tady u nás na severu Čech. Do kin, Cinema City, v Ústí nebo v Teplicích můžete dneska večer zajít na český film Čika Čeka. Natáčel se tady u nás na severu Čech v Rumburku, víc v odpoledním vysílání po 15. hodině. V Ústí nad Labem pokračuje festival Divadelní zahrada. Bohužel se ze zahrady Českého rozhlasu Sever kvůli hrozbě deště přesouvá do činoherního studia dnešní představení Milenci z kiosku, takže hravou hudební komedii o milostných patálích uvede činoherní studio Ústí nad Labem pěkně u sebe doma. V Teplicích pokračuje program Plovárna žije. Areál bývalé plovárny v Zámecké zahradě nabídne od 14:00 odpoledne program pro seniory, včetně kurzu první pomoci, lekce jogy, koncertu Dua Markéta a Roman a večer je také na programu film Pět švestek. A pojďme do Litoměřic. Na Dolním nádraží tam totiž zaparkoval legiovlak. Od 8 ráno do 6 večer bude přístupných všech 14 zrekonstruovaných vagónů, které připomínají cestování československých legionářů pro transsibirské magistrále. Ve všední dny začínají komentované prohlídky ve 14:00 odpoledne. Kdybyste to chtěli mít i s komentářem, můžete vyrazit.
1: Český rozhlas Sever,

0: počasí.
1: Za minutu bude 8:45, posloucháte Český rozhlas Sever, přeju krásné ráno. Tak a jaké máme počasí? Aktuální teploty většinou od 15 do 16 stupňů Celsia, na radaru zatím žádné srážky, ale předpověď mluví o tom, že dnes bude nejdřív polojasno, ale pak bude té oblačnosti přibývat a k večeru se může objevit i déšť na území Ústeckého kraje. A možná i z toho důvodu je dnes start divadelní zahrady divadelního festivalu v Ústí nad Labem od nás ze zahrady přesunut do činoherního studia. Tuhle informaci ještě v našem vysílání určitě uslyšíte.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho.

0: S Českým rozhlasem Sever teď míříme do Litoměřic. Včera obyvatelé měli možnost vyjádřit se k výsledkům architektonicko-výtvarné soutěže, která má dát novou podobu vstupu do Jiráskových sadů. A město tedy představilo všechny soutěžní návrhy. O tom vítězném a taky dvou dalších pak mohli účastníci diskutovat dokonce přímo s jejich autory a dokonce i hlasovat, který z nich se jim líbí nejvíc. Oproti soutěži si zvolili ten, který odborná porota zařadila na druhé místo.
1: Tak jsem chtěl udělat vlastně portál, jako chtěl jsem udělat portál do snění. Proto se jmenuje Na okraji snu. Jo? A ta socha je teda jako relaxující mladí, který odpočívá a spí nebo usíná a my mu můžeme vidět do tváře.
2: Popisuje vítězný návrh architektonické soutěže umělec Štěpán Císař Beránek. Jedná se o bronzovou sochu v nadživotní velikosti. Část veřejnosti by ale dala přednost jinému návrhu.
3: Nerozumím tomu, jak mohla vyhrát socha prostě. Ačkoliv může být ta socha zajímavá, hezká, ale jako pro toto místo je to úplně nevhodný.
4: Jenom můj názor jako hlavní je, že ten vítězný návrh není finančně reálný, aby se vešel do 2 milionů.
2: A jaký návrh byste preferoval?
4: No ten druhej samozřejmě. To je pana Sendlera s tím bukem červeným.
2: Paní Lenka i pan Jiří by vybrali návrh, který skončil jako druhý. Jeho autoři Lucie Radilová a Zdeněk Sendler chtějí na místě vysadit vzrostlý červený buk a doplnit ho lavičkou.
5: Ty stromy, které tady jsou, tak vydrželi i toho Františka Josefa, vydrželi i toho Stalina, vydrželi i toho vojáka. A jim to v podstatě jedno. Takže bychom chtěli, aby ten strom, který tady bude, se spojil s těma ostatníma, kteří to znají a pokračoval v té vlastně pokoře a tomu zásadnímu místu vtiskl nějaký charakter třeba v podobě té barvy.
2: Třetí oceněný návrh naopak minulost připomíná. Marie Kostašvili a Jan Lébel v něm pracují s rozloženými částmi podstavců někdejších pomníků.
6: Ty sochy jsou v tuhle chvíli, dejme tomu, zbořené, jo? A my ukazujeme jejich konec. Konec těch dob a příchod něčeho nového.
7: Já myslím, že je důležitý říct, že to nejsou, když to nebyly sochy, ale byly to ty ideologie.
6: Ano.
7: Ty sochy za to jakoby nemohly, takže my jakoby boříme hlavně ty ideologie, ne ty sochy.
2: Každý účastník projednání dostal jeden hlas, který mohl přidělit vybranému návrhu. Nejvíce bodů získal druhý návrh s červeným bukem. Výsledek hlasování veřejnosti bude jedním z podkladů pro litoměřické zastupitele, kteří rozhodnou o konečné podobě vstupu do Jiráskových sadů. Z Litoměřic Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Za 5 minut tu bude 9. hodina a s ní také další vydání pořadu Dáme řeč. Renata Filipi už je nachystaná. Ahoj Renato, o čem
1: ahoj,
0: dnes?
1: Petře. A dneska si budeme povídat o divadle vlastně venku, o divadelní zahradě, protože ta začíná u nás v naší nádherné zahradě Českého rozhlasu.
0: No, ale ne dneska.
1: Já jsem se to dozvěděla, že jak to, Petře, co se stalo?
0: No, kvůli dešti, hrozícímu dešti, tak se činoherní studio rozhodlo, že dnešní představení tedy odehraje pod střechou domácí, tedy pod střechou činoherního studia pro jistotu. Takže dáváme to jako informaci dnes, tedy do zahrady, bohužel ne, snad zítra uvidíme.
1: Ale já jsem se koukala, že zítra už by to počasí mělo být ještě mnohem lepší, tak snad zítra, ale my si každopádně budeme o té divadelní zahradě povídat s posluchači dnes.
0: Povídejte si. Hezký den přeje Petr Veran a brzy opět naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Zprovoznění Benešova mostu v Ústí nad Labem se posouvá až na květen příštího roku. Správa státních hmotných rezerv pořídí nové autocisterny na pitnou vodu. Znovu se sejde pracovní skupina pro bezpečnost na stadionech. Přes den čekejte hlavně oblačno, později odpoledne a k večeru místy srážky, teploty do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Benešův most v Ústí nad Labem bude v provozu až v květnu. S konečným asfaltováním bude potřeba počkat až do jara. Původní termín byl konec letošního roku. Protáhly ho ale komplikace na ústecké straně. Třeba havarijní stav, zatrubnění Stříbrnického potoka anebo přeložky plynovodu. Stavební postup musí být symetrický, takže zpoždění ústecké strany se propisuje i na Střekovskou. Řekl to ředitel stavební firmy Jan Kvaš.
3: Je potřeba, aby spolu působil ten ocelový oblouk s tou betonovou mostovkou. A je to prostě tak, že když bychom nepostupovali symetricky, tak by mohlo dojít k poškození té ocelové konstrukce. Tam je prostě podmínka, aby se ta ocelová konstrukce zatěžovala symetricky.
2: Cena opravy Benešova mostu se zvýšila přibližně o 14% na 720 milionů korun. Zhruba 500 milionovou dotaci posunutí termínu podle vedení kraje neovlivní. Správa státních hmotných rezerv zmodernizuje přibližně 20 kontejnerových cisteren na pitnou vodu a pořídí 7 nových cisternových nákladních aut. Po jednání Ústřední komise pro sucho to oznámil předseda správy Pavel Švagr. Vyjde to podle něho zhruba na 50 až 60 milionů korun. Správa státních hmotných rezerv má k dispozici řádově několik stovek cisteren. Část z nich teď pomáhá některým obcím na Klatovsku nebo Rakovnicku. Detaily k plánované opravě a pořízení nové techniky dodává Pavel Švagr.
4: To jsou autocisterny, které mají objem zhruba kolem 10 kubíků vody. A co se týká té modernizace, tak předpokládáme, že budeme začínat zhruba kolem 20 kusů těch klasických malých cisteren kolem 3 kubíků, tak bychom je chtěli prostě dát do stavu, který odpovídá 21. století.
2: Pracovní skupina pro bezpečnost na stadionech bude dnes jednat o pravidlech pro využívání chytrých kamer. Ty dokáží rozeznávat obličeje. Novela má umožnit jejich použití za podmínek, které omezí využití osobních údajů návštěvníků jen na nutné minimum. Opatření má být součástí zákona o podpoře sportu, který chce ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů předkládat počátkem září. Jih Francie zasáhlo tornádo, zraněných bylo více než 40 lidí a 15 z nich podle agentury AFP skončilo v nemocnici. Tornádo poškodilo přibližně 300 domů ve vesnici Pomas, nedaleko města Carcassonne, v podhůří Pyreneí. Pro jejich obyvatele úřady zajistili náhradní ubytování. Nepříznivé počasí narušilo i letecký provoz, a to především na letištích v Nice, v Bordeaux, v Marseille a v Toulouse. Problémy řešila i letiště v Paříži.
1: Počasí.
2: Čekejte dnes většinou oblačno, později odpoledne a večer od jeho západu může začít postupně pršet. Nejvyšší denní teploty do 23 stupňů, na horách do 18 stupňů Celsia. Stav řeky Labe v Ústí nad Labem 7 hodin ráno 141 cm, průtok 98 metrů krychlových za sekundu. Předpověď je 130 cm, tendence setrvalý stav. Zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem pro dnešní den je 135 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici číslo 261 policisté řeší u Malého Březa na Ústecku u železničního přejezdu nehodu osobního auta. Problémy s průjezdem čekejte ještě přibližně hodinu. Pozor na silnici 1/13 mezi Novým Borem a Práchní. V lesním úseku s prudkým stoupáním je kvůli údržbě zeleně provoz omezený v pruzích. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: 4 minuty po 9. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, kde právě teď začíná dnešní Dáme řeč. A my si budeme povídat o divadelní zahradě, která startuje právě dnes, tedy 25. srpna. A chodíte k nám na divadelní zahradu, na tento krásný divadelní festival? Co se vám nejvíce líbilo? Proč máte nebo naopak nemáte rádi divadelní představení v přírodě? Tak na to všechno se vás budu ptát a klidně už teď mi volejte do studia na telefon 475 212 212. Pište e-maily na adresu dámeřeč@rozhlas.cz a můžete psát i na Facebook Českého rozhlasu Sever. Se mnou je i můj kolega František Janačík. Františku, hezké dopoledne.
2: No, hezké dopoledne.
0: Tak divadelní zahradu tady máme už několik let. Určitě jsi byl na nějakém představení se podívat.
2: Já jsem nebyl se podívat.
0: Vážně?
2: Ale viděl jsem jich několik. Výhoda domácího hřiště, protože když jsem byl v práci, tak jsem se podíval z okna.
0: Tak jsi se podíval z okna. No. A co se ti třeba doposud nejvíce líbilo?
2: No, já si vybavuji výborná Shakespeareovka Se noci svatojánské, Zachraň svého Afričana. Mm-hmm. Úžasné představení, to mě hrozně bavilo. Nevím, jestli ho mají ještě na repertoáru, nejsem si jistý, ale pokud ano, jděte. No a nevím, nespomenu si na další, ale viděla jsem ještě některá.
0: Určitě.
2: A má to kouzlo. Tady
0: má to kouzlo. Já jsem se právě chtěla zeptat, co se ti právě na tom představení, které se hraje venku, které je improvizované, herci využívají právě to prostředí, není toto divadlo, co je na tom právě to lepší?
2: No, mě jako divákovi, já nejsem divadelní kritik ani znalec, ale mně se líbí, že i na těch hercích vidět, že si to prostředí užívají, že je to jiné. Takže se tak různě, je to poznat v té hře, že se trošku popichují, trošičku si dělají třeba i na schvály, ne schválně, ale tak jsou to veselé povahy, proto také baví nás. A tak si říkám, že je dobré je vidět v tomhletom prostředí, kdy jsou vytržení z toho domácího.
0: Jasně, z toho pohodlí, když to řeknu takhle.
2: Z toho černého jeviště s těmi šálami, které prostě znají už jako milimetr
0: po milimetru
2: čtvereční přesně. Tak když je to tady všechno jinak, tak oni taky hrajou trošku jinak. A je to na tom to dobré.
0: Tak to je právě kouzlo toho představení, které divadlo odehraje venku. Chodíte k nám na divadelní zahradu a byli jste někdy, líbí se vám právě představení odehraná venku? O tom všem si dnes budeme povídat, tak už volejte do studia. Teď ale posílám písničky i ty, které nestárnou, zaspívá Marie Rotrová a později i Vašek Neckář.
1: Dáme řeč s Renátou Filipy.

0: Marie Rotrová dospívala a my hrajeme písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Teď ale posloucháte dnešní Dáme řeč, my si povídáme o divadelní zahradě, protože ta právě dnes začíná u nás na naší rozhlasové zahradě a hraje se přímo tedy v té naší krásné zahradě. Začíná se hrou Milenci z kiosku, ale pozor, dnes se nehraje u nás, ale v Činoherním studiu z důvodu počasí. Co všechno ale na programu letos je, na to se Slávka Brádlová zeptala uměleckého šéfa souboru Michala Háby.
1: Hned další Oidipus Utopia, náš koprodukční projekt mezinárodního charakteru, který byť je o zdánlivě složitých tématech, jako je utopie a co se to děje s naší demokracií, je mimo jiné také vlastně velice humorný kus. Tradičně samozřejmě nasadíme Školu žen pána ze Střekova, myslím samozřejmě pana Plouhara. A těšit se může diváctví na naší novinku Sluha dvou pánů v režii Šimona Spišáka.
2: Všechna tato představení začínají ve 20 hodin a já myslím, že v srpnu už ta 20. hodina už nabízí takové příšeří, takže trochu toho tajemna a to asi mají diváci rádi.
1: Určitě, hádám, to člověk nemůže nepocítit tu atmosféru. Ono, když se hraje venku v tom červnu, tak samozřejmě se ještě začíná za světla a spíš ta představení začínají tak jakoby lízat tu atmosféru až třeba v druhé půlce, ale v tom srpnu opravdu člověk už tu atmosféru chytá hned od začátku a zvlášť tedy v zahradě Českého rozhlasu pod těmi stromy je to samozřejmě nádhera, takže chápu, že to diváci oblibují. A my jsme rádi, že to můžeme zrealizovat i letos.
2: K tradicím patří i to, že některé to představení je věnované, neřeknu přímo dětem, ale rodinám.
1: Tak je to takový hezký víkend, kam právě rozhodně se nemusíte bát vzít děti nebo dospívajících. V sobotu 29. se bude hrát pohádka o plackách. Je to od našeho zpráteleného sdružení, romského sdružení Ara Art, který vlastně se věnují divadlu, hudbě, ale i hájení právě občanských práv a lidských práv. Na to se vlastně velmi těším, protože je to vlastně hodně taková divoká pohádka, kdy opravdu dva performéři prostě tam vytáhnou mouku a opravdu tam ty placky uválí. A další den bude naopak naše velmi domácká, až bych řekl kultovní právě záležitost Bratrstvo kočičí pracky, které bych řekl, že teda vytvořili všichni, ale zásadní podíl na tom má náš doajen činohrácký Honza Plouhar, tak na to se také těším, že si užiju tady tu jízdu s dětmi.
2: Já bych se ráda zastavila u toho představení Oidipus Utopia, protože tam člověk slyší tu starořeckou ozvěnu.
1: Oidipus Utopia je nějaká naše snaha o tom, jak nakládat vlastně s tou takzvanou klasikou. Ono na začátku nebyl ten Oidipus, ta Sofoklova hra, ale prostě to téma, co se to vlastně děje dnes s tou naší demokracií a jestli náhodou vlastně ten vzestup autoritářství není daný právě tím, že jsme přišli o všechno snění politické i jiné a vlastně o tu schopnost představit si ty utopie a ty jiné světy a proto vlastně stagnujeme a proto vlastně dochází k tomu regresu. Divadlo minimálně je prostor o tom mluvit a tu veřejnou debatu vířit a rozvíjet.
0: Ať už si vyberete jakékoliv představení a máte zakoupené lístky, tak se hlavně hezky bavte. Nezapomeňte, že to dnešní se tedy odehraje v Činoherním studiu, ale zítra má být jasno, tak věřím, že se odehraje v naší úžasné rozhlasové zahradě. My si povídáme o divadelní zahradě, která právě startuje dnes. Byli jste někdy u nás na divadelní zahradě a co se vám nejvíce líbilo? Proč máte nebo naopak nemáte rádi divadelní představení v přírodě? A kde jste viděli to nejlepší? Už teď můžete volat do studia. Telefon je 475 212 212 nebo pište e-maily na adresu dámeřeč@rozhlas.cz. Teď už posílám další písničky. Renáta Filipi přeje hezký poslech.

0: Tohle byl Tony Esposito a jeho Kalimba de Luna. 9:22 k tomu vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky dnešní dáme řeč. My si povídáme o divadelní zahradě, která startuje právě dnes. Ptám se vás, byli jste někdy na divadelní zahradě u nás v rozhlase a píšete na Facebook Českého rozhlasu Sever, byli mnohokrát. Na Bratrstvo kočičí pracky, na skvělé polo-hip-hopovém představení Obludov, milujeme areál Českého rozhlasu Sever i atmosféru během představení. A těšíme se i letos. Tak děkujeme, já věřím, že odhráme spoustu představení, jenom to dnešní se přesouvá do činoherního klubu, protože hrozí déšť, tak abyste si to užili co nejvíce. Ale zítra už má být krásně, zítra věřím, že to odehráme právě u nás. A ptám se vás třeba i na to, jestli máte rádi vůbec divadelní představení v přírodě. Ono to je přeci jenom trošičku jinačí. Napsal nám na e-mail i pan Jaroslav. A já ho po 50 miluju, ale už mám svou povinnou výbavu. Bez deky na kolena, teplého čaje v termosce a repelentu v kapse nikam nejdu. Minulý týden jsme takto seděli s přáteli na open air představení a byla to nádhera. Když se člověk dobře připraví, tak ho ani chladný večer nerozhází a užije si kulturu na čerstvém vzduchu. Pane Jaroslave, díky za e-mail a ptám se i vás, byli jste třeba někdy u nás v divadelní zahradě, u nás v rozhlase, co se vám nejvíce líbilo a proč máte nebo naopak nemáte rádi divadelní představení v přírodě. Zavolejte ke mně do studia, linka je k dispozici 475 212 212 anebo napište e-mail na adresu dámeřeč@rozhlas.cz.
1: Celý týden soutěžte s Českým rozhlasem Sever. Vyhrajte zážitek, na který jen tak nezapomenete. V sobotu 29. srpna zaplní ústecké letiště akce Nebe plné letadel a právě vy můžete získat jedno ze tří míst na vyhlídkový let vrtulníkem nad Ústím. Poslouchejte pozorně Český rozhlas Sever. Jakmile uslyšíte zvuk vrtulníku, volejte na číslo 475 212 212. Každý den vybereme finalisty a v pátek odpoledne rozhodneme, kdo v sobotu obsadí tři místa ve vrtulníku. Přijďte za námi v sobotu 29. srpna na ústecké letiště. Tři šťastní výherci se v tento den proletí nad Ústím vrtulníkem.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Divadelní zahradě, která právě startuje dnes u nás v naší zahradě, ale vlastně ne, v činoherním studiu. Se mnou je i ve studiu Slávka Brádlová, hezké dopoledne.
1: Hezký den tobě i posluchačům a hlavně těm, kteří se těší na to večerní představení Milenců z kiosku. Bohužel tedy předpověď vypadá tak, že by to mohlo být dešťově rizikové, takže představení se přesouvá do budovy činoherního studia na Střekově. Ústečtí vědí, pokud nás poslouchá někdo mimo Ústí a má tedy lístky, tak samozřejmě každý v Ústí mu poradí, jak se dostat určitě k činoheráku.
0: Slávko, na co? A nebo zeptám se jinak. Byla jsi na každém ročníku právě divadelní zahrady? Určitě
1: byla,
0: ano.
1: Byla. Tohle je... Mám pocit, že tohle je 8. nebo 9. ročník, trošku covid nám do toho hodil tenkrát vidle. No, rozhodně byla jsem na každém tom ročníku a můžu říct si skoro na všech představeních, i když jsem je třeba viděla už premiérované v té budově na Střekově, ale ono v té zahradě to má úplně jinou atmosféru a dodnes třeba vzpomínám na Sen noci svatojánské, tak tahle jako pohádková
0: série. V té zahradě
1: série,
0: to muselo být naprosto nádhera. Neskutečné. Jenom světlušky chyběly.
1: Možná, že nějaké i byly, ale my byly tak soustředěné na děj a na výkony herců, že světlušky jsme nepočítali. A dokonce tedy na scénu přišel i živý kůň, což ovšem činoheráci umějí i ve své budově. Viděla jsem představení i tam a i tam byl na scéně živý kůň.
0: Takže Sen noci svatojánské, právě tady tohleto představení, které ti naprosto utkvělo v paměti.
1: Buď, anebo potom Jindřich VI, ale to je tak silná hra, že ta by utkvěla v paměti, ať už na kterékoliv scéně. No a letos tedy těšila jsem se na to, že budeme mít opět tady v zahradě ta představení, tak dnes tedy ne, dnes opravdu opakujeme, bude to v budově činoherního studia na Střekově a doufejme, že od zítřka se to zase trošku klidní a že utopia, Oidipus utopia, že už se odehraje tady na naší zahradě.
0: Činoherní studio si připravilo letos i novinku, úžasnou komedii Sluhu dvou pánů. To si ještě asi neviděla, nebo už viděla?
1: Viděla. Byla to premiéra té skončené sezóny a myslím si, že už jenom ty kostýmy stojí za to, čímž zdaleka nechci snižovat výkony herců, ale ty kostýmy jsou opravdu báječné a teď se sama tak trošku stydím, protože ještě jsem si nezjistila jméno výtvarníka, výtvarnice, který to má na svědomí, tak doplním to letos.
0: Tam byly takové úžasné paruky?
1: Ano, a i ty kostýmy byly velmi barevné a tak jako dokreslovaly charakter té postavy, tak i ten, kdo třeba by nerozuměl textu, tak jenom říkám, ta podívaná stojí za to.
0: Slávko, na závěr, jednu větu, proč by člověk měl jít na divadlo, nejenom právě na tu divadelní zahradu, ale celkově na divadelní představení ven?
1: No, v každém případě je to jiná atmosféra. Můžu to potvrdit i ze zkušenosti třeba z oper Open Air na zámku v Ploskovicích, úžasná věc. Takže kdo to neznáte, přijďte si to vyzkoušet, no a kdo to znáte, tak vy víte.
0: Slávka Brádlová, Slávko, díky.
1: Hezký den.
0: No a co vy, máte rádi divadelní představení, ale takhle venku, někde v zahradě nebo třeba v vlastním divadle a chodíte k nám na divadelní zahradu? Zavolejte do studia, ještě jeden telefon stihneme, anebo e-mail.

0: Skupina UB40 dospívala 9 hodin a 34 minut. K tomu my si povídáme o divadelní zahradě, která začíná právě u nás v Českém rozhlase Sever, v naší nádherné zahradě. Ale celkově si povídáme i o tom, jestli chodíte na divadelní představení ven, třeba do lesního divadla nebo v rámci openeru. K nám do studia se dovolal i pan Jirka od Házumburku. Hezké odpoledne, hezké dopoledne.
1: Dobrý den, Renatko, vám a všem posluchačům Rádia Sever. Zajímavé téma a já jsem vylovil v paměti takový vzpomínky dvě. Jedna je asi tak 2 roky zpátky, to bylo Hrad Nový Jimlín.
0: Ano.
1: Tam bylo činoherní divadlo, ten příběh si pamatuju lehce, mělo to být průřez s nějakými obdobími člověka, který procházel, já nevím, možná od první republiky přes druhou světovou válku a současnou dobu. Myslím, titulní roli tam hrál herec Uhlík.
0: Mm-hmm.
1: A to bylo hezký prostředí na tom zámku, který mám rád. A včera jste ho prezentovali v zámecké soutěži.
0: Mm-hmm.
1: A potom si vzpomenu na hodně hezký díl divadelní a bylo to divadlo Pepy Dvořáka.
0: Ano.
1: A je to zhruba možná 20, možná kolem 20 let. A bylo to nějaký skalní městečko, divadlo někde kolem Sloupu, kolem Cvikova někde, já už bych
0: Sloup
1: to asi
0: dneska
1: nenašel.
0: Ano, to je lesní divadlo, velmi oblíbené a velmi krásné.
1: A nádherná záležitost a Pepa Dvořák samozřejmě a jeho skupina, tak to byl úžasný zážitek prostě v té atmosféře těch skal toho lesa a bezprostřední kontakt s těmi herci. No Pepa Dvořák, to je jasněčka, že jo?
0: Rozumím.
1: To samo o sobě, takže to bylo nádherný. To bych každému přál, já se teda bohužel zatím nedostal, ne, že bych se vymlouval na čas, ale tady k vám, kterou zahradu dobře znám z těch dnů otevřených dveří a rozhlas taky, ale snad se mi to povede a možná tenhle týden se tam konečně dostaneme a podíváme se na vaše večerní představení.
0: Tak jo, pane Jirko, držíme palce. Já si myslím, že ten repertoár je moc pěkný, ale hlavně sledujte počasí, ať víte, jestli se to uskuteční v zahradě anebo v činoherním studiu. Díky
1: ale
0: za telefon.
1: Ale v obojí je v Ústí, tak je to dobrý.
0: Díky moc za telefon, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Mějte se hezky vám a všem posluchačům hezký den.
0: A vy posloucháte Český rozhlas Sever, pokračujeme v našem Dáme řeč, ale teď už písničkou Miroslav Žbirka a taky Marika Gombitová.

0: Miroslav Žbirka a taky Barika Gombitová dospívali. Nám přišel ještě jeden e-mail na naše dnešní téma. Dříve jsem k vám jezdila na divadelní zahradu, vyšlápla kopec a u vás vždy super setkání s lidmi v rozhlasu i aktivními posluchači. Teď jsem ráda, když alespoň napíšu mail. Zdraví paní Milena z Úlovic. Paní Mileno, díky i za ty e-maily a hlavně nás poslouchejte dál. Dnešní dáme řeč končí, další téma zase zítra, a protože pomaličku ale jistě končí letní prázdniny, tak se popovídáme o letních brigádách. My pokračujeme přesto v našem vysílání, přesně ve 9:45 tady bude Zámecké léto a Renáta Filipy přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Sever.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Ano, o slovo se hlásí další vydání Zámeckého léta, také Pavel Kudrna. Dalších 15 minut bude patřit právě tomuto prázdninovému seriálu. Tak vás pěkně zdravím a vítám. No, nachyluje se nám čas už jenom do pátku, v pátek nás čeká pak velké losovací finále. Čeká nás nejenom návštěva posledního zámeckého objektu v naší soutěži, pak taky losování výherce pobytu na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. No a zároveň budeme znát už tři jména výherců zámeckých pobytů na zámku Třešť. Jenom taková náhoda, včera vyhrál posluchač právě z Třešti. Mně to nedalo, podíval jsem se na jeho adresu na mapách a zjistil jsem, že ten zámek je od jeho domu asi dvě ulice. Takže kdyby vyhrál, tak to bude taková zvláštní situace, kdy bude chodit spát kousek vedle, než bydlí. No, dáme se do další návštěvy. František Kinský už je nachystán. Kam to bude dnes?
0: Zámecké léto.
2: Vydáme se na jihozápad od Prahy, na jeden z nejvýznamnějších barokních zámků u nás, do Dobříše. Tamní zámek byl vystavěn ve stylu francouzského barokního klasicismu a dnes patří rodině Colloredo Mansfeld. Do zámku nás zve Jolana Nováková.
3: Vedle mě stojí ředitel zámku nebo správce zámku Pavel Krejcárek. Dobrý den.
4: Dobrý den posluchačům Českého rozhlasu.
3: A já si právě poslechla historku o tom, jak se kdysi tady na Dobříši procházel zámeckým parkem výtvarník a režisér Zdeněk Miller. Zakopl prý okrtinec a nápad namalovat krtečka byl na světě. Václav Čtvrtek tady napsal pohádky z mechu a kapradí a tak dále a tak dále. Říkalo se přece, Dobříš, zámek plný spisovatelů, to se vybaví leckomu z nás a my jsme teď vstoupili do spisovatelského pokoje. Jeden jste tady zachovali.
4: To spisovatelské období na zámku v Dobříši bylo poměrně dlouhé, trvalo zhruba 40 let. Máme tady velice zvučná jména, jako byl pan Drda, který tady mnoho let bydlel. Také kus života tady strávila Adina Mandlová. Vystřídalo se tady mnoho zvučných jmén, nejenom z toho spisovatelského, ale z toho kulturního života tehdejší doby.
3: My jsme si prohlédli dobové vybavení i moderně pojatou expozici v zámeckých komnatách, která vypráví historii rodu Colloredo Mansfeld, historii zámku pocházejícího ze 16. století. Viděli jsme nádherný zrcadlový sál. Teď projdeme sala terénou a vstoupíme do francouzské zahrady, francouzského parku.
4: Francouzský park má rozlohu 2 hektary. To, co tady vidíte, je všechno po velké obnově a restaurování.
3: A teď přicházíme k tomu velkému vodnímu dílu, které tady máte. Je to fontána napájení heliových koní, kaskádovitá.
4: Je to to největší dílo Františka Ignáce Placera, který tady dělal v celém areálu sochařskou výzdobu.
3: Za našimi zády je zámek, před námi oranžérie, kam vystoupáme po schodech. Musím přiznat, že jsem čekala, že oranžérie bude nějaký skleník.
4: Tak je to celá budova. My se nacházíme před severní stěnou oranžérie. Před námi se rozprostírá iluzivní malba. Jedná se o největší nástěnou venkovní iluzivní malbu ve střední Evropě. A ta malba je plastická. Jo, jsou tady okna, jsou tady schodiště.
3: A já si jdu tady sáhnout na tu tepanou mříž a ona je taky jenom namalovaná. Já jsem vám na to na všechno skočila. A vy tady máte v oranžerii, myslím, 5 expozic. Půjdeme doleva do galerie. To je pohoda, pán si tady leží na koberci. Tamhle vidím krtka, to znamená, že budeme u Millerů.
4: Ano, je to ta naše vlastně nejkrásnější expozice. Nacházíme se v galerii Zdeňka a Emily Millerových. Jsou tady herní prvky, všechno téma krteček.
3: Když jsme v oranžerii, tak jsou tady taky samozřejmě rostliny, expozice věnovaná zámeckému zahradnictví, další lesu nebo vodě. A když se vrátíme zpátky na zámecké nádvoří, můžeme obdivovat barokní věžní hodiny nebo sochu granátníka, u které se každý fotí. Tváří se dřevěně. Ale není. Pavel Krejcárek ťuká. Je to litina.
4: A není to jenom obyčejná socha, ale jsou to kamna. Tak.
3: Přijeďte se podívat na Dobříše a nezapomeňte si projít taky anglický park.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Dobříš si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: No musíte uznat, těch soutěžních otázek by se nabízela skutečně hodně dlouhá řada. Mně by se třeba líbilo, která slavná prvorepubliková herečka trávila poslední měsíce na zámku Dobříš, Adina Mandlová, Lída Bárová, Nataša Golová. Ne, tak to nebude, to je úplně jasné, to je všeobecně známé. Adina Mandlová tam trávila nějaký čas, bohužel opuštěná vlastně téměř sama. Tak vy opuštění nejste, vy máte nás, Český rozhlas a naši soutěž Zámecké léto. Tak se dáme do soutěžení. Já jenom připomínám, když už jsem se zmínil o pobytu na zámku Třešť, tak je to pobyt v zámeckém apartmá, je to pro dvě osoby, je to na dvě noci, snídaně formou bufetu pochopitelně, privátní pronájem, wellness, lahev sektu, zábal z bahna z mrtvého moře pro dvě osoby, parkováním po dobu pobytu zdarma, jedna tříchodová večeře při svíčkách, romantika pro dvě osoby, stojí to za ten jeden telefonát. Jestli máte chuť soutěžit, tak vám přeji hodně štěstí, protože dovolat se a být třetí, tak to už chce ne trochu toho štěstí, ale pořádnou kupu. Ať ho máte.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Země vzdálená BSP v našem vysílání v zámeckém létě. No, chvilka napětí pominula tedy pro vás, kteří nesoutěžíte, určitě ne, ale pro ty, kteří se snaží dovolat, tak rozhodně ano. Teď už jasné, buď se dovolali nebo nedovolali, ale já vím, že třetím v pořadí byl pan Karel z Hrejkovic. Dobrý den, pane Karle.
1: Dobrý den.
0: Dotaz, pokud vyhrajete, dostanete zámecký balíček, zámecká prohlídka nebo na zámku pana Františka Kinského by také mohla, jak se říká, klapnout. Jel byste se podívat? Určitě ano.
1: Určitě to vydržel.
0: A ten pobyt zámecký, ten by taky, jak se říká, bodl na zámku
1: Třešť. No, ale to nehrá, si myslím, že to nehrozí.
0: Podívejte se.
1: Díval jsem se, že jsem se dneska trpěl.
0: Podívejte se, to je naprosto nevyspytatelné. Budete mít přes, já nevím kolik, abych to musel spočítat, asi 40 a něco finalistů, takže tam ta šance, to není jak někde v loterii ve sportce, nebo už se to, já nevím, jak se to dnes jmenuje, ty loterie. Dobře, takže pane Karle, dáme se do toho jednoduššího a to je soutěžní otázka.
1: Jestli jsem dobře poslouchal, že jsem se snažil volat.
0: Dobře, tak jestli jste dobře poslouchal, se dovíme v zápětí. Z jakého materiálu je socha granátníka na zámku Dobříš?
1: No, z litiny.
0: Jste mi ani nedal šanci, abych vám řekl tři možnosti. Ze dřeva, z kamene, z litiny. Imituje to dřevo, ale je to litina. Přesně tak. Vyhráváte, vidíte, tak ten první krok jste splnil bez problémů. Jste nezaváhal, rovnou jste věděl, je to tak. Takže gratuluju, no a už se nám blíží finále, tedy ten pátek. V pátek určitě zpozorněte, protože, jak jsem říkal, buď tam může klapnout ta prohlídka zámku, anebo třeba i ten pobyt v Třešti. Mějte se hezky, pane Karle, naschánou.
1: Děkuju vám, děkuju, naschánou.
0: Všichni se mějte hezky. Zítra se opět přihlásí Povelkudrna v 9.45. František Kinský už chystá další objekt, kam se podíváme, a to já vám rovnou řeknu, zámek Častolovice. Tak si to užijte. Mějte se hezky, ještě jednou hezké úterý.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Společnost Člověk v tísni má v Ústeckém kraji získat víc klientů, jinak jí hrozí vyřazení z krajské sítě. Vedení Lovosic došla trpělivost motorkáři a řidiči, kteří obtěžují svoje okolí hlukem, hlavně večer a v noci. Obyvatelé okresu Ústí nad Labem mohou do konce srpna pomoci s vytvořením komunitního plánu. Přes den oblačno, později odpoledne a k večeru čekejte místy srážky, teploty dnes do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Krajští radní chtějí vyřadit dvě sociální služby ze základní sítě, a to nízkoprahové zařízení pro děti Ústeckého sdružení IMKA a sociální poradenství židovské obce Teplice. Návrh projedná v září zastupitelstvo Ústeckého kraje. Stejně jako v zařazení některých služeb společnosti Člověk v tísni do podmíněné sítě, více řekl náměstek hejtmana Jiří Kulhánek z ODS.
3: My předáváme zhruba na rok s tím, že tam bude následný monitoring s tím, jestli se ta služba pasuje s těmi nedostatky a zlepší se, a to zlepšení spočívá ve větším a efektivnějším výkonu. Tam prostě mají málo klientů a my potřebujeme, aby zintenzivnili tu svoji práci.
2: Strážníci v Lovosicích se ve večerních hodinách zaměřují na řidiče a motorkáře, kteří mají upravené výfuky a dělají nepřiměřený hluk, hlavně ve večerních a nočních hodinách. Zatím tamní radnice řeší dva takové případy. V dalším případě měl řidič vozidla hlasitě puštěné rádio při stažených okýnkách a obtěžoval hlukem okolí. Více řekla mluvčí města Eva Břeňová.
4: Lovosická městská policie začala intenzivně zastavovat a kontrolovat řidiče úmyslně vytáčející motory anebo jiným způsobem rušící obyvatele města. Vedení města takto reaguje na opravdu výraznou odezvu obyvatel pod facebookovým příspěvkem k probíhající anketě o hlukové zátěži.
2: Ústí nad Labem zapojuje občany do vytváření komunitního plánování na roky 2027 až 2030. Podle webu města mohou obyvatelé připomínkovat už hotový návrh do konce srpna. Odkaz na formulář je na webových stránkách města. Vyplněný ho pak musí občané přinést na magistrát města anebo ho zaslat e-mailem. Občané mohou připomínkovat například služby pro seniory, pro osoby ohrožené závislostmi nebo pro sociálně vyloučené. Plán obsahuje celkem 34 cílů a 111 opatření. Americký nejvyšší soud povolil zpřísnění pravidel pro korespondenční hlasování. O změnu usiluje prezident Donald Trump, který nařídil vytvořit v každém státu USA seznam voličů oprávněných hlasovat poštou. 23 států a také hlavní město se proti tomu ohradilo. Soud nižší instance jejich výhrady uznal a provádění dekretu zablokoval. Nejvyšší soud ale teď toto rozhodnutí zrušil. Trump hlasování poštou dlouhodobě kritizuje a bez důkazů ho označuje jako zdroj volebních podvodů. Agentura AP poznamenala, že není jasné, jestli Trumpovo nařízení bude před blížícími se volbami fungovat.
1: Počasí.
2: Převládá oblačno až zataženo, ojediněle se vyskytne přeháňka. Později odpoledne a večer od jihozápadu bude postupně místy pršet. Teploty do 23 stupňů, na severovýchodě bude mírně chladněji, na horách dnes mezi 16 až 19 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na okraji Žatce je částečně uzavřená ulice Husova, omezení je u čerpací stanice směrem na Radíčeves a omezuje také provoz u obchodního domu Tesco. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré úterní dopoledne s Českým rozhlasem Sever. Začíná dopolední expres, ve kterém dnes budeme vařit, prát, ale taky běhat. A své místo v něm budeme mít i hudba řečená vážná, neboť slavným Severočechem bude jeden z mála žáků slavného Antonína Dvořáka. Písničky, které nestárnou, nám zaspívají Žalman, Schellinger a taky Tučný Michal. Právě teď. Dobrý poslech.
1: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: Jiří Schillinger, Hlubý dům, 11 minut po 10. v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. Před námi je rubrika o slavných rodácích, která nás tentokrát zavede až do Austrálie. Ale začneme v Kadani, protože tam se ten slavný rodák narodil.
1: Slavní Severočeši.
2: V Kadani se v roce 1884 narodil uznávaný pianista a učitel hudby Edvard Goll. Nejprve se věnoval houslím. Studoval u slavného českého houslového pedagoga Otakara Ševčíka a svůj první koncert absolvoval už v 9 letech. Později nastoupil na pražskou konzervatoř, kde přišel ke klavíru. Patřil mezi několik málo žáků, kteří studovali přímo u skladatele Antonína Dvořáka. Ve 20 letech už Goll koncertoval v zahraničí. V Paříži vystupoval pod taktovkou slavného dirigenta Artura Nikiše a v Anglii spolupracoval s dirigenty Hansem Richterem a Henrym Woodem. V roce 1909 se vydal na evropské turné v klavírním triu společně s houslistou Janem Kubelíkem a violončelistou Leopoldem Schwabem. Goll také od roku 1902 pořizoval gramofonové nahrávky, z nichž některé se dochovaly v australských sbírkách. Zásadní změna přišla v roce 1911, kdy přijel do Austrálie jako doprovodný pianista velšského tenoristy Bena Davise. Austrálie ho zřejmě zaujala natolik, že se zde usadil. Působil na Melbourneské konzervatoři a stal se také hudebním ředitelem Presbyterian Ladies College. Mezi jeho žáky patřili pozdější významní australští hudebníci. Edvard Goll zemřel v lednu 1949 v Melbourne.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: Teď vás pozveme na velkou sportovní akci, na sobotní Cross Park Marathon 2026 v Krásné Lípě. Připraveno je několik tras, určitě si vyberou úplně všichni, jak profesionální maratonci, tak rodiny s dětmi, nebo třeba složené týmy, protože běžet můžete i štafetu. Podrobnosti přidává jedna z pořadatelek, Mariana Krásnolipská, a redaktorka Eva Bucharová.
2: Cross Park Marathon vlastně nabízí různé možnosti, různé trasy, takže z čeho budeme vybírat?
3: Běžci i začínající běžci si mohou vybrat z trasy 5 kilometrů, 10 kilometrů, půl maratonu, což je 21 kilometrů, nebo královského maratonu, ale je tam možnost i pro štafety, to znamená, že ty štafety se skládají ze čtyřčlenného týmu, to znamená, se může vytvořit z rodiny, z přátel, firemní klidně může vzniknout štafeta a pak tam jsou ještě dětské závody a zapomněla jsem vlastně na Nordic Walking, to je vzdálenost 10 kilometrů.
2: A všichni budeme startovat ze stejného místa?
3: Ano, všichni startují v 10 hodin z náměstí Křínického náměstí v Krásné Lípě, akorát maratonci startují o 2 hodiny dříve, už v 8, aby to stihli všechno oběhnout.
2: A cíl bude taky na tom náměstí?
3: Ano, cíl je opět zase na náměstí v Krásné Lípě.
2: Pojďme se podívat na tu trasu a vypíchnout některá krásná místa, která ty běžci budou v ten den míjet.
3: Tak Cross Park Marathon je také známý tím, že zavede běžce do srdce Národního parku České Švýcarsko. To znamená, že po vyběhnutí z náměstí z Krásné Lípy se vyběhne hned na Kamennou horku a běží se vlastně co nejdříve do Národního parku České Švýcarsko, kde se běží mezi skalami, lesy, pak se zase vyběhne dál na Vlčí horu, takže z vás čekají velikánské výhledy do Lužických hor a do Cháka Olapské pískovce. A cestou zpátky můžete potkat třeba i luční bar, kde se můžete občerstvit, když by vám nestačily 3 občerstovací stanice během té trasy.
2: Kdy bude vyhlašování výsledků?
3: To je průběžné vyhlašování výsledků. Většinou první vlna je v 1 hodinu, to jsou ty kratší tratě, pak ve 2 hodiny jsou ty další tratě.
2: Je u toho Cross Park Marathonu 2026 ještě nějaký doprovodný program pro fanoušky, pro diváky?
3: Cross Park Marathon jako takový je vlastně součástí Dne Českého Švýcarska, což je velká akce jednou za rok, která se koná v Krásné Lípě na oslavu Národního parku Českého Švýcarsko, celého Šluknovského výběžku, takže k tomu jsou ještě doprovodné akce, koncerty, akce pro děti, takže si myslím, že si tam každý najde něco pro sebe a ještě je důležité podotknout, jsou tam taky Čechie Bemerlandy, staré motorky.
1: Přiblížila něco málo z programu sobotního dne Českého Švýcarska Mariana Krásnolipská. Součástí toho dne bude i Cross Park Marathon, na který se může přihlásit kdokoliv, ať už předem nebo přímo na místě.

0: Taky se vám stává, že vás některá písnička vrátí v čase. Mě to udělala právě teď tahle od Petra Nadě. Vrátila jsem se zpátky do dětství. Já se proberu z té melancholie a společně s vámi se vrátím do neděle, protože tam chceme být. Protože právě v neděli nám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku Pochoutkového roku připomněl další z receptů. Tentokrát to byl nejlepší recept roku 2024 podle hlasování posluchačů. Šlo o masový bochníček z několika druhů pečeného, vařeného a uzeného masa. Ten recept je původně od Zdeňky Chatové z Doudleb v jižních Čechách. My se ho teď naučíme dělat s kuchařem Ivanem Vodochodským. No a u toho vaření se Patrik pochopitelně vyptával a základní otázka zní, co všechno si máme připravit?
1: Prostě vytahejte veškerý maso, co máte v mrazáku nebo v lednici upečený a čeho se potřebujete zbavit, to vytahejte. Já tady mám kus uzenýho, kus hovězího vařenýho, kus kruty, kus vepřový nožiček je tady, takže to jsem vytahal, teď to nameleme. Můžete přidat škvarky, přidáte tam cibuli, česnek, rohlík na vymletí potom, no pak nějaký vajíčko na spojení té směsi.
2: Jedno, dvě?
1: Podle toho, kolik bude směsi, tak máme dvě a uvidíme, jestli bude držet. Sůl, pepř, majoránka, podle chuti prostě.
3: Pochoutkový rok.
1: Si nameleme tu naší lahodu.
2: Potom, co se teda semele maso, tak meleš další suroviny, co?
1: Dám vám tam cibuli, česnek, můžete přidat škvarky a přidám kousek chleba. Nebo veky, nebo rohlíku, co máte prostě na konci, na vymletí toho strojku. Tak, namleto, je toho jak pro armádu.
2: Teď tu mísu, ve které to máme, dáme znovu do robotu.
1: Ale přidám trošku worcesterské omáčky, přidám trochu garumu, což je jako vlastně pramáti všech fermentovaných omáček.
2: To je opravdu panák.
1: No to jo, no, to je silný, to je vlastně něco jako sojovka, ale to je silnější. Tak. Teď tam dáme kořeníčko.
2: Dvě špetky provencálského koření.
1: Tak přidáme tam trošku.

0: lžičku tymiánu, tak asi lžičku čajovou. A ještě si připravíme majoránku.
1: A na závěr ještě vajíčka, dvě.
0: Teď to celý promícháme, když nám to mašina utáhne. Přidáme vývar.
1: Jaký máš?
0: Vynikající, svůj vlastní domácí. Kuře, vypadá to na kuře. Byl to tak 700 ml vývaru jsem dával.
1: A mohli jsme mít tak, no víc masa, kilo a půl?
0: To určitě.
1: Ještě žičku soli.
0: Žičku soli.
1: Jak ti drhne strojek?
0: Asi by to chtěl promazat.
1: Jo, promiň, to jsou tvoje klouby.
0: Staroba.
1: Dali jsme tam ještě trochu rumu. Pekáček. Spíš hlubší, aby to bylo vyšší?
0: Právě, uděláme to, ať je to vrstva taková, vrstva plejtovatá, no. Pekáčku.
1: Vytřeme sádlem.
0: Vymažeme sádlem. No a teď tam vlejeme tu hmotu. A dáme pec. No a budeme čekat, jak tam to dopadne.
1: Kolik stupňů, jak dlouho to odhaduješ? Je to vyšší vrstva, takže záleží, jak je to silný?
0: Já jsem dal 200 na začátek a pak uvidíme, no. Necháme to teď půl hodiny na 200, ať se to zapeče na povrchu a pak to sundám celé na 180-70. Uvidíme.
1: To tam ještě další půl hodinu?
0: To minimálně, no, minimálně, je to velká vrstva. Pozor, parádino. Naber si masíčko. Jaký to je?
1: Dobrý. A tam je taková jako dobrá kyselinka v tom mase. Čím to je?
0: Je z toho uzeného. Tam bylo uzený, který bylo pomalu uzený, studeným kouřem. Mm-hmm. A on to má takovou...
1: Jo, to asi bude ono, no.
0: Kouchuť. Dobrý.
1: Dobrý.
0: Pojď, ne?
1: No, klidně můžeš držet talíř a to...
0: Já to držím. To si potrčku dej, no. Mm-hmm. Já popřeju našim posluchačům dobrou chuť, zachovejte nám přízeň a vařte.
2: Mm-hmm. Třeba tohle.
3: Po tomhle masovém koláči hašišprejtu, jak ho pojmenoval Ivan Vodochodský, se jen zapráší. Recept najdete na stránce www.pochoutkovýrok.cz a je tam samozřejmě takový ten, taky ten původní recept od Zdenky Chatové z Doudleb. No a v neděli si připomeneme další recept, který se v roce 2024 umístil na stříbrné příčce. Půjde o dančí závitky, které podle svého udělá šéfkuchař Jaroslav Sapík.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
5: Keby bylo něco,

0: Možná i šál, o kterém zpíval Pavel Žalman Lohonka, by ocenil trochu aviváže. Já osobně ji nepoužívám, nemám ráda ty prodávané produkty, ale aviváž se dá celkem chytře a levně nahradit i z naprosto domácích zdrojů. Jak prozradí Jarka Vykoupilová v dnešních Babských radách?
1: Babské rady.
2: Toužíte-li po příjemně měkkém froté prádle, namočte ho před praním na noc do horké vody s octem. Ocet při praní se dá použít nejen jako náhrada a vyváže, ale také zmírní pouštění barev. Na jemnost prádla může mít vliv i samotná voda. Obecně je známo, že tvrdá voda obsahuje více minerálů, které potom způsobují nežádoucí hrubost a tvrdost, což je například u povlečení nemilé. Řešením našich babiček je použití jedné lžičky jedlé sody přimíchané do klasického pracího prášku. Tato tajemná příseda zmírní účinek minerálních látek obsažených ve vodě a tím prakticky zajistí i vytouženou hebkost vypraného prádla. A pokud vaše textilní kousky ztratily, jak se říká, šmrnc, barvy jsou vybledlé a vzory zašedlé, stačí je před praním jednoduše namočit do koupele z 5 litrů vlažné vody a 100 ml citronové šťávy. Výsledkem bude čistá a zářivá barva textilu.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Celý týden soutěžte s Českým rozhlasem Sever. Vyhrajte zážitek, na který jen tak nezapomenete. V sobotu 29. srpna zaplní ústecké letiště akce Nebe plné letadel a právě vy můžete získat jedno ze tří míst na vyhlídkový let vrtulníkem nad Ústím. Poslouchejte pozorně Český rozhlas Sever. Jakmile uslyšíte zvuk vrtulníku, volejte na číslo 475 212 212. Každý den vybereme finalisty a v pátek odpoledne rozhodneme, kdo v sobotu obsadí tři místa ve vrtulníku. Přijďte za námi v sobotu 29. srpna na ústecké letiště. Tři šťastní výherci se v tento den proletí nad Ústím vrtulníkem.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude folkový písničkář, zpěvák Miroslav Paleček.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rád

0: Jiří Korn v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever krátce před 11. No a my do toho dnešního programu, do té první hodinky dopoledního expresu, ještě musíme vtěsnat kulturní typy Slávky Brádlové a vtěsnáme je tam moc rádi.
1: No, hezký den to by posluchačům, ale těsnat budeme především omluvy, protože Děčínský zámek na dnešek měl plánované takové setkání s legendou, s pěvcem Petrem Dvorským a Jakubem Pustinou, no tak bohužel pro nemoc je to zrušeno. A také jsou zrušené dny lesních řemesel u Dolského mlýna v Jetřichovicích. To možná ti, kteří tam mířili, už vědí, tak pro ty, kteří tam chtěli třeba jet dnes, tak to ohlašuju. A je to z důvodu rizika požáru. I když trošičku nám zapršelo,
0: jasně, ale
1: přece jenom
0: jasně, ale to
1: je
0: akce, která se plánuje
1: riziková.
0: Dopředu, takže já myslím, že se docela vědělo, že letos nebudou právě kvůli té vysoké vyprahlosti.
1: Tak a teď to nebude zrušení, ale taková malá změna, protože divadelní zahrada měla dnes u nás začít na té rozhlasové zahradě s činoherním studiem, představení Milenci z kiosku. Tak ta změna spočívá v tom, že počasí hrozí deštěm, takže ze zahrady se to představení přesouvá do budovy činoherního studia v Ústí nad Labem Střekově. Začátek ve 20 hodin zůstává. No a pak pozvu do Teplic, do areálu bývalé plovárny v Zámecké zahradě, která se otevírá znovu veřejnosti. A dnes už odpoledne od 14 hodin to bude prý pohodové odpoledne pro seniory. Tak já nevím, na programu jsou aktivity v přírodě, to nevím konkrétně, co si pod tím představit. Potom kurzy první pomoci, lekce jógy, no a taky koncert Dua Markéta a Roman z hity 60. až 90. Tak já myslím, že 90. mohou nejenom seniori.
0: No, já bych tohle duo někdy chtěla vidět, protože Markétu Sochorovou osobně znám dost dobře a vím, jakou muziku poslouchá a zpívá něco úplně jiného, takže mě by jako bavil ten kontrast. Ale
1: no a ještě
0: dneska
1: přidám,
0: se do Teplic nedostanu. No.
1: Nevadí, ale možná budeš litovat, protože součástí nebude také promítání filmu Pět švestek, což je novinka
0: česká. To jsem taky neviděla, no, to je poslední svěrák, veď?
1: Tak.
0: Tak já už lituju.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Škoda, že ji nikdo nemůže slyšet. Mezi nebem a zemí se ocitne inspektorka Candice Renoirová v premiérovém kriminálním seriálu. ČT 2. Ulrich rozehrává hazardní vysokou hru. Ukradne svatou korunu. Seriál Huňády vzestup Havrana. A ČT Art. Příběh výpravčího na odlehlé železniční stanici v oceňovaném filmu Alois Nebel. Úterní večer s Českou televizí.
2: Tradice, která vyrostla na Litoměřicku.
3: Tradice, která spojuje generace.
2: Veletrh Zahrada Čech slaví 50. výročí.
3: Inspirace pro vaši zahradu, výjimečné interaktivní expozice a bohatý kulturní program.
2: Oslavy zaplaví vyzdobené centrum Litoměřic a vyvrcholí originální hudební show Pohádka Zahrady Čech.
3: Buďte u toho s námi od 11. do 16. září v Litoměřicích. Zahrada Čech.
2: zahradačech.cz.
4: Bylo 11 hodin.
5: Český rozhlas Sever, zprávy.
4: V krásné Lípě spatřili lidé v centru města Velká Radnice vydala varování. Řidiči v Ústí nad Labem se otevření Benešova mostu dočkají až v květnu příštího roku. Dnes budou vylosována čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky kandidátů do voleb do třetiny Senátu. Přes den oblačno, později odpoledne a k večeru čekejte už i přehánky, teploty do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Krásná Lípa vydala varování před vlkem. Podle webových stránek radnice se zvíře o víkendu pohybovalo v centru města. Vlci se v oblasti Národního parku České Švýcarsko vyskytují přibližně od roku 2017.
6: Město upozorňuje na víkendový výskyt šelmy a žádá obyvatele, aby byli opatrní. Zvíře bylo pravděpodobně hladové a hledalo potravu. Za normálních okolností se vlk člověku vyhýbá a útočí jenom, když si připadá ohrožený. Při venčení, hlavně v okraji v nových částech města, by měli lidé nechávat svoje psy na vodítku. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
4: Oprava Benešova mostu přes Labe v Ústí nad Labem potrvá do konce května roku 2027. Vyšší bude také cena za jeho rekonstrukci. Náklady vzrostou přibližně o 14% na 720 milionů korun. V pondělí o tom informovali zástupci stavby a také Ústeckého kraje, který je investorem prací. Podle Ústeckého kraje se při rekonstrukci objevily nečekané technické problémy, například havarijní stav zatrubnění Stříbrnického potoka pod Ústeckou opěrou mostu. Hejtman Richard Brabec uvedl, že kvůli těmto komplikacím nebude možné opravu dokončit do konce letošního roku. Navíc práce přeruší zimní technologická přestávka. Půlmiliardová dotace na rekonstrukci podle kraje ale ohrožena není. Kandidátům do senátních voleb dnes příslušné registrační úřady přiřadí číslo, kterým budou označené jejich hlasovací lístky. Ve volbách do třetiny horní komory se letos utká 154 kandidátů. Je jich přibližně o 80 méně než ve volbách před 6 lety a celkově jde o druhý nejnižší počet kandidátů v historii voleb do senátu. První kolo voleb se bude společně s komunálními volbami konat 9. a 10. října. Němečtí vyšetřovatelé našli poblíž letiště v Lipsku další dron, který souvisí s incidentem z počátku srpna. S odvoláním na své zdroje o tom informují veřejnoprávní stanice NDR a VDR a list Süddeutsche Zeitung. Trojice médií uvádí, že 10 dnů od první události kriminalisté objevili kromě dalšího dronu také 50 gramů výbušniny hexogen. Nejvyšší státní zastupitelství se k informacím nevyjádřilo. První bezpilotní letoun s připevněnou rozbuškou našel zaměstnanec letiště Lipsko Hále v noci na 5. srpna u letadla ukrajinské společnosti Antonov. Další nákladní letadlo se pak při přistávací manévru srazilo s dosud oficiálně neupřesněným letícím objektem.
5: Počasí.
4: Převládá oblačno až zataženo, ojediněle čekejte přehánku, později odpoledne a večer od jihozápadu bude postupně místy pršet. Teploty do 24 stupňů, na severovýchodě bude chladněji, na horách dnes teploty od 16 do 19 stupňů Celsia.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: Na silnici 1/15 mezi Lovosicemi a Terezínem se v křižovatce na silnici od Nových Kopis srazilo osobní auto s dodávkou. Jeďte opatrně.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dopolední expres Českého rozhlasu Sever pokračuje i po 11. a tradičně pokračuje zajímavým hostem. Dnes tím hostem bude ředitelka filmového festivalu Fifeli, takže je jasné, že vás budeme zvát do kina na filmy, které sice možná nebourají žebříčky a netrhají rekordy na vstupném, nicméně určitě stojí za shlédnutí. Společné povídání začne už po písničce.
5: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Festival s nejpůvabnějším názvem na světě Fifely proběhne o posledním srpnovém víkendu tady u nás na severu Čech. Fifely aneb filmový festival Litoměřice se koná už od roku 2001 a je na jeho aktuální ročník. Nás přišla pozvat ředitelka festivalu Hana Galiová. Pěkné dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Co je vlastně hlavní myšlenkou filmového festivalu s tím půvabným názvem Fifely? Na co se zaměřuje? Čím je osobitý?
2: Ten název jsme rádi, že se vlastně ujal a že ho lidé používají a že už je znám napříč celou Českou republikou, troufám si říct, protože lidé se ptají, jedeš na Fifely, máš něco společného s Fifely, budeme na Fifely, dokonce jsme z toho vytvořili už několik nových českých odvozenin, jako budeme Fifelit nebo jen tak si Fifelíme, což je vlastně skvělé, můžeme si s tím hrát. Ale k vaší...
1: Oni přijíždí Pražáci, studenti filmových škol a tahle komunita, víte?
2: Přijíždí lidé opravdu z celé České republiky a ano, Pražáci mají tu výhodu, že to k nám mají blízko. Zároveň spolupracujeme s FAMU. To znamená, že i lidé z FAMU k nám přijíždějí jako hosté, ale i tým je složen z lidí, kteří třeba studovali na FAMU.
1: Tak se vrátíme k té úvodní otázce. Čím je festival Fifely osobitý?
2: Osobitý je tím, že je vlastně jediný v současné době tohoto typu v Ústeckém kraji. Zároveň je osobitý tím, že vznikl ze spoda z nějaké potřeby tu kinematografii v různých podobách v Litoměřicích ukazovat. Zároveň je osobitý atmosférou města a my máme letos v takovém motu, vlastně na jednu stranu doufám, že nám to vydrží a na druhou stranu si přeju i něco jiného, že je to festival bez front. Je to něco, že můžete přijít na tu projekci, nemusíte čekat dlouho ve frontě a jít se podívat na různá projekční místa s velkým komfortem i technickým vybavením, tak to je asi to, co je takové pro nás příznačné.
1: Všichni, kdo někdy zkusili Karlovarský festival, tak vědí, proč je tohle věc, na kterou upozorňujete, proč je tohle deviza. Jak ten festival vypadá organizačně? Kde se promítá? Kolik filmů denně? Od kolika to začíná a tak?
2: Promítáme na třech místech, na takových hlavních místech, a to je Kino Máj, kde se konají velké projekce, koná se tam slavnostní zahájení a jede to opravdu každý den, pátek až neděle, od rána do večera, troufám si říct. Druhým prostorem je divadlo Karla Hynka Máchy, tam je to podobné, projekce je pátek, sobota i neděle. Potom naší takovou hlavní scénou večerní, řekla bych, je letní kino na Střeleckém ostrově. To je prostor, který my obhospodařujeme i v promítací sezóně, kdy tam máme letní kino. Tam budou dva koncerty v pátek i v sobotu. V pátek to bude Berlin Manson a v sobotu Amelie Siba, ale ještě před koncertem bude projekce filmu Revizoři. Ale to máme úplnou novinku. A to je projekt, který připravujeme společně s kinem Utajeno. A to je bývalý železniční tunel, kde bude kino Utajeno. Lidé neví, na co jdou, ale ví, že jdou na projekt imerzivního divadla s projekcí filmu. Tak to bude velký zážitek, trochu i chladný.
1: Vy jste použila podivné slovo imerzivní?
2: Ano, to je takové divadlo, které vás vtáhne do děje. Vy jste vlastně jako součástí, jsou to takové projekty poměrně oblíbené. Je to něco, co se vás dotkne a tady se vás to dotkne i samotnou teplotou, která v tunelu panuje.
1: Říká Hana Galiová, ředitelka festivalu Fifely, se kterou si dál budeme povídat po písničce.
3: Český rozhlas Sever.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Hana Galiová, ředitelka filmového festivalu Fifeli, je dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever a společně se těšíme na ten velký filmový víkend, který je před námi a proběhne v Litoměřicích. Vy máte vždycky každý rok, pokud jde o festival, nějaké téma. Tak jaké je to letošní?
2: Letošní téma je Na konci světa. Mm-hmm. My jsme trošku zvažovali, že to bude konec světa, ale nakonec jsme se společně domluvili, že těch konců světa a nebo těch věcí, které jsou na hraně nebo trochu těžké, je moc, tak to Na konci světa se...
1: Zní optimističtěji.
2: Ano, se snaží tou pootočenou optikou tam nabízet lidem další vrstvy, další varianty, co na konci světa mohou najít. Můžou to být vztahy, může to být láska, může to být nějaké uvědomění něčeho, touze po změně, takže tam necháme trochu otevřená dvířka.
1: Jakým způsobem vybíráte filmy? Je to tak, že třeba toužíte uvést nějaký film a na základě toho vymyslíte téma a pak to obalíte? A nebo naopak máte pocit, že tohle téma by se hodilo a pak až vyhledáváte ty tituly?
2: Je to ta druhá cesta. Většinou se snažíme, máme několik typů, jak by se ten příští festival mohl jmenovat, jakým směrem ubírat, jaké to téma zvolíme. A o tom dlouze diskutujeme, pak to téma vybereme. A teprve na základě toho, když máme to zastřešující téma, ke kterému víme, že se máme vztahovat, tak náš dramaturgický tým vybírá filmy, které do toho konceptu budou zapadat.
1: Mm-hmm. Váš film není o filmových premiérách, není to o tom, že by přijela nějaká žhavá novinka. Vy tak jako hezky vybíráte z toho, co už na světě je. Máte nějaké omezení, anebo se skutečně rozhlížíte po celosvětové kinematografii? A je vám úplně jedno, kde ten film vznikl, jestli na Papui Nové Gvineji nebo nevím, v Grónsku?
2: Rozumím. Takový film jsme ještě neměli z Papui Nové Gvineje, ale zároveň potvrzuju to, že ano, my vlastně si vybíráme ty filmy úplně po celém světě, kdekoliv, které právě zapadají do toho tématu. A potom hledáme, někde je to detektivní práce, kdo vlastně drží práva nebo licence na ty filmy a poptáváme možnost jejich uvedení, licence, formáty. Takže tahle cesta je taková, ale zároveň trošku bych doplnila, my se snažíme každý rok přivést nějaký film, který je v předpremiéře nebo který je úplnou novinkou. Snažíme se otevírat festival na slavnostním zahájení současnou tvorbou českou, nebo letos je to slovensko-český film. Takže uvádíme i několik filmů, které jsou v distribuční předpremiéře, které lidi neměli ještě možnost vidět jinde.
1: Tak já se omlouvám za to, že jsem vás chtěla okrást o ty filmové novinky, no a když už jsme o ně zavadili, tak co letos festival zahájí, jaké budou ty filmy, které u vás budou k vidění úplně poprvé?
2: Máme velkou radost, že zahajovacím filmem je film Martiny Buchelové Milovník, nebojovník. Je to slovensko-český debut, přijede ho uvést producentka filmu Julie Marková-Žáčková a jeden z hlavních herců František Beleš. Po filmu bude debata s tvůrci. To je taková novinka žhavá. Potom uvedeme v distribuční předpremiéře film Papája, což je film pro celou rodinu. A slavnostní zakončení obstará projekce filmu Vyvolený, který také je v předpremiéře. Distribuční diváci už ho měli možnost vidět na některých filmových festivalech, ale běžně v distribuci ještě není.
1: Říká Hana Galiová, která nás zve na Fifelení od pátku až do neděle v Litoměřicích. Se na něj všichni milovníci filmů mohou těšit. Jestli je to, že film je zařazen do festivalového programu zárukou kvality, nebo jestli se v programu můžou objevit i filmy takzvaně Bčkové a Cčkové, tak k tomu se dostaneme po písničce.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhu osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Filmový festival Litoměřice aneb Fifeli, to je to, co nás od pátku do neděle čeká, a tak si právě o tomhle festivalu povídáme s jeho ředitelkou Hanou Galiovou. Už jsme naťukli tu filmovou nabídku, ale určitě jsme ji ještě nevyčerpali. Kdybyste měla vybrat z toho programu jeden titul, na který vy se z nějakého důvodu těšíte, ale úplně nejvíc?
2: Pro mě je tahle otázka těžká, protože málo kdy se mi podaří nějaký film vidět při festivalu.
1: Jasně.
2: Protože je to organizačně poměrně náročné.
1: Ale určitě k němu máte nějaký vztah a potom je vám líto, že jste ho tedy neviděl.
2: Já doufám, že uvidím film Papája, kterým otvíráme festival, který je jako hodně vizuální, hodně barevný, je beze slov, tak doufám, že tuhle projekci si užiju i ji budu uvádět, takže tam tak jako tak budu. Určitě bych doporučila všem zahajovací film Lovník, ne bojovník. Zároveň bych se těšila na film Na pořád, protože ten pracuje s emocemi, což teda rozhodně není jediný z filmů, který pracuje s emocemi. Možná bych si dala Gumo, jen tak, že bych si zazpomínala na mladší léta.
1: A co je Gumo?
2: Gumo to je takový poměrně kultovní americký snímek, tuším z roku 97.
1: Aha.
2: A někteří fajnšmekři na něj vzpomínají. A tak já tedy rozhodně teď, to je nefilmově, se těším na oba koncerty.
1: Mm-hmm. Když zůstaneme u těch filmů, tak já jsem říkala, že mě bude zajímat, jestli jako jdete po kvalitě, protože na filmy může mít 100 lidí 100 názorů, ale existují filmy, které jsou jednoznačně Bčkové až Cčkové, tak když vybíráte, jde vám o to, aby ten film měl nějakou jako obecně uznávanou kvalitu, a nebo vám prostě jenom může připadat dostatečně zajímavý?
2: Fifeli má dva skvělé dramaturgy, Lukáše Jančíka a Alana Sise, kteří mají nakoukáno, troufám si říct, stovky hodin, stovky filmů. A necháváme jim velkou důvěru ve výběru filmů. Troufám si říct, že převažuje ta kvalita, to, že ten film na někoho nějakým způsobem zapůsobil, že byl dobře zpracovaný formálně, herecky nebo tím příběhem, které se vztahuje k danému tématu. Řekla bych, že tohle je hlavní linka, pak o tom často diskutujeme, ale nebojíme se zařadit i nějaké filmy, které jsou experimentální nebo které jsou bizár. A jak jste řekla na začátku, nemůžeme se trefit každému do vkusu. A naopak se nám líbí, když ten film vyvolává nějaké vášně nebo diskuze, protože když lidé, diváci i divačky z filmu odejdou a pak stojí před těmi projekčními místy a o filmu se baví, nebo je vidět, že to s nimi nějakým způsobem zacloumalo, nebo je to rozesmálo, tak to je to, co je vlastně na tom festivalu fajn, to společné sledování těch filmů a následná diskuze o nich.

tvoje boky, když jdeš ulicí, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisíci.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: S ředitelkou filmového festivalu Fifeli Hanou Galiovou si dnes povídáme o tom, co letošní ročník nabídne, ale nemůžeme obsáhnout kompletní program. Já jsem se dívala na vaše webové stránky a všimla jsem si, že u některých filmů je takový jako panáček. Co znamená?
2: Panáček je naše letošní novinka. Značí to piktograficky program Fifeli Kids. Letos jsme udělali každý den program pro děti, protože máme pocit, že to je potřeba vychovávat si vlastně budoucí fanoušky a faninky i těch filmů pro dospělé v tom smyslu od jiného věku. A proto jsme připravili každý den nejenom projekce, ale taky třeba podcast nebo přenesení programu podcastu Zvídavec Evy Sinkovičové pro malé zvídavce, takže můžou se děti přijít na ten program podívat. Zároveň jsou tam i tři výtvarné workshopy, které připravujeme ve spolupráci s Kulturním centrem Řehlovice a Institutem kresby a grafiky. Obojí je v domě zvaném Gotické dvojče. A pro děti připravujeme, a to teda nejenom pro děti, i

0: retro gaming zónu, takže si můžou tam, to možná bude spíše pro dospělé, kteří si zazpomínají na počítače, na kterých pařili ve svém mládí.
1: Jakože Atari a tak, jo?
0: Přesně tak.
1: Nicméně panáček prostě slouží ke snazší orientaci v tom celkovém festivalovém programu. Rodiče vědí, na co mohou vzít své ratolesti. Řekla jste podcast pro děti, ale vy budete mít podcast i pro dospěláky.
0: Ano, to je podcast Chudáčci Petra Uhlíka a Adama Ernesta. Zařadili jsme ho do programu do divadla Karla Hynka Máchy, protože očekáváme, doufáme, máme otazník, kolik na něj přijde publika, ale těšíme se na to moc, tak to je v sobotu 29. srpna.
1: Když jsme u toho publika, říkali jsme festival Bez front, což je příjemné, protože když chcete nějaký film vidět, tak ho prostě uvidíte a pravděpodobnost, že byste se nedostali, je víc než malá. Ale neznačí to trochu, že lidé do kina chodí čím dál tím míň. Daří se filmům i v době, kdy streamovací platformy nabízejí všechno teď a tady a bez toho, aby člověk někam musel odejít?
0: Když jste o tom začal mluvit, tak se trochu lekle, že to může vyznít tak, že chodí málo lidí, takže proto je to Bez front, tak to bych chtěla obrátit, že takhle to není, ale máme dostatek těch projekčních míst a dostatečné kapacity, takže zatím to vystačí. Jak jsem říkala úplně na začátku, je to na jednu stranu radost, jasně, hlavně pro ty diváky a divačky, ale je i možnost a bude i to z toho druhá radost, že se ty kapacity začnou plnit v tom případě, abychom ještě třeba přidali nějaké projekční místo nebo další místo, kde by se mohl odehrávat ten program, buď filmový nebo nefilmový. Ale nezapomněla jsem ani na vaši otázku, jak se mění nebo proměňuje vlastně ten trend s těmi streamovacími platformami. Určitě to s tím trhem zahýbalo. Určitě to zahýbalo s tou možností vidět film kdekoliv a v podstatě kdykoliv, což nám umožňují mobilní telefony. Ta doba se proměnila od té doby, kdy jsme chodili na nádraží pro krabice s 35 mm pásy. Zároveň si myslím, že ty filmové festivaly mají opravdu tak silnou atmosféru a takového ducha toho, že ti lidé tam chtějí být spolu, mají stejný zájem, chtějí ten film vidět od začátku do konce, chtějí ho vidět na velkém plátně, protože ty filmy mnohdy nejsou ke zhlédnutí v takové kvalitě na velkém plátně a chtějí potom tam spolu být, takže neobávám se o filmové festivaly, naopak nám návštěvnost každý rok krok po kroku stoupá a doufám, že tenhle trend bude pokračovat.
1: Velké plátno a sdílení, to jsou věci, které jsou vpravdě nenahraditelné a díky za to, že jsou nenahraditelné, tak ať vám ta návštěvnost stoupne pěkně i letos, ať se Fifely roku 2026 vydaří a můžeme už naznačit, o čem bude příští ročník, protože tuším, že to není o tom, že začínáte plánovat, až když zavřete sály toho aktuálního ročníku.
0: Naznačit ještě ani nemůžeme. My samozřejmě některá témata už máme takzvaně v klobouku, ale které vytáhneme, ještě nevíme. Ano, to bude čas někdy na přelomu září-října, až trošku zpracujeme emoce z letošního ročníku a budeme se moc rozhlédnout směrem do dály.
1: Tak my si počkáme. Mnohem blíž je ten aktuální ročník, který začne už v pátek a jehož program najdou naši posluchači na webu Fifely. Podívejte se a zajděte, stojí to za to. Hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever byla ředitelka festivalu Hana Galiová. Děkujeme.
0: Také děkuju, nashledanou.

0: řekne, co je důležité pro to, aby Hana Zagorová byla šťastná, pro to, abyste se mohli proletět vrtulníkem díky nám, tedy díky Českému rozhlasu Sever, je důležité, abyste v našem vysílání zachytili zvuk vrtulníku a dovolali se. No a dnes jako první s pozorným uchem a rychlým telefonem byla Kateřina. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím.
0: Tak já gratuluju k tomu, že jste udělala první krok na cestě vzhůru, tedy na cestě vrtulníkem k nebi. Už jste někdy letěla?
1: Letěla malým letadýlkem nad Jesenínkama, byl to úžasný zážitek, takže jestli vyhraju, tak to bude hezký dáreček.
0: Velmi správně říkáte jestli, protože za tím prvním krokem musí následovat ještě ten druhý a ten spočívá v tom, že v pátek odpoledne musíte znovu zachytit ten soutěžní signál v našem vysílání a pak mít to štěstí, že se mezi těmi, kteří se v průběhu týdne dovolali, vždycky jsou to tři výherci za den a ti mezi sebou v pátek odpoledne svedou tu lítou bitvu o tři místa ve vrtulníku, který bude připravený v rámci Ústeckého leteckého dne v sobotu v podvečer vám splnit váš sen a vzít vás na ten vyhlídkový let. Tak v pátek zůstaňte věrná Českému rozhlasu Sever a já budu držet palce, ať vám to vyjde.
1: Děkuji moc, mějte se krásně a hezký den.
0: I vám.
1: Naslyšenou.

0: Přijďte se podívat na současné i historické letecké stroje a jak se u toho dělá rozhlas. V sobotu 29. srpna se na letišti v Ústí nad Labem odehraje Ústecké nebe plné letadel. Čeká vás akrobatická show, bojová letadla z druhé světové války, letecké trenažery i modely a dílničky pro děti. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 29. srpna odpoledne, naschledanou Ústí na letišti.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Zrovna včera jsem našla na záhoně jednu zapomenutou a z lehýnka přerostlou cuketu a myslím, že ji budu zapékat. Slávka Brádlová, jako by to věděla, pro dnešek si pro nás připravila recept právě na zapečené cukety. Tak si ho ještě předpolednem pojďme společně poslechnout.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Dnes si dáme zapečené cukety. Řekla bych, že česká kuchyně si před lety výborně poradila s tehdy novým druhem zeleniny, cuketou. No a dneska máme těch receptů nepočítaně. Tak dnes tedy zapečené. Na dvě porce budeme potřebovat dvě cukety, dvě lžíce oleje, jednu menší cibuli, asi dvě rajčata, dvě lžíce ostrého kečupu a dvě lžíce jemného kečupu, sůl a trošku tymiánu. A pozor, není to všechno. Budeme potřebovat i suroviny na náplň. Jeden měkký tvaroh, jedno vajíčko, dvě lžíce strouhaného sýra podle vaší chuti, asi 100 gramů šunky, sůl a pepř. Cukety opláchneme, osušíme a podélně rozkrojíme. Opatrně vydlabeme dužinu, aby nám zbyla jakási korýtka. Na oleji spěníme nakrájenou cibuli, na ní dáme nakrájená rajčata, nadrobno nakrájenou dužinu z cuket, mírně osolíme, přidáme trochu tymiánu, oba kečupy a podusíme. Náplň umícháme z tvarohu, vejce, strouhaného sýra a drobně nakrájené šunky. Podle chuti osolíme a opepříme. Ten základ z rajčat a cuketové dužiny přemístíme do pekáčku, vložíme tam cuketová korýtka a naplníme je tvarohovou směsí. Můžeme ještě mírně podlít. Zakryjeme a v troubě zapečeme.
1: Vaříme se Slávkou.

0: Český rozhlas Sever a Činoherní studio Ústí nad Labem vás zvou na 11. ročník divadelní zahrady. 6 večerů, hostující divadla a neopakovatelná atmosféra. To všechno na vás čeká v jedinečném prostředí zahrady Českého rozhlasu Sever v Ústí nad Labem. Od úterý 25. do neděle 30. srpna. Program jednotlivých představení i možnost koupě vstupenek najdete na webu Činoherního studia. Divadelní zahrada 2026.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Krajský soud v Plzni povolil prodej zadlužené společnosti, která stáčí Bílinskou kyselku. V Chomutově bude od zítřka úplná uzavírka části ulice Na Příkopech. Jižní Francie zasáhlo tornádo, 39 lidí utrpělo zranění. Dnešek bude polojasný až oblačný, místy s deštěm a teplotou do 24 stupňů. Krásné poledne zprávy a Jana Moravcová. Firmu BHMV, která stáčí v Ústeckém kraji Bílinskou kyselku, Zaječickou hořkou a v Mariánských lázních Rudolfu Pramen, získá Kofola. Vyplývá to z insolvenčního rejstříku. Prodej za více než 440 milionů korun schválil Krajský soud v Plzni. Záměr povolil insolvenční správce i věřitele zadlužené firmy.
3: Insolvenční správce požádal o konečné svolení s prodejem podniku mimo dražbu 17. července, a to konkrétnímu zájemci za uvedenou kupní cenu. Nabídky k odkoupení BHMV podali tři vážní zájemci. Nabídka EHV, za kterým stojí koncern Kofola, a investiční společnost Investgate byla nejvyšší. Jaroslav Duchoň, Český rozhlas.
2: V Chomutově bude od zítřka zavřená část ulice Na Příkopech v úseku ulic Ruská a Revoluční. Dělníci tam budou opravovat vodovod a kanalizaci. Uzavírka se bude týkat i městské hromadné dopravy, která bude odkloněná. Práce by podle webu města měly skončit do konce listopadu. Češi za letošní půlrok prosázeli v hazardních hrách skoro 575 miliard korun. Oproti loňsku to je o skoro 13% víc. Vyplývá to z údajů finanční správy. Nejvíc Češi sázejí na herních automatech, rostou ale i sázky v živých hrách, jako jsou ruleta, kostky nebo karty. Objem vyplacených výher se meziročně zvýšil o 13% na necelých 540 miliard korun. Tornádo na jihu Francie zpustošilo vesnici Poma, nedaleko města Carcassonne. Zranění utrpělo 39 lidí. Asi polovina z nich skončila v nemocnici. Poničených je okolo 300 domů. Nepříznivé počasí narušilo i leteckou dopravu na jihu Francie, včetně letišť v Nice nebo Marseille.
4: Jedna z obyvatelek vesnice Poma mobilním telefonem zachytila, jak obrovský trychtýř vzduchu postupoval krajinou. Na dalších videích jsou už vidět úplně zničené domy, další mají poničené střechy, v ulicích jsou vyvrácené stromy a rozbitá auta. Téměř 3000 lidí byly bez elektřiny. Úřady lidem poskytly náhradní ubytování, další šli k příbuzným nebo známým. Meteorologové varují obyvatele před dalšími bouřkami, které jižní Francii zasáhly po období vysokých teplot, extrémního sucha a lesních požárů. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
2: Počasí. Počasí pro dnešek na severu čekáme polojasno až oblačno, k večeru přehánky nebo ojedinělé je bouřka. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů, maxima na horách do 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Neprůjezdná je Žukovova ulice v Ústí nad Labem kvůli porouchanému železničnímu přejezdu. V ulici Karla Jeřábka v Roudnici nad Labem havarovala dvě osobní auta. Revoluční ulici v Ústí nad Labem v centru probíhá vyšetřování srážky chodce autobusem. Na místě jsou záchranáři, bouralo se taky v Palachově ulici v Litoměřicích a taky na silnici 15 u Terezína na Litoměřicku. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a pěkné úterý.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písně.
5: písničky na přání.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever nám právě teď začaly úterní polední písničky na přání. A to znamená jediné, že už můžete vytáčet linku do studia. Ta je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 91104. Dnes se jako první dovolala paní Martina z Děčína a přála si písničku od Heleny Vondráčkové Červená řeka. Písničku posílá všem posluchačům.

0: Helena Vondráčková a její Červená řeka. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. To další už vybírá paní Líba z Děčína. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den, Renátko, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. A ta písnička bude pro kamarádku Janičku, která bydlí tady nade mnou.
0: Ano.
1: Pak to bude pro Jitušku a Michala na Kamenickou Markovým a pro Káju a Romana do Benešova a všem, co poslouchají, a vám do rádia. Já vám moc krát děkuju, že jste mi tu písničku našla, protože už jsem ji dlouho neslyšela, proto jsem ji dávala, jako chtěla dát zahrát, a moc děkuju.
0: Jasně, Iveta Bartošová a Petr Sepeši, Knoflíky lásky. Tak díky a naslyšenou.
1: Děkuju moc. Naschledanou.

0: Iveta Bartošová a Petr Sepeš, jejich knoflíky lásky. Pokračujeme v písničkách na přání, ale tu další už na naší lince na Českém rozhlase Sever vybírá paní Jana z Lipence u Loun. Hezké odpoledne.
1: No, dobrý den. Já bych chtěla nechat zahrát pro manžela Český ráj od Ivety Simenový a Milana Chladila.
0: Ano, písnička je tedy připravená, tak zdravíme manžela. Paní Jano, díky za zavolání, naslyšenou.
1: A taky, naschledanou.

0: Iveta Simonová a Milan Chladil, jejich Český ráj. My pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever, ale tu další vybírá paní Helena z Oldřichova na Hranicích. Hezké odpoledne i vám.
1: Také přeji hezké odpoledne.
0: Budeme...
1: A tuto písničku...
0: Ano.
1: Ano.
0: Tak povídejte.
1: Můžete. Tuto písničku, kterou jsem vybrala, posílám všem posluchačům s přáním, ať mají krásný celý týden.
0: Lucie Bílá a máma, tak díky za krásný výběr. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude folkový písničkář, zpěvák Miroslav Paleček.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
4: Jsou to unavený oči, když pozdě večer chodí spát. Je to strach.

Lucie Bílá a její máma. 12 hodin 29 minut k tomu. My pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. Tady máme už první e-mail dnešního dne. Připomínám adresu, ta je zahrajte@rozhlas.cz. Dobrý den, zahrajte písničku Terezie Maškové a Marka Lambory. Náš příběh pro paní Marcelku z Neštěmic, pro paní Květu z Vysoký, pro paní Martu z Barandova a pro pana Honzu z Vlkavy. A pro všechny posluchače to posílá Jarka a Dominika z krásného Března.

Tereza Mašková a taky Marek Lambora dospívali na Českém rozhlase Sever. Pokračujeme v písničkách na přání a mám tady další e-mail. Dobrý den, prosíme o zahrání písničky Santa Maria ve francouzštině pro našeho tatínka a dědečka Jiřího Pražáka z Bradlecké Lhoty, aby měl pěkný den. Děkujeme za písničku a přejeme vám do studia a všem posluchačům krásný den. Posílá to Renda, Míša a taky Marťas.

Společnost vám i v úterý 25. srpna dělá Český rozhlas Sever a taky jeho úterní polední písničky na přání. Dobrý den, zahrajte písničkou Davida Dejla Počítám, bude pro paní Květu z Vysoký, pro paní Marcelku z Neštěmic a pro paní Jarmilku z Nuslí, taky pro paní Martu z Barandova a pro paní Alenku ze Stéločepse. Posílá to paní Dominika z krásného března.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Valdemar Matuška a jeho Eldorado. Na Českém rozhlase Sever pokračujeme v písničkách na přání, jdeme na SMSky Pavla Bobka a dálniční hlídku pro všechny od paní Laďky.
1: Mé jméno je Joe Roberts, s tím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky.

zváce tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda.

je noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pad. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

0: za co bych stál.
1: Pavel Bobek a jeho dálniční hlídka. Ještě jednu písničku stihneme z vašich SMSek. Daniela Hůlku, Déšť, vůz a pláč. Písničku posílám všem posluchačům od paní Emy.
2: Jenž zákon ctil, tiše k zemi padl.

právo, zákon a čest. Jistě Bůh se zmýlil, proč mi tátu bral. Jak mizel mrak těch bran, mizel v dálce,

0: Daniel Hůlka, jeho Déšť, vůz a pláč a taky poslední písnička na přání, kterou jsme stihli v této hodině. Ty další opět po 18. Teď už Jana Moravcová připravuje nové zprávy. Renáta Filipi přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever vás zve na Švestka Fest. V Třebíblicích ožijí legendy české i světové hudby. V pátek 28. srpna zazní největší hity Queen v podání Queenie, ABBA Show s Abbey a vzpomínkový koncert Můj vzor, Božský Karel s Kristiánem Šepkem. V sobotu 29. srpna vystoupí Bonnie M, Richard Miller, Rybičky 48 opět a Radeček a mnoho dalších. Na Švestka Fest se těší Švestková dráha a Český rozhlas Sever.
1: Tradice, která zakořenila.
2: Značka, která dozrála. 50. výročí veletrhu Zahrada Čech.
1: Velké oslavy, velká jména. Vystoupí Jiří Korn and Company, Michal David, Monika Absolonová, Heidi Janků, Kolárovci a další.
2: A to nejlepší, všechny koncerty v ceně vstupného. Buďte u toho s námi.
1: Od 11. do 16. září v Litoměřicích.
2: Zahrada Čech. Zahradačech.cz.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
4: Oprava Benešova mostu v Ústí nad Labem bude trvat ještě 9 měsíců. Policie zadržela muže podezřelého z napadení ženy v Turnově. Až polovina léků v Česku má pouze jednoho dodavatele. Dnešek bude polojasný až oblačný, teploty do 24 stupňů. Pěkné úterní odpoledne, jsou tu zprávy. U nich vás vítá Jana Moravcová. Oprava Benešova mostu v Ústí nad Labem se proti původnímu plánu prodlouží až do konce května 2027, tedy zhruba o půl roku. Důvodem jsou nečekané technické komplikace a taky zimní technologická přestávka, kvůli které nebude možné některé práce dokončit do konce letošního roku. Jak v pondělí řekl hejtman Richard Brabec z Hnutí ANO, při rekonstrukci se objevily závažné problémy, se kterými projekt nepočítal. Například zatrubnění stříbrnic potoka pod opěrou mostu bylo v havarijním stavu a muselo se připravit jeho zabezpečení pomocí speciálních prefabrikátů. Na jaře pak zbývá asfaltování mostu a instalace trolejového vedení. Jen tyto práce pak potrvají zhruba 2 měsíce. Semilští policisté vyšetřují případ napadení ženy v Turnově. V sobotu kolem 6. hodiny ráno ji v Palackého ulici napadl muž. Policie ho v pondělí zadržela na Mladoboleslavsku. Aktuálně je ve vazbě a policie ho podezřívá z pokusu o znásilnění. Lidem aktuálně žádné nebezpečí nehrozí, říká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
5: Chceme uklidnit veřejnost, a to především v samotném Turnově, kde se informace o uvedeném skutku šířily prostřednictvím sociálních sítí a mezi tak důvodně vznikaly obavy o jejich zdraví a životy. V tuto chvíli ze strany tohoto muže veřejnosti žádné nebezpečí nehrozí.
4: V Česku chybí konkurenční výrobky u léků, kterým skončila patentová ochrana. Jediného dodavatele má až polovina z nich, což způsobuje jejich nedostatek, pokud se přeruší dodávky léku. Vyplývá to z dat České asociace farmaceutických firem. Podle jejího výkonného ředitele Filipa Vrubela je to i kvůli tomu, že stát tlačí na nízké ceny léků.
6: Ten trh neuživí dostatečný počet dodavatelů, uživí stěží jediného dodavatele, který tím, že získal v uvozovkách celý trh pro sebe, tak na tom objemu se ještě na trhu uživí, ale s provozní marží pouze v jednotkách procent.
4: Němečtí vyšetřovatelé našli poblíž letiště v Lipsku další dron, který souvisí s incidentem ze začátku srpna. S odvoláním na své zdroje o tom informují veřejnoprávní stanice NDR a VDR a list Süddeutsche Zeitung. Trojice médií uvádí, že 10 dnů od první události kriminalisté objevili kromě dalšího dronu taky 50 gramů výbušniny hexogen. Nejvyšší státní zastupitelství se k informacím odmítlo vyjádřit.
1: Počasí.
4: Dnes bude na severu polojasno až oblačno, k večeru čekáme taky slabý déšť, může se vyskytnout i bouřka, nejvyšší denní teploty do 24 a na horách do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: Ústí nad Labem řidiči počítejte s uzavírkou Bělehradské ulice. Důvodem jsou stavební práce. Uzavírka potrvá do 29. srpna a v Rýgrově ulici v Jablonci nad Nisou tam havarovala dvě osobní auta.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
8: Tvořil hudební tandem s Michálem Janíkem. Začínali na Karlově mostě. Spojení jsou hlavně se semaforem. Jeho hudebním parťákem byl také zpívající právník Ivo Jahelka. Nyní je na solové dráze. Folkový zpěvák, skladatel a kytarista Miroslav Paleček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
9: Děkuji. Zdravím všechny, kteří jsou kolem nás a i posluchače pochopitelně. Díky za pozvání.
7: Alex a host.

0: Miroslav Paleček je znám především jako jedna polovina folkového dua Paleček Janík. Více než 10 let se také věnuje solové dráze. Pane Palečku, koncerty máte naplánované až do září. No, je to tak? Dělá vám to radost, že stále hrajete, stále tvoříte?
1: Tak to mi dělá čím dál tím větší radost, musím se přiznat. Opravdu mě to baví čím dál tím víc, a to nelžu. Akorát mám teď trošku, jsem trošku zklamaný z toho, že jsem po celou tu dobu, co vlastně muzicíruju, tak jsem byl zdravý jako řípa, ale teď jsem měl, to tím si nestěžu, to jenom konstatuju, takže jsem měl teď takovou asi skoro roční pauzu a vracím se. A trošku mi mrzí, že jsem ztratil lehce kontakt s pořadatelama, ale nicméně na tento rok mám ještě asi, já nevím, 20 nebo 25 vystoupení, tak doufám, že se to nějakým způsobem napraví.
0: Říkáte, měl jsem rok pauzu, ale od hraní jste pauzu neměl. Doma
1: ne, ne, to ne.
0: Zkoušky, hraní, každý den saháte po kytaře?
1: No to ne.
0: Ne?
1: Ne. Musím se přiznat, že už mě pomalu připadává prokrastinace a lenost, ale já jsem nikdy na tom nebyl tak, že bych pilně cvičil každý den, což je teda úděl muzikantů z vážné hudby, z oblasti vážné hudby, kde teda opravdu hrajou 5, 6 i více hodin denně, což je prostě neuvěřitelný. Já jsem měl možnost vlastně na těch takových posledních projektech, co jsem kdy měl, tak, že mi pomáhali kamarádi z Filharmonie, takže jsem poznal tu tvrdou řeholi. To bych asi já těžko vydržel, musím se přiznat. Takže já občas mohu udělat chyby, mě to lidi prominou, ale oni prostě jsou vystaveni jako dnes a denně tomu, že vlastně hrajou naprosto bez chyb. A to, když jsem s nima natáčel, anebo někdy i občas si zahraju jako host, tak jsem z toho vždycky docela rozklížený.
0: V tom smyslu,
1: že oni jsou oni opravdu cvičí, bezchybní a já tam vnesu ten člověčí prvek.
0: No a nenamotivovalo vás to k častějším hrám na kytaru?
1: Ne.
0: Kdo vám vůbec dal poprvé do ruky kytaru? Vybavíte si?
1: Vybavím. Já jsem jako prcek jezdil na pionýrský tábory. A vzpomínám na to opravdu jako s láskou. A na jednom z prvních táborů, když jsem byl, tak mi můj starší bratr Venoušek dal k narozeninám kytaru. Což je neuvěřitelný.
0: Jen tak?
1: Jen tak. On věděl, že mě to jaksi baví, protože jsem už, když jsem byl mladý, tak podle jeho zpěvníčků jsem objevil třeba Ježkárny. A to bylo pro mě něco tak neuvěřitelného, že na mě dejchlo něco jiného, než jsme tenkrát slýchávali z rozhlasu po drátě. A tak písně jako Klobouk ve křoví, Tmavomodrý svět, Svítá, Civilizace. To bylo něco úplně jiného. Takže já už tenkrát díky mému bratru Venouškovi jsem propadl jak Ježkárnám, tak i kytaře, a navíc s tou kytarou jsem se poprvé snažil obluzovat dívky.
0: A fungovalo to.
1: No, řekl bych, já to bych lhal, ne. Ale bylo to samozřejmě příjemné, protože byl o mě větší zájem. A tak jsem toho nezneužíval.
0: Miroslav Paleček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je Miroslav Paleček, folkový písničkář, zpěvák a kytarista, který se proslavil ve dvojici s Michaelem Janíkem. Vy jste v minulém vstupu říkal, že první kytaru jste dostal od svého staršího bratra k narozeninám. Kdy bylo rozhodnuto o tom, že se budete kytaře věnovat profesionálně, že vás bude živit?
1: Tak to byl vlastně krok do neznáma, protože jsem se seznámil na takové soutěži Talent 67, který byl v parku kultury Juldy Fuldy. A tam jsem se seznámil s Michaelem Janíkem. A pak jsme se potkali zcela náhodou na bezcílných toulkách po Václaváku, kde jsme tenkrát jako korzovali. Dnes už bych tam šel velice těžko. Ale tak jsme se dali jaksi s Michaelem dohromady a když jsem přišel z vojny a chvilinku potom jsme s Michaelem spolu stvořili prvních asi 5 nebo 6 písniček, které jsme si nahráli nebo nechali nahrát v takovém studiu v 6. nebo v 5. patře v Lucerně na LP desky a s tím jsme chodili po známých lidech, jako je Jiří Suchý a pan Šlitr, Darek Vostřel, Mikroforum a tak. A nabízeli jsme ty písničky a nakonec to dopadlo tak, že jsme i pak, když jsme hráli na Karlově mostě, tak jsme se dostali do Semaforu a jakmile jsme začali hrát, tak jsme měli takzvané svobodné povolání a tak jsem okamžitě rozvázal pracovní poměr ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů. Maminka se z toho hroutila.
0: Ale vy jste se dlouho nerozmýšlel, že?
1: Ne. Dnes bych si to taky rozmyslel, ale asi jo. Ale tenkrát člověk prostě ani tak moc nepřemýšlel, co bude za 5, za 10, za 15, za 20 let, ale žil tou současností a vlastně my jsme spolu začínali s Michalem v takové době, která byla těhotná na události, takže nás to prostě schramstlo dohromady a měli jsme pochopitelně velikanadánské štěstí, že jsme byli pod křídly v divadle Semafor.
0: Koho vlastně napadlo veřejně vystupovat na Karlově mostě? Čí to byl nápad?
1: To bylo asi spontánní, protože samozřejmě jsme slyšeli, a že už tam taky hrával Jarda Hudka, Kalandra a ještě řada dalších, tak myslím, že to bylo velice spontánní s Michalem. To jsem tenkrát ještě pracoval ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů, takže si vzpomínám, že jsem ještě udělal, mám ho ještě domaskovaný, že jsem udělal a narýsoval takový plakát, že v neděli co neděli se na Karlově mostě povídá a hrajou divné písně. A tak jsme to vylepovali a sobotu co sobotu a neděli co neděli jsme tam chodili hrát k soše svatého Kajetána.
0: Říká Miroslav Paleček, náš dnešní host.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Lenka Filipová v dnešním pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever, až budem to mít. Měla být chloubou švédského námořnictva, místo toho se po několika minutách plavby naklonila, nabrala vodu a zmizela pod hladinou. Loď Vasa se na dno stockholmského přístavu potopila v roce 1628 a na své objevení čekala více než 300 letí a to se podařilo námořním inženýrům přesně před 70 lety.
1: Nemáte sonar, podvodní dron ani GPS. Máte jen staré dokumenty, loď a trochu zarputilosti. Právě tak v 50. letech hledal švédský námořní inženýr Anders Frazén vrak lodi Vasa. Několik let studoval archivní materiály a snažil se zjistit, kde přesně se loď mohla potopit. A pak začal prohledávat dno stockholmského přístavu. Pomáhalo mu jednoduché zařízení, které ze dna vytahovalo vzorky. Dlouho to nevypadalo příliš nadějně. 25. srpna roku 1956 ale přišel zlom. Pomocí sondy vytáhl ze dna kus černého dubu. O několik dní později se tak pod hladinu spustil potapěč Per Edvin Felting. Ve vodě byla téměř nulová viditelnost. Musel se tak orientovat hmatem, až narazil na dřevěný bok lodi.
2: Vasa je jenom jedna. Netroufáme si použít jiné než osvědčené metody.
1: Vysvětloval potapěč v dobové reportáži. Nakonec vyhloubili za 2 roky pod lodí několik tunelů, aby mohli na dně natáhnout lana. Zrekonstruovaný originál válečné lodi Vasa teď najdete v muzeu ve Stockholmu. Tam zavítá kvůli této expozici zhruba 1,5 milionu lidí ročně. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Vydejte se s Českým rozhlasem Sever na Janovskou rozhlednu. V sobotu 29. srpna vás čeká turistický pochod z Mezné, odkud se vydáme po zelené přes divokou soutěžku a dál po žluté až na rozhlednu Janov. Cíl je v areálu festivalu, kde od 14 hodin zahrají harcovníci, náplava, sekvoj, kamna a další kapely. Startujeme ve 14 hodin u konečné autobusu číslo 441 v Mezné. A kdyby počasí nepřálo, akce se přesouvá do sálu hotelu v Janově. Těšíme se na vás.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Krajský soud v Plzni povolil prodej zadlužené společnosti, která stáčí Bílinskou kyselku. Řidiče v Liberci čeká o víkendu omezení v horním centru města. Začíná festival Evropské dny židovské kultury. Program nabídne po celé republice. Zítra čekáme zataženo až oblačno s občasným deštěm a teplotou do 21 stupňů. Hezké úterní odpoledne zprávy a Jana Moravcová. Firmu BHMV, která stáčí v Ústeckém kraji Bílinskou kyselku za Ječiskou Hořkou a v Mariánských Lázních Rudolfův pramen, získá Kofola. Vyplývá to z insolvenčního rejstříku. Prodej za více než 440 milionů korun schválil krajský soud v Plzni. Záměr povolil insolvenční správce i věřitele zadlužené firmy.
3: Insolvenční správce požádal o konečné svolení s prodejem podniku mimo dražbu 17. července, a to konkrétnímu zájemci za uvedenou kupní cenu. Nabídky k odkoupení BHMV podali tři vážní zájemci. Nabídka EHV, za kterým stojí koncern Kofola a investiční společnost Investgate, byla nejvyšší. Jaroslav Duchoň, Český rozhlas.
2: V horním centru Liberce bude o víkendu uzavřená část Šaldova náměstí, informovalo o tom město na sociální síti. Od soboty do pondělí nebudou moc řidiči odbočit do ulic Husova a Jablonecká. Omezení souvisí s opravou kanalizace, kterou dělá Severočeská vodárenská společnost v Jablonecké ulici. Rekonstrukce potrvá do konce listopadu.
4: Celé září bude v Jablonecké ulici omezení v úseku mezi ulicemi Komenského a Tyršova. Křižovatky ale zůstanou průjezdné. Uzavřou se až o prvním říjnovém víkendu, kde bude uzavírka mezi ulicemi Gutenbergova, Komenského a Tyršova. Od 5. října do konce listopadu pak bude Jablonecká ulice neprůjezdná mezi ulicemi Gutenbergova a Komenského, a to včetně křižovatek. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Začínají Evropské dny židovské kultury. Letošní ročník se zaměřuje na téma lásky. Celorepublikový program nabídne kromě koncertů a komentovaných prohlídek taky výstavy. V Praze tak můžou lidé navštívit například výstavu fotografií Karla Cudlína o Izraeli v Kolíně, anebo Třebíči, pak budou volně přístupné i samotné synagogy. Festival pokračuje na různých místech Česka až do října. Slovensko vyšle na Oscary snímek Potopa. Drama natočil režisér Martin Gonda v české, polské a belgické koprodukci. Příběh vypráví o lidech z vesnic na východním Slovensku, kde museli v 80. letech tamní obyvatelé opustit své domovy kvůli výstavbě vodní nádrže. Jestli americká filmová akademie vybere snímek do užšího výběru, budeme vědět v polovině prosince.
1: Počasí.
2: Počasí pro zítřek převážně zataženo až oblačno s občasným deštěm, teploty do 21 a na horách do 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Voláte nám o koloně z D8.
5: Z České republiky na Německo. Převážně kamionů. Odhaduju to tak na hodinu, hodinu a půl pro kamiony. Levý pruh je průjezdný a na konci se to vlastně jakože zipuje do jednoho.
2: Bouralo se taky v Teplicích, v Lípové ulici, v Tršově ulici v Děčíně a mezi Velemínem a Kostomaty pod Milešovkou. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Posloucháte úterní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever, stále vám přejeme příjemný den. V botanické zahradě v Liberci vznikla výstava s názvem Sklo v přírodě, příroda ve skle. Jde o součást programu festivalu Crystal Valley Week. Více se dozvíte už za pár minut, no a blízko ke sklu a sklářskému řemeslu má také město Nový Bor, kde dokonce najdete sklářské muzeum. A my si toto město představíme v seriálu Příběhy severočeských měst a obcí. A řeč bude i o filmu, který teď můžete vídat v českých kinech, Čika Čika, a který se natáčel u nás v kraji. No a k tomu přidáme písničky, které nestárnou, tentokrát budou od Karla Gotta nebo Karla Zicha, teď ale pokračuje skupina Jelen.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Mistr Karel Gott v pohodovém odpoledním Českého rozhlasu Sever. 3 hodiny odpoledne, 11 minut k tomu. V Liberci v botanické zahradě můžete nově vidět skleněná díla 25 sklářů a tvůrčích skupin. Jde o výstavu Sklo v přírodě, příroda ve skle, která je součástí programu festivalu Crystal Volley Week. Ten potrvá do soboty. V botanické zahradě umělečtí skláři předvádějí třeba svítící motýly nebo stěnu posetou skleněnými disky.
1: Teď jsme vstoupili do pavilonu velkých kaktusů a vidíme tady stěnu doslova posetou skleněnými výtvory.
2: Tak je to instalace Jitky Skuhravé a Jitka Skuhravá tady vlastně navázala dialog s unikátní sbírkou tylancí.
3: Kurátorkou výstavy Sklo v přírodě, příroda ve skle je Lenka Patková.
2: Mimořádné dílo, které je tvořené skleněnými terči, které jsou některé ryté a Jitka je vlastně navěsila přímo na tu konstrukci karisíť, kterou používá botanická zahrada pro ty tylancie.
1: Asi nejautentičtější zvuk tady v botanické zahradě je vodopád pavilonu Pravěku.
2: Tady v Pravěku máme umístěné dílo Miluše Roubíčkové.
1: Některá skleněná díla nejsou na první pohled dobře vidět. Příkladem jsou skleněná klubíčka, jedno červené, druhé do zeleno-žluta, které vidíme právě v pavilonu Pravěku mezi jednotlivými rostlinami.
2: Pro diváky máme pomůcku nebo návod, budou mít k dispozici mapku, kde jsou orientačně jednotliví autoři nebo jednotlivá díla zaznamenáni, ale myslím, že i v tom trochu spočívá to dobrodružství, aby ti diváci si ta díla sami objevili.
4: Vystavuju soubor Trash Gems, který vznikal vlastně v posledních 2 až 3 letech.
3: Lidé na výstavě uvidí taky skleněná díla autorky Barbory Tidlitátové.
4: Je to soubor vlastně hutně tvarovaných nádob, které jsou za tepla následně spojovány s takovým jako pro mě potenciálním drahokamem budoucnosti. Vzniká vlastně technikou pat de verre z barevného sklářského odpadu.
3: Návštěvníci si můžou taky různé techniky výroby a designu skla v zahradě vyzkoušet, jak říká mluvčí festivalu Crystal Valley Week Lucie Firstová.
5: Od pondělí 24. do soboty 29. tady vedle nás v pavilonku M bude každý den nějaký sklář tvořit, ukazovat svoji práci, ukazují různé technologie, současně mají sklo na prodej. Ta výstava tady bude do konce září, máme připravenou komentovanou prohlídku na 22. září.
3: Doplňuje Lucie Firstová z Liberce, Karolína Lašáková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Stále pěkné úterý 25. srpna. Já jsem ještě Radimům nestihl popřát všechno nejlepší k svátku. Hudební dárek tady bude za moment. Buď to si můžou vybrat Izrael Kamaka Vivul nebo Tomáš Linka. Teď už 15:22 a připravená Alena Škraňková s dalším městem od nás ze Severočech. A dnes se vydáme do Nového Boru.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: O Novém Boru na Českolipsku se říká, že je městem skla. Asi je to pravda, protože na městských stránkách můžete najít například informace o tom, že na konci 18. století 43 domů z celkového počtu 233 patřilo exportérům skla. A v dalších 16 domech bydleli skláři, brusiči a malíři skla, pozlacovači nebo zrcadláři. Nepředstavitelné. Minulost i současnost sklářského řemesla připomínají expozice a různé akce v místním sklářském muzeu. Bylo založeno už v roce 1893. Zásluhu na tom měli členové odborového svazu sklářského dělnictva i osvícení městští radní. Název Nový Bor je poměrně mladý, až od roku 1948. Do té doby se městu říkalo Hajda nebo Bor u České Lípy. Původní osada byla založena na konci 17. století. V roce 1757 byla císařovnou Marií Terezií prohlášena za město. Přineslo to různé výsady, třeba právo pořádat ročně 4 výroční trhy. Na hlavním náměstí Míru stojí barokní chrám Na nebevzetí Panny Marie z 18. století. Chloubou kostela je více než 400 let starý zvon a vzácné rokokové varhany, které tam byly přemístěné z pražského kostela svatého Karla Boromejského.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Tomáš Linka dospíval, máme přesně 15:30 a v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever se vydáváme do dalšího města u nás na severu Čech. Město Rumburk poskytlo místa pro natáčení filmu Čika Čeka a od začátku to vypadalo na šťastnou sešlost. Slávce Brádlové o tom vyprávěla herečka Pavla Tomicová, která hraje jednu z hlavních rolí.
1: Pro mě je vždycky důležitý s kým, ale já už jsem někde říkala, že je to velký bonus to, že ten scénář se mi strašně líbil, takže je to takový krásný balíček.
2: Jak jste si sedla se synem filmovým Janem Cinou?
1: Honzík je pro mě úplně zjevení, jak lidský, tak profesní. Jako. Myslím, že i to, že mezi náma ta chemie velmi dobře funguje, že jsme si sedli jako lidi, je pro ten film důležitá a už teď ho mám tak ráda, že jsem říkala, že si ho adoptuju, takže moje děti musí počítat s tím, že mají sourozence třetího.
2: Jan Cina, jedna z hlavních rolí nového filmu Šimona Holého Čika Čeka. Pavla Tomicová, vaše filmová maminka, řekla, že Honzíka bych klidně adoptovala. Souhlasil byste?
3: Ano, já bych s adopcí souhlasil. Jo, ta symbioza je velká a já jsem ji vlastně trochu očekával upřímně. Tím, že Šimon si nás vybral a Pavlu prostě samozřejmě jako celý národ znám a obdivuju a fandím jí. Zároveň, když spolu trávíte čas na tom place a zažíváte nějaký emočně vypjatý momenty, který díky tomu scénáři zažívat můžeme, tak vás to samozřejmě spojí nejenom jako kolegy, ale myslím i jako lidsky. Tak za to jsem jako moc vděčný a vlastně si to užívám, i když to občas nám zamává teda velmi.
2: Pavla Tomicová také říkala, že to vlastně není její první spolupráce s Šimonem Holým, pro vás ano?
3: Jo, ale já jsem vlastně takový fanoušek jeho filmu a vůbec jeho přístupu lehkému nabourávání české kinematografie.
2: Než se vůbec začne točit, je zapotřebí najít vhodná místa, takzvané lokace. No a producentka Alžběta Janáčková o tom ví své.
4: Jsme byli asi na 50 lokacích ohledně toho domu a už jsme si prostě řekli, že to hlavně bude tam, kde bude ten dům, že už je to jako vlastně jedno. On si potom našel Šimon na internetu sám dům, vlastně ve kterém jsme točili v Rumburku. A ne, že bychom neměli schopné pane lokační manažery, ty máme výborné, ale prostě tu představu toho režiséra, že mohl naplnit jenom pan režisér, takže si ten dům našel a náhodou nám vyšli jako vstříc ve všem.

nechat zapomenout srdce bolavý. Hora a síť od rána

0: Karel Zich, jeho hit Beatles, bylo víc písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. 15 hodin 39 minut k tomu. V dopoledním pořadu Dáme řeč si s vámi Renáta Filipi povídala o divadle v přírodě. Máte rádi divadlo pod širým nebem? Zavolal i posluchač Jirka od Házenburku.
1: Já jsem vylovil v paměti takový vzpomínky dvě. Jedna je asi tak 2 roky zpátky, to bylo Hrad Nový Jimlín.
2: Ano.
1: Tam bylo činoherní divadlo. Ten příběh si pamatuju lehce, mělo to být průřez s nějakými obdobími člověka, který procházel, já nevím, možná od první republiky přes druhou světovou válku a současnou dobu. Myslím, titulní roli tam hrál herec Uhlík a to bylo hezký prostředí na tom zámku, který mám rád. A potom si vzpomenu na divadlo Pepy Dvořáka.
2: Ano.
1: A je to zhruba kolem 20 let. A bylo to nějaký skalní městečko, divadlo někde kolem sloupu. A Pepa Dvořák samozřejmě a jeho skupina. To byl úžasný zážitek prostě v té atmosféře těch skal toho lesa a bezprostřední kontakt s těmi herci. Já se teda bohužel zatím nedostal, ne, že bych se vymlouval na čas, ale tady k vám k zahradu dobře znám z těch dnů otevřených dveří. A rozhlas taky, ale snad se mi to povede a možná tenhle týden se tam konečně dostaneme a podíváme se na vaše večerní představení.
0: Zítra po 9. hodině si s vámi Renáta Filipi bude povídat o letních brigádách. Jak a kde jste si jako studenti přivydělávali? Zažili jste klasickou chmelovou brigádu, sklizeň ovoce, sběr brambor, nakoupaliště a podobně? Měli jste nebo máte nějaké brigády, abyste si přilepšili třeba k důchodu? Zavolejte zítra po 9. hodině přímo do studia na naše známou linku nebo pište na Facebook, popřípadě na e-mail damerec@rozhlas.cz. Teď už pokračuje zpěvák Rod Stewart, Rhythm of the Heart, stále hezké odpoledne s námi, s Českým rozhlasem Sever.

0: Celý týden soutěžte s Českým rozhlasem Sever. Vyhrajte zážitek, na který jen tak nezapomenete. V sobotu 29. srpna zaplní ústecké letiště akce Nebe plné letadel. A právě vy můžete získat jedno ze tří míst na vyhlídkový let vrtulníkem nad Ústím. Poslouchejte pozorně Český rozhlas Sever. Jakmile uslyšíte zvuk vrtulníku, volejte na číslo 475 212 212. Každý den vybereme finalisty a v pátek odpoledne rozhodneme, kdo v sobotu obsadí tři místa ve vrtulníku. Přijďte za námi v sobotu 29. srpna na ústecké letiště. Tři šťastní výherci se v tento den proletí nad Ústím vrtulníkem.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Leszek Semelka, který má k severu Čech velmi blízko, 15 hodin 49 minut pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever. Školáci z Krupky prožívají poslední prázdninové dny na příměstském táboře. Pořádá ho město a pro rodiny je zdarma. Pro některé děti to je první táborová zkušenost.
1: A tady, když se podíváte, máme čtvrtky, já je otevřu a budete si je moc pohladit, ano.
2: Já se bojím.
1: Já si je vezmu do ruky, nebojte se.
3: Parta táborníků navštívila chabařovickou farmičku.
4: Mně se líbí, když tady jsou zvířata. Já bych chtěla takovýto malinký zvířátka tohle domů.
3: Marcelka obdivuje zakrslou kozu, dvojice kluků preferuje pohybové aktivity.
5: Mně se asi nejvíc líbilo Cirkus Park.
6: Jo, a co se tam dělá?
5: Tam bylo takové sítě až dolů a my jsme tam mohli skákat.
7: A já jsem se tam zasekl.
3: A třeba Maja je na táboře poprvé.
8: No je to dobrý, chtěla bych, aby to tak bylo i příští rok.
6: A v čem to je dobré?
8: No, že můžeš tady všude cestovat a máš to i zadarmo.
3: Veškeré náklady, včetně oběda a vstupného, platí město z evropského projektu pro práci s dětmi. Program organizuje preventistka volnočasových aktivit Barbora Landovská.
9: Ty tábory byly pořádané vlastně pro děti ze sociálně slabších rodin, takže jsme zvolili tu variantu toho dotovaného vlastně tábora z důvodu toho, aby se mohl účastnit opravdu každý. Takže z toho důvodu, abychom vlastně podpořili tu volnočasovou mimoškolní aktivitu v Krupce. I pro ty děti, které třeba nemají tu možnost se účastnit a zaplatit vlastně někde tábor.
3: Město pořádá příměstské tábory poprvé. V organizačním týmu je taky sociální pracovnice Krupské školy Karla Čapka Michaela Soumarová.
10: Jo, a každopádně za mě spolupráce školy vlastně těch a rodin, tady na té úrovni, jaký to je, tak je super. Dává to smysl.
3: Ve dvou týdenních turnusech se účastní kolem 50 dětí. Z Krupky Jana Vitásková, Český rozhlas.
11: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Miroš Birka, pozri, čeká nás ještě Iveta Bartošová nebo Michael Oldfield, ale hlavně další zprávy Českého rozhlasu Sever s Janou Moravcovou v 16 hodin a pak už pravidelná humoriáda, kde bude dnes hostem u Patrika Rozehnala herečka Kateřina Macháčková. A já se budu těšit na slyšenou opět v 17 hodin, kdy začne pravidelný pořad plný informací od nás z regionu Den v kraji.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: V okolí základní školy Elišky Krásnohorské v Ústí nad Labem přibudou parkovací místa. V pondělí zemřel u Terezína motorkář. Americký prezident Trump chce přejmenovat Ontarijské jezero na americké. Zítra čekáme zataženo až oblačno s občasným deštěm a teplotou do 21 stupňů. Pěkné úterní odpoledne zprávy a Jana Moravcová. V okolí Ústecké základní školy v ulici Elišky Krásnohorské přibudou parkovací místa. Využijí je i rodiče, kteří své děti vozí na nedalekou základní uměleckou školu Evy Randové. Veřejnou zakázku na dopravní opatření v této oblasti vyhrála podle primátora Petra Nedvědického z ANO firma Telkont. Úpravy se dotknou ulic Elišky Krásnohorské, Veleslavínova, na Vyhlídce, Bělehradská a na Schodech. Vedení města neuvedlo, kdy práce začnou. Stavaři budou v oblasti pracovat 4 měsíce. Po srážce motocyklu s autem u Terezína na Litoměřicku zemřel v pondělí odpoledne motorkář. Nehoda se stala na silnici 1/15 u nákupního centra. Okolnosti a příčiny havárie vyšetřuje policie. Dnes o tom informoval mluvčí litoměřických policistů David Novák. Nemocnice na Homolce nebude opravovat sanitní vůz, do kterého při nehodě v červenci narazil poslanec Filip Turek za motoristy. Mluvčí nemocnice Martina Dostálová říká, že by se oprava nevyplatila.
2: Škoda na vozidle byla vyčíslena v řádu desítek tisíc korun. S ohledem na stáří vozidla a počet najetých kilometrů by byla oprava vozu nerentabilní.
0: Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa vážně zvažují, že přejmenují Ontarijské jezero na americké. Trump to napsal na své sociální síti Truth Social s tím, že kvůli sílící obchodní válce s Kanadou neočekává další významné obchodování s Ontariem. Právě po této nejlidnatější kanadské provincii je jezero na kanadsko-americké hranici pojmenované. Vztahy Washingtonu s Ottawou se vyostřily minulý týden po krachu jednání o clech. Sport. České reprezentantky Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková vstoupily úspěšně do mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu. V kategorii dvojek bez kormidelnice postoupily z druhého místa v rozjížďce do středečního semifinále. Závod komplikovaly větrné podmínky, což komentovala i Šantrůčková.
3: Já jsem tohle teda snad v životě nezažila, že bych se cítila jako až takhle ukřivděná. Ta dráha pod tím břehem byla vyloženě krytá a my jsme teda jeli přes celou tu veslařskou trať, která je poměrně široká. Ten vítr byl šílený. Závod na dvojice nám normálně trvá něco okolo 7 minut. A včera jsme to jeli snad za 7:56, takže nám se ten výkon natáhl o minutu.
1: Počasí.
0: Zítra očekáváme zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo občasný déšť, nejvyšší denní teploty 18 až 21 °C a na horách maxima do 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Dvě dopravní nehody aktuálně hlásí Teplice. V Bohosudovské ulici se srazil autobus s osobním vozem a v Lípové ulici havarovala 2 osobní auta. I tam probíhá aktuálně vyšetřování nehody. Tak dejte pozor, já vám přeji dál šťastnou cestu a pěkné úterní odpoledne s námi s Českým rozhlasem Sever.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Vysílat,
1: Humoriáda.
5: Jsme rádi, že jste se zase sešli u přijímačů, abyste si mohli vybrat ukázky podle svého a taky se pobavit v této hodině. Tak Patrik Rozehnal vás zdraví a dnes máme Národní den polibku a usmíření, tak posílám
6: ano,
5: všem.
6: Já
5: a
6: taky
5: posílám
6: na dálku, taky ano. Patrikovi, Kateřina Macháčková vás zdraví.
1: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná už naplno dnes s Kateřinou Macháčkovou, s Patrikem Rozehnalem a seznam je připraven, ukázek dost. Jednu teď vytáhneme do éteru a vy si rozhodnete, jestli s ní nebo s tím dotyčným v ukázce budeme pokračovat.
1: Ano, tak já bych si vybrala Jiřího Brůdra, což byl takovej jako herec malých rolí, ovšem velice četně hrál, takže já jsem s ním hrála v Kuchaři Svatoplukovi, jednou tam kradl maso a vybrala bych si ukázku.
0: Jenom v roli teda.
1: Ano, jenom v roli, no i když Bůh ví, jak to dopadlo s tou rekvizitou. Teda jestli to nebyla atrapa, nebo jo,
0: jo,
1: nějaký
0: to asi
1: plastický
0: ne, to
1: maso.
0: Dost věrohodně.
1: No, ale tak zase, když se to točilo celý den, tak jaký byl zápach. No nic, takže instalatéra, a je to z pořadu Kabaret u dobré pohody s Josefem Bláhou.
2: Roztrhnu vás oba, jeho, tebe, rozumíš? Udělám vás velikonoční nádivku.
3: Ale to bys přišel do kriminálu.
2: Proč do kriminálu, když tu nikoho nemáš, koho bych rozdranžíroval, co? A teď si se prozradila. A... čí je to bota?
3: Hele, bota. Tvoje, miláčku. Tvoje, půjčo.
2: Je tam cizí noha. Je, sekáček. Já. Když je to moje bota, tak já si ji useknu.
4: Ne, ne, ne, ne. Ne, pane, vy se strašně mýlíte. Strašně se mýlíte, opravdu. Já nejsem ten, jak si předpokládáte tady. Já jsem ten, jak se tomu říká, ten svíc?
3: Svůdník.
4: Jo, svůdník nejsem.
2: Co děláte pod postelí? Ptám se vás, co děláte pod postelí?
4: Já jsem byl ovšem původně v koupelně.
2: Aha, v koupelně, tak to chápu. Chtěl jste se umýt.
4: Ano.
2: To by tak ještě scházelo, abyste mi lezel špinavej do postele.
4: Ne, pozor, prosím, mě se tam zakutálelo těsně.
2: Co se vám tam zakutálelo?
4: No tak, takový těsnění.
2: No tak teď je to jasný. Sekáček, ne, sekáček. Ne, já toho chlapa zabiju.
4: Ale ne, pozor, já nejsem chlap. Já jsem instalatér, prosím.
2: Aha, tak teď se tomu říká instalatér, co? Co pak jste tady svou paní instaloval?
3: Adolfe, ovládej se.
4: Ne, opravdu, podívejte se na mě, milospane. Já jsem instalatér, že jo? Já mám modráky, všude samý modráky, helejte.
2: Jo, no. Ukradený, že jo?
4: Ne, vyfasovaný. Je, a já mám taky nářadí, milospane, můžete se přesvědčit, koukejte. Já mám tady v brašničce na... Ježíš, já tady, milospaní, já vám přece ukazoval Francouzák.
2: Taky ukradený, co?
4: Ne, prosím, taky vyfasovaný. Ne, já opravdu na mou duši, já jsem instalatér. Milospaní, co já bych vám jenom ukázal, abyste mi věřil.
3: Podívej se, když on i vypadá jako instalatér. Má takové modré, důvěřivé oči.
4: Ne, milospaní, já mám nápad, pojďte za mnou. Hejte, kapne vám koutek, vidíte to, kikriki koutek, jo, kap, no. Podívejte se, milospaní. Už ho mám, hledajte, Francouza. Já to takhle povolím. Já to takhle utáhnu. No, je, podívejte se. Nekape, milospaní. Koutek, nekape, v pořádku. Dovolte mi odejít.
2: Amen.
3: Sehrál si to fantasticky, ty můj Otelo.
2: Bliká nám žárovka, miláčku. Zítra zavoláš elektrikáře.
0: Kateřino, co řemeslníci, instalatéři, elektrikáři, jaké zkušenosti s nimi máte?
1: No tak já myslím, že tak jako jsou poměrně horší a horší, protože si myslím, že trošku jako neumějí moc svý řemeslo. Já co můžu, tak si dělám sama. Nejradši jsem měla takový ty porcelánový bílý pojistky, ty jsem si vždycky takhle prstem, jako jsem si je tak jako vyčistila a měnila, což bylo životu nebezpečný. No a teď mi pozítří mě přijde opravář plynového kotle, tak možná, že v příští epizodě tady řeknu.
0: Jak jsem si opravila sama plynový kotel?
1: Jak jsem si opravila? No minule jsem si opravila tady pohřívač jako bazénu, vody bazénu, no. Našla jsem si po telefonu ptal, jestli mám k tomu ten návod. Já jsem řekla, že ne, našla jsem si ho a zjistila jsem tu chybovou to hlášení a než přijel pán z Mountfieldu, tak jsem si to opravila.
0: ale výjezd si naúčtovala si.
1: No, ne, ne, tak on nechtěl nic, tak jsem mu dala, jako protože přišel. Protože jsem se nemohla tam dovolat, protože jsem vždycky se dovolala jenom telefonické asistence Anešce. Jo, která řekla, jaké máte přání. Já jsem řekla, jaké máte přání. Ano, prosím, ohodnoťte naši službu. A to bylo všecko. Jo. Takže já jsem nějaký starý v telefonní čísle, tak jsem se snažila někoho, nějakého člověka dopátrat.
0: Ano.
1: Takže za to bylo odměněno.
0: A bazén funguje?
1: Bazén funguje, no, ale teď už nevím, jestli v těchto, jak náhle přišlo léto do podzimu, tak nevím, jestli ne, ještě to, se mi bude...
0: Ne, to náhle přišlo to velké léto do obyčejného léta českého. Teď je to normální
1: ano,
0: léto
1: české kotlině,
0: času.
1: Ano,
0: v české kotlině, ano. A všichni jsme vytáhli mikiny.
1: Ano, ne, dneska to bylo ráno mezi šatama na ramínko a kožešinovou vestou.
0: Jo.
1: No, takže takhle. No. Mm-hmm.
0: A to jste se do té doby převlékla, Kateřino?
1: Ne, já jsem teda měla něco na půl a byla mi velká zima.
0: Vážení, doufám, že vy jste v klidu, doma, v pohodě nebo v práci, možná na cestách, ale máte čas na to i vybrat si další ukázku. Buď bude opět s Jiřím Brůdrem a k němu přidáme Jaroslava Moučku, anebo si dopřejeme vyprávění Josefa Náhlovského o jeho zdraví, o šatce zdraví, když byl hostem v horoskopičinách u Karla Šípa. To je ta ukázka B, druhá varianta. Humor mezera A nebo B posíláte na číslo 90 011 04, pokud píšete SMSky, jestli se chcete dovolat, využijte čísla 731 800 900, míří přímo do studia a my všechny hlasy, ty vaše, budeme sčítat a vítěz pak jde do éteru. Tak do toho, je to na vás.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Tak scénka s Jiřím Brůdrem a Jaroslavem Moučkou nebo vyprávění Josefa Náhlovského pustíte do éteru. Jaké je vaše přání? Řekněte nám to na telefonním čísle 731 800 900, když říkám nám, myslím sebe a Kateřinu Macháčkovou, dnešního hosta. Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Zdravím pana Patrika a zdravím profesorku Královou.
4: Ano, děkuji.
5: Můžu. Asi bych dal Bčko.
3: Dobře.
4: Bčko, děkujeme.
3: Vítejte Náhlovského, děkujeme. Vy taky, ať se vám daří a vítáme zároveň dalšího na telefonu.
6: Dobrý den, Brian z Martina.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Rozhodol jsem se pre Ačko a praje vám příjemný zvyšok dňa. Dovidenia.
4: Aj vám, dovidenia.
3: Dovi, mějte se pěkně. Dobrý den, kdo další a odkud?
7: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku, a já hlasuju pro Josefa Náhlovského.
3: Dobře.
4: Ano, děkujeme.
3: Tak jo, děkujeme za ten bod a myslím si, že máme rozhodnuto. Byl to tedy litý boj, celkem vyrovnaný, ale nakonec změna. Pepík Náhlovský.
4: No
3: jo, ošatka zdraví. Host je tedy Karla Šípa v Všechno party, tato ukázka to u vás vyhrála.
4: Vaše Aneška.
8: Já nevím, jestli jsem ti v tom fofru stačil říct, proč já jsem tě vlastně dneska pozval.
9: Tak. Jako
8: má to svůj důvod.
9: Jo?
8: Ano, já často slyším a diváci určitě taky takový ty řeči, že se chystá taková ta reforma toho zdravotnictví.
9: Jo.
8: A já si vždycky na tebe vzpomenu, co ty si počneš. Až ta reforma, protože ty jsi dneska nejznámější český pacient,
9: tak
8: rozumíš, co ty si počneš, no. Až ta reforma vejde jako v platnost, to přeci bude pohroma pro lidi, jako
9: já ti něco povím, já vůbec nejsem žádný pacient. To, že jsem hypochondr si vymyslel jistý nemenovaný bavič, který na tom vydělal pěkný prachy na těch kecech o mým zdraví. A já jsem v podstatě zdravý, já až akorát ty průdušky občas mě vemou, hlava a takový maličkosti. Já jako si nestěžuju, jako no, mezi náma. Hypochondr, jo, to je taky nemoc. To má diagnozu, to má číslo. Takže někdo, hypochondr je nemocnej.
8: To jsem nevěděl.
9: Hypochondr je nemoc. Dokonce představte si to, že i chudoba je nemoc.
8: To má svoje číslo jako diagnozu?
9: No, vlastně chudoba je nemoc.
8: Vidíte, paní, teď jste se dověděla, že jste marot.
9: Chudí řadě sedějí zbohatlíci, pozor.
8: Ano.
9: Chudí na sedí tamhle.
8: No dobře, ale tak jako jdou o tom fámy, o tom tvým zdravotním
9: stavu. Já v podstatě akorát vždycky mám nějakou smůlu v tom zdravím. Ještě jednu věc stěžnu, já třeba nemůžu bez doktorovi, jo. Já přijdu doktorovi a mě, ajeje, zase něco kouslo. Chápeš to? A já mám třeba v noze hřebík, jo.
8: Ano.
9: Vůbec trapný. Já mám takový divný, já přitahuji některý nemocen, nebo některý věci, jo. Mně se stávají kuriozní záležitosti. Představ si to tuhle takhle. Bylo to v létě, jsem ležel v posteli, znáš to ráno a neuslyšíš. Komár. Nedá pokoj. Jsem zatajil dech a on stichnul, řekl si, a sedí tak. Nic. Tak já zase. Ticho. Nic. Řekl si, a já. Hele, mlátil jsem se půl hodiny. Já už měl hubu jak věrtel. Pak jsem se posadil, rozsvítil jsem, jdu takhle jako, po tým se podělal, slyším vůd. Mě ti pískala průduška. Mě píská průduška.
8: Ano.
9: Za co mě úraz nejvyšší, tomu bys si nevěřil, člověče. Tak já, jsme měli v nějakým programu, taky jsme měli fakíra s tím lůžkem. Hřebíkama, ne? A on si to lůžko takhle postavil pod livištěm a já v té tmě se tam šdu, do vody už mě měl hlásit, že najvíště to bylo se skupinou fešáci, jo, a Já tam tak to neslyším, připrav se. Já jo, v tom mi ujela noha. Já jsem upadl zadkem na to lůžko. Teda jenom jednou půlkou, jo. No, 39 dírek jsem tam měl.
10: No. Celkem 40, že jo? Ano, celkem 40.
9: Celkem 40. A teď slyším, jak ten Novotný říká, nyní přichází vizuální komik Josef Alois Nálovský, hurá, lidi, hurá. A já tam vešel. Když jsem si tu ruku držel, to už bylo úplně červená, ale jakoby něco jsem to celý odehrál, jsem se vrátil a všichni utekli. Ujeli, nechali mě tam, protože zalepovat 39 dírek, není žádná legrace.
10: A někdo ti to zalepil nakonec, ale ne?
9: Nakonec jsem skončil samozřejmě v nemocnici, mi to lepili po kouckách, ale nejhorší bylo, že ty slipy, člověče, ty už byli
10: zalepili. Slipy taky proděravili.
9: No to jasně, tak to myslím, že jsem bez slipů nebo co? Ty slipy byly proděravený, takže jsem mi už nemohl člověče nosit.
10: Jak to?
9: Tak jsem použil jako síťku na motýlky.
3: Dneska už nejsou ošatky zdraví, dneska jsou, tak se tomu říká krmelec, takové ty krabičky, kde si to člověk na, vlastně nandá na ty jednotlivé dny někdy ano, i v průběhu dne. Máte takový krmelec?
4: Já nemám. Já bych se bojím, že bych v pondělí už byla u soboty. Nemám.
3: Jak je to s polikáním prášku? Někdo má problém, třeba prášek jako i sebe menší polknu, prostě to nejde.
4: No já v poslední době mám takovou věc, že rozespala, protože já mám brát na lačno asi 3 várky prášku, které nejdou společně, jo. Čili už o 3 hodin v noci.
3: Vy si musíte dát budíka.
4: Ano, berou po hodině ty prášky a já už mám takovou teď věc, že často se mi skutálí na zem a pak si musím vzít baterku a hledat ho ten prášek, jo. No ale mě to nedělá problém.
3: A neberete teď, to na klouby?
4: Ne, mě teď často bývá špatně od žaludku a dočetla jsem se, že ty prášky často kolidujou proti sobě.
3: Ano,
4: jo.
3: To jsme
4: a já
3: tady měli to udám jako
4: takhle do hrsti a jo.
3: A děj se vůle boží.
4: No. No pomůže nebo nepomůže?
3: Prý jak jich více jak 5, tak problém, radši to probrat v lékárně nebo s doktorem, jestli něco neubrat.
4: No já jsem teďka byla někde jako na nějakém vyšetření a měla jsem tam farmakoložku, která posuzovala mé léky a v podstatě dostala jsem 4 jako by klasifikaci školní, jako z používání, jako kombinace léku.
3: Jak?
4: Říkala, tady to...
3: To za to, že ano, doktor, ne?
4: Ano, a ještě doktor, tady profesorka matematiky, že jo? Ale ne, ona říkala, tady to na to nezabírá. Já jsem říkal, to je jediný, co na to zabírá. Tady to proti tomu úplně nejde, jo? A v podstatě mám takovýhle, pro všechny doktory mám návod, co mají používat, jo?
3: Jo. Takže jdete do ordinace s tím, co mi můžete předepsat a
4: tak
3: co ne.
4: Tak já už většinou ty, co mi doporučila, tak mám za sebou tu jo. zkoušení jo. a že to nepomáhá, jo.
3: jo.
4: Já myslím, že v podstatě, když se člověk na to vykašle, trošku začne myslet na něco jiného. Kvůli každému píchnutí jako v zádech nebo někde se nedívá na internet, co to je a nenajde hned ty nejstrašnější nemoci, tak myslím, že prožívá docela šťastný život.
3: Vážení, a nejlepší lék na všechno je humor.
4: Ano, humor. Takže... Smích, legrace
3: ano,
4: a humor
3: jsme tady. Ano, my jsme taková pirulka, proto jsme měli humory na všechno. Tak čím vás teď vyléčíme? Jakou ukázkou? Dál povídáním o zdraví s Josefem Náhlovským a Karlem Šípem? Nebo raději byste slyšeli, proč chci vést zanedbanou mládež od Jiřího Grossmana, nabízíme proti, jsme ano. se dohodli. Taky to byl skvělý člověk Jiří Grossman. Tak to je varianta B. Ačko Josef Náhlovský, Bčko Jiří Grossman a vyhlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Volejte už teď, pište SMSky na číslo 90 01 04 a pozor s heslem Humor mezera A nebo B, ať to dorazí k nám do studia, do Humoriády.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Ošatka zdraví anebo zanedbaná mládež. Co byste si vybrali, co byste rádi slyšeli? Nepřemýšlejte dlouho, ať se rychle dovoláte na telefonní číslo 731 800 900 do Humoriády, kde je dnes hostem Kateřina Macháčková. Kdo je taky hostem po telefonu tedy?
2: Dobrý den, tady posluchač Josef, řidič nákladňáku toho času v Rakousku. Zdravím vás ve studiu a hlavně přeji zdraví.
3: Ano.
2: A potřeboval bych, nebo chtěl bych takhle, a pana Nálovského.
1: Dobře, tak šťastný dojezd. Co vezete, jestli to není tajný?
2: Není tajný, my vozíme obilí do Rakouska. Do Rakouska se
1: Vypašujete přes hranice obilí.
3: No to je hezký. Tak jo.
1: Dobře.
2: To je ta naše ekonomika.
1: Ano.
2: Ano. To nakoupilo a tam je to takovýhle. Pak ano. To tak vypadá.
1: Tam to semelou a pak tak to přivezou jako mouku do Čech zase.
3: Aby nesemelili i vás. Tak jo.
1: Mějte se moc pěkně, ať se daří. Naslyšenou. Kdo další volá a je s námi tedy v éteru v této chvíli? Dobrý den, přejeme po telefonu.
4: Dobrý. Tady Alena Kněževce, já vás zdravím a zdravím Kačenku.
3: Děkuji.
4: A přeju jí hodně štěstíčka, zdravíčka a pohodu. A vám taky, Patriku. Mějte
1: ano,
4: se vám taky. Ačko.
1: Ačko, Pepa Náhlovský dostal další bod tím pádem. Dobře, dobrý den.
5: Já vás zdravím, Patriku, i zdravím Kateřinu.
3: Děkuji.
5: Já bych si moc a moc ptal Jirku Grossmana, protože to byla nezapamatelná dvojka se Šimkem. Myslím si, že už ho nikdo nenahradil. Ale málo kdo to dneska pamatuje, ale dám mu hlas.
1: Dobře, děkuju za to. Mějte
3: Děkujeme
1: se pěkně,
3: moc.
1: Ať se daří
3: Mějte
1: i vám samozřejmě. No a kdo to uzavře, to hlasování v tomto boji?
6: Dobrý den, tady Petr Zezdovnek, zdravím Káťu a vás, Patriku.
3: No děkuji.
1: Ano.
6: A ať je tam veselo dneska zase, jako vždycky. A toho Nahlovského, ať to slyšíme, jak to pokračuje.
1: Dobře, ošetka
3: Děkujeme
1: zdraví.
3: Pěkně.
1: No součet hlasů tomu napovídá, že 3/4 těch hlasů bylo pro Pepíka Nahlovského jako hosta Karla Šípa. Ošetka zdraví tedy tím pádem pokračuje.
7: No dobře, tak to jsou...

0: to mě zajímá, co je tohle?
1: To je celá tabletka, to když dáš někomu. To je projímadlo.
0: To je projímadlo.
1: Do kafíčka nebo do vínečka, tak za chvilku vyrazí. Ale to je kalup potom, no.
0: Aby bylo veselo, jako,
1: vlastně,
0: jo?
1: No, no.
0: Ty jsi vyzbrojený, no, jako úžasně. A co je, počkej, tady vidíš.
1: Potřebuješ ty něco? Co ti jde? Řekni, co to je?
0: No
1: třeba.
0: No co je tohleto?
1: No to bylo, to jsem nosní kapky, tohleto. Ale já ti mám lepší nosní kapky. To jsou super nosní kapky. Máš rýmu?
0: No já mám pořád nějakou rýmu.
1: No tak si lehce si nasadit.
0: A ty mě necháš, že svýho?
1: No jistě, no.
0: Jo, no tak dobře. No ale nějak se mi špatně dýchá přes ten nos. Špatně se mi dýchá.
1: Ježišmarja, promiň. Tohle jsou nosní kapky, tohle je vteřinový lepidlo. Tak jaká je, blbej fort.
0: Prosím tě, schovej si ošatku zdraví pro sebe, nikomu nic nenabízej. Ale vidím, že jsi vyzbrojený, ale já jsem vlastně začal tím, že tady hrozí opravdu ta reforma toho zdravotnictví a všichni říkají, že to nejvíc dopadne na ty pacienty, to na ty jako naprosto běžnej štamkas v ordinacích, jako co ty si počneš, jako všechno se prej bude platit.
1: Já tam budu muset umřít, člověče. No já si to teda vůbec neumím představit, jak to bude.
0: Neumíš si to představit? Já taky ne, ale možná většina lidí si to neumí představit a teďka tě prozradím, proto jsem tě pozval, protože možná názorně bychom si tady mohli předvést, jak to, až se ta reforma zdravotnictví zavede, jak to v těch ordinacích bude vypadat, jo? Tak já jako budu jako takový doktor.
1: Ty budeš doktor jako, jo?
0: Jo.
1: Aha.
0: Tak.
1: Já jsem jako pacient.
0: Ty jsi zatím v čekárně.
1: Čekárně, jo.
0: Tak.
2: Humoriáda. Kateřino, jaké bylo léto?
3: Léto bylo krásné, teplé. Já mám ráda teplo. Já když je takový chladnější, třeba 30, 35 stupňů, tak jsem schopná v Řecku pod slunečníkem sedět v prošívaný bundě. Já jsem strašně zimomřivá. Já mám špatnou termoregulaci, abych to tak ušlechtile nazvala.
2: Máme v podstatě celý rok zima, pár dní se ohřejete takhle. Jako
3: ano, ale bývá mi strašná zima. Ale jo. Ku podivu, že já potom, když už mám jako 10 svetů, kožich a nějakou prošívanou bundu, tak už se potom jako aklimatizuju a už v tom vydržím jako třeba 20 až minus 60 stupňů.
2: Mm-hmm.
3: No, ale dotud, než se to promění v nějakou trvalejší hodnotu, tak trpím.
2: A léto bylo spíš válecí nebo pracovní?
3: Léto bylo takový napůl, ale bylo krásný, já jsem hodně odpočívala, byla jsem s dětma, něco jsem pracovala, v knihovně jsem se setkala znovu s Francem Kafkem, Kafkou jsem nadšená, takže jsem pročítala tohle, něco připravu, něco jsem si opakovala, učila se a takhle. Takže takový
2: a teď
3: napůl pracovní.
2: Nová divadelní sezona a škola?
3: Škola začala, už dneska jsme tam byli,
2: už
3: jako je týden předtím, takže pedagogičtí pracovníci
2: jo, takhle,
3: už jsme měli
2: sešli,
3: schůzku.
2: Abyste vyvětrali, zametli, dali si do šuplíku, co máte mít?
3: No ne, tak já bohužel mám skřínku, u který jsem ztratila klíč, tak ji mám takovou napůl vylomenou, ale asi 6 let a nejsem schopná si to nechat opravit. No. Tak se tam přes ty jedny dvířka nějak jako vždycky vloudím a... No,
2: aha, vy se kradete do vlastní skřínky.
3: Ano, vykrádám si vlastní skřínku.
2: A co v ní máte?
3: Takový jako různě hrnky, kávu, texty, staré doklady o přijímacích zkouškách, což už by mohlo být trestný, no ale neskartovala jsem je. Já jsem šetřivá, tak na druhou stranu prázdnou si něco píšu třeba, jo. Poznámky na těhle jako herecké.
2: Na ty nové studenty zase.
3: Ano, na ty nové studenty. A ku podivu, když potom člověk přeloží jedno a druhý, tak jsou to poměrně stejný zápisy.
2: Kdy přijdou studenti první?
3: No první studenti třetího, jako prváci tam přijdou a my máme první hereckou, tak já nevím, jestli 6., ne, počkejte, 7. je pondělí, tak asi 8. podle mě budeme mít první hereckou.
2: Hmm.
3: No, ale budeme mít ročník, který jsme neměli, maturitní, tak jsem zvědavá.
2: Tak držím palce.
3: No,
2: tím to
3: bude, to bude trošku nervák, no.
2: Přiznává Kateřina ano. Macháčková. Dvakrát už jsme slyšeli tedy Pepíka Náhlovského. Za malou chvíli pro vás vybereme další ukázku.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Ano, už se nám to blíží, oslava 10 let, ptali jsme se i na počasí, snad by to mělo vyjít, že všechno ten déšť by se měl vypršet ještě předtím v noci a pak by tam mělo být krásně.
4: Ano.
3: Budeme tam mít i kouzelníka, budeme tam mít i karikaturistu, budeme tam mít bubenickou show, František Jinský se tam zastaví dvakrát na talk show, prostě bude tam toho dost a dost, takže zastavte se 29. v sobotu od 11 až do 17 hodin jsme u zámku v Kostelci nad Orlicí, kde probíhá food festival a v rámci toho tam pochoutkový rok oslaví 10 let, budete moci i letos vyhrát. Tak, teď je tu humoriáda, tady vyhrávají ukázky humorné. Ve hře je teď jaká, kterou dáme k přemýšlení?
5: Dáme tady Ivo Šmoldase o policejní kontrole, vtip za stovku.
3: Dobře.
5: S Michalem Novotným.
3: Dobrá. A pak se rozhodne, jestli se s tím bude pokračovat se Šmoldasem, nebo ano. Ne.
6: Nechci být příliš osobně, a co takové problémy s policií? Mýváte někdy třeba, zastavili vás hlídka třeba za rychlost nebo za něco?
7: No, mě většinou staví jenom tak jako kontrolně.
6: Kontrolně.
7: No, kontrolně, ale nejlepší historku s policií jsem měl v Táboře před mnoha lety a to jsme jeli z chalupy, zrovna ještě jsme vezli jednu známou a já jezdím v noci jenom, protože jednak vidím asi tolik, co za dne, že jo, za tím volantem a výhoda je v tom, že na těch silnicích je méně účastníků silničního provozu, takže...
6: O to více zvěře.
7: No, a zvěře, ano, tam já potkávám zvířátka, i jezevce už jsem potkal.
6: Taky jsem potkal jezevce, vlastně poprvé v životě jsem jezevce viděl na silnici cestou do Srbské Kamenice, a no, jsem se divil, jak je to velký zvíře.
7: To byl asi jiný, než jsem viděl já.
6: Možná, že to byl ten samý.
7: Kdo ví, jestli takhle...
6: Přespultoval z Tábora.
7: Nekmita.
6: Na Děčínsko.
7: No, tak když jsme výjížděli v noci, že já jsem zavíral bránu, vrata a to auto už bylo nastartovaný takhle rozsvícený, já jsem ho viděl zezadu a zjistil jsem, že mi nesvítí zadní světlo ještě navrch to na levé straně, že je to důležitější a tak jsem tak uvažoval, jako co bych měl udělat a svědomí mi velelo prostě to vyměnit, že tu žárovku, no. Že pak jsem zjistil, že svědomí je hold dobré, ovšem vědomí o tom, která se mění žárovka, jsem neměl a žárovku taky ne, tak mi nezbylo nic jiného, než vyrazit teda dobrodružně do tmy tady s tímhle handicapem a jelikož tenkrát, jako vždycky, když jsme projížděli Táborem, tak nás tam někdo kontroloval, tak jsem si říkal, a jej, to dneska bude špatné. A vjeli jsme do Tábora, já jsem si říkal, dobře, nic se neděje, jako projíždíme městem, pořád nic a na výjezdu najednou červené světýlko. A mě tak bleskla taková jako zcela paranoidní myšlenka, že oni to mají dobře promyšlený, že první hlídka je jako na výjezdu do města a tam koukají na ty auta zezadu, jestli jim to svítí. A když nesvítí, tak to nahlásí jako té druhé na výjezdu a oni tam toho provinělce lapnou. Takže když mě zastavili, tak já jsem chytře okamžitě jako vypnul motor a zhasnul jsem, jo, protože když nesvítí nic, tak se nepozná, co předtím svítilo. Že jo? No a jelikož vždycky, když mě zastaví policie, tak já vylezu z toho auta. Mně to připadá takhle slušné, taky protože nosím doklady tady na zadku, tak abych na ně dosáhl, že jo? Protože jinak tam tu ruku nepropasíruju. No a jak jsem tak jako vystoupil, tak jsem si zjistil, že ten policajt prostě mi je podsud. A říkal jsem si, to není dobrá okolnost, jo? Z toho nekouká nic dobrého. A on ještě tak si mě prohlížel jako zkoumavě a potom tak udělal prstem a říkal, vás já znám z televize. Já jsem udělal takový ten neutrální obličej a ona to reagoval s tím, že vykročil jako k zádi toho vozu a dělal na mě takhle prstíkem, pojďte se mnou. Jsem říkal, tak já měl pravdu. Oni mu to řekli, nahlásili a on mě jde kádrovat kvůli tomu nesvítícímu světlu. A opravdu jsme došli dozadu a stáli jsme u toho světla a on si mě ještě tím prstíkem takhle přitáhl. Já jsem se naklonil a on šeptem říkal, poslyšte, ta Pavlovská, fakt je má takový. A já jsem řekl, má. A říkal, tak jeďte. Tak jsem Halině poděkoval, že mě zachránil.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
3: Zdravíme Halinu. Kateřino, taky nějakou takovou zkušenost s policií, ne?
5: Tak já mám takovou, kdy dřív měla jsem trabanta, na kterým jsem uměla všecko opravit, jezdila jsem nesmírnou rychlostí, opravdu jako jezdila svižně, no a přestala mi blinkr mi přestal svítit. A měla jsem v sobě, tehdy to člověk tak jako nekontroloval, asi 2 deci vína a on mě zastavil, že pokutu, že mi nesvítí světlo, a jsem říkala, tak já to opravím. A on říkal, jak to opravte, já jsem měla, víte, jak jsem šikovná, ten, jako, tak jsem měla v kufru jako ten blinkr, tak jsem to opravila a on říkal, prýma, jeďte.
3: Výborně.
5: Ale ještě mám jednou, tu vám řeknu příště někdy.
3: Dobře, domluveno. A teď vy hlasujete Ivo Šmoldas nebo Oldřich Kaiser.
5: Já bych Oldu Kaisera.
3: Jo.
5: No.
3: 731 800 900 volejte,
5: Kateřino. A předpověď počasí, to je teď velice aktuální.
3: Ano, od Oldy Kaisera. A je to na vás. Poslední ukázka podle vašich přání.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Ivo Šmoldas nebo Oldřich Kaiser. Poslední dnešní nabídka v Humoriádě. Na telefonu jste vy a ve studiu Patrik Rozehnal a Kateřina Macháčková. Kdo vybírá? Dobrý den.
2: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá. Zdravím vás. Zdravím vašeho hosta.
3: Ano, děkuji.
2: A já bych si přála pana Šmoldase, jestli ve pokračování.
1: Dobře, tak dáváme mu bod. Děkujeme za to hlasování.
3: Děkujeme.
1: Mějte se
3: moc.
1: Pěkně. Ještě rychlý bod pro někoho. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím Patrika i paní Macháčkovou.
3: Ano, děkuji.
4: A tež hlasují pro pana Šmoldase.
1: Díky. Dobře, my děkujeme. Tak já myslím, že je rozhodnuto. Ivo Šmoldas to vyhrál, zaujal vás. Teď to bude o nakladatelské práci v redakci. Byl hostem Karla Šípa.
5: Náplní vaší práce je co? Dostanete rukopis a ten si musíte přečíst. Jinak to těžko můžete vydávat, že?
6: No, takže tam prostě do nakladatelství to přichází jaksi dvojí cestou.
5: Ano.
6: Jednak jsou to takzvané nevyžádané rukopisy. To je to, co posílají lidé jaksi na stůl tomu redaktorovi. A musím říct, že po těch letech práce v redakci jsem nabyl dojmu, že málo kdo v Čechách není spisovatel. Těch rukopisů byla spousta. Já jsem taky jednu dobu působil v redakci Poezie. A tam, protože je to kratší všecko, tak to jde rychlejc psát.
5: Ano.
6: A tak to se tam vršilo jaksi velmi. To dosahovalo takové dosti výhružné stohovitosti. Tam...
5: A vy jste to všecko čet?
6: No. Něco. Samozřejmě. A taky to, co redaktor nakonec se uvolí přečíst, tak je taky dvojího druhu. To dobrý a to úplně blbý. Protože to jsou zajímavé kategorie.
5: A to vy tak rychle literární. Poznáte, aniž se do toho začtete? Tohle je blbý, tohle je dobrý, jak to poznáte?
6: No tak asi při třetím verši to jde víceméně odlišit.
5: Při třetím verši už víte, jestli to je dobrý nebo blbý?
6: No, tak já nevím, jestli
5: země... A co když se rozepisuje básník jenom to a ty nejlepší věci jsou uprostřed?
6: Tak zkuste mi říct tři verše a... já uvidím, jestli mi ta schopnost zůstala nebo ne. Takhle, když třeba rozevřete ten rukopis, to já si ještě pamatuju, když se to psalo na stroji.
5: Ano.
6: Tak jakmile to někdo psal hustě, že jo, takový to řádko ani jedna, aby šetřil papírem, ano. A bylo to opravdu na té A4 od samého okraje horního po sám okraj dolní,
5: ano.
6: Tak buď šlo o lakotného génia, nebo o grafomana.
5: Ano.
6: Ale když to třeba začínalo, si vzpomínám, zlá vlezla sem kočice. A pak to pokračovalo, byla to taková dlouhá litanie, jako taková podkolenka, to vypadalo. A bylo to naprosto úžasné. A to my jsme sbírali v redakci a odkládali stranou jaksi pro vlastní potřebu, ano. Že jo?
5: Na večírcích jste si
6: no.
5: A tak, ano. Co pak říkáte takovým autorům, teďka myslím i třeba autora té kočice, jako přeci nemůžete brutálně říct, no, věnujte se jinému povolání, jiný činnosti.
6: Já sám jsem vždycky jako se pokoušel spíš unikat a vyřizoval jsem to korespondenčně. Ovšem byli takový matadoři, jako například pan redaktor Jiří Binek, a ten na to měl geniální metodu. On, když mu došel rukopis, tak měl ve svým papundeklovým kamrlíku takovou skříň z dřevotříska, taková ta jako přeškolená na lesklo, že jo? A to vždycky on otevřel, a když dostal ten rukopis, tak ho tam takhle pohodil a hned to zavře, aby to všechno nevypadlo. A já, když jsem to viděl prvně, tak jsem si říkal, no tak zdali pak on se na to někdy podívá, že? A tak jsem se optal, jak to dělá. Říkal, no, když se autor neozve, tak si toho rukopisu neváží ani sám, tak co já bych to četl. A já říkám, na co se děje, když ten autor třeba se ozve, nebo nedej bože přijde.
5: Ano.
6: A A on říkal, no tak to je jednoduchý. To, když přijde, řekne, že poslal rukopis, tak já mu řeknu, mladý muži, když to najdete, přečtu. Takže někteří našli, mnozí nenašli a prostě fungovalo to jako takové síto. Humoriáda.
1: Někteří tím naším sítem humoriádě prošli, někteří zapadli, ano. Ale určitě se nám zase do éteru vrátí.
3: Ano.
1: Stejně jako Kateřina Macháčková zase
3: ano.
1: Příště.
3: Vaše asistentka Aneška. Mějte se moc krásně všichni, úsměv na rtech.
1: Je to tak, přesně, a poslouchejte i zítra, toto hostem bude Zdeněk Junák a těší se na vás i Patrik Rozehnal. Ať je vám pěkně.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Chomutově bude od zítřka úplná uzavírka části ulice na Příkopech a to kvůli rekonstrukci. Radnice v Doxech na Českolipsku pokryje střechy části svých budov fotovoltaickými panely. Kriminalisté v Praze zadrželi podvodníky z call center. Zítra bude oblačno až zataženo s přeháňkami nebo deštěm a teplotou do 21 stupňů. Krásné odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. Chomutově bude od zítřka zavřená část ulice na Příkopech v úseku ulic Ruská revoluční. Dělníci tam budou opravovat vodovod a kanalizaci. Uzavírka se bude týkat i městské hromadné dopravy, která bude odkloněná. Práce by podle webu města měly skončit do 30. listopadu. V centru Dox na Českolipsku budou mít 4 městské budovy na střechách solární elektrárny. Město na projekt získalo evropskou dotaci přes 2,25 milionu korun. Předpokládané náklady dosahují k 6 milionům. Vyrobenou elektřinu chce radnice sdílet se svými organizacemi.
3: Fotovoltaické panely budou na budově číslo 46 na náměstí Republiky a na sousedním komunitním centru. Dále také na zdravotním středisku a na základní škole Karla Hynka Máchy. Jak připomněl Jakub Dery, z investičního oddělení za přispění další už také schválené dotace chtějí Doxy v následujících 5 letech kompletně vyměnit veřejné osvětlení. Z Doxy Řílínek, Český rozhlas.
2: Pražští kriminalisté zadrželi trojici podvodníků z call center. V červenci podle policie vybrali z cizích bankovních účtů dohromady 10 milionů korun a poškodili tak přes 50 lidí. Detektivové v bytech pachatelů našli 500 000 korun v hotovosti a 17 mobilních telefonů, které pachatelé při podvodech využívali. Hrozí jim až 8leté vězení. Podle mluvčího pražské policie Richarda Hrdiny můžou tresty dostat i poškození.
4: Poškození, kteří poskytli své bankovní účty, jsou zároveň i podezřelí ze spáchání trestného činu legalizace výnosu z trestné činnosti, za což jim hrozí až 6letý pobyt za mřížemi. Takových nabídek je na sociálních sítích mnoho a poskytnutím svého účtu se vystavujete trestnímu stíhání.
2: Slovenská policie překazala žhářský útok na továrnu na výrobu bezpilotních systémů na východě země. Policisté zajistili zápalnou směs běžně označovanou jako napalm. Dále nářadí mobilní telefony a akční kameru. V případu teď slovenská policie stíhá 3 cizince. 2 zadržela na Slovensku a 3. v Německu. Všichni jsou obvinění ze zvlášť závažného obecného ohrožení. Bližší informace o zadržených ani plánovaném útoku policie neuvedla.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme většinou zataženo nebo oblačno, na většině území postupně déšť, nejvyšší denní teploty do 21, na horách do 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Dopravní omezení čekejte řidiči v Jílovém u Děčína v Teplické ulici. Důvodem jsou práce na silnici, je to silnice 1/13. Tak dejte pozor, já vám přeji dál šťastnou cestu a příjemný poslech úterního vysílání Českého rozhlasu Sever.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Stále příjemné úterý 25. srpna pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever a před námi je hodina plná regionálních informací. Den v kraji.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
6: Zítra má.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Úterní den v kraji se nám rozběhl a regionální informace si připravila Jana Moravcová.
2: V okolí základní školy Elišky Krásnohorské v Ústí nad Labem přibudou parkovací místa. Veřejnou zakázku na dopravní opatření v této oblasti vyhrála podle primátora Petra Nedvědického z ANO firma Telkont. Úpravy se dotknou ulic Elišky Krásnohorské, Veleslavínova, na Vyhlídce, Bělehradská a na schodech. Krásné Lípě na Děčínsku spatřili lidé v centru města Vlka. Radnice varuje, aby byli lidé opatrní. Zvíře bylo pravděpodobně hladové a hledalo potravu. Za normálních okolností se vlk člověku vyhýbá a zaútočí jen, když si připadá ohrožený. Redaktorka Daniela Pilařová přidává doporučení radnice pro pejskaře.
3: Při venčení hlavně v okrajových částech města by měli lidé nechávat svoje psy na vodítku.
2: Obyvatelé Lovosic mohou až do poloviny září vyplnit na webu města anketu týkající se hluku. Doplňuje mluvčí Lovosic Eva Břeňová.
4: Anketa k hluku v Lovosicích probíhá a právě teď prostřednictvím formuláře je možné ji vyplňovat až do 15. září.
2: Firmu BHMV, která stáčí v Ústeckém kraji Bílenskou kyselku Zajčickou hořkou a v Mariánských lázních Rudolfův pramen, získá Kofola. Vyplývá to z insolvenčního rejstříku. Prodej za více než 440 milionů korun schválil krajský soud v Plzni. Ústecké základní umělecké školy Evirandové a Neštěmice budou mít jedno vedení. Ústecký kraj coby zřizovatel považuje spojení za ekonomické. Výuka na obou školách zůstane zachovaná. Vedení obou škol se od 1. září ujme současný ředitel ZUŠ Evirandové Marek Korbely.
1: Aktuální informace ze severu Čech přinesla Jana Moravcová.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: 5 hodin odpoledne, 11 minut k tomu hladíte Český rozhlas Sever a pokračuje dnešní den v kraji. Obyvatelé Litoměřic měli včera možnost vyjádřit se k výsledkům architektonicko-výtvarné soutěže, ze které má vzejít nová podoba vstupu do Jiráskových sadů. Město představilo všechny soutěžní návrhy. O tom vítězném a také dvou dalších pak mohli účastníci diskutovat přímo s jejich autory a nakonec taky hlasovat, který z nich se jim líbí nejvíc. Oproti soutěži si zvolili ten, který odborná porota zařadila na druhé místo.
1: Tak jsem chtěl udělat vlastně portál, jako chtěl jsem udělat portál do snění, proto se jmenuje Na okraji snu, jo. A ta socha je teda jako relaxující mladí, který odpočívá a spí nebo usíná a my mu můžeme vidět do tváře.
2: Popisuje vítězný návrh architektonické soutěže umělec Štěpán Císař Beránek. Jedná se o bronzovou sochu v nadživotní velikosti. Část veřejnosti by ale dala přednost jinému návrhu.
3: Nerozumím tomu, jak mohla vyhrát socha prostě. Ačkoliv může být ta socha zajímavá, hezká, ale jako pro toto místo je to úplně nevhodný.
4: Jenom můj názor jako hlavní je, že ten vítězný návrh není finančně reálný, aby se vešel do 2 milionů.
2: A jaký návrh byste preferoval?
4: No ten druhej samozřejmě. To je pana Sendlera s tím bukem červeným.
2: Paní Lenka i pan Jiří by vybrali návrh, který skončil jako druhý. Jeho autoři Lucie Radilová a Zdeněk Sendler chtějí na místě vysadit vzrostlý červený buk a doplnit ho lavičkou.
5: Ty stromy, které tady jsou, tak vydrželi i toho Františka Josefa, vydrželi i toho Stalina, vydrželi i toho vojáka. A jim to v podstatě jedno. Takže bychom chtěli, aby ten strom, který tady bude, se spojil s těma ostatníma, kteří to znají a pokračoval v té vlastně pokoře a tomu zásadnímu místu vtiskl nějaký charakter třeba v podobě té barvy.
2: Třetí oceněný návrh naopak minulost připomíná. Marie Kostašvili a Jan Lébl v něm pracují s rozloženými částmi podstavců někdejších pomníků.
6: Ty sochy jsou v tuhle chvíli, dejme tomu, zbořené, jo? A my ukazujeme jejich konec. Konec těch dob a příchod něčeho nového.
7: Já myslím, že je důležitý říct, že to nejsou, když to nebyly sochy, ale byly to ty ideologie.
6: Ano.
7: Ty sochy za to jakoby nemohly, takže my jakoby boříme hlavně ty ideologie, ne ty sochy.
2: Každý účastník projednání dostal jeden hlas, který mohl přidělit vybranému návrhu. Nejvíce bodů získal druhý návrh s červeným bukem. Výsledek hlasování veřejnosti bude jedním z podkladů pro litoměřické zastupitele, kteří rozhodnou o konečné podobě vstupu do Jiráskových sadů. Z Litoměřic Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Jiří Korn, za malý moment Lucka Vondráčková s Josefem a Wagnerem, 17:22 v pořadu Den v kraji na Českém rozhlase Sever se jdeme podívat na počasí.
1: Počasí.
0: A na telefonní lince teď vítám meteorologa Pavla Juzu z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Kočkově, hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Tak jak to u nás na severu vypadá právě teď?
2: Tak teď v současné době na území Ústeckého kraje máme většinou zataženo. Na východě kraje na některých místech je oblačno a v jižní a jihozápadní části kraje na několika místech se už spadlo i pár kapek, ale zatím nic zajímavého. A teplota je většinou v rozmezí 19 až 23 stupňů. Na severovýchodě kraje, hlavně ve Šluknovském výběžku, kolem 18 stupňů.
0: Jaké je před námi večerní a noční počasí?
2: Tak i nadále bude většinou, zpočátku ještě ojediněle oblačno, jinak většinou zataženo a během noci od západu nebo jihozápadu postupně na většině území déšť. Nedá se úplně vyloučit, že by se mohla vyskytnout i bouřka, ale ta pravděpodobnost je velice malá. A minimální teploty by měly klesnout na 15 až 12 stupňů, na horách na 13 až 10 stupňů. A očekává se většinou slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr, na horách mírný východní vítr.
0: Pojďme se podívat také na středu.
2: Tak ve středu by mělo ráno a dopoledne být většinou zataženo a na většině území déšť. Během dne ten déšť bude ustávat a později odpoledne a večer bude od jeho západu ubývat oblačnost. A kolik hodin přesně ten déšť bude ustávat, to zatím se neví úplně přesně a s tím souvisí i maximální teploty, které by měly dosáhnout 18 až 21 stupňů, ale pokud by někde na některých místech pršelo trvalý většinu dne, tak ty teploty by byly o něco nižší, jenom 16 až 19 stupňů.
0: Takže zítra připravit deštníky a pláštinky. Já moc děkuji za předpověď a někdy opět naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: A teď už na Českém rozhlase Sever s láskou nám je líb. Hezké odpoledne.

0: Pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever a dnešní Den v kraji. Školáci z Krupky prožívají poslední prázdninové dny na příměstském táboře. Pořádá ho město a pro rodiny je zdarma. Pro některé děti to je první táborová zkušenost.
1: A tady, když se podíváte, máme čtvrtky, já je otevřu a budete si je moc pohladit.
2: Ano.
1: Nebojte se.
3: Parta táborníků navštívila Chabařovickou farmičku.
4: Mně se líbí, když tady jsou zvířata. Já bych chtěla takovýto malinký zvířátka tohle domů.
3: Marcelka obdivuje zakrslou kozu. Dvojice kluků preferuje pohybové aktivity.
5: Mně se asi nejvíc líbilo Cirkus Park.
6: Jo, a co se tam dělá?
5: Tam byly takové sítě až dolů a my jsme tam mohli skákat.
7: A já jsem se tam zasekl.
3: A třeba Maja je na táboře poprvé.
8: No, je to dobrý, chtěla bych to tak bylo i příští rok.
6: A v čem to je dobrý?
8: No, že můžeš tady všude cestovat a máš to i zadarmo.
3: Veškeré náklady, včetně oběda a vstupného, platí město z evropského projektu pro práci s dětmi. Program organizuje preventistka volnočasových aktivit Barbora Landovská.
9: Ty tábory byly pořádané vlastně pro děti ze sociálně slabších rodin, takže jsme zvolili tu variantu toho dotovaného vlastně tábora z důvodu toho, aby se mohl účastnit opravdu každý. Takže z toho důvodu, abychom vlastně podpořili tu volnočasovou mimoškolní aktivitu v Krupce. I pro ty děti, které třeba nemají tu možnost se účastnit a zaplatit vlastně někde tábor.
3: Město pořádá příměstské tábory poprvé. V organizačním týmu je taky sociální pracovnice Krupské školy Karla Čapka Michaela Soumarová.
10: Jo, a každopádně za mě spolupráce školy vlastně těch a rodin tady na té úrovni, jaký to je, tak je super. Dává to smysl.
3: Ve dvou týdenních turnusech se účastní kolem 50 dětí. Z Krupky Jana Vitásková, Český rozhlas. Den v kraji.

0: Skupina PH, písnička s takovým zvláštním názvem Deň mezi nedělou a pondělkom. 17 hodin 37 minut pokračuje den v kraji na Českém rozhlase Sever. Na přípravný turnaj ve Finsku se v Chomutově chystá český národní tým hokejistů do 20 let, ve kterém nechybí jeho největší hvězdy. Od soboty mužstvo absolvovalo 5 tréninků a dnes se přesune do země na severu Evropy. Ani tam si hráči neodpočinou, během 4 dnů odehrají 4 utkání.
1: Nabitého programu se nebojí obránce Radim Mrtka.
2: Ne, tak jako prostě jak se rozejbu, že jako ani necítím nějakou únavu, takže dobrý. Tak je to kondiční aspoň, že se připravíme a myslím si, že trenéři to chtějí vidět, vlastně hráči hrajou v únavě, takže jsem si, že to je hlavně pro ně.
1: Řekl klíčový zadák, který poznává kouče Jana Tomajka.
2: Já bych řekl, že sympatiák, jako sympatický pán, je s ním sranda, takže i tréninky dobrý, takže spokojení všichni.
1: Jan Tomajko je z atmosféry v týmu znovu nadšený.
3: Už ten minulý kemp, musím říct, je výborný přístup hráčů i tréninku, i mimo let a tým byl naprosto v pohodě. V kabině to fungovalo, teď musím říct, že to dá se říct úplně totožné, takže nějaký problémy to vůbec.
1: Na rozdíl od červencového srazu jsou nyní v týmu hráči ze Zámoří a také několik stříbrných medailistů z posledního světového šampionátu.
4: Jsme zapomínali na to mistrovství, na ty zážitky, co jsme tam měli a je to vždycky takhle nádherný se po té době nějak jako sejít a pospomínat spolu.
1: Prozradil útočník Vojtěch Čihař, který turnaj ve Finsku považuje pro hráče ze Zámoří za velmi přínosný.
4: Samozřejmě pořád se seznamujeme s těma trenérama, takže je to určitě důležitý turnaj, protože pro většinu z nás je to vlastně poslední setkání s nima před mistrovstvím světa, takže se určitě musíme co nejlíp s nima seznámit, trošku načerpat tady jejich systém, co chtějí hrát.
1: Přestože mistrovství světa bude až na konci roku, už teď hráči vnímají silnou konkurenci.
5: Každý se tam chce dostat a myslím si, že je to cítí na těch tréninkách. Každý tam bojuje o svý triko a myslím si, že to bude vidět i v těch zápasech.
1: Prohlásil před turnajem ve Finsku útočník Adam Benák. Z Chomutova David Kalvas, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Přijďte se podívat na současné i historické letecké stroje a jak se u toho dělá rozhlas. V sobotu 29. srpna se na letišti v Ústí nad Labem odehraje Ústecké nebe plné letadel. Čeká vás akrobatická show, bojová letadla z druhé světové války, letecké trenažéry i modely a dílničky pro děti. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 29. srpna odpoledne, nashledanou, Ústí na letišti.
1: Český rozhlas Sever

0: 3:45, 1 minuta k tomu, posloucháte Český rozhlas Sever, pokračuje dnešní Den v kraji. Výpadky léků nejsou v Česku ojedinělé. Podle dat České asociace farmaceutických firm hrozí výpadky hlavně u léků, které užívá jen malá skupina lidí. Ministerstvo zdravotnictví proto chystá opatření, aby je pak nemuselo dovážet ze zahraničí, tak jako se to v létě stalo s lékem Tamoxifen. Nejspíš to bude potřeba, protože stejně jako v případě Tamoxifenu má v Česku jediného dodavatele skoro polovina léků, u kterých už vypršela patentová ochrana.
1: Problém sehnat Tamoxifen měla v červenci třeba Marcela z Ostravy.
2: Od začátku července už se bavím tím, že obvolávám lékárny, oni vždycky posunou to datum toho dodání. Je to vlastně frustrující v tom, že je to zásadní lék, který snižuje riziko návratu nemoci.
1: Jedním z důvodů, proč u poloviny léku chybí konkurence, je tlak na nízké ceny ze strany státu, tvrdí výkonný ředitel České asociace farmaceutických firm Filip Vrubel.
3: Takže ten trh neuživí dostatečný počet dodavatelů, uživí stíží jediného dodavatele, který tím, že získal v uvozovkách celý trh pro sebe, tak na tom objemu se ještě na trhu uživí, ale s provozní marží pouze v jednotkách procent.
1: Podle Martina Novotného z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví je ale na místě usilovat o to, aby se peníze z veřejného zdravotního pojištění utrácely co nejefektivněji.
4: Ministerstvo zdravotnictví se je však zároveň vědomo potřebnosti nástrojů, které umožní v odůvodněných případech zvláštní postup.
1: Jeden dodavatel je podle České asociace farmaceutických firm většinou u léků, které užívá menší část pacientů, třeba jako zmíněný Tamoxifen. Stačí pak třeba jeden problém ve výrobě a lék nemusí být dostupný. Jaké další příčiny může výpadek mít, popisuje vedoucí Institutu pro zdravotní ekonomii, politiku a inovace Jakub Hlávka.
5: Stačí, aby prostě nějaká firma nebo továrna z Číny nebo z Indie nedodala nějakou zásilku. Někdy k tomu dochází z důvodu třeba kontroly kvality. SÚKL vlastně kontroluje, jestli ty šarže, které k nám dochází, jsou bezpečné.
1: Z dat České asociace farmaceutických firm vyplývá, že k závažnějším výpadkům v Česku ročně dochází u 20 až 30 léků. Situaci měla zlepšit novela, kterou prosadil předchozí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09. Současné ministerstvo zdravotnictví ale chystá další úpravu, říká Martin Novotný.
4: Součástí připravených změn budou mimo jiné opatření ke zvýšení odolnosti systému nebo vytvoření robustnějších rezervních zásob.
1: Návrh této novely by podle něj měl být hotový do konce září. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
7: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl mi.

0: prostě. To byl Pavel Bobek, čeká nás Jan Kalousek a Koreana, ale brzy také 18. hodina a další zprávy Českého rozhlasu Sever. Ty si připravuje Jana Moravcová, vy se určitě už také těšíte na písničky na přání. Míra Tartárek už je ve studiu, těší se na vás a já se budu těšit zítra odpoledne.
1: Český rozhlas Sever, den v kraji.

Český rozhlas Sever vás zve na Švestka Fest. V Třebívlicích ožijí legendy české i světové hudby. V pátek 28. srpna zazní největší hity Queen v podání Queenie, ABBA Shows Abbey a vzpomínkový koncert Můj vzor, Božský Karel s Kristiánem Šepkem. V sobotu 29. srpna vystoupí Bonnie M, Richard Miller, Rybičky 48 opět a Radeček a mnoho dalších. Na Švestka Fest se těší Švestková dráha a Český rozhlas Sever.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Zprovoznění Benešova mostu v Ústí nad Labem se posouvá na květen. Základní uměleckou školu Evy Randové a neštěmickou Zušku v Ústí nad Labem povede nově jeden ředitel. Až polovina léků v Česku má pouze jednoho dodavatele. Zítra čekáme zataženo až oblačno s deštěm a teplotou do 21 stupňů. Pěkný podvečer, zprávy a Jana Moravcová. Benešův most v Ústí nad Labem bude v provozu až v květnu s konečným asfaltováním. Bude potřeba počkat do jara. Původní termín byl konec letošního roku. Protáhly ho komplikace na ústecké straně. Třeba havarijní stav zatrubnění Stříbrnického potoka anebo přeložky plynovodu. Stavební postup musí být symetrický, takže zpoždění ústecké strany se propisuje i na Střekovskou, říká ředitel stavební firmy Jan Kvaš.
2: Je potřeba, aby spolupůsobil ten ocelový oblouk s tou betonovou mostovkou. A je to prostě tak, že když bychom nepostupovali symetricky, tak by mohlo dojít k poškození té ocelové konstrukce. Tam je prostě podmínka, aby se ta ocelová konstrukce zatěžovala symetricky.
0: Ústecké základní umělecké školy Evy Randové a Neštěmice budou mít jedno vedení. Spojení považuje jejich zřizovatel Ústecký kraj za ekonomické. Výuka na obou školách zůstane zachovaná. V Česku chybí konkurenční výrobky u léků, kterým skončila patentová ochrana. Jediného dodavatele má až polovina z nich, což způsobuje jejich nedostatek, pokud se přeruší dodávky léku. Vyplývá to z dat České asociace farmaceutických firem. Podle jejího výkonného ředitele Filipa Vrubela je to i kvůli tomu, že stát tlačí na nízké ceny léků.
3: Ten trh neuživí dostatečný počet dodavatelů, uživí stíží jediného dodavatele, který tím, že získal v úvozu celý trh pro sebe, tak na tom objemu se ještě na trhu uživí, ale s provozní marží pouze v jednotkách procent.
0: Češi za letošní půl rok prosázeli v hazardních hrách skoro 575 miliard korun. Oproti loňsku to je o skoro 13% víc. Vyplývá to z údajů finanční správy. Nejvíc Češi sázejí na herních automatech, rostou ale sázky v živých hrách, jako jsou ruleta, karty nebo kostky. Objem vyplacených výher se meziročně zvýšil o 13% na necelých 540 miliard korun.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme převážně zataženo s občasným deštěm, postupně i oblačno, nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, v místech s déle trvajícím deštěm 16 až 19 a maxima na horách mezi 13 až 16 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Dopravní omezení čekejte řidiči v Teplické ulici Vílovém na Děčínsku a bouralo se na Lounsku v Počedělicích. Jeďte opatrně nejen tam, i všude jinde na severu. A pokud i vy narazíte na dopravní komplikace, volejte nám je na bezplatnou telefonní linku na číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tarta.

Na Českém rozhlasu Sever dohrála další z písniček, které opravdu nestárnou. To byla Věra Špinarová a Valentino. Pěkný podvečer vám od mikrofonu přeje Miroslav Tartárek a také už jsou tady druhé úterní písničky na přání. Že k nám neznáte kontakty? Tak o písničku si můžete zavolat číslo telefonu, to je 475 212 212. Nebo si o písničku napište, buď SMS-kou, kterou pošlete na 90 011 04, ovšem upozornění. První slovo napište zahrajte, potom udělejte mezeru na jeden znak a následuje text vašeho přání. To dodržte, jinak to nedojde. No a také tady mám e-mail, adresa ta je zahrajte@rozhlas.cz. Tolik kontakty a nás už čeká první písnička na přání. K ní tady mám jednu SMSku. Moc prosím, zahrajte pro pana Matějku do Železného Brodu nějakou písničku včerejším narozkám. Díky, Marcela z Neštěmic. Tak snad se bude líbit jedna Itálie. Andrea Bocelli, zpěvačka Laura Pausini a velký hit Vivo Perlei.

0: Andrea Bocelli, Laura Pausini, Vivo Perlei, jsou tady písničky na přání. A já už tady mám nachystaný první telefonát a připomínám linku 475 212 212 a ve vysílání už vítám posluchače Honzu z Vlkavy od Stánku, jak sám říká, před chvíličkou mi do telefonu. Já vás vítám, hezký podvečer.
1: Takže já to potvrzuji od Stánku, zdraví Honza z Vlkavy, všechny přátelé a kamarády, včetně vás, Míro.
0: Děkuju.
1: Já bych chtěl dneska poslat písničku od Václava Neckáře, podej mi ruku a projdem Václavák. Můj z dalších bývalých spolužaček ze základky, Martině Novotný do Prahy Kobylis, která zítra slaví své narození. Takže Marti, já ti za všechny přeju všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, štěstí, osobní pohodu a lásku. A můžeme zazpomínat na ty léta, kdy jsme se potom Václaváku v těch 90. letech procházeli. Alespoň po jako rádiových vlnách.
0: A písničce od Václava Neckáře, nebo s písničkou od Václava Neckáře, podej mi ruku a projdem Václavák. Tak jak se hezky vzpomíná.
1: Posílám to všem ostatním posluchačům, nebudu jmenovat, to bych zdržoval. Můj mamce ta tady vedle zase opět všechno sleduje. A
0: zdravím.
1: Všem přísedící tady u pivečka, u vínečka.
0: Tak všechny zdravím i vaši maminku a teď
1: tak
0: už Václav Neckář.
1: Díky, Míro.
0: Ať se hezky poslouchá, naslyšenou.
1: Hezký večer, děkuju, naschlém.

0: Václav Neckář a Podej mi ruku a projdeme Václavák, tak se jmenovala písnička Na přání, co náma právě dohrála. Co si pustíme dalšího pěkného, to se záhy všichni dozvíme a dozvíte. Ve vysílání už vítám na telefonu čekající paní Andělu ze Hřivy. Hezký podvečer vám přeju.
1: Hezký podvečer i vám, pane Miro, zdravím vás a všechny posluchače.
0: Děkuji moc.
1: Dneska bych chtěla poslat písničku jen tak pro radost. Božen Pepovi do Štětí, Hanice do Tolchovic, teda Božence do Jirkova a do Žadce. A vám do rádia a pro všechny posluchače.
0: A taky pro vás, jestli můžu, a vy jste vybrala mojí kolegyně rozhlasovou a také zpěvačku Janu Chládkovou. Za chviličku nám bude zpívat, scházíš mi, bude zpívat i vám, ať se máte krásně a zase někdy naslyšenou.
1: Naslyšenou a děkuju.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: dobrou náladu Jana Chládková s písničkou Zkázíš mi. Ano, písničky na přání pokračují, budou tady až do 19 hodin a opět ve vysílání nebudu sám, protože na telefonu už je nachystaná paní Božena ze Žatce. I vás vítám, hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, Merečku, vám i všem posluchačům, kteří poslouchají písničku, posílám. Dneska jsme se domluvili tomu Pavlíkovi a jeho vnučce Elzice, která byla na týdenní prostě cvičí na gymnastiku.
0: Aha.
1: Takže jsou úžasný ty děvčata, poslal mi ukázku.
0: Aha.
1: A takže to posílám jim a všem posluchačům, Andělce, Božence, Jarmilce, Honzíkovi s jeho maminkou, Františkovi a všem, kteří poslouchají. Já přeju všem krásný den a krásný týden vlastně vyzvonil.
0: Ano, je úterý. A já vám přeju krásný večer pomalu už.
1: No, děkuji. Sedím u mašiny, tak dokud.
0: Tak ať se dobře šije, k tomu tady zahrajeme jednoho legendárního zpěváka a muzikanta Elvise Presleyho a v jeho podání jednu legendární skladbu Amazing Grace se jmenuje. Paní Boženo, hezký poslech a zase někdy u nás. Naslyšenou.
1: Děkuji a naslyšenou.

0: Legendární Elvis Presley, tolik písnička Amazing Grace. Ano a pokračujeme. Další telefonát už je nachystaný, tak já to nebudu zdržovat. Ve vysílání vítám paní Květu z Vysoké. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, ještě jednou Mirečku a tuhle písničku Bílé růže z Aten posílám od srdíčka upřímnýho milence do českého ráje k narozeninám sobotnímu. Přejeme jí všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, pohodu, že to přeje i Roman. A když nemůžu přijít s kytičkou, tak aspoň posílám tuhle písničku.
0: A
1: ještě bych to chtěla poslat všem, co si dáváme hrát.
0: A já vám to také posílám, jestli mohu. Tak ano. Eva Vašek, Bílé růže z Aten, přeju pomalu už krásný večer a zase někdy u nás ve vysílání. Naslyšenou.
1: Naslyšenou a děkuji.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Bílé růže satén, a tak to byla dvojice Eva Vašek. My se s tou další skladbou teď také vypravíme do zahraničí, do Velké Británie za jedním syrem. A ještě předtím tady mám také nachystaný telefonát a ten je z Prahy Nuslí. A ve vysílání vítám paní Jarmilu. Já vás zdravím. Hezký podvečer do Prahy.
1: Já vás taky zdravím, Mirečku.
0: Děkuju, děkuju. Tak já už jsem naznačil, tak koho tady zahrajeme, co od něj a pro koho, povídejte.
1: Tak bude zpívat Elton John, Sir Elton John.
0: Ano, ano.
1: A písnička bude Sacrifice, ta je moje oblíbená. Ta byla před mnoha lety, když jsem byla ještě mladá, tak to byl hit. Hrál to každý rádio.
0: Pro mě je to hit stále.
1: Pamatuju si to, ne, ale to bylo prostě, až jste natočil jakoukoliv stanici, všude
0: hráli Sacrifice.
1: No.
0: Ano, ano. No a komu teda zahrajeme dneska?
1: No a já ji mám ráda. No.
0: Ano, ano. A pro koho dnes tedy zahrajeme, mimo
1: písničku,
0: toho, že bude pro vás?
1: Slyšela jsem Květu z Vysoký teďka, tak Květě Romanovi a Jirkovi, Marušce z Chomutová, písničku bych poslala Božence, tu jsem taky slyšela, ze Žadce Boženku, a potom, já tu paní neznám, ale vím o ní, že volá ta paní Milenka z Českého ráje, a já jsem slyšela, jaký má krásný věk, úctyhodnej, tak bych té paní Milence taky chtěla popřát všechno nejlepší, hodně zdravíčka a štěstíčka a hlavně zdraví. A na ten věk, kolik jí je, je úžasná i podle hlasu. Jo. Já když ji slyším, ona je prostě úžasná, to by člověk ani nevěřil, kolik je.
0: Ano, já jsem mi říkal, že jí to nevěřím, ale nakonec jsem se tomu poddal. Tak písnička je nachystaná.
1: Takže taky přeju všechno nejlepší k těm sobotním narozeninám.
0: Já také se ještě jednou přidávám, ale teď už Elton John, Sacrifice, a vy se mějte také dobře. A naslyšenou zase někdy.
1: Naslyšenou.

0: Celý týden soutěžte s Českým rozhlasem Sever. Vyhrajte zážitek, na který jen tak nezapomenete. V sobotu 29. srpna zaplní ústecké letiště akce Nebe plné letadel a právě vy můžete získat jedno ze tří míst na vyhlídkový let vrtulníkem nad Ústím. Poslouchejte pozorně Český rozhlas Sever. Jakmile uslyšíte zvuk vrtulníku, volejte na číslo 475 212 212. Každý den vybereme finalisty a v pátek odpoledne rozhodneme, kdo v sobotu obsadí tři místa ve vrtulníku. Přijďte za námi v sobotu 29. srpna na ústecké letiště. Tři šťastní výherci se v tento den proletí nad Ústím vrtulníkem.
1: Český rozhlas Sever.

písnička, která nestárne, z roku 1987, a také z filmu, který se jmenuje úplně stejně. Tak to byl Michal David a Disco příběh. Stále jsou tady ještě také písničky na přání. Pojďme se teď také podívat na nějaký váš e-mail. A už jeden vidím. Dobrý den, touto cestou bych chtěl poděkovat paní Marcele Chervové z Neštěmi z Ústí nad Labem. Včera mě nechala v poledne zahrát k narozeninám a bohužel přišlo mnoho gratulantů, tak jsme to propásli. Tak prosím o písničku, kterou nám dala zahrát od Milana Chladila a Ivety Simonové, Láska k nám přilétá. Tak, a já si vychutnám se sklenkou dobrého moku. Moc děkuji za zahrání, zdraví František Matějka, Železný Brod, a tady je ta písnička.

Tolik dalších z písniček na přání ve vysílání Českého rozhlasu Sever, tak to byly Iveta Simonová, Milan Chladil, Láska k nám přilétá. No a já pro ty dnešní druhé, tedy večerní písničky na přání, tady mám nachystané ještě alespoň jedno čtení a tentokrát je to SMSka. Prosím, zahrajte našemu dědečkovi Radimu Kocourkovi k dnešnímu svátku písničku od kapely Krajanka To byla kočka. Děkuji vnučky Martička a Maruška. I od nás všechno nejlepší.

0: A jsme ve finále. Písničky na přání končí, ale nebojte, další tady budou zase zítra po 12. a také po 18. hodině. I dál vám a všem přeji krásný večer a zítra se těším opět na slyšenou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Okolí základní školy Elišky Krásnohorské v Ústí nad Labem přibudou parkovací místa. Vedení Lovosic došla trpělivost motorkáři a řidiči, kteří obtěžují své okolí hlukem. V dětských čajích All Nature bylo podle inspekce nadlimitní množství alkaloidů. Zítra bude oblačno až zataženo s deštěm a teplotou do 21 stupňů. Pěkný večer, zprávy na Jana Moravcová. V okolí Ústecké základní školy v ulici Elišky Krásnohorské přibudou parkovací místa. Využijí je i rodiče, kteří své děti vozí na nedalekou základní uměleckou školu Evy Randové. Veřejnou zakázku na dopravní opatření v této oblasti vyhrála podle primátora Petra Nedvědického z ANO firma Telkont. Úpravy se dotknou ulic Elišky Krásnohorské na Vyhlídce, na schodech Bělehradské a Veleslavínovi. Strážníci v Lovosicích se ve večerních hodinách zaměřují na řidiče a motorkáře, kteří mají upravené výfuky a dělají nepřiměřený hluk ve večerních a nočních hodinách. Zatím tamní řadnice řeší dva takové případy. V dalším případě měl řidič vozidla hlasitě puštěné rádio při stažených okýnkách a obtěžoval hlukem okolí. Pokračuje mluvčí města Eva Břeňová.
2: Lovosická městská policie začala intenzivně zastavovat a kontrolovat řidiče úmyslně vytáčející motory anebo jiným způsobem rušící obyvatele města. Vedení města takto reaguje na opravdu výraznou odezvu obyvatel pod facebookovým příspěvkem k probíhající anketě o hlukový zátěži.
0: Ve dvou šaržích bylinných dětských čajů českého výrobce All Nature našli inspektoři nadlimitní množství alkaloidů. Jsou to látky, které můžou zvyšovat riziko rakoviny. Státní zemědělská a potravinářská inspekce proto doporučuje tyto čaje nepít a stahuje je z trhu. Informoval o tom její mluvčí Pavel Kopřiva. Pitné vody je v Česku dostatek a česká vodárenská soustava je připravená na pokračující sucho. Řekl to ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD po jednání ústřední komise pro sucho. Podle Šebestiána jsou v Česku řádově jednotky procent obyvatel, kteří čerpají vodu ze studní a nemají přístup k vodovodu.
3: Chci ujistit, že ten systém je opravdu jako připravený dobře. Většina území České republiky je opravdu pokryta ta vodohospodářskýma soustavama, ať už jde o tu podzemní vodu, anebo primárně o ty povrchové zdroje, kde ta naplněnost těch vodárenských nádrží je pořád někde na 50 až 90%.
0: Hydrologické sucho v Česku přetrvává. Podle ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly víkendové deště pomohly jen omezeně.
4: Počasí.
0: Zítra čekáme většinou zataženo, postupně oblačno, na většině území déšť nebo občasný déšť. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, maxima na horách 13 až 16.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V České Lípě čekejte komplikace ve Sluneční ulici po dopravní nehodě a pokud se týká omezení, to čekejte například ve Spořicích na Chomutovsku. Doprava je tam omezená pouze do zúžených jízdních pruhů kvůli dopravnímu omezení a opravám. A omezení tam potrvá ve Spořicích do konce října, tak s tím počítejte, šťastnou cestu a dál krásný večer s námi.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Chci vám poděkovat. Dobrý den, paní magistro.
2: Dobrý den.
1: S velkým nebo s malým V na začátku toho vám.
2: Vzhledem k tomu, že si to říkáme, tak je to asi úplně jedno.
1: No, ale kdybych to chtěl napsat.
2: Kdybyste mi to chtěl napsat, tak záleží, jestli to píšete do dopisu. Zkrátka v rámci korespondence, tam máme pravopisné pravidlo, že k vyjádření úcty tomu, komu píšeme, ať už mu děkujeme nebo nadáváme, píšeme velké V.
1: A co když mám v úctě nějaký kolektiv, taky velké V? Píšu vám psaní, milí seniori v domově důchodců.
2: Je to jedno, když oslovujete více lidí a zase se na ně obracíte, vyjadřujete jim nějakou úctu, chcete zdůraznit, že mluvíte k ním, naprosto konkrétnímu kolektivu, tak zase napíšeme velké V. Jde skutečně o vyjádření úcty v rámci nějakého stylistického útvaru.
1: Takže asi ti vynadám, tam moc úcta není, takže malé T, ale chci ti popřát k narozeninám velké T.
2: Pokud to bude obojí ten útvar stylistický, tak je možné tam samozřejmě v obojích případech to pravidlo uplatnit a to velké T dát.
1: Asi ti zakroutím krkem, ale tam by to velké T vypadalo divně.
2: No ale patřilo by tam, pokud by to byl skutečně. Pokud byste to psal. Velké V v osloveních proniklo, to je otázka těch posledních 20 let, kdy se nám trošku tady změnily typy textů veřejných, proniklo do různých reklamních textů, kde se oslovují zákazníci, ale zpravidla nejde o tento typ vyjádření, o jakém jsme teď mluvili, takže když se například někde objeví nápis u nás vám změříme váš zrak, jednak to váš tam nepatří a jednak není důvod psát velké V.
1: No ale mají je v úctě ty firmy, ty zákazníky. Není to tak osobní, jak by to mělo být tedy prostě?
2: Je to snaha samozřejmě vyvolat dojem, že je to přímé oslovení konkrétního člověka, ale není to tak zamýšleno. Můžeme to považovat částečně za druh persvaze nebo manipulace.
1: Tak vám děkuji. Škoda, že to nelze slovy říct, to velké V.
2: No to je jediné štěstí, ještě abychom v mluvení museli umět velká a malá písmena.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že stehenní kost je pevnější než beton? Ze školy si pamatujeme, že v lidském těle je 206 kostí. Neplatí to však po celou dobu našeho života. Když přicházíme na svět, máme kostí víc, zhruba 270. V dětství a během dospívání pak některé kosti postupně srůstají, až se jejich počet ustálí na 206. Některé z nich stojí za detailní průzkum. Zajímavá je například jazylka, malá kůstka ve tvaru podkovy, umístěná mezi bradou a hrtanem. S lebkou není nijak kloubně spojena, na místě ji drží pouze vazivové úpony a svaly. Jazylka funguje jako jakýsi převodník, který udržuje správnou polohu a pohyb jazyka, hrtanu a dalších částí krku. U 10 až 20% lidí najdeme i další volné kosti, říká se jim akcesorní. Vyskytují se zejména na noze a ruce, na rentgenu připomínají malé kamínky. Během vývoje měly srůst se sousední kostí, ale nestalo se tak. Přítomnost těchto kůstek není vada, ale přirozená odlišnost. Na lidské dolní končetině bychom také našli největší a zároveň nejpevnější kost našeho těla. Je to kost stehenní, spojující kyčel a koleno.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Dobrý večer. Je právě 8:15 a jsem ráda, že jste s námi. Lačerat. Ve věku 73 let zemřela 22. srpna spisovatelka Irena Eliášová. Výrazná osobnost romské literatury. Ve svých knihách zachycovala vzpomínky na dětství, rodinu, romské tradice i na každodenní život. Vycházela především z vlastních zkušeností a příběhů, které chtěla uchovat pro další generace. Irena Eliášová se narodila v roce 1953 v romské osadě Nová Dědina na Slovensku. V dětství se s rodinou přestěhovali do Čech. K psaní se výrazněji dostala až později, po narození a výchově svých tří dětí. Její první kniha Naše osada vyšla v roce 2008. Následovaly například Listopad, Slunce zapadá už ráno, Chci se vrátit do pohádky nebo historický román Oheň přestal plápolat. Psala česky i romsky a své povídky publikovala také v povídkových sbornících romského nakladatelství Kher. Za svůj dlouholetý přínos romské kultuře získala v roce 2025 ocenění Roma Spirit v kategorii Romská kultura. V roce 2022 vydala sbírku povídek Rub a líc a jiné příběhy. Křest knihy se konal v prosinci 2022 v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Právě tam jsme s Irenou Eliášovou natočili rozhovor pro Oroma Vakeren. Mluvila v něm o nové knize i o tom, kde čerpá inspiraci. Její knihy, povídky a vzpomínky zůstávají svědectvím o životě, zkušenostech a světě, který důvěrně znala. Nyní si připomeneme rozhovor s Irenou Eliášovou, který jsme natočili při křtu knihy Rub a líc a jiné příběhy v prosinci 2022.
1: Takže já už jsem napsala díky Pánu Bohu 5 knih, což jsem velice ráda. Byl to můj životní sen od malá, od mládí a splnila jsem si ho, takže je to dobrý pro mě, ohromně, ohromně šťastné.
0: Říká spisovatelka Irena Eliášová a seznamuje nás s povídkovou knihou Rub a líc.
1: No, abych vám řekla pravdu, to jsou povídky sezbírané, které jsem psala od roku 2013 až do 2020. A tak jsem ty veškeré příběhy a povídky dala do této knihy. Mám ráda, aby to četli lidi. A každý nemá dneska počítač, že jo? Kort starší lidi. A je krásné, když si tu knihu vezmete do ruky a čtete.
0: Knihu Rub a líc ilustracemi doplněla dcera Ireny Eliášové. Podle spisovatelky je důležité, aby se romští autoři dostali do podvědomí čtenářů a knihy si kupovali a četli.
1: Ještě za totality, za komunismu, bylo dost lidí, kteří psali. Naši Romové. Mezi nimi jsem byla i já. A já jsem se pokusila vydat něco z toho mýho psaní. A tak jsem psala do časopisu Svět socialismu a tam mě vydali 2 povídky a 1 báseň. A vydali to sice, publikovali to, ale napsali mi, že není možný, abych dál s nima spolupracovala a vydávala psaní, když nemám žádné vzdělání, protože já mám pouze základní. A právě proto, že dneska je trošku jiná doba, a je možný požádat nakladatelství, pokud má ten člověk do toho psaní chuť a lásku, tak se mu to povede. A nemusí hned nadávat, musí mít taky jednání s těma lidma, že jo. Musí trošku ubrat to sebevědomí a být trošku pokornější v tom vyjadřování a povede se to hodně.
0: Jak Eliášová dále říká, nemám ráda psaní do šuplíku.
1: Když napíšu knihu nebo příběh o někom, tak tam jsou ty lidi, že jo, píšu o lidech, tam jsou ty osoby. A ty osoby nežijou, když jsou v šuplíku. Ovšem, když se vydají a dostanou se mezi čtenáře, tím pádem oni žijou ty lidi. Proto já, co napíšu, tak chci, aby se to rychle vydalo. A dělám za každou cenu, aby se to povedlo.
0: Hlavní postavy Eliášové mají vždy reálný základ. Spisovatelka píše o svých vzpomínkách a také čerpá z vyprávění. Je bedlivou pozorovatelkou a posluchačkou. V současné době má rozpracovaný seriál.
1: Píšu, dá se říct, že to je takový seriál. A má to titul My, jako my Češi, My a romská sága v paneláku.
0: Poslední rozloučení s Irenou Eliášovou se koná ve čtvrtek 27. srpna v kostele svatého Petra a Pavla v Mimoni.

0: Vzdělávání ani víra nemají věkovou hranici. Vzdělání si můžeme doplnit nebo začít nový obor v jakémkoliv věku. Stejně tak i duchovní cesta, tu může člověk najít kdykoliv, když je na ni připravený. Jedním z příkladů je i 68letý Stanislav Řach, který dnes žije v Brně v Domě pomoci, kde působí pastor Matěj Nový. O jeho životě a zkušenostech si se Stanislavem Řachem povídala Iveta Durdoňová.
1: Jsme v Domě pomoci, kde je pastorem Matěj Nový. Jak vy jste se seznámil s pastorem?
2: Já jsem se s Matějem seznámil na jedné konferenci mužů, kde on tam byl jako pozvaný host. Já jsem byl účastníkem té konference. Jeho příběh mě oslovil, protože máme stejnou zkušenost. Když se mě ten člověk zeptal, jestli jsem věřící, tak říkám, pane, já žiju ve 20. ne v 16. století. Nicméně jsme se začali bavit na téma Bible, na téma Bůh. A mně došlo, že jsou dvě cesty. Tu jednu, tu jsem znal, poté jsem šel už dlouho. A pak tady byla druhá cesta, která vypadala, že by mohla být lepší, ale já ji neznal. A když jsme se jednou domluvili, že se potkáme, tak já jako alkoholik z práce do hospody, tam nebyla jiná možnost. Ale prostě jsem chtěl jít za ním, za tím člověkem, stojím před hospodou a říkám, pane Bože, jestli skutečně existuješ a jestli má Bible pravdu, tak já potřebuji tvoji pomoc, protože to jinak nedám. A byl jsem zdravý. Neumím to vysvětlit. Žádný abstinenční příznaky, nic prostě, lup a byl jsem zdravý. Týden na to jsem přestal kouřit a jsem věděl, že už se nikdy nezapálím. Ale to z lednu to bylo 38 let. Takže pro mě to byla jasná volba. Jsem tady 2 roky, mohl bych se odstěhovat v podstatě zítra, ale jsem tady ne proto, že musím, ale protože chci. Tak prostě pomáhám Matějovi lidem, když jdou na úřady, nebo teďka, co se týká superdávky, už ne, ale když to bylo původně, tak jsem jim pomohl vyplnit papíry. Prostě dělal jsem pro ně administrativní věci.
1: Vy jste si udělal 2 výuční listy s maturitou. Co vás inspirovalo k tomu?
2: To bylo ještě předtím, než se Matěje poznal. Já jsem se jako kluk učil 3 roky tesařem, ale protože mě brzo zavřeli do vězení, tak jsem to nedodělal. Ale měl jsem vysvědčení ze všech 3 roků, akorát jsem nedělal závěreční učňovské zkoušky. No a tak potom, když jsem vystřízlivěl, tak jsem pracoval v továrně a tam mi nabídli, že kdo nemá výuční list, si ho může udělat, jako by mechanik, opravář, prostroje, zařízení, říkám, tak jdu do toho. Potom jsem šel na stavbu pracovat, no a říkám, když udělám na stavbě, mohl bych si dodělat tesaře. Tak jsem si dodělal tesaře, opakoval jsem 3. ročník, udělal jsem závěreční zkoušky a v 40 letech jsem odmaturoval. Ať už jsem žil jakýmkoliv způsobem, tak já jsem jakoby problémy neviděl jako problémy, ale jako výzvy. A myslím si, že v podstatě i teď jsem dostal poslední výzvu v loni, touhle dobou, vystudovat vysokou školu. Nastupuju od září do 1. ročníku na teologii. Je to Univerzita Matěje Bela v Banské Bystrici, protože mi umožnili vlastně studovat bez nějakých výrazných nákladů na školní, což je pro mě důchodce v podstatě důležitý. Ale je to ostrá vysoká škola, není to žádná univerzita 3. věku. Když to dodělám, tak budu 73. mat magistra. Dělám to pro sebe, abych poznal a dokázal i v té Biblii rozeznat niance, jazykové niance, protože je to řečtina, tedy starořečtina, je to hebrejština, aramejština a to je pro mě důležitý.

0: jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Savorenge tumenge manga bud bacht zorte sastipen. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Neznámí útočníci zneužili zpravodajský server iRozhlas v dezinformační kampani. Valtice na Břeclavsku mají po téměř 19 letech nový územní plán. A počasí zítra zpočátku dne zataženo místy déšť, později od jihu republiky výrazné ubývání oblačnosti. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu republiky kolem 24. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Zpravodajský server iRozhlas.cz byl zneužitý v dezinformační kampani. Ta prostřednictvím různých falešných nebo napadených médií tvrdí, že Polsko chce obsadit část území České republiky.
3: Neznámí útočníci v dezinformační operaci mimo jiné vytvořili falešnou doménu serveru iRozhlas.cz, na které publikovali článek redaktora webu s údajnými polskými územními nároky vůči Česku. Text ale Český rozhlas nevytvořil, říká jeho mluvčí Lídia Erlebachová.
4: Proto jsme podnikli dostupné technické kroky k odstranění stránky a zvažujeme také další právní postup, abychom chránili pověst Českého rozhlasu a důvěru našich posluchačů.
3: Celý případ v Česku řeší Ministerstvo zahraničních věcí, říká jeho šéf Petr Macinka z Motoristů.
5: Ministerstvo to řeší nejenom ve spolupráci s Polskem, ale také ve spolupráci s policií a s ministerstvem vnitra.
3: Součástí kampaně je mimo jiné falešný plakát, který lživě na Facebooku láká na demonstraci v Třinci proti údajným polským nárokům na území. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: Zastupitelé Valtic na Břeclavsku na mimořádném zasedání schválili nový územní plán. Na jeho přípravě přitom úředníci pracovali téměř 19 let. Dokument určuje pravidla pro budoucí výstavbu i výšku nových staveb a definitivně nahrazuje spornou stavební uzávěru. Podle nezávislého starosty Valtic Aleše Hofmana má město tímto krokem zajištěný stabilní a udržitelný rozvoj na další desetiletí.
6: Máme tam vyčleněné lokality, které jsou možné do budoucna k zástavbě. Samozřejmě máme tam lokality, které jsou určené třeba i pro sportoviště, to bylo taky velké téma na projednávání v rámci schválení územního plánu.
2: Obyvatelé Lovosic si podle vedení tamní radnice často stěžují na hluk. Jedná se hlavně o dopravní zátěž z dálnice, okresních silnic, železnice i jiné zdroje. Lidé proto mohou až do poloviny září vyplnit na webu města anketu, která se právě hlukem zabývá, říká mluvčí města Eva Břeňová.
7: Anketa k hluku v Lovosicích probíhá právě teď. Prostřednictvím formuláře je možné ji vyplňovat až do 15. září. Původně byla mířena na jakoby hluk z dopravy, železnice nebo průmyslových areálů, ale lidé teď identifikovali, že těch problémů je výrazně více. Sport.
2: České reprezentantky Pavlína Falmíková a Anna Šantrůčková vstoupily úspěšně do mistrovství světa ve veslování. V kategorii dvojek bez kormidelnice postoupily v Nizozemsku z druhého místa v rozjížďce do zítřejšího semifinále. Počasí. Zítra čekáme v České republice ráno a dopoledne oblačno až zataženo. V jeho západní polovině území může být i polojasno. Místy občasný déšť nebo přehánky hlavně na severu republiky. Odpoledne a večer čekáme ubývání srážek i oblačnosti. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni, na jihu republiky mezi 22 a 25. Vítr zpočátku slabý, postupně místy mírný od východu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno Ostrava pozor za sjezdem na Kroměříž západ. Na kilometru 259 stojí odstavené nákladní vozidlo. Projíždějte velmi opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Alex a host. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
8: Tvořil hudební tandem s Michálem Janíkem. Začínali na Karlově mostě. Spojení jsou hlavně se semaforem. Jeho hudebním parťákem byl také zpívající právník Ivo Jahelka. Nyní je na solové dráze. Folkový zpěvák, skladatel a kytarista Miroslav Paleček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
9: Děkuji. Zdravím všechny, kteří jsou kolem nás a i posluchače pochopitelně. Díky za pozvání.
10: Alex a host.

0: Miroslav Paleček je znám především jako jedna polovina folkového dua Paleček Janík. Více než 10 let se také věnuje solové dráze. Pane Palečku, koncerty máte naplánované až do září. No, je to tak? Dělá vám to radost, že stále hrajete, stále tvoříte?
1: Tak to mi dělá čím dál tím větší radost, musím se přiznat. Opravdu mě to baví čím dál tím víc, a to nelžu. Akorát mám teď trošku, jsem trošku zklamaný z toho, že jsem po celou tu dobu, co vlastně muzicíruju, tak jsem byl zdravý jako řípa, ale teď jsem měl, to tím si nestěžu, to jenom konstatuju, takže jsem měl teď takovou asi skoro roční pauzu a vracím se. A trošku mi mrzí, že jsem ztratil lehce kontakt s pořadatelama. Ale nicméně na tento rok mám ještě asi, já nevím, 20 nebo 25 vystoupení, tak doufám, že se to nějakým způsobem napraví.
0: Říkáte, měl jsem rok pauzu, ale od hraní jste pauzu neměl. Doma
1: ne, to ne.
0: Zkoušky, hraní, každý den saháte po kytaře?
1: No to ne.
0: Ne?
1: Ne. Musím se přiznat, že už mě pomalu připadává prokrastinace a lenost, ale já jsem nikdy na tom nebyl tak, že bych pilně cvičil každý den, což je teda úděl muzikantů z vážné hudby, z oblasti vážné hudby, kde teda opravdu hrajou 5, 6 i více hodin denně, což je prostě neuvěřitelný. Já jsem měl možnost vlastně na těch takových posledních projektech, co jsem kdy měl, tak, že mi pomáhali kamarádi z Filharmonie, takže jsem poznal tu tvrdou řeholi. To bych asi já těžko vydržel, musím se přiznat. Takže já občas mohu udělat chyby, mě to lidi prominou, ale oni prostě jsou vystaveni jako dnes a denně tomu, že vlastně hrajou naprosto bez chyb. A to, když jsem s nima natáčel, a nebo někdy i občas si zahraju jako host, tak jsem z toho vždycky docela rozklížený.
0: V tom smyslu,
1: že oni jsou oni opravdu cvičí, bezchybní a já tam vnesu ten člověčí prvek.
0: No a nenamotivovalo vás to k častějším hrám na
1: ne,
0: kytaru?
1: Ne.
0: Kdo vám vůbec dal poprvé do ruky kytaru? Vybavíte si?
1: Vybavím. Já jsem jako prcek jezdil na pionýrský tábory. A vzpomínám na to opravdu jako s láskou. A na jednom z prvních táborů, když jsem byl, tak mi můj starší bratr Venoušek dal k narozeninám kytaru. Což je neuvěřitelný.
0: Jen tak?
1: Jen tak. On věděl, že mě to jaksi baví, protože jsem už, když jsem byl mladý, tak podle jeho zpěvníčků jsem objevil třeba Ješkárny. A to bylo pro mě něco tak neuvěřitelného, že na mě dejchlo něco jiného, než jsme tenkrát slýchávali z rozhlasu po drátě. A tak písně jako Klobouk vekřový, Tmavomodrý svět, Svítá, Civilizace. To bylo něco úplně jiného. Takže já už tenkrát díky mému bratru Venouškovi jsem propadl jak ješkárnám, tak i kytaře. A navíc s tou kytarou jsem se poprvé snažil obluzovat dívky.
0: A fungovalo to.
1: No, řekl bych, já to bych lhal. Ne. Ale bylo to samozřejmě příjemné, protože byl o mě větší zájem. A tak jsem toho nezneužíval.
0: Miroslav Paleček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je Miroslav Paleček, folkový písničkář, zpěvák a kytarista, který se proslavil ve dvojici s Michaelem Janíkem. Vy jste v minulém vstupu říkal, že první kytaru jste dostal od svého staršího bratra k narozeninám. Kdy bylo rozhodnuto o tom, že se budete kytaře věnovat profesionálně, že vás bude živit?
1: Tak to byl vlastně krok do neznáma, protože jsem se seznámil na takové soutěži Talent 67, který byl v parku kultury Juldy Fuldy. A tam jsem se seznámil s Michaelem Janíkem. A pak jsme se potkali zcela náhodou na bezcílných toulkách po Václaváku, kde jsme tenkrát jako korzovali. Dnes už bych tam šel velice těžko. Ale tak jsme se dali jaksi s Michaelem dohromady a když jsem přišel z vojny a chvilinku potom jsme s Michaelem spolu stvořili prvních asi 5 nebo 6 písniček, které jsme si nahráli nebo nechali nahrát v takovém studiu v 6. nebo v 5. patře v Lucerně na LP desky a s tím jsme chodili po známých lidech, jako je Jiří Suchý a pan Šlitr, Darek Vostřel, Mikroforum a tak. A nabízeli jsme ty písničky a nakonec to dopadlo tak, že jsme i pak, když jsme hráli na Karlově mostě, tak jsme se dostali do Semaforu a jakmile jsme začali hrát, tak jsme měli takzvané svobodné povolání a tak jsem okamžitě rozvázal pracovní poměr ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů. Maminka se z toho hroutila.
0: Ale vy jste se dlouho nerozmýšlel, že?
1: Ne. Dnes bych si to taky rozmyslel, ale asi jo. Ale tenkrát člověk prostě ani tak moc nepřemýšlel, co bude za 5, za 10, za 15, za 20 let, ale žil tou současností a vlastně my jsme spolu začínali s Michalem v takové době, která byla těhotná na události, takže nás to prostě schramstlo dohromady a měli jsme pochopitelně velikanadánské štěstí, že jsme byli pod křídly v divadle Semafor.
0: Koho vlastně napadlo veřejně vystupovat na Karlově mostě? Či to byl nápad?
1: To bylo asi spontánní, protože samozřejmě jsme slyšeli, a že už tam taky hrával Jarda Hudka, Kalandra a ještě řada dalších, tak myslím, že to bylo velice spontánní s Michalem. To jsem tenkrát ještě pracoval ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů, takže si vzpomínám, že jsem ještě udělal, mám ho ještě domaskovaný, že jsem udělal a narýsoval takový plakát, že v neděli co neděli se na Karlově mostě povídá a hrajou divné písně. A tak jsme to vylepovali a sobotu co sobotu a neděli co neděli jsme tam chodili hrát k soše svatého Kajetána.
0: Říká Miroslav Paleček, náš dnešní host.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

Viděl jsem hory plné ledu, však zpívat o nich nedovedu. Jiskřily dálky nad hlavami,

0: zpívat i plakat, maminko má. Jak je to hezké u nás doma.
1: Pozvání do Alex a host přijal Miroslav Paleček, který byl téměř 45 let polovinou dua Paleček Janík. Vy jste byli spjati především tedy s divadlem Semafor. Kdo vás oslovil a překvapilo vás to? Byli jste z té nabídky nadšení? Nebo jste nad ní?
2: Jak jsme hráli na Karlovém mostě, tak nás tam oslovil nějaký chlapík z Jonáš klubu, což je klub spřízněných duší divadla Semafor. A to jsou takový prostě nadšenci, kteří už tenkrát vlastně pořádali a spolupořádali takový setkání každoroční. A v roce 68 ke konci bylo to setkání v Obecním domě. Oni nás tam pozvali na základě toho vystupování na Karlově mostě a také na základě toho, že jsme tenkrát taky obrovskou klikou a štěstím jsme se dostali až k panu Jiřímu Černému. Jsme mu nabídli pár svých písniček a on měl tu šťastnou ruku, že vybral píseň Hele lidi a zhradil to do Houpačky, 12 na Houpačce, a to se v celku velice slušně umísťovalo. Nikdy to tedy nevyhrálo, ale byli jsme druzí za Karlem Krylem, bratříčku za Vírej Vrátka. A na základě všech těchto událostí té doby, jak jsem říkal, jak byla těhotná na události, tak nás pozvali na vystoupení pro spřížené duše divadla Semafor. A tak jsme tam spolu s Karlem Krylem tenkrát asi před 12 hodinou v noci vystoupili a přišel za námi Slávek Šimek s Jirkou Grossmanem a nabídli nám vystupování v návštěvních dnech, kde jsme se střídali s Karlem Krylem a posléze se tam objevil i Bohdan Mikulášek.
1: Ano, v proslulých návštěvních dnech Šimka a Grossmana, jak říkáte, jste se střídali s Karlem Krylem. Byli jste přátelé nebo jaký vztah jste spolu měli tak, z počátku?
2: Přátelé, nikdy jsme spolu v podstatě na pivu nebyli, ale za to jsme pár sklenic dobrého vína vypili při společných vystoupeních a při společných setkáních. Tak je pravda, že jsme se setkávali výhradně vždycky, když jsme měli všichni kytaru v ruce a střídali jsme se na jevišti. Jo. Ať už třeba v divadle Sluníčko, anebo jsme dokonce měli takový náznak turné, ještě předtím, než Karel odešel, tak jsme měli turné po Slovensku. My jsme jeli z Prahy až do Zvolena a Karel jel ze Zvolena až do Prahy a cestou jsme se stavěli asi na čtyřech místech a jedno společné to bylo v Nitře, tam jsme měli společný koncert. No.
1: Čili i společně jste,
2: ano.
1: Ale to bylo ojedinělé, nebo?
2: To bylo ojedinělé. No, pak bylo pár vystoupení, jak jsem říkal, v divadlo Sluníčko, nebo tak, a nebo jsme se byli na sebe podívat, když jsme hráli Semaforu.
1: Tak, i vy jste ze Semaforu odešli. A proč vlastně? Proč jste skončili Semaforu?
2: No tak to skončilo tím, že po sametové revoluci pan Suchý rozhodl, že bude pokračovat v tom duchu, v jakém ho spolu s panem Šlitrem založili to divadlo. Takže tam byly, že, jak známo, tři skupiny. Pepa Dvořák, Slávek Šimek a pan Suchý. Takže tam byla skupina pana Suchýho. My jsme
1: odešli, ale vaše duo, vaše spolupráce s Michálem Janíkem dále pokračovala a my o ní budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Miroslav Paleček.
3: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal Miroslav Paleček, který byl téměř 45 let polovinou dua Paleček Janík. Písně jste skládali společně i samostatně. Michal Janík psal ve větší míře texty, vy jste psal zase hudbu. Byla to velmi plodná spolupráce, dlouhotrvající. Které vaše společné období vy osobně považujete za nejdůležitější, nejúspěšnější?
1: Velmi dobře nám bylo na jednom z nejhezčích pódií světa, a to znovu opakuje, tím je Karlův most. A pak nám nejvíc, aspoň já si to myslím, a nikdo mi to nevymluví a nesebere, že to bylo období, které jsme prožili v divadle Semafor. To si myslím, že byla takové období party snů. Takže když řeknu, Pavel Bobek, Viktor Sodoma, Jana Robová, Miluška Oborníková, Zuzka Burianová, a to ještě na spoustu bab jsem zapomněl, tak to bylo nádherný. Jediný, co mi na tom trošku mrzelo, a to asi každého, že jsme tam neměli tolik prostoru, protože když tam bylo 5, 6, 7 těchto jmenovaných zpěváků a písničkářů, no tak každý měl prostor třeba 2, 3 písničky a dost toho. Jinak samozřejmě největší prostor měli komici Slávek Šimek a Luděk Sobota a posléze Petr Nárožný. A tak to byla prostě opravdu éra party snů, a taky jsme měli jednu písničku, která se jmenuje Parta snů, a to byla finálovka jedné hry, která se jmenovala, myslím, Jemný mrav.
0: A přesto, že jste neměli takový prostor, tak považujete tedy vaše působení v Semaforu za to, řekněme, neúspěšnější?
1: No, pochopitelně, protože my jsme tenkrát měli i takový písničkový pořad s Pavlem Bobkem, jsme ho doprovázeli prostě na kytary, a Michal tenkrát v té době velice úspěšně otextoval několik hitů pro Pavla Bobka, když největší je Láskou mě ubývá sil, takže s tím jsme jezdili také pár let, tak my jsme byli, pak jsme začali jezdit i na Portu, tam nás pozval Jup, a tak jsme si to opravdu jako užívali, a tenkrát to bylo jako jižně pro písničkáře.
0: Jak vůbec vypadala tvorba vaše a Michála Janíka? Vznikala nejdříve skladba, pak text, nebo opačně, nebo to bylo jak kdy?
1: My jsme vyzkoušeli snad všechny způsoby, a jak jsem slyšel vyprávět o tomto problému i kolegy někteří, tak drtivá většina z nich to vlastně fungovala takhle. Jo, začínali jsme tak, že já jsem si myslel třeba, že jsem přišel na nějaký hezký motivek. Tam ta. Tak jsme se posadili a Michal něco napsal, teď já jsem to jako k tomu zpíval, teď jsem něco přidal k tomu, on ten verš rozvinul, tak já jsem zase na to napojil tu melodii nebo něco takového, a takhle jsme udělali jako ty první písničky. No pak už, když už jsem se do toho víc podořil, a Michal také, a pohltilo nás to, vcuclo, tak už jsem takzvanou svahilštinou, jako všichni, vlastně jsem nahrával na magneťáky B4, který jsme si tenkrát koupili na splátky každý, tak už jsem nahrával nějaký jakoby melodie, no, tak to jsem mu pak předal a on to otextoval, pak jsme se dostali k tomu, že jsme vlastně psali na zakázku pro Český rozhlas, pro redakci dětí a mládeže, tak nám tam prostě Mirka Bendová dodala takový krátký popisky toho, o čem by se mělo zpívat v té a v té písně, a Michal to rozvinul do textu. Já jsem ten text dostal na poslední chvíli, den před natáčením jsem neměl nic ještě, ale čas a termín, to je kruťárna, ale dobrá.
0: To je bič.
1: No a takže v podstatě jsme vyzkoušeli všechno.
0: Miroslav Paleček je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

věčně věrná. Nežná fialinko, proč se

0: Ve vysílání Českého rozhlasu si povídám s Miroslavem Palečkem. Po Michale Janíkovi jste se na svém milovaném tenise, nebo po spolupráci s Michalem Janíkem, jste se na svém milovaném tenise potkal se zpívajícím právníkem Ivo Jahelkou a další vlastně hudební spolupráce byla na světě. Tak jednoduché to bylo?
1: No, bylo to velice jednoduché, protože jsme se poznali jak na tenisovém dvorci, tak i na plzeňské portě. Takže tam to vlastně, tam jsme se potkali poprvé a tam jsme zjistili, že jsme oba propadli tenisu. A tak jsme pokračovali a ta spolupráce pokračuje až do dnešních dnů a myslím, že bude ta spolupráce pokračovat až do konce světa času.
0: Opravdu?
1: Ano, ale ta spolupráce je...
0: Nárazová.
1: Ne nárazová, je úplně jiná, než byla spolupráce s Michalem, protože my s Ivošem vlastně nefungujeme jako taková ta dvojice, jako jsme byli my s Michalem. Máme s Ivošem asi 2 nebo 3 písničky společný, ale moc dobře si uvědomujeme, v čem jsou naše slabiny a v čem je případně nějaká naše síla. Takže my to svoje společné vystoupení zahájíme společnou písní, pak tam sedím na jevišti 55 minut, já zpívám svoje písničky, pozvu Ivoše, ten posluchače dorazí a pak mě pozve a rozloučíme se společnou písní.
0: Takže není to celé společné,
1: není
0: jako to
1: společné,
0: bylo
1: jako,
0: s Michalem
1: Janíkem. Že bychom dvojhlasy a všechno a kytárky dohromady a tak. Ne, to ne. Mm-hmm.
0: Vy jste vydali album Tenisová akademie. Komu je určena?
1: Ta je určena všem, kteří propadli tomuto královskému sportu.
0: Jako vy.
1: Jak pasivně, tak i aktivně. Protože to mě velice mile Ivo překvapil. Já jsem, přiznám se, tomu nevěřil. Když v nás uzrál nějaký plán napsat CD Tenisová akademie. Protože jsem si říkal, to není možný, aby někdo napsal 15 nebo 17 písniček o tenise a přitom se neopakoval. Jsem říkal, to je nemožný. Ivo to dokázal a dokonce jsem vlastně mám zásluhu na tom, že Ivo při spolupráci na tenisové akademii poprvé napsal několik textů na melodii. Jinou, než skládal vždycky on, ale on ty svoje

0: písničky skládal, ten nevyzkoušel všechny ty možný způsoby, jo? Ten prostě jenom se k němu dostane nějaký spis soudní a ono zpracuje a pak k tomu prostě dodá takový ten vypravěcký způsob. Takže ten pracoval takhle, ale při té tenisové akademii jsme najednou dospěli k tomu, že nám chybělo ještě vlastně pár písní nebo něco, tak Ivo říkal, hele, tak mi teda pošli nějaký svoje nápady. Tak jsem mu to poslal, no a on se do toho pustil a dokonce se mu to i zalíbilo a napsal mi pár textů i pro moji, pro mě samotného.
1: Čili pro vaše skladby, ano, které vy jste složil, ano, tak ano, vám je Ivo Jahelka otextoval. Tak a vy jste pak se... Nechci říct, že obrátil nás, naše české spisovatele. Vy jste je měl v paměti asi celou dobu, ale až vlastně v poslední době jste, jak zhudebnil třeba Jaroslava Seiferta, Jaroslava Ješka, Jiřího Voskovce, Jana Wericha, tak kdy vás napadlo právě třeba zhudebnit Jaroslava Seiferta?
0: To mě... Takhle, já jsem o těch básních pochopitelně věděl od útlého školního věku. Ale tenkrát mě to teda vůbec nebavilo. Co si budem povídat? To tenkrát jsem koukal na to, abych vyběhl ven a čutal do balónu, nebo já nevím, nebo hrál na kytaru.
1: Takže musel jste k tomu dozrát.
0: Musel jsem k tomu dozrát, uh-huh. dospět, ale nejvíc mi vlastně k tomu pomohla báseň Hora Říp, kterou jsem před časem při takovém bezcílném bloudění po internetu objevil. Ona objevila mě, vykoukla na mě báseň Hora Říp. Tak pochopitelně jsem si vzpomněl na tu báseň, ale okamžitě jsem se ocitl zpátky ve škole u tabule, jak ze mě souška učitelka marně deluje báseň, ale také mě napadl takový drobný motivek, který jsem si poznamenal a později zpracoval. Ale nikdy by mě nenapadlo, že to dopadne tak, jak to dopadlo teď do dnešních dnů, protože jsem si tenkrát říkal, tak já se pokusím zhudebnit dvě nebo tři básně, čtyři, no. Tak proto jsem věděl, že sahám někam, kam třeba ani bych neměl sahat, ale pak mě to tak nakonec pohltilo, že to dopadlo tak, že mi, to je tak špatně řečený, ale že vyšlo CD Písně domova podsta Jaroslavu Seifertovi a po pěti letech jsem to téměř zopakoval, tak mi vyšlo CDčko Srdeční záležitost, to bylo k mým narozeninám, které mám každý rok, ostatně jako vy všichni.
1: Ale kulaté jste měl loni.
0: A tentokrát u toho posledního CD je to takový výběr můj žijících, nežijících, našich i některých cizích básníků.
1: Říká Miroslav Paleček, náš dnešní host.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu si povídám s Miroslavem Palečkem, který kdysi tvořil hudební tandem s Michaelem Janíkem. Teď spolupracuje hojně také se zpívajícím právníkem Ivem Jahelkou. A samozřejmě je na své sólové dráze, zhudebnil takové velikány básnické jako Jaroslava Seiferta, ale vy jste zhudebnil třeba i Cestičku k domovu, všichni známe Karla Václava Raise a tuto báseň. Tak jak vás toto napadlo? Pojilo se to k vašemu dětství, třeba ta báseň?
1: Ne, tak já jsem dostal pozvání na vystoupení u příležitosti otevření nové radnice v Lázních Bělohrad na náměstí Karla Václava Raise, který se tam narodil a stával tam také jeho rodný domek, teď už je tam jenom cedule s tím. A já tam mám spoustu známých, protože jsem tam mockrát hrál jak s kytarou v ruce, tak i na tenisových turnajích v místní Bažantici. A když jsem dostal to pozvání, tak si říkám, já musím nějak ty místní obyvatele překvapit, tak jsem nastoupil do antikvariátu, koupil jsem si výběr z díla Karel Václav Rais a koukám prostě Cestička k domovu. Si říkám, no to je nádherný, jo, ty verše jsou takový, jako kdyby je napsal Karel Haschler, tak jsem říkal, tak to musím udělat v tom duchu Haschlerovském, aby tam byla ale kytara a ten projev takovej a hezká melodie a akordeon. Tak jsem je velice, myslím, příjemně překvapil, když jsem jim to tam pak zaspíval a tahle ta písnička je také na tom posledním CD.
0: Pane Palečku, je něco, co nedokážete zhudebnit? Mně teď napadá otázka na závěr.
1: Jo, samozřejmě.
0: Opravdu.
1: No, ono,
0: na co dalšího se třeba chystáte? Co byste ještě chtěl zhudebnit?
1: To možná někdy, jak jsem teď tady něco plácal, někdy třeba i trošku nesmysly, mohlo to vypadat tak, že na co sáhnu, proměním ve zlato, ale není tomu tak. Já to moc dobře vím. A ono to trvá hodně dlouho, než člověk by měl pustit něco do světa a neměla by ho ztrácet soudnost. A já mám zatím pořád ještě pocit, že tu soudnost mám, tak mi to prosím vás, tu iluzi neberte.
0: Já myslím, že to není přeci jenom iluze. Co vaše spolupráce s panem Fousadlem, když použiju přezdívku?
1: No, Fousadlo, tak to je, tak my se známe pochopitelně způsobení ze skupiny Semaforské od Slávka Šimka. A vždycky, když jsme hráli někde, já jsem se narodil v Motyčíně, to je u Kladna, Pepa je Kladeňák, takže i to nás spojuje. A když jsme s Michalem tenkrát hráli někde poblíž Kladna, tak se tam, když měl Pepa volno, přišel vždycky podívat. Jo, to bylo hrozně milý. No a teď ta poslední spolupráce s námi, taky jsme už spolu odehráli teď několik vystoupení s názvem Dva bardi ze Semaforu. A při té příležitosti jednou mi věnoval a dedikoval mi svůj text Těžko nás pán Bůh změní. A tak jsem mu ho zhudebnil, poté se mi to opravdu zalíbilo moc a moc a dohnal jsem ho téměř k pláči.
0: To je krásné. Já moc děkuju, že jste tu s námi byl, děkuju za vaše vyprávění a ať se vám daří, ať stále vás napadají nové a nové skladby a třeba další básníci,
1: dobře,
0: které děkuju. Zhudebníte. Děkuju. Miroslav Paleček byl naším hostem.
1: Moc krát děkuju a už teď se těším na někdy příště.
2: Alex a host.
1: Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je z nich do breku. Lidé se těžko změní, druhýho v hubě mají, když na kole napadáš, o tom si povídají, že prý jsem dávno na dně,

co mě lhali, jsem vždycky uvěřil, těžko nás pámu změní. Jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme, že patřím mezi blázny, co stárnou s vírou svou, a dál ty, co je zklamou, na kafe k stolu zvou. Že kabát mám už jetej a srdce samej šrám, že zdravím, koho potkám, a vždy se usmívám. Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je mi dobré ku. Já nejsem o moc lepší a tak se nezlobím. Já jenom mávnu rukou a lidem odpouštím, těžko nás pán Bůh změní.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Deště z minulého týdne nasytily půdu na jihu Moravy do hloubky 15 cm. Extrémní sucho stále trvá. Kriminalisté v Praze zadrželi podvodníky z call center. Škoda přesahuje 10 milionů korun. A počasí zítra zpočátku zataženo, místy déšť, později od jihu výrazné ubývání oblačnosti. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu republiky kolem 24. Zprávy a o Taneha Sil. Pěkný večer. Srážky v minulém týdnu částečně zlepšily stav půdního sucha. Na jižní Moravě ale déšť nasytil půdu pouze do hloubky zhruba 15 cm. Vyplývá to z aktuálních údajů na webu Intersucho a Českého hydrometeorologického ústavu. Na suchu zůstává také velká většina moravských řek.
4: Pod normálním stavem zůstává taky většina pramenů a mělkých i hlubokých vrtů. V Čechách je situace s nasycením půdy o něco lepší. Tam meteorologové zaznamenali úhrny srážek i nad 100 mm za týden. Na rozdíl od Moravy, kde místy nedosáhly ani desetiny. Podle tvůrců webu Intersucho se následky sucha stále prohlubují a i kdyby přišly silnější srážky, letošní škody v zemědělství a lesnictví už nenapraví. Šimon Franz, Český rozhlas.
3: Pražští kriminalisté zadrželi trojici podvodníků z call center. V červenci podle policistů vybrali z cizích bankovních účtů celkem 10 milionů korun a poškodili tak více než 50 lidí. Detektivové v bytech pachatelů našli 500 000 korun v hotovosti a také 17 mobilních telefonů, které pachatelé při svých podvodech používali. Hrozí jim až 8 let ve vězení. Podle mluvčího pražské policie Richarda Hrdiny mohou ale tresty dostat i samotní poškození.
5: Poškození, kteří poskytli své bankovní účty, jsou zároveň i podezřelí ze spáchání trestného činu legalizace výnosu z trestné činnosti, za což jim hrozí až 6letý pobyt za mřížemi. Takových nabídek je na sociálních sítích mnoho a poskytnutím svého účtu se vystavujete trestnímu stíhání.
3: Krásná lípa na Děčínsku vydala varování před vlkem. Podle webových stránek radnice se zvíře o posledním víkendu pohybovalo v centru města. Vlci se v oblasti Národního parku České Švýcarsko vyskytují zhruba od roku 2017.
6: Město upozorňuje na víkendový výskyt šelmy a žádá obyvatele, aby byli opatrní. Zvíře bylo pravděpodobně hladové a hledalo potravu. Za normálních okolností se vlk člověku vyhýbá a útočí jenom, když si připadá ohrožený. Při venčení, hlavně v okrajových částech města, by měli lidé nechávat svoje psy na vodítku. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
7: Sport.
3: Jakub Menšík a Karolína Muchová postoupili do semifinále mixu na tenisovém US Open. Domácí dvojici Paul Navarová ve čtvrtfinále porazili 4-1 a 5-3. Kateřina Siňaková s Britem Petnem naopak dohráli turnaj už ve čtvrtfinále.
7: Počasí.
3: Po oblačné noci čekáme zítra ráno a dopoledne ještě oblačno až zataženo, v jihozápadní polovině území i polojasno, místy občasný déšť nebo přehánky, hlavně na severu republiky. Odpoledne a večer ubývání srážek a výrazné ubývání oblačnosti. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni, na jihu republiky mezi 22 a 25.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: U Českého Těšína se zdržíte na obchvatu města, hlavně ve směru do Polska. Provoz brzdí omezení přes mostem přes řeku Olši. Kolona je o odbočky na Havířov. Zdržení je kolem 15 minut. Šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Začíná pořád Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
7: Zlatá láska.
8: Po lásce a něžném obětí touží každý z nás. Proto máme pro vás tento pořad.
9: Budeme vám vyprávět o páru, který na začátku spojila žvíkačka a jejich manželské pouto drží už 67 let.
8: Jemu je 88 let, ona brzy oslaví 87. narozeniny.
9: Byli si mnohokrát oporou. Krásně se doplňují a jeden bez druhého si nedovedou představit ani jediný den.
8: Jak prohlásil filozof Jean-Jacques Rousseau, je třeba být si trochu podobní, abychom si rozuměli, ale trochu rozdílní, abychom se milovali.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Petr Kostka
1: a Carmen Majerová
0: vás vítají u poslechu dalšího opravdového příběhu velké lásky.
1: Hledáme s vámi inspiraci, jak se dožít mnoha let v krásném vztahu. Vybíráme z příběhů, které jste nám poslali.
0: Dnes vám představíme manžele Stanislavu a Josefa Stehlíkovi z Němčí v Českém Středohoří.
1: Znali se, míjeli se, ale nikdy by je nenapadlo, že jsou si osudem souzeni. Jejich příběh jel natočit náš kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, já jsem Stanislav, ano, stará babka.
3: No, má něco odžito a žena se spoustou zkušeností a doufám, že i s trochu lásky pro svého muže.
4: Doufám, tu lásku mám velkou, jsem ráda, že ho mám, ale možná, že budu koktat a taky brečet, protože já jsem plačka známá.
3: To já taky občas.
4: No.
3: A zvlášť, když slyším ty příběhy vás posluchačů, tak se neudržím. A teď to k tomu patří, ne?
4: Ano, to je život. Je to, jak to je. Tak pojďte dál.
3: Kytičku pro vás.
4: Je, děkuji, já miluji kytky. I když to nestíhám všecko, podívejte, jakou mám zahrádku.
3: Velkou.
4: Džungli.
3: A ten dům, to
4: no,
3: uklízíte.
4: Už není náš.
3: Vše děti.
4: Když jsem ochořila před 8 lety, tak jsme všecko dali dcerám. Je to danajský dar, ale je to dar. Co? Tak pozdrav aspoň ne, tatínku.
5: Vždyť jsem zdravil.
3: Takže vy budete Josef.
5: Jo.
4: Ano, pojďte dál.
1: I když se tehdy 18-leté dívce, onen 20-letý, sportovně nadaný, mladík nelíbil, někde ve hvězdách byl jejich osud už předem spojen.
0: Aby se zamilovali, museli oba dva opustit své rodné Ústecko. Stanislava se vydala na just rodičům do Pardubic, Josef narukoval na vojnu a sloužil ve stejném městě na východě Čech.
1: Potkali se jednoho chladného říjnového dne na pardubickém kluzišti, kam Josef chodil na trénink s vojáky.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Takže viděl jsem takovou pěknou holku, najednou ke mně jako přibruslila, no, a já jsem měl v puse žvejkačku, tak jsem půlku té žvejkačky ukous, ona si ji vzala a tím jsme začali.
3: Tak to bych nečekal, fakt to takhle bylo.
4: No ano, takhle to bylo, já jsem chodila bruslit a já jsem ho znala, jenže mě se nikdy nelíbil, protože on byl vysoký a že jsem říkala, toho nechci, měli jsme kamaráda Vencu Peška a ten mě s ním dával furt dohromady. A já jsem říkal, toho nechci, ten má hlavu jako růžičková kapusta. A nechtěla jsem ho. A najednou jsme se potkali na tom stadionu, rozdělili jsme se o žvejkačku, no a vidíte to. Ještě to nám to vydrželo do teďka.
3: On si vás k sobě tak jako přilepil.
4: On byl hrozně takový milej, slušnej, tichej, to už teď nemůžu říct, ale bylo to fajn, bylo to krásný. Byli jsme mladí hlavně.
3: Vy jste si o tu žvíkačku řekla, nebo jak to takhle?
4: Ne, on prostě mě tu žvíkačku měl, žvíkačku tak půl dal sobě a půl dal mě a bylo to tak.
5: Já jsem byl na vojně, že jo, tak jsem měl propusku, takže jsem vždycky musel být do 7 hodin v kasárnách v Pardubicích. No, takže jsme se sešli druhý den znovu na tom ledě, na tom zimním stadionu, no.
3: Vy jste si dávali rande na kluzišti?
4: Ano, ano. Ano.
3: Ten první den, jenom jste se chytli za ruce, nebo dali jste si už pusu?
4: Ne, to ne. To jako ne, to ještě nějaký den to trvalo, než jsem zjistila, že se mě líbí. A tak.
3: Jak to tak mladá holka zjistí? Podle čeho to pozná?
4: Já nevím. On byl takovej, moc toho nenamluvil, ale byl milej. Prostě najednou se mi začal líbit. No.
3: Co vám, Josefe?
5: Já jsem ji taky viděl už několikrát předtím, jo, než jsme se setkali na tom zimáku tam. Jako v Pardubicích jsem ji potkal několikrát na náměstí. Líbila se mi, no, byla pěkná holka. Hlavně byla štíhlá a pěkná holka byla prostě, no. Líbila se mi, hned od začátku. protože já byl spíš takový, jak říkala, tichý, moc jsem to nenamluvil a Stáňa jen promluvila, prostě mluvila 24 hodin denně i ze spaní.
3: A vám se to líbilo?
5: Mně se to líbilo, no.
3: Kdy jste to řekli rodičům třeba, že spolu chodíte, nebo kdy začali vědět, tušit?
4: Tak já vůbec celkově jsem měla problém. Já, když bylo 18 let, tak jsem, já to říkám tak divně, ale řeknu to, zapíchla vidle, napsala jsem dopis, dala jsem ho na hodiny a odjela jsem do Pardubic.
3: To byl dopis pro rodiče?
4: Pro rodiče, napsala jsem, že odcházím z domova.
3: Že a proč?
4: Protože moje maminka vždycky říkala, Stáňo, ty bys mě neměla, tak budeš chodit špinavá, roztrhaná a hladová. Tak jsem jim chtěla dokázat, že se o sebe postarám. Tak když jsem mě bylo 18, odjela jsem do Pardubic, no a tam to pokračovalo takhle. Nakonec jsem se naučila tam šít, plíst a opravdu se starat o sebe, ale myslím si, že to bylo dobře, že to tak všecko mělo být. A už, že, protože jsem teda byla zamilovaná do Pepy, no.
3: Vy jste tady odjela a v těch Pardubicích jste si našla životní lásku.
4: Ano, ano, takhle to bylo.
3: Možná se drze zeptám. Byl první?
4: Já jsem předtím měla takový jenom letmý známosti, ale Pepa to byl můj první chlapec a hned jsem byla v jiném stavu. Hned to vzal hákem.
3: No, vy taky asi.
4: No já nevím, já taky jsem u toho byla, no.
3: Tak kdybychom to nějak kulantně měli popsat, jak k tomu došlo tak rychle tedy?
4: Já ani ne, my jsme chodili do lesíka, viď Pepo, my jsme chodili do lesíka, no a najednou, no, tak to, no, no, já nevím, jak to mám popsat, bylo to hezký.
3: Vy jako voják jste toužil a naléhal, nebo co?
4: Přišlo tak samo. Samo
5: to přišlo bez nějakého nátlaku.
4: Ale já jsem jako už si to přála, protože já jsem si myslela, že nejsem normální, protože ty holky už měly známosti kompletní a já pořád nic. Já jsem nepotřebovala žádného kluka. Mně stačilo, když jsem třeba dostala pusu a najednou práska. Bylo to.
3: Najednou od pusy rovnou dítěti.
4: Ano, ano, bylo to tak to bylo nějak, no. Já jsem tenkrát šla, že jo, na gynekologii a tam byla paní doktorka a já říkám, paní doktorko, víte, já jsem teď začala jsem žít, jo, a to, a já nemůžu být v jiném stavu. A ona říká, ale děvenko seš.
3: Co se ve vás odehraje a jak jste si naplánovala, že to řeknete Josefovi?
4: Já jsem to nějak neplánovala, akorát teda tenkrát maminka, manželová, ta byla z toho jako dost špatná a dokonce chtěla, abych si to nechala vzít. A já jsem teda jako říkala, že za žádnou cenu, že když teda ať si svého Pepánka nechá, že já se o dítě postarám, že si ho vychovám sama. No ale nakonec to dopadlo tak, že jsme se vzali a že všechno v naprostý pohodě, no. A moje maminka to tak nějak, možná, že byla i ráda, nevím.
3: A co Josef? Když jste se dozvěděl, že se Stanislavou čekáte?
5: Já jsem řekl tak, že se vezmeme a budeme spolu. To byl konec a vzali jsme se. Já myslím, že jsem udělal dobře tenkrát.
4: Tak on to byl takový ušák, když mu bylo 21 let, jo. A já mě bylo 20, no.
5: Já jsem vlastně rád a tu babku mám rád a miluju ji víc jak za mlada. Protože se o mě stará a kdyby se tak o mě nestarala, tak já už tady dávno nebyl. Protože jsem prodělal dost nemocí, až teď na starý kolena je mi dobře. No.
3: Jste rád, že ji máte?
5: Tak.
3: Řekl vám to někdy takhle?
4: Ani ne, vidíte, že teď mám slzu.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám svůj příběh vypráví její manželé Stanislava a Josef Stehlíkovi.
2: Brali se, protože museli. Před 67 lety. Bylo v tom dítě, ale také velká láska.
1: Jak bývalo zvykem, Josef musel požádat o ruku Stániny rodiče.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: To vím, že tam byl takový zmatek. Hlavně jsem to říkal dědovi, jako tátovi.
4: No, táta náš byl takový hodnej, klidný člověk.
3: Ten to hned jako schválil. No tak pak během toho měsíce jsme měli svatbu.
4: Obřad byl na městském úřadu v Litoměřicích. Táta do kostela nechtěl jít. Mě to mrzelo, ale respektovala jsem ho.
5: To znamená, že jste měli jen občanský obřad?
4: Občanský, ale když jsme měli teďkon tu kamennou svatbu po těch 65 letech, tak jsme byli v kostele svatého Vojtěcha a otec Havelka nás jako oddal a tátovi se to líbilo a bylo to krásný.
3: V tomhle věku už je všechno krásný, jo.
5: A ten svatební den, vy jste tedy přijeli na obřad, pamatujete si, jaké jste měla šaty, kdo vybíral prstýnky, jestli tam byly nějaké rituály na té svatbě?
4: No, měla jsem kostým, protože to už jsem byla 4 měsíce těhotná.
5: Takže speciální kostým?
4: Ano, takový normální kostým jsem měla.
5: Bříško už bylo vidět?
4: No trošku možná už. Jo, měla jsem bříško.
3: Moc ne,
4: no vidíte, no, je to dobrý. No, a mě to trošku mrzelo, že jsme byli v tom kostele, protože já jsem celých 8 let chodila na náboženství, byla jsem křtěná, že jo, přijímání, biřmovaná, jako já jsem byla věřící, já jsem chodila do kostela každou neděli, no a musela jsem se přizpůsobit, no.
5: Připomínáte si to výročí své svatby rádi?
3: Jo, to jsme slavili po každý do takových těch 50 let, no. A pak už je to takový, no, jsme rádi, že jsme na světě. No, po 50.
5: Jste rádi na tom světě?
4: Já jo. Já určitě.
5: A jste ráda, že jste si na začátku vzala tu žvíkačku?
4: Myslím si, že bych ho neměnila.
1: Počátek jejich manželství se tedy datuje od 15. listopadu roku 1958.
4: Pepa přišel z vojny, vzali jsme se toho 15. listopadu a já jsem zůstala ještě do začátku března v Pardubicích. Bylo to takový smutný, hrozně jsem se na něj těšila, když já jsem jezdila teda domů, že jo, nebo občas přijel za mnou Pepa, tak to bylo takový, byla jsem toho špatná, protože jsem chtěla s ním být pořád, ale bohužel to nešlo, že jo. Navíc teda jsme neměli kde bydlet, takže jsme bydleli u mojich rodičů v Litoměřicích, tam jsme bydleli 2,5 roku, tak jsme se nakonec pak odstěhovali k babičce do Neštěmic, k manželové mamince. Tam jsme bydleli asi 2 roky, viď?
3: Jo, 2 roky, no.
4: No. Ale babička vždycky říkala, mladý zvlášť, starý zvlášť. A něco na tom je. Když jsem cokoliv jsem udělala, všecko bylo špatně. Já jsem taková kachna, když peru, tak jsem hotová taky do pračky. Jo. Když něco dělám, prostě dělám to s nějakou takovou určitou vervou. A babička byla strašně hodná, ale nemohli jsme se shodnout, takže jsme se odstěhovali. Dostala jsem garzonku, takže my jsme čekali 6 let na byt. Tenkrát to takhle prostě bylo.
2: Z jejich lásky přišly na svět dvě skvělé dcery. Půl roku po svatbě se narodila Stáňa a o 11 let později druhorozená Petra.
1: V průběhu let přibyla i vnoučata a později i pravnoučata. Když se oba ohlédnou za svým životem, byl krásný? A kdyby to šlo, zopakovali by si těch 68 let lásky?
4: Já myslím, že bych některé věci udělala jinak, ale asi by to zůstalo, jak to je.
3: No, já bych to nevyměnil.
5: Stáňu za nic.
3: Ne, nedal bych jí. Protože ta se fakt o mě stará. Ano, musím jí pochválit.
4: Já
3: jí teda i chválím teď, jo. Že vždycky řeknu, babko, já tě stejně miluju, jako ty vnoučata to říkají. Babi, my tě milujem. No.
5: A co vy, milujete jeho?
4: Já jsem ráda, že ho mám. V dobrých i špatných časech vždycky mě byl oporou. A já myslím, že bych ho nikdy neměnila.
5: Myslíte si, že láska vydrží i do pozdního věku? Že neumírá?
4: Ano, věřím tomu.
3: Určitě. Ale chtěl bych tady ještě vydržet. Babička, maminka moje umřela ve 94. A všichni moji příbuzní se dožili víc jak 88, takže tady vydržím do těch 95.
4: Já nevím. Jak to je, tak to je. Já nad tím nepřemýšlím. Beru to tak, jak to je.
1: Láska Stanislavy a Josefa neutuchá. Možná věkem spíš posiluje.
2: A to nás dojalo. Proto jsme jim po Patriku Rozehnalovi poslali jako malý dárek dva zlaté hrnečky našeho pořadu a jedno velké digitální rádio.
1: Chtěli jsme je potěšit a překvapit.
4: To je krásný. A to je, prosím, to je rádio.
5: Digitální.
4: A můžu si na něj šahnout?
5: Šahněte. Zapněte ho.
4: A to hraje samo?
5: Ano. Přesíč
4: Ježiš,
5: teda.
4: Ježiš, to je krásný. A myslíte, že to budu umět?
5: Vy určitě.
4: Já nevím, kde se zapíná.
5: To všechno zjistíme. Máme návod a tak.
4: Ty, to je krásný.
5: A pak pro vás máme dva zlaté hrnečky zlaté lásky.
4: Je to hezký. Oni jsou opravdu zlatý. A víte, co je nejhorší, že táta nepije kafe.
5: Ale pije čaj.
3: Čaj, jo.
4: Ale kafe nepije.
5: A to je i na čaj. Já teda jako bych za něj orodoval, že bych mu do toho i čaj udělal. Co, dáte si čaj, že?
3: Kafe jsem se odnaučil pít na vojně, protože nám tam do toho dávali brom.
5: Vy mu do toho taky dáváte brom?
4: Ne, já už mi dávám vůbec nic. A i kdybych ho dával, tak je to stejně.
5: Vás to skoro porazilo na zem.
4: No mě to...
5: Vyrazilo dech.
4: To rádio mě vyrazilo dech. Ty vado.
5: Takže myslíte, že pouštět si ho bude Stáňa?
3: No to bude hrát na něm. To bude na něm hrát i v noci.
5: Chcete něco vzkázat Petrovi a Carmen?
4: Že jim hrozně moc děkuju a že bych je ráda někdy viděla a chvilku s nima mluvila. Protože jsou to strašně fajnácky sympatický lidi, oba dva. Já moc děkuju a mám hroznou radost. I za hrníčky, i za rádio. Děkuju moc.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Zlatá láska je kronikou lidských osudů, kde hlavní roli hraje čistá a opravdová láska.
2: Dnes nám o ní vyprávějí Stanislava a Josef Stehlíkovi, kteří se brali před 67 lety.
1: Ve které chvíli docenili nejvíc sílu své lásky a pocítili oporu v tom druhém?
3: No tak, já jsem před 8 lety měla zhoubný nádor v tlustém střevě. Takže jedna operace, za týden druhá operace, protože mě zavřeli a bylo to špatný, tak mě udělali vývod. Takže to jako, myslím si, že já jsem měla půl roku otevřený břicho, než mě to zarostlo všecko. A tak se o mě tak staral poctivě. A ještě navíc teda měl sestru Věru, která byla o 2 roky starší, tak nám každý ten jezdila. No byly to špatný časy. Mně bylo 78 a takhle jsem dopadla, že jsem byla takhle dost nemocná. Ale dostala jsem se z toho.
4: I díky svému muži?
3: Díky svému muži, ano. Že se o mě staral.
5: Když jsem se to rozvěděl, že má nádor na tom tlustém střevě, bylo mi zlé z toho. No a pak jsme šli s Petrou za panem doktorem a on říká, že jako je to na dobrým místě, že to není na konečníku, že je to někde v břiše a že se to nechá operovat a že to určitě jako odstraňají. No. Takže to se mi jako udělalo dobře. No a opravdu to dopadlo dobře, že za 5 nebo 6 neděl byla doma.
3: Já jsem chodila na kontrolu na onkologii. Tam byl nejmenovaný pan doktor a ten mě rovnou řekl, máte pár měsíců života, máte rakovinu v celém těle, máte metastáze, mi řekl. Tak to jsem jako brečela, protože já jsem chtěla žít. To bylo takový špatný období, víte, kdy člověk ví, že je to konečná. No a on pak jsem si k němu šla, už nevím časově, jak bych to řekla, a on říká, vy jste zázrak, vy jste se ze všeho dostala.
4: Co pomůže? Ten druhý, ta touha žít, ta síla, kterou v sobě máte, co vás zvedlo a vrátilo do života?
3: No tak, já jsem chtěla žít, takže možná i taková ta vůle moje, a nebo to štěstí, že teda to bylo, jak to bylo, tak jsem tady.
5: Já si myslím, že to byly taky hlavně vnoučata, protože jich máme tolika, takže to jí drželo hodně při životě, vnoučata.
4: Drželi jste se víc za ruce? Říkali jste si třeba v té době věci, na které nebyl čas, jenom abyste si dodali síly?
5: Určitě. Určitě jsme se drželi a stáli jsme při sobě celou tu dobu, než jsme se dozvěděli, že to je dobrý.
3: No a letos opět v lednu neprůchodný střeva. Takže jsem byla na další operaci, takže jsem měla během 8 let 4 operace a trošku jsem měla strach, abych úplně, víte, nebyla dementní. A ono to docela dobře dopadlo, že občas ještě si na něco vzpomenu, když to někdy bolí. Ale já jsem taková, že si to, co potřebuju, na to.

0: to, abyste byli spolu a proto chcete žít, si myslím.
1: No, jak říkám, jsem rád, že tu babku moji mám a bez ní už bych tady dávno nebyl, jsem říkal, protože jsem taky prožil pár nemocí.
0: Co se vám stalo?
1: Nejhorší bylo, když mě prasklo slepý střevo tadyhle za pecí, tak to mě z toho dostali na poslední chvíli. No.
0: To šlo asi o minuty.
1: No, to bylo, tam jsem byl tenkrát 6 neděl v nemocnici a pak jsem měl ještě druhý chyt, mám budíka a na tom budíku se mi chytla, jak se to říká, nějaký virus, tak jsem ležel 6 neděl na infekci, tam jsem dostal 300 kapaček antibiotik. A když za mnou přišel můj ošetřující lékař, doktor Fejfuša, tak na mě kouk a říká, zítra vás odvezu do Prahy, do Homolky, jako panu profesorovi Neužilovi. A tím vlastně má taky asi zachránil život. Když jsem tam přišel, pan profesor říká, za svoji existenci jsem neslyšel, že 80-letý člověk nebo pacient, že by vydržel 300 kapaček antibiotik. Vrátili mi tam budíka a za 2 dny jsem šel domů. A od té doby to musím zaklepat, je mi dobře.
0: Vás musí mít nahoře někdo hodně rád.
2: No já nevím, ale jsem ráda, že mám takovouhle povahu, že i když je zlé, tak si myslím, že zas bude dobře.
1: A když je to normální, tak začnu brečet.
2: No,
1: musíme ještě nějaký čas tady vydržet. Jak říkám, je nám docela dobře, i když jsme starý a kuhlí už, no. Za týden mi je 88.
2: A mě jenom 87, 6. ledna, já jsem na 3 krále. Ale jako nevím, jestli bych chtěla teď v této době být mladá, nevím. I když by to bylo fajn, nic by mě nebolelo.
1: Já určitě bych chtěl být mladý, ale nesměl bych mít ten rozum, co mám teď. Musel bych být mladý bez toho rozumu. Jo.
0: Co je hezkého na tom stáří? Sil už třeba není tolik, přichází ty nemoci. Ale přijde se stářím i něco hezkého, co v mládí mít nemůžete?
2: Rozhodně člověk už nemůže to, co mohl dřív. A já se s tím nějak nedovedu vyrovnat. Já říkám, že i když jsme na tom, jak jsme, tak díky za každý nový ráno a za každý nový den.
0: Když se ráno probudíte, pozdravíte se, dáte si pusu, nebo jak to vypadá?
2: Jakdy. Někdy jo, někdy ne. Táta ten stává dřív, protože já jsem celý život stávala mezi 4. a 5, tak teď si spím do 8.
0: Necháváte rád si přispat svoji ženu?
1: Když já stávám, tak se vůbec neprobudí. Probouzím se okolo 6 hodiny, to mě zbudí Tomík, tak nejdřív cvičím nohama. Kolena, kotníky. Jo, takhle s nima hejbu, kotníkama, protože z toho volejbalu ty kolena mám prostě pryč. No. A po 30 minut se probudím, jdu se psem ven, no, udělám žrádlo slepicím, vykoupu a jdu nakrmit. A je 8:30, no a babka stává.
0: Petr Kostka někdy řekl, že má v některé dny pocit, že vstane a než si vyčistí zuby, tak už je večer, jak ten čas letí. Jak je to u vás?
1: To je fakt taky, že mně připadá týden jako 3 dny. Je neděle, a 2x se probudím a už je zase neděle. Ale když to zase vemu, tak my máme neděli každý den. Jo. Ale hrozně rychle to letí. Nikdy jsem si nemyslel, že tady vydržíme takhle dlouho. Nebej těch doktorů, tak už tady dávno nejsme.
0: Není to náhodou to, že tu jste takhle pořád ještě i dáno tím, jací vy jste? že

0: jste si našli v sobě zalíbení na začátku, důvěru, kterou jste si vybudovali během těch let a lásku, kterou jste si udrželi, není to i tím, že tu vlastně zůstáváte, protože si tu sílu dáváte navzájem?
1: No, je to možný, ale taky si myslím, že to je i prostředím, protože my žijeme 28 let, jsme tady na té chalupě. Je to všecko těžší, než třeba kdybych byla v bytě, ale je nám tady dobře.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh vybraný na dnešek je příkladem osudové lásky, kterou prožívají manželé Stanislava a Josef Stehlíkovi z Němčí v Českém Středohoří.
2: Poznali se před 68 lety. Snad pro ně nebude problém obstát v našem malém manželském testu.
1: Rostodivné otázky jim pokládal Patrik Rozehnal, aby zjistil, jak se znají a jestli si společné okamžiky pamatují stejně.
2: Otázky neznali, své odpovědi vzájemně neslyšeli a tady je výsledek.
3: Kam jste spolu chodili na rande? Měli jste oblíbené místo?
4: Bydlela na internetu nebo na Svobodárně, tak jsem chodil na Svobodárnu, anebo jsme byli někde na procházce venku.
5: Chodili jsme do Lesíka, protože jsme neměli kam.
3: Kdo vybíral první dovolenou?
5: No, asi já.
4: Stáňa.
3: Co vám dal jako první velký dárek?
5: Jo, dál to vyspamatuju, lyže, ale mě to nikdy nenaučil.
4: A lyžovat jsem ji nenaučil, protože se bála.
3: Čeho?
4: Asi velký rychlosti.
3: Kolik času strávíte v koupelně?
5: No, tak já to beru hákem, tak 5-10 minut.
4: Těch maximálně 4 hodiny, no, je tam.
3: Jak často si polírujete boty?
4: No, čistím si boty akorát, když jedeme někam na funus nebo na promoci, no.
5: Je, vůbec se nečistí boty, na to má bábu.
3: Kdo umývá nádobí?
5: Jedině já, prosím.
4: No tak mám Mičku, babku.
3: Kdo z vás měl v rodině první mobilní telefon?
5: Tak já.
4: No určitě Stáňa. Ta telefonuje od rána do večera.
3: Jak slavíte svoje výročí?
4: Navaří se, napeče se, no. Jsme tady pátek, sobota, neděle, no.
5: Vždycky něco upeču, hlavně teda přijedou děti a vnoučata.
3: Co umíte péct nejlépe?
5: Já nevím, štrůdlík.
4: No, štrůdl. Štrůdl to má nejradši.
3: Jaké máte rád pivo?
4: Za mlada jsem pil jenom Plzeň 12.
3: A teď?
4: Teďko vypiju tak 2 za měsíc.
5: Táta moc nepije pivo. Ale já piju pivo, já mám ráda pivo. Já jsem nikdy pivo nepila. A když jsem potom poprvé před těma 8 lety dostala krev, tak zřejmě mi dali krev z nějakého opilce a mě vám to pivo zachutnalo. Já si tak ráda dám Plzeň.
3: Když bude naplánován sraz někde ve 4 hodiny, v kolik hodin na něj přijde on?
5: On přijde včas, ještě dřív, a já buď přijdu pozdě, nebo vůbec.
3: V kolik dorazíte?
4: Za 5 minut 4. A babka za 5 minut 5.
5: Já za to nemůžu, to je prostě taková povaha, no.
3: Stříhala jste někdy svého manžela?
5: Ne, na to mám dceru starší. Ta ho stříhá od 15 let, protože vždycky dostala korunku a už jí to zůstalo. A pak stříhala moje vnučka, ta Zuzanka.
4: Nejdřív ty mě jako děti mě stříhali za 50 korun, pak ta vnučka jedna za 200 korun a teď ta vnučka nejstarší mě stříhá za 500.
3: Jo.
4: Vždycky. A když přijede, tak řekne, dědo, můžu si šmiknout? Jo.
3: Jak a proč se třeba ještě v tomhle věku pohladíte?
5: No, protože ho mám ráda a už nic jiného nemůžu.
4: Já ji mám opravdu teď rád víc, jak to mladost snad.
3: Pohladíte ji po tváři, po zádech, po ruce?
4: No, už jako intimní vztah to už jako končí u nás. Už no, takových 8 let, no. Jsou to prostě stařecký pohyby.
3: Bylo to milování vždycky a jenom v ložnici?
4: Ne.
5: Ne, to ne.
4: Kdykoliv to na mě přišlo, tak já jsem byl jako dost výkonný, no.
3: Je divoch nebo mazel?
5: Takovej normální. Není mazel a divoch nikdy nebyl.
3: Byl jste spíš divoch nebo mazel?
4: No, oboje.
3: Jaký je ten její pohled, když se mile podívá? Co v něm vidíte, co v těch očích najdete?
4: No, někdy takovou oddanost. Takovou oddanost.
3: Jaký je jeho pohled, když se hezky podívá?
5: Takže mě ještě má rád. Vidíte, už brečím. Víte, že jsem nad tím nikdy nepřemýšlela. Tak jsem to tak nějak vrala všecko normálně.
1: V běhu života někdy není čas své city probírat, nebo je tomu druhému říci nahlas. Ale nebojme se toho.
2: Zamysleli se Stanislava i Josef někdy nad tím, jaká je jejich láska? Na čem stojí? Nebo co by ještě chtěli na tomto světě stihnout? Jaký sen si splnit?
4: Jo, já bych chtěl stihnout ty vnoučata, až se třeba oženěj, anebo až dokončej školu teďko, tak bych se toho chtěl dožít, ale toho se snad dožiju. Babče vždycky říká, dětku, my bychom ještě měli do lázní. A já říkám, bábo, já mám lázně tady.
5: A já jsem měla takový touhy, víte, ještě se podívat, jako třeba nebyla jsem v Římě, jenže já už to neuchodím. Dost jsem viděla, ale ráda bych jela, ale mám strach, že by mě poslali v plechovce domů, takže si netroufám, ale je mi tady na té chalupě dobře a jsem ráda, že mám dědíka.
3: Když se na sebe takhle podíváte vzájemně, jak vidíte ten svůj život spolu?
5: Já myslím, že to bylo hezký. Škoda, že to tak uteklo všechno.
4: Bylo to fajn.
5: Jako máme dvě dcery, to opravdu jsou holky. Vidíte, už jsem zase na měko. No, je to radost a vnoučata a pravnoučata. Je to takový hezký všecko a chtěla bych ještě tady pár dní být, abych si je užila všechny.
4: No, to, tak takhle by to mělo být.
3: Jste rádi, že jste se mohli v tom životě potkat a že jste se našli?
5: Ano, jsem ráda, že ho mám. Že jsem ho potkala a že ho mám ještě.
4: No, já taky. Babčo. Mám studený ruce. To mi říká každý den, podívej, mám studený ruce.
5: No, já jsem taková zmrzlá dost, no, ale dobrý. Je to takový štěstí, že se ještě máme v těchto letech.
3: Že vás hřeje láska.
5: No. Víš, Josívku.
4: Divoká.
3: Je něco, za co byste mu chtěla poděkovat?
5: On byl vždycky takový tolerantní. A dobrý táta. To je jako klobouk dolů. A pracovitej. Hodnej. Myslím si, že opravdu jsem ráda, že ho mám.
4: Já teďko na ty starý kolena děkuju nejenom ne každý den, ale určitě dvakrát týdně. Když ji vidím tamhle, jak mi dělá jídlo a připravuje mi všechno, tak jdu a pohladím ji a ji políbím.
3: Jak důležitý je lidský dotek ve vztahu dvou lidí?
4: No, myslím si víc, jak za mlada.
5: To je takový trošku i vyznání lásky, když vás někdo pohladí a jo, a hezky se vás dotkne.
4: A kolikrát jí dám jí pusu a ona mě taky pak říká, no, že mi jako, že jí to, dělá jí to dobře.
5: No, to je to takový a ještě vás se přitom políbí, tak je to takový hezký.
4: Přijímá to ráda, no. Je to tak, no, jsme si souzený jasně od mlada.
3: Jste rád, že tu ženu vedle sebe máte pořád? Že tu jste ve dvou?
4: No určitě. Nevím, jak bych to zvládnul celá a každou hodinu. Každou hodinu by mi chyběla. Teď sám nevím, jak bych to vydržel. Když jsem 67 let s ní, jo, a teď bych měl být sám.
3: Milujete svoji ženu?
4: Určitě. Určitě a nevyměnil bych ji ani za mlada, ani teď. A je s ní i sranda každý den. Jo, no, já vždycky říkám, že je bába jako čert. Jo, ta za chvíli je jako čert a za chvíli je zase jako milius. Jo. Myslím si, že jsme prožili dobrý život. Dobrý a hezký život s ní jsme prožili.
3: Milujete ho?
5: Ano. Celý život, i když vždycky to nebyla procházka růžovou zahradou, ale vždycky jsem byla ráda a viděla jsem, že ho mám a že při mě stojí a že je mojí oporou a že kdykoliv cokoliv, tak mě pomůže.
3: Kdyby měla být nějaká poslední slova, která byste si vzájemně řekli, kdybyste z tohoto světa odcházeli, co byste mu řekla?
5: Mám tě ráda, nebo měla jsem tě ráda. Byl jsi moje štěstí.
1: Stanislava a Josef už vědí, že skutečná láska začíná okamžikem, narůstá časem a trvá na věky. Po 67 letech manželství vědí, že radost mohou mít nejen z dětí, zdraví, úspěchu, ale také z každého raního probuzení, pevného kroku nebo pohlazení, na které často zapomínáme.
2: Jak už kdosi chytrý řekl, vřelé obětí je nejkrásnějším výrazem vaší otevřenosti a lásky beze slov.
1: Nezapomeňte dnes projevit svou lásku, potěšit sebe i druhého polibkem a pevným obětím. Petr Kostka
2: a Carmen Majerová.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Sněmovna před hodinou přerušila projednávání návrhu na změny rozpočtových pravidel. Silničáři používají trhavinu k dokončení průzkumné štoly pro Vinohradský tunel v Brně. České volejbalistky na mistrovství Evropy porazily výběr Ukrajiny. A počasí zítra zpočátku zataženou místy s deštěm, později od jihu ubývání oblačnosti. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu republiky kolem 24. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Návrh na změny v rozpočtových pravidlech budou poslanci opět projednávat zítra brzy ráno. Debatu dnes po 11 hodinách totiž přerušili. Novelou zákona se zabývají znovu kvůli tomu, že ji nepodepsal prezident republiky. Situace v Preznicových lázních v Jeseníku, kde od začátku letošního srpna onemocnilo takzvanou střevní chřipkou více než 140 klientů, se sklidňuje. Hygienici během posledního víkendu evidovali dva nové případy s mírnými klinickými problémy. Laboratorní vyšetření u dvou osob potvrdila přítomnost noroviru, říká mluvčí krajské hygienické stanice Markéta Koutná.
2: Dosavadní epidemiologické šetření ani výsledky provedených kontrol neprokázaly společný konkrétní faktor, který by spojoval všechny nemocné osoby. Krajská hygienická stanice situaci nadále sleduje a pokračuje v epidemiologickém šetření. Další informace zveřejníme v návaznosti na jeho výsledky a vývoj epidemiologické situace.
0: Dělníci dnes ráno poprvé odstřelili část skály v průzkumné štole pro tunel pod sídlištěm Vinohrady v Brně. V minulých dnech používali trhavinu v bočních ramenech štoly. Dnes začali pracovat v její hlavní trase. Z průzkumu získají podklady projektanti, kteří později navrhnou stavbu samotného tunelu na velkém městském okruhu. Upřesní šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
3: Ty odstřely by měly probíhat dvakrát denně do konce února, pokud to půjde ideálně, za použití řádově 100 kg té trhaviny vlastně dojde k výrubu 380 metrů, které nám z té celkové délky štoly chybí. Aktuálně máme za sebou něco lehce pod 600 metrů.
0: Stavba Vinohradského tunelu v Brně má podle silničářů začít v letech 2028 nebo 2029. Ve věku 80 let zemřela slavná americká zpěvačka, herečka a filantropka Dolly Partonová. Na sociálních sítích to oznámila její rodina. Partonová za svou bohatou kariéru získala přezdívku Královna country. Nejvíce se proslavila v 70. letech minulého století hitem Jolene. Ve videu na několikanásobnou držitelku ceny Grammy zavzpomínal její synovec Brian Seaver.
4: Dolly otevřela dveře pro generace zpěváků, skladatelů, muzikantů a snílků ze všech oblastí života i kontinentů. Díky jejímu příkladu jsme věřili, že všechno je možné. Nikdy neviděla dveře, které by nešlo otevřít, a dveře, které otevřela, tvořily a měnily historii.
0: Sport. České volejbalistky si na mistrovství Evropy v Brně zajistili postup do osmifinále. Výhrou 3-1 na sety proti Ukrajině si připsali do tabulky skupiny B třetí výhru a už nemohou skončit mimo postupovou čtveřici.
1: Počasí.
0: V noci na středu čekáme v Česku převážně velkou oblačnost, tedy zataženo až oblačno, místy zejména v Čechách déšť nebo přeháňky, nejnižší teploty nad ránem mezi 15 a 11 stupni. Zítra bude ráno a dopoledne ještě oblačno až zataženo, v jihozápadní polovině republiky i polojasno. Místy občasný déšť nebo přeháňky, hlavně v severní polovině republiky. Odpoledne a večer čekáme ubývání srážek a také výraznější ubývání oblačnosti. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni, na jihu republiky mezi 22 a 25. Vítr zpočátku slabý, postupně místy mírný od východu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 počítejte teď s omezením u Berouna, a to ve směru z Prahy do Plzně. Na 19. kilometru pracují silničáři v levém pruhu. Projíždějte tam velmi opatrně. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme pěkný večer a také příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, vážení a milí. Dnešní divadlo pro vaše uši je vlastně víc divadlem na vaše přání, protože opět po čase nás čekají tři rozhlasové příběhy Sherlocka Holmesa. No a samozřejmě v nich nemůže chybět ani ta slavná úvodní melodie Petra Zkoumala. Pěkný poslech.
6: chyby nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoly, služební nadšení nestačí k zatčení, a potom volá bezradný Skotland.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: No, tak ono se sice říká, že Skandál v Čechách je asi jediná povídka nebo dobrodružství Sherlocka Holmesa, které se přímo dotýká Čech, ale pokud jde o scénáře z rozhlasového Meteoru, mimo ten základní slavný Doyleův kánon detektivek, pak tady těch zmínek o naší republice bude jistě víc. Ostatně, jak sami uslyšíte v příběhu Rudolfa Čechury nazvaném Sherlock Holmes a Watsonův případ.
2: Ona je mrtvá, ona už je asi mrtvá, jedete pozdě.
3: Dělali jsme, co jsme mohli.
4: Jen klid, pane, klid.
2: Moje ubohá dceruška.
4: No, tep je hmatný, srdce pracuje.
2: Ona byla vždycky slabá na srdce.
4: Jak se to stalo?
2: Už když vařila oběd, naříkala si na bolesti na hrudníku a povídala...
3: Pane, musíme spěchat.
2: No a když mi nesla oběd, třásla se jí ruka, pak se zamotala a upadla.
4: Tak jdeme, jdeme.
2: A předtím byla docela normální, žertovala, ochutnávala jídlo, smála se.
4: Naschledanou a buďte klidný, asi tak za hodinu si zavolejte do nemocnice.
3: Co je vám, maminko?
5: Já nevím, chlapče. Je mi tak nějak divně, jako bych měla jakousi úzkost a nevím z čeho a je mi trošku nevolno.
3: Co jste měla k obědu?
5: Dušené ledvinky, z toho to nebude, byly výborné a čerstvé.
3: Vždyť vy se celá třesete.
5: A taky koukám a nějak se jako začínám dusit.
3: Zavolám doktora.
5: Ne, to přejde.
3: Nebo se to taky zhorší, kdepak? Nebudu riskovat.
5: Ale přece nebudeme s každou maličkostí obtěžovat doktora.
3: Doktor Watson je soused a jako důchodce je konec konců docela rád, když se na něj ještě někdo obrátí o pomoc.
6: Tep 80, tlak 150 na 90, to by celkem šlo, ale srdeční rytmus je nepravidelný.
3: Dáte jí adrenalinovou injekci, pane doktore?
6: Ne, nepřichází v úvahu. Vaše matka musí do nemocnice na řádné vyšetření, pane Neighborou.
3: Je to něco vážného?
6: No, to se právě zjistí při tom vyšetření. Kdy jste začala pociťovat ten neklid, paní Neighborová?
5: Nějak po obědě. Takovou jako úzkost, pane doktore, a potom jsem nějak nemohla popadnout dech.
6: Ano. A ty bolesti na prsou?
5: To až teď, před chvílí, no zrovna jak jste přišel. Nemůže to být infarkt, pane doktore?
6: No, vyloučit to nemohu. Některé příznaky by tomu odpovídaly. V každém případě musíte teď do nemocnice.
3: Dovezu tam matku sám. Bude to snad lepší, než čekat na sanitku.
6: Jistě, pojedu s vámi, když dovolíte.
3: Jste velice laskav, doktore Watsone.
6: O ne, jsem prostě lékař a Hippokratova přísaha se neruší odchodem do důchodu.
7: Večer.
8: Jak si to představujete, seržante? Ve službě koukat na večerníček.
9: Promiňte, inspektore, hned to vypnu. Myslel jsem, že když zrovna nic, netento.
8: Ona je hlášená další oběť a vy si řeknete, že se nic netento. Když se tento.
9: Další? To už je čtvrtá.
8: Pátá, seržante, pátá. Do pěti vy jste měl umět počítat i jako posluchač večerníčku. Čtvrtá přece byla ta mladá těhotná žena.
9: Aha, a tohle?
8: Muž středních let, jakýsi Wilkins, poštovní úředník.
9: Oh, pět lidí za odpoledne.
8: Obávám se, seržante, že nám někdo chce vyvraždit celé město.
9: Nikdo z nich přece dosud nezemřel.
8: Dosud. Ale co my víme?
9: Jistě, když ani doktoři nevědí.
8: Ovšem. Ale my musíme něco udělat. Jsme malé město, už se to rozkřiklo. Mezi lidmi se začíná šířit panika.
9: Co budeme dělat?
8: Pro začátek jsem si pozval ty doktory. Předpokládám, že... A, tamhle právě jeden z nich přichází.
9: To je ten doktor Watson?
8: Člověče. Doktor Watsonovi je bezmála 140. Tohle je, jak vidíte, úplný mladík. Doktor Mycroft, který má dneska službu u sanitky, tedy vlastně měl. Před půl hodinou mu skončila. Vstupte.
10: Dobrý večer. Jsem vám k dispozici, ale prosím.
11: Stručně, rád bych se po službě vyspal.
8: Co nám ke všem těm případům můžete říct, doktore?
11: Nic. Nic víc, než co jsem vám sdělil telefonicky.
8: Nějaká podezření?
11: Od toho jste tady vy. Mou povinností je pouze určit diagnózu.
8: Ano, ano. A to se vám zatím ani u jednoho případu nepodařilo.
11: Chtěl jsem říci předběžnou diagnózu. Já je jenom živé dovezu na oddělení a dál už je to jejich věc.
8: Jistě, jistě. Každý jen za co je placen.
11: Bez té ironie, prosím. Při službě u sanitky prostě víc udělat nemohu, zvlášť dneska, když jezdíme od jednoho případu k druhému.
8: A všechny jsou si podobné jako vejce vejci, jak jste se sám vyjádřil.
11: Tedy uvažujeme-li o příznacích. Cyanóza, dušení, neklid a úzkost, třes, svíravé bolesti na hrudníku, závratě. Ovšem jinak, každý pacient je úplně jiný. Dvě mladé ženy a jedna stará dáma, jeden starý muž a jeden pětatřicátník, jedna aristokratka a jeden důchodce, jedna žena v domácnosti, překladatelka, poštovní úředník. Ty oběti prostě nemají naprosto nic společného.
8: Jedině snad to, že všechny bydlí v jihozápadní čtvrti.
6: Promiňte, ale co to čtete, Holmesi?
7: O myších a kravách.
6: Snad o myších a lidech.
7: Nevocné. Toto není literatura, nýbrž populární magazín. Poslouchejte, přečtu vám to. Zvykáme si na hudbu, která rve ušní bubínky. Zvířata jsou zřejmě v tomto směru rozumnější. V Southportu se v největším koncertním sále usídlili tisíce myší.
6: Ale
7: nepomáhali žádné jedy ani desítky koček. Jednou však v sále uspořádala koncert rocková skupina. Po myších nezůstalo ani stopy. Všechny utekly a už se nikdy neobjevily.
6: Velmi zajímavé. Ale kde máte ty krávy? Chcete snad naznačit?
7: Nic nechci naznačovat. Poslouchejte dále. Ve finském městě Kotka měla moderní hudební skupina svůj stánek blízko kravína a pravidelně tam koncertovala. Krávy z kravína utéci nemohly a museli tedy poslouchat silně předimenzované decibely elektrických kytar, bubnů, syntezátorů a tak dále. Po nějaké době spotřebitelé zjistili, že se ve městě zhoršila kvalita hovězího masa. Pečlivé výzkumy ukázaly, že poražené krávy z místního kravína mají v důsledku nervových otřesů způsobených nadměrnými decibely ve svém mase zvýšenou hladinu tříslovin.
6: Velmi pozoruhodné. Připomíná mi to zvýšenou hladinu adrenalinu a to je, oč tu běží.
7: Já vám nerozumím. Nač narážíte?
6: V našem městečku je už 5 případů neznámé nebezpečné intoxikace. Oběti leží v místní nemocnici.
7: Harome, jak to, že o tom nic nevíme?
6: Nevíte, protože jste dnes nevytáhl dosud paty z domu. Všech 5 případů se událo během dnešního odpoledne.
7: A policie je samozřejmě bezradná.
6: Samozřejmě.
7: Takže co nevidět, mě přijdou požádat o pomoc.
6: Jistě. A vy případ bez nesnází vyřešíte.
7: Vaše bezmezná důvěra mě těší, mocně.
6: Ne, to není důvěra. Já vám řeknu, co v tom je. Myslím totiž, že už jsem na to přišel.
7: Ne. Vy? Watsone?
6: Ano, budu tentokrát hrát s prominutím jinou roli, než mi obvykle bývá přisuzována.
7: No, proč ne? Ale stejně mi raději napřed řekněte fakta. Pokusím se to vyřešit zde v lenožce sám.
6: Prosím, první oběť odvezli asi v 1 hodinu popoledni. Byla to mladá žena se slabým srdcem.
7: Druhý případ?
6: Stará žena téměř v tutéž dobu. Třetím byl otec té první oběti.
7: Oho. To je hodno pozoru.
6: Jistě. Však mě to také přivedlo na stopu. Potom následovala mladá těhotná žena a k večeru pak muž středních let.
8: A tak jsem přišel za vámi, Holmesi, abych vás poprosil. Nerad sice obtěžuji, ale chápete jistě mou situaci a tak...
7: Chápu, inspektore. A rád vám pomohu. Lékaře z nemocnice ovšem obvinujete neprávem. I když jim to trvalo dlouho, nakonec vám přece diagnózu oznámili.
8: Ale Holmesi, co je to za hloupou diagnózu? Alimentární otrava adrenalínem. Každý policista přece ví, že adrenalín může usmrtit jen ve formě injekce.
6: Usmrtit nebo naopak pomoci?
8: No jistě, jistě. Ale adrenalinem se přece člověk nemůže otrávit.
6: Ale může, inspektore. V každé solidnější klinické toxikologii se vyskytuje termín otrava adrenalinem.
7: Lékaři chybu neudělali, inspektore. Chybu jste udělali vy. Nenapadlo vás zjistit, co mají ty oběti společného?
8: Nic, Holmesi. Naprosto nic. Nemají společného nic, kromě bydliště. Právě proto jsme teď v situaci...
7: Ale mají také společného holiče.
8: Co?
7: Totiž chci říci řezníka.
8: Prosím.
6: Jakéhosi Higginse.
7: Všichni postižení si u něj dnes kupovali ledviny.
6: Tedy přesně řečeno, kupovali je v jeho obchodě.
7: Higgins je ovšem neobsluhoval.
6: Boleli ho dnes příšerně zuby a tak asi na 3 hodiny nechal krám na starosti učedníkovi.
7: A tak se to stalo.
8: Co se stalo? Chcete snad říct, že Higginsův učedník otrávil zboží? Že se pokoušel zabít 5 nevinných lidí?
7: O, nikoli. To nebyl záměr. Nýbrž nedbalost.
6: A neznalost.
7: Což ovšem neomlouvá. Ublížili někdo mnoha jiným lidem, třeba i z pouhé hlouposti, není proto o nic míň vinen.
8: Já vám nerozumím, pánové. A jak jste na to vůbec přišli, že Higgins a jeho ledviny...
6: Pozor, nikoli ledviny, nad ledvinky.
8: Ona existuje nějaká vyšší šarže nad ledvinami?
7: Nad ledvinky obsahují...
6: Přesněji řečeno, dřeň nad ledvinek obsahuje...
7: Ano. Tedy dřeň nad ledvinek obsahuje adrenalin v mimořádně vysoké koncentraci.
6: Přičemž smrt byla pozorována již po 10 mg adrenalinu, jak se můžete dočíst v Tesařově soudním lékařství.
7: Vy si nečtete v Tesařovi?
8: V komže?
6: No, v Tesařovi.
8: O, ne. A ani v policejní škole jsme to neměli. Ale jak to, že se tedy ty nadledvinky prodávají?
7: Oni se nesmějí prodávat. Řezníci je samozřejmě vůbec nedostávají. Jen výjimečně a nedopatřením k ledvinám přibali na jatkách i něco nadledvinek. Každý řádný vyučený řezník je ovšem snadno rozezná a i hned vyřadí.
6: Jenže v tomhle případě ovšem ten učedník...
8: Protože mistra boleli zuby.
6: Ano, všechno totiž souvisí se vším.
7: Jak říkal už Deskár.
6: Nebo i někdo jiný, vidíte, Holmesi.
8: Pánové, vsadím se, že žádná hospodyňka nemá ani tušení, že v krávě může být něco jedovatého.
7: Ba tuší to i málo který policista, že? A přece pro lidi se slabým srdcem, pro starce a pro těhotné ženy mohou nadledvinky představovat skutečně smrtelné nebezpečí.
8: Děkuji vám, Holmesi. Jste opravdu génius. Bez vás bychom...
7: Omyl, inspektore. Tento případ vyřešil vlastně přítel Watson.

0: Ale stejně, Watsone, jak vás to vůbec napadlo zkoumat tuhle možnost?
1: Abych se přiznal, zrovna předevčírem jsem náhodou četl o podobném případu, který se udál, představte si, v Čechách.
0: Oh, také neznalý účetník?
1: Ne, hamižní mistr, tedy vedoucí prodejny.
0: Ah.
1: Omylem mu z jatek poslali trochu nad ledvinek a on je zcela vědomě přivažoval k ledvinkám, aby si trochu přivydělal.
0: Ale.
1: Myslel si prý, že se to s těmi řečmi o nebezpečnosti nad ledvinek přehání. Doktoři a vědci prý toho napovídají. Ostatně nebyl to ani řádně vyučený řezník. Nebyl specialista na maso, nýbrž na vedoucí funkce.
0: A to je možné?
1: No zřejmě ano. Předtím dělal vedoucího v zelenině.
0: Strašné. Kolik bylo obětí?
1: U těch nad ledvinek? 7.
0: Strašné. Z toho plyne poučení,
1: že četba populárních magazínů bývá někdy užitečná.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Živě si vám představuju natáčení těch příběhů Sherlocka Holmesa a doktora Watsona pro rozhlasový Meteor. Tedy ta vybraná, převážně pánská společnost, pan Svatopluk Beneš, jako Watsonové třeba Miloš Kopecký nebo Jiří Adamíra, a v režii s okem schovývavým Karel Weinlich. A pokaždé k tomu nějaký vědecký problém, často s kořeny v přírodě. Tak jako v následujícím případu, v němž hraje ovšem svou roli i historický kodex Euricianus.
2: Ty louky kolem. Rajská pastva pro včely.
3: Ale Holmesi, vy jste zase u svých včel v Eastbournu.
2: O, nikoli, jsem bez svých včel u skvostných horských luk. Hej, dobrý muži, můžete na této vyhlídce chvilku prodlít?
4: Co to?
3: Přítel prosí, abyste zastavil.
4: A proč to neřekne rovnou? Prr!
3: Moc by toho vaše včely tady nepopadly. Už je senoseč.
2: Kdyže to bylo, ten grandiozní pochod?
3: V 5. století.
2: Pokračujte s těmi učenostmi, milý Watson.
3: O, já nechci nudit.
2: Přinutil jste mne k dlouhému výletu, zakazujete mi myslet na cokoliv?
3: Zakazuji pouze starosti, Holmesi.
2: A teď mi odpíráte svou vzdělanost. Jak kruté, Watsone, spusťte.
3: Dobrá, sám si to přejete. Jsme totiž na území bývalé Tolosánské říše. Tady po pádu Západořímské říše sídlil ve městě Tolose...
2: Snad Toulouse.
3: O, ne, teď, dříve Tolose, vizigótský král Aculf. Ten chtěl odtud obnovit světovou římskou říši, jenomže byl zavražděn.
2: Tolose padlo.
3: Ne, ještě ne. To až za jeho nástupce Eurika, kterého porazili Frankové a vytlačili za Pyreneje do Španěl. Sen o nové veleříši Gótů, pokračovatelce veleříše římské, se rozplynul.
2: Pokud vím, tak historie může být inventárním seznamem nesplněných snů o veleříších.
3: Po Eurikovi zůstal jen Codex Euricianus z roku 470. Kříženec vyspělého římského práva s kmenovými obyčeji Gótů. Velice vzácná památka.
2: Watsone.
3: Ano, Holmesi.
2: Není to ten rukopis, o kterém mluvil prefekt v Toulouse?
3: Ano, vzácný exemplář, teď ovšem uloupený za bílého dne.
2: Zmizel vikontovi pod rukama. To jsou titulky přímo pro novinový trhák, Watsone.
3: Bohužel, doufám, že vás ten případ příliš neunaví, Holmesi.
2: Jak daleko máme ještě na zámek, dobrý muži?
4: Slabou půl hodinku, pane.
2: Tak neváhejte a popustte komoňům uzdy.
4: Co říkal pán?
3: Abyste jel dál.
4: No tak proč to neřekne rovnou? Je.
5: Pánové, mám čest vás přivítat na sídle Montrivaux.
2: I náběd, pane vikomte.
5: Och, musím pana vikomta omluvit. Není přítomen. Pčík.
3: Byl zavražděn?
2: Watsone.
5: Pan vikomt je toho času v nemocnici. Z rozrušení. Pčík. Náhlá srdeční slabost.
2: Doufám, že se mu daří už dobře.
5: Je už pčík. Mimo nebezpečí.
2: A rukopis?
5: Pan vikomt prosí, abyste se ujal tohoto případu přesto se vší rozhodností.
2: Pane.
5: Hieronymus Cabantou, majordomu z tohoto domu, se vám plně k službám.
2: Znáte podrobnosti?
5: Všechny, pane.
2: Dobrá.
5: O, pardon.
2: Co je vám?
5: Rým, kašel, kýchádí. Vždy takhle osedosečí pade.
2: A, tak to se týká Watsona.
5: Watsona?
2: Podrobnosti, prosím.
5: Před 3 dny jsem odpoledne nesl pánovi do věže klaret, jeho oblíbené víno. Víno jsem podával na ochozu věže jako vždy. Rukopis ještě ležel vedle v místnosti na stole.
2: Proč do věže?
5: Poté, co se pan Vicomte dověděl, že filozof Monte měl pracovnu nahoře ve věži, nechal si zřídit pracovnu také tam.
2: Ten filozof mu dobře poradil. Věže bývají vysoké a mívají jen jeden vchod, obvykle.
3: Holmesi, Montaigne byl renesanční filozof, dávno mrtev a přirozenou smrtí.
2: Věž ale stojí. Pokračujte, pane...
5: Cabantu.
2: Prosím.
5: Po hodině přiběhl pan Vicomte rozrušen, že rukopis zmizel.
2: Podezříval vás.
5: Vyloučeno. Pane?
2: Teprve po vašem odchodu se rukopis ztratil.
5: Ano.
2: Dopřával si pan Vicomte po klaretu krátký osvěžující spánek?
5: Nemohu sloužit, pane. Pana Vicomta jsem pak vydával až u večeře.
2: Pan prefekt mě informoval, že pátrání se tu ujal pan komisař Perdigal se svými muži. Kde je?
5: V jeskyni. Služební pes zachytil pod věží stopu, která vede do jeskyně.
2: Neviděl tehdy někdo nějakého cizího člověka poblíž?
5: Montrivo už není, co býval. V celé budově jsme byli pouze já a Žaneta v kuchyni. Všichni ostatní byli na senoseči.
2: Vy nemáte rád senoseč, vidíte?
5: To by byla pro mne smrt, pane.
3: To snad ne.
5: Je vidět, pane, že nevíte, o čem mluvíte.
2: Ale Watson je přece...
3: Holmesi, to není nutné.
2: Nuže, Watson, převlečme se, občerstvěme se a pak chutě do podzemí.
6: Vysoce vážený pane Holmesi.
2: Jen žádné formality, pane komisaři. Přestaňte k čertu s tím randálem. Promiňte, pane, nemohou přestat aspoň na chvíli.
6: Nemůžeme. Agregát nám dodává světlo do jeskyně. Můžeme jít ale dovnitř, je tam klidněji.
2: Prosím, v tom případě snad raději.
6: Tolik je jisto, vysoce...
2: Pouze Holmesi, prosím.
6: Vážený pane Holmesi, že muž jeho stopu zachytili psi pod zámeckou věží, šel sem a je uvnitř. Tady začíná podzemní potůček, pozor na hlavu.
2: Děkuji. O, ten vandal. Podívejte, Watson, zničené stalagmity a také stalaktity.
6: To prosím nebyl pachatel, klestili jsme si cestu.
2: A, chápu.
6: Potok, jak vidíte, zmohutněl. Pokračujme, prosím. Asi 300 metrů vpředu spadá potok ruce dolů, jakási propast. Ztratili jsme tam všechno.
2: Cože? Pachatel se zřítil?
6: Pouze psi. Více psů jsme neměli, bohužel.
2: Snad bohu dík. Co pak je tohle?
3: Průvan, Holmesi, svěží až silný.
6: Nad propastí je přechod do dalších chodeb. Rozvětvují se, kříží, pokračují dál, snad kilometry.
3: A proto to tak táhne.
6: Máme zjištěno, že ne všude.
2: Vy jste tam byli?
6: Přirozeně, pane Holmesi. Dva muži tam utrpěli zlomeniny středně vážné.
2: A stopy?
6: Žádné.
2: Samozřejmě.
6: Místní policista hlásil, že v posledních letech vždy o senoseči tu přebýval nějaký speleolog, amatér. V hospodě, kde jednou kupoval potraviny, říkal, že tak spojí je dobré s užitečným.
2: V hospodě dobré s užitečným?
6: Nikoli v jeskyni, pane Holmesi. Říkal, že trpí na senou rýmu. A tak po kritickou dobu se věnuje svému podzemnímu koníčku.
2: Vysoce zajímavé, není liž pravda, mocné.
3: Já nevím, kam míříte, Holmesi.
2: Na všechny strany, jak je nutno.
6: Velmi případné, pane Holmesi.
2: Máte ještě něco pro mne, pane komisaři?
6: Staříka.
2: Kdo je to?
6: Nejlepší znalec těchto jeskyní.
2: Můžete mě s ním seznámit?
6: Samozřejmě, čeká u vchodu.
4: Depa, pane Depa, teď už do jeskyně nechodím, ale bývávalo.
2: A co bývalo?
4: No třeba den, dva jsem byl dole. Jsou tam ryby úplně bílé a bez očí, no. Kupoval je ode mě jeden profesor.
2: Na některých místech v jeskyni je silné vzdušné proudění, jinde však nikoliv. Máte proto vysvětlení, pane Malatére?
4: Jo, to mám, to je Luftzuckem.
2: Čím, prosím?
7: jako průvanem, pane Holmes.
2: To zajisté, ale proč?
4: No, tam vzadu se chodby zvedají, víme, nad tím potokem. Pak se tam ty chodby motají jedna hrůza, jo. No. Před 10 lety jsem tam zabloudil, 6 dní jsem tam chodil jako vrtohlavý, pil vodu, a jinak ohladu. Už jsem nevěřil, že kdyby jdu ven, a když přece jen, řekl jsem, konec. A už jsem do jeskyní nevkročil.
2: No, to bylo jistě zlé, pane.
4: No vidíte. A ten člověk to tam všechno znal?
2: Jaký člověk?
4: No, z té hospody v loni, s tou rýmou. Říkal tam tomu, počkejte, jak on to říkal. Jo, Lavorin, že to je.
2: Lavorin?
4: Jo.
2: Snad labirint.
4: No taky možný. Chladnej čistý vzduch protahuje tím labirintem dolů. No to mě taky zachránilo. Když už jsem nevěděl kudy kam, tak vždycky jsem naslinil prst a podle toho jsem taky vyšel konečně ven. No jinak nevím.
2: Pane Malatére, dokázal byste dojít až dozadu k tomu potoku za ten labirint?
4: Ani za nic, pane.
2: Měl byste bezpečný policejní doprovod.
4: Já vám přece nic neudělal, pane.
2: Rozmyslete si to. Pan Vikont vypsal slušnou odměnu, není liž pravda. Pohovořte o tom s panem komisařem. A teď bych rád mluvil s panem majordomem. Říkal jste, že jste mi na příkaz pana Vikonta plně k službám.
8: Úplně, pane. Vaše přání?
2: 2 fůry lučního sena.
8: Sena?
2: Zaručeně čerstvého, nejlepší kvality.
8: Ano, zajisté. Bude včas prostřeno, tedy zařídím. A kde, kam?
2: Co nejdříve a sem. A vy, pane komisaři?
7: Nakonec ten stařík souhlasil.
2: Výborně. Věděl jsem, že půjde. Jaký jste měl plán dalšího postupu?
7: Žádal jsem pana prefekta o nové služební psy, četu policistů a noktivizor.
2: Tak vy jste žádal o přístroj umožňující noční vidění?
7: Jak jinak, když je uvnitř tma.
2: A pan prefekt?
9: Říkal, že poslal vás.
2: O, to je důvěra. Ano, v skutku jsem dospěl v té záležitosti již ke kritickému bodu. A ten je spojen...
3: S naléhavou potřebou činů. Už vás slyším, jak voláte. Pojďte, milí Watsone, pojďte.
2: Vy mi, příteli, nejlépe rozumíte.
10: Ještě trochu trip du comte de foi. Nebo kousek toho divokého králíka na švestkách a hroznech, pane?
2: Ne, já už děkuji.
10: A vy, milý, vážený, pane doktore?
3: Ne, ani já už ne.
10: A pan komisař?
7: Já zůstanu u toho bernského muškátu.
10: Zajisté. A vám, pánové, doporučuji bílý žiranson, barvy páleného topasu a svůni lanýžů a muškátového oříšku.
2: Jak myslíte, milý kabántů?
3: No, je snad na čase, milý Holmesi, abyste ukrotil mou zvědavost a jistě i zvědavost pana majordoma a podal vysvětlení k tomuto nenadálému konci.
2: Bylo to velmi prosté, milý Watsone. Můžete začít, pane komisaři.
7: Prosím. Když dojeli ty 2 fůry s čerstvým lučním senem, mý muži je odnosili pod vedením staříka Malatéra až dozadu na počátek labirintu.
2: Ti muži pracovali velmi svědomitě.
7: Zejména, jak to seno roztřásali.
2: Vytvořili velmi účinnou koncentraci pilových zrn, řekl bych vysoko nad těch 27 tisíc, o kterých jste mluvil. A ty všechny se rozletěly a zamořili celý labirint.
3: Jak hrozné.
2: Ani ne, za hodinu jsme slyšeli kýchání.
7: Ale jaké?
2: Ten člověk klopítal a neviděl na cestu. Vletěl nám přímo do náruče.
10: Nebohý pan Franco.
3: A odkud znáte toho muže, milý pane Kabantu?
10: Je to bratranec pana Vikomta.
3: Neuvěřitelné. Proč právě ten?
2: Ano, zůstává objasnit, proč právě on. Nebo to snad řeknete vy, milý Kabantu?
10: Pan Vikomt se domnívá, že v onom rukopise...
3: V kodexu Euricianus?
10: Ano, že v něm našel svědectví o tom, že hrabata z Foix byli potomky vizigotských králů.

0: Ještě trochu žiransonu, pane Holmesi?
1: O, už nikoliv. Nikoliv žiransonu. Klaretu, prosím. Tento případ klaretem ve věži začal.
2: A s klaretem tedy ať skončí.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Jak už jsem připomněl, Watsonové se v těch Sherlockiádách rozhlasového meteoru poměrně nepravidelně střídali. Slyšeli jsme dnes dva příběhy, kde byl Watsonem Jiří Cízler. No a na závěr tedy jedna ze starších povídek Rudolfa Čechury, kde opět v režii Karla Weinlicha byl Watsonem Jaromír Spal. A možná si taky vzpomenete, jak jsme to tenkrát v dětství zkoušeli na papíře s tajným cibulovým písmem. Pamatujete? No, víc už ale prozrazovat nebudu. Jen vám teď popřeju dobré dny a budu se těšit s rozhlasovým archivem zase někdy naslyšenou.
2: Vstupte!
3: No, co jsem říkal? Inspektor se svým seržantem.
2: Co vás ke mně přivádí, páni policisté?
4: Dobrý den, Honzi. Nezlobte se, že vás zase obtěžujeme, ale nevíme si s tím prostě rady.
5: Totiž je to něco úplně nadpřirozeného, chápete?
4: Řekl to seržant, ale tentokrát bych s ním výjimečně zcela souhlasil, kdyby se to nepřičilo předpisům.
2: Zapomeňte na předpisy, inspektore. Podstatné je, že se to příčí zdravému rozumu. Nejsou přeci věci nadpřirozené. Jsou jen věci, které dosud nedokážeme vysvětlit. Pochybuji ale, že by se cosi takového mohlo vyskytnout v naší počestné farnosti.
4: Vyskytlo se. Znal jste, zajisté, starého pana Slotera. Jeden z nejbohatších mužů našeho městečka.
2: Ano, ale nabyl prý svého jmění nepříliš čistými způsoby.
4: Snad, ale o to teď nejde. Slotar včera zemřel, jak patrně víte, a jmění po něm zůstalo.
6: Musím říci, že zpráva o Slotarově úmrtí mě nijak nepřekvapila. Vědělo se přece, že trpí nevyléčitelnou chorobou. Bylo to tak říkajíc veřejným tajemstvím.
4: Ano, to jistě. Nejde také o jeho úmrtí. To bylo nadevší pochybnost přirozené. Skonal v nemocnici pod odborným dohledem lékařů.
5: Jde o to dědictví, Watsone?
2: Dědit bude jeho vnuk Humphrey, nemýlím-li se.
4: Právě, že se mýlíte. Tohle by si ovšem myslel každý, že dědit bude Humphrey.
5: Však je to jediný žijící Slotterův přímý příbuzný.
4: Jenže pak se ukázal.

0: ukázalo, že dědit bude kdosi úplně jiný. Vzdálená Slaughterova neteř Beatrice. Provdaná Griffithsová.
1: No což, je to snad překvapivé, ale nikterak to neodporuje britským zákonům. Byla-li sepsána v tom smyslu platná závěť?
0: Byla pak... sepsána. Jenže.
1: Pak je to jasné a nezvratné.
0: Není, Holmesi.
1: Jak to? Je snad závěť z nějakých důvodů neplatná?
0: Byla by platná. Byla-li by. Vůbec. Jenže ona... není.
1: No, chcete mi snad poněkud krkolomně naznačit, že se ztratila?
0: Částečně, abych tak řekl.
1: A dejte pokoj. Jak se může ztratit částečně? Nebyla snad řádně uložena u notáře?
0: Ve dvou zapečetěných obalkách. A v sejfu. Dnes byla úředně otevřena. A představte si, Holmesi, že v ní nic nebylo.
1: Ztratila se snad ze zapečetěné obálky, to zní vskutku neuvěřitelně.
0: To ne. Papír v ní byl, ale ten papír byl naprosto prázdný.
1: To už zní lépe. Na papíru nebylo tedy vůbec nic?
0: Nic. Kromě podpisu pana Griffise, abych byl přesný.
1: Kde ten se tam vzal?
0: Pan Griffis podepisoval závěť jako svědek.
1: Aha. A druhý svědek?
0: Jakýsi George Black, zahradník ze sousedství.
1: A jeho podpis na prázdném listu není?
0: Nikoli.
1: Kdy byla závěť sepsána?
0: Asi před půl rokem.
1: Mm-hmm. Pan Griffith svůj podpis poznal?
0: Bezpečně jej identifikoval jako vlastní podpis. A také on i zahradník Black potvrdili místo přísežně, že v závěti již podepisovali, byla jako jediná dědička označena stečna Beatrice. Jenže to ovšem není soudně nic platné.
1: Slečna Beatrice, říkáte. Jenže ona se mezi tím provdala za pana Griffise, že?
0: Oženil se s Beatrice. Asi před 4 měsíci. Víte, Holmesi, slyšel jsem již lecos o všelijakých tajných inkoustech, které jsou připsaní neviditelné a teprve později se objeví po zahřátí papíru, nebo tak nějak. Ale aby zmizel text, napsaný řádně, obyčejným inkoustem. A navíc, aby z celého toho textu zůstalo právě jen jediné slovo. Ne, to si nedovedu vysvětlit.
1: Nevadí, vysvětlím to za vás.
0: Vy byste to dokázal.
1: Pokusím se. Sezvěte si do své úřadovny oba svědky a notáře. Já si jen něco připravím a přijedu tam za vámi. Řekněte nám tedy, pane Blacku, pěkně po pořádku, jak to tenkrát bylo.
2: Inu, přesazoval jsem zrovna salát, byl jsem celý upatlaný z hlíny, když pro mě přiběhl Slaughterův sluha, že se mám i hned dostavit k jeho pánovi.
1: Tedy naprosto nečekaně?
2: No, tak nečekané to zas nebylo. Pan Slaughter mě už předtím žádal, abych mu byl k dispozici jako svědek při podpisu nové závěti. Dal mi za to libru. Měl jsem být kdykoliv připraven, že pro mne pošle.
1: Podepsal jste se Slaughterovým plnicím perem, vidíte?
2: Ovšem, nenosím přece při sobě pero.
1: Pravda. A teď vy, pane Griffithsi, co nám můžete k tomu říci?
3: Obávám se, že nic, co by vysvětlilo tu zpropadenou záhadu. Byl jsem u pana Slaughtera stran přípravy k nastávající svatbě, a on mě požádal, abych podepsal jeho novou závěť jako svědek.
1: Takže jste viděl, že odkazuje veškeré své jmění vzdálené neteři Beatrice, vaší nastávající choti.
3: Přirozeně. Zřejmě si přál, abych to viděl.
1: Zřejmě. Podepsal jste se svým vlastním perem?
3: Ano.
1: Proč?
3: No přece, každý se raději podepisuje vlastním perem, ne? Ostatně Slaughter mi ani své péro nenabídl.
1: Máte pravdu. Co bylo dál?
3: Dostavil se zahradník Black, nevím proč právě on. Podepsal se jako druhý svědek. Pan Slaughter vložil závěť do obálky a hned jsme ji zavezli zde k panu notáři k uložení.
1: A vy, pane notáři, jak jste postupoval?
4: Obvyklým způsobem.
1: Považujete tedy za vyloučeno, že by mohl někdo vyměnit obsah obálky?
4: Zcela vyloučeno.
1: Řeknu vám nyní, kam se poděl text oné závěti. Upozorňuji vás ovšem, pane Griffithsi, že text je nenávratně pryč. A vaše naděje také.
3: To přece není možné.
1: Slaughter psal tu závěť před vašima očima?
3: Ano, ale...
1: Nezdálo se vám, že dělá příliš velké mezery mezi řádky?
3: Připadalo mi to poněkud divné. Co však to má společného se záhadným zmizením textu?
1: Se zmizením snad ani ne. Pan Slaughter totiž neměl ve svém plnícím peru obyčejný inkoust. Dnes tenhle trik už málo kdo zná, protože se píše převážně jen kuličkovými pery, věčnými tuškami a nastrojích. Ale za mých mladých let znal tento primitivní mizející inkoust každý školák. To ze zkrátka do roztoku škrobu ve vodě kápne trocha jodové tinktury, vznikne tmavomodrá tekutina, již se dá docela dobře psát. Na první pohled ji nerozeznáte od běžného inkoustu, jenže za pár dní písmo úplně a nenávratně mizí.
5: A hrome! Již si vzpomínám.
1: Ovšem, však jsme stejná generace. Jodová tinktura je vlastně lihový roztok jodu, vidíte. A jod, jak známo z učebnic, ochotně sublimuje. To jest, proměňuje se při pomalém zahřívání přímo v pár. A písmo se, abych tak řekl, doslova vypaří. Jednoduché a vtipné.
5: Ten rošťák... On mě takhle doběhl, ten prokletý starý vyděrač.
1: Ne tak zhurta, Griffithsi. Vyděrači jsou v tomhle případě vlastně dva.
3: Jak tomu mám rozumět?
1: Rozumějte tomu tak, že ten druhý vyděrač jste vy.
5: Ale to je nehoráznost.
1: To je logický závěr. Proč jinak by Slaughter sepisoval před vámi závěť, která má počase sama zmizet a ztratit platnost? Ano. Slaughter byl nepochybně lichvář, vyděrač a já nevím, co ještě. A vy jste to o něm věděl, Griffithsi. Měl jste proti němu dokonce jakési pádné důkazy. A tak jste ho donutil, aby sepsal novou závěť ve prospěch své neteře, kterou jste si hodlal vzít za ženu, tedy vlastně ve svůj prospěch.
3: Nesmysl. V takovém případě bych si přece klidně mohl vynutit sepsání závěti přímo ve svůj prospěch na své jméno.
1: On, tak hloupý zas nejste. Bylo by to jistě příliš nápadné, kdyby Slaughter odkázal své jmění v celku neznámému člověku. Takhle to bylo bezpečnější. A krom toho, kdyby závěť zněla přímo ve váš prospěch, nemohl byste ji podle zákona podepisovat jako svědek. A to jste přece musel. Chtěli jste mít jistotu o znění závěti.
5: No všechno jsou pouhé žvásty, Holmesi. Nemůžete mi vůbec nic dokázat.
2: No ale případ je tím vlastně vysvětlen. Jenom nechápu, Holmesi, nač jste si sem vlastně přinesl tu vodičku, kterou jste si doma tak pečlivě připravoval.
1: Je to pouhý roztok taninu ve vodě. Pane notáři, půjčte mi laskavě ten papír. Ano, děkuji. A teď se dobře dívejte, pánové. Přetřu papír tímto roztokem.
2: Oh, písmo. Skutečně, písmo se objevuje.
5: Ale to není...
1: Ano, to opravdu není to, co jste čekal, Griffithsi, že? No, již je to docela dobře čitelné. Prosím, Watsone, přečtěte to.
2: Pravá závěť je v mém domácím sejfu. Ten, kdo je podepsán na tomto papíru, je prostý vyděrač.
1: A podepsán jste tu pouze vy, Griffithsi. Zadržte ho, inspektore.
2: Stále nechápu, Holmesi. Jak jste přišel na ten nápad s tajným písmem? Já bych býval řekl, že tím vysvětlením zmizelého textu je celá věc naprosto objasněna.
1: Ty velké mezery mezi řádky, o nichž byla řeč, mi vnukly správnou myšlenku. Je v tom sympatetický,
3: Říká se sympatický Holmesi, ale opravdu nechápu, co by na této historii plné podvodů a vyděračů mohlo být sympatického.
1: Nikoli sympatického, ale sympatetického. Nepřeřekl jsem se, buďte bez obav. Je to sympatetický inkoust, řekl jsem si. Mezi těmi zmizelými řádky musí ještě být jiný text, psaný sympatetickým inkoustem, tak se totiž říká o něm tajným inkoustům, jak vy je nazýváte. Písmo jimi psané je neviditelné a lze je přečíst až poté, co se potře jistou chemikálií. Někdy také lze sympatetický inkoust vyvolávat pouhým teplem. Zkrátka, v podstatě jsou to bezbarvé roztoky, které s roztokem jiné látky dávají barevnou, nerozpustnou sloučeninu.
3: Ale takových tajných inkoustů je přece mnoho. Jak to, že jste připadl hned na ten pravý?
1: Neboštík Slotr nám přece zanechal jakési vodítko. Proč myslíte, že si zvolil jako druhého svědka právě onoho Bleka, zahradníka ze sousedního domu?
3: To opravdu nevím.
1: Předpokládá samozřejmě, že po otevření závěti vznikne poprask. Jistě bude nápadné, že zmizel celý text kromě jednoho podpisu. Bude se zjišťovat, kdo byl druhý svědek, a tu se přijde na pozoruhodnou shodu okolností. Podle hesla chytrému na pověz.
3: Mně to tedy neříká vůbec nic.
1: No, ano. Sympatetických inkoustů je jistě víc druhů, avšak jen málo jich dává po vyvolání černé písmo. U ostatních to bývá písmo modré, zelené, červené, žluté, jenže jako druhý svědek nebyl podepsán například Slaughterův zahradník Brown, nýbrž jiný zahradník jménem Black. Vidíte?
3: Ano, tedy černý.
1: Správně. A k tomu je zaměstnán u kolonela Herbise. Neříká vám to nic?
3: Lituji, ale neříká.
1: Tak tedy, zahradník u Herbise. Každému přece musí hned přijít na mysl herbicidy, ne?
3: Aha, chemické přípravky k hubení plevelů.
1: Správně. A jedním z nejznámějších a nejstarších herbicidů je přece skalice zelená. Tedy jinak řečeno síran železnatý. A právě síran železnatý se užívá k výrobě jednoho sympatetického inkoustu, který dává černé písmo. Není to snad dostatečně průhledné?
3: Opravdu.
1: Ale nebuďte směšný, Watsone. K rozluštění tohoto případu přece nebylo zapotřebí žádného mimořádného chemického vzdělání. K tomu úplně stačily základní vědomosti ze školské chemie.
3: Běžné školské poučky. Pravda, jenže už je to dávno.

Zná už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Ano, ladíte vlny Českého rozhlasu, kde ani dnes nebude chybět noční linka a o čem si spolu budeme povídat, po čem jste v životě nejvíce toužili, co jste si v životě nejvíc přáli. Vyplnilo se vám to? Někdo si přál mít dobrou rodinu, druhý budovat kariéru, třetí z nás si přál trochu obyčejného štěstí. A co vy, co pro vás bylo či stále je v nedohlednu a toužíte už potom roky? Jaké sny a touhy jste měli a máte? Měnily se vám vaše tužby během života a získaných životních zkušeností? Telefonovat můžete jako vždy na dobře vám známé číslo 731 800 900. Také můžete psát, a to na adresu linka@rozhlas.cz. A já to říkám vždy na začátku, že na tuto adresu můžete posílat příběh k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste chtěli slyšet třeba někdy příště. Příjemný a pokud možno nerušený poslech i večer vám přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a já se vás budu ptát na to, po čem jste v životě nejvíce toužili. Touha je silný a reflektovaný nenaplněný vztah k něčemu, co by si člověk přál, zejména když předmět touhy je vzdálený, neurčitý a naděje na splnění je malá. Po čem nejvíc toužila paní Petra Skladna, to se dozvíme právě teď. Krásný dobrý večer, paní Petro.
1: Krásný dobrý večer. Tak já asi nejvíc toužím po tom, abych byla co nejvíce zdravá. A moje taková další tužba je, že bych se někde chtěla podívat do Austrálie.
0: A paní Petro, je to reálný sen? Ta Austrálie, třeba máte tam nějaké přátelé, anebo jenom vás to láká z nějakého důvodu? To už je jedno, příroda, zvířata.
1: Tak láká mě to a jak zvířata, tak i ta příroda.
0: Podívat se tam, že jo, je to hodně vzdálené. Vybral jste si prakticky od té Evropy jedno z nejvzdálenějších míst, takže vám budu držet palce samozřejmě, aby se to podařilo, to je jasná věc. Ještě je nějaký sen?
1: Sen ani ne.
0: Ale to zdraví, to paní Petro rozumím, protože skutečně, jak já vždycky říkám, že zdraví, čas, to jsou věci, které jsou asi nejcennější, co v životě máme, protože čas nám ubíhá každému spravedlivě a zdraví, bez zdraví se prostě neobejdeme. To je taky fakt.
1: Ano.
0: Tak moc děkuju. Mám radost, že se vám podařilo dovolat a dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
0: Přidám k paní Petře zprávu, kterou napsal pan Jaroslav a ten využil webový formulář www.rozhlas.cz/linka a napsal. Paní Chládková, je to jednoduché a stručné. Jako malé dítě po plechovém pásáku na baterii, což mi Ježíšek nadělil, potom po pionýru Java 20, ale na to už nebyly finance. Tak jsem jej zdědil po starším bráchovi. Následovaly vlastně vydělané peníze na různých možných brigádách u nás na vesnici, hlavně v tehdejším JZD. Ty peníze jsem si mohl utratit za co chci a nikdo mi do toho nemluvil, což bylo skvělé. Pak následovaly holky, dobré víno, nějaké to auto a tak dále. Ale dnes mě stačí klid, zdraví a pohoda s vnoučaty, napsal Jaroslav. Pane Jaroslave, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek a teď už nám bude zpívat Karel Gott, Stokrát chválím čas, a pak se budu těšit samozřejmě na další telefonát na lince 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 11 minut po 23. hodině a stále se budu vyptávat na jedno a to samé po celou dnešní noční linku. Po čem jste v životě nejvíc toužili? Co jste si přáli? Vyplnilo se vám to? Někdo si přál mít dobrou rodinu, druhý budovat kariéru, třetí třeba si přál trochu obyčejného štěstí. A co vy, co pro vás bylo, či stále je v nedohlednu a toužíte třeba potom už roky? Vyptávat se budu i paní Dany z Blatné. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer vám, Janičko, všem posluchačům, samozřejmě, do všech koutů světa, jak já říkám, poslouchají nás i v zahraničí.
0: Ano.
1: A jako já bych to vzala tak nějak zlehka, ale stručně, pokud možno. Já jsem si vždycky přála mít šťastnou rodinu. No ale ten rodinný život mi nevyšel. Jsem rozvedená vlastně. A druhý manžel, ten pak zemřel.
0: Ano.
1: Takže to mi nevyšlo, tohle rodinné štěstí, ale mám 3 krásné, zdravé děti, velice schopné a šikovné. A za to jsem teda velice vděčná. A druhé moje přání, a toto největší, už když jsem odcházela do toho Ústí nad Labem, však víte, já jsem přes Lovosice jezdila.
0: Ano, ano.
1: Velice dobře znám. A tam jsem strávila nějaký roky a tam už jsem začala vlastně zpívat. To byl můj největší sen, prostě probojovat se k tomu mikrofonu a prostě si užívat i to zpívání a rozdávat tu radost. A to vy víte, jaké to je. Rozdávat tu radost těm ostatním lidem, ať už tančí, nebo jenom poslouchají. Prostě to se mi podařilo. Takže ty 3 zdravé děti, 2 syny a pak nejmladší dceru vymodlenou, to mám. No a pak ještě jedno přání mám, teda jestli se nebudete chtít na něco zeptat.
0: Ano.
1: Ještě jedno přání mám a to je, já v těchhle pár dních let, jako bylo letošní, tak bych nejradši odcestovala někam do Norska, kde pobýval hodně můj syn při studiích. A říkal mami, tam by ti to fakt vyhovovalo. Do žádný Austrálie to mě neláká, prostě nikde, do Řecka vůbec ne, tam je horko. Ale prostě být tam, kde je prostě příjemně, kde je krásná příroda. Nedotčená.
0: Je pravda, paní Dano, že promiňte, že vám skáču do řeči, že kamarádka tam má vdanou sestru, byla tam letos, kdy skutečně tady u nás panovaly 40 a ona mi posílala fotky, jak je jim zima, jsou v bundách a bylo tam asi 10 stupňů, takže tam se krásně ochladili a ta příroda
1: já
0: je tam skutečně nádherná.
1: Já Janičko, jo, to je výhoda a vím, že Tomáš tam byl už jako z průmyslovky.
0: Ano.
1: A pak tam byl vlastně jako při doktorantském studiu, tam byl i rok, tam studoval vlastně, přednášel a tak dále. No a ten syn z Prahy. A já teda prostě potom toužím, protože on mi vždycky říká, mami, tady to peklo, já mám na jeho západ oka, dovedete si představit, jaký to je peklo tady prostě odpoledne a v noci prostě se nedá spát.
0: Ano.
1: Takže asi jako v Praze.
0: Přesně no, tak, přesně tak. Bylo to peklo.
1: Takže to je můj sen, který je nesplněný a já bych prostě do toho Norska, do té Skandinávie a nejraději do toho Norska, protože třeba on byl v tom Stavangeru a to je prostě na jihu a tam říkal, tam jsou ty fjordy a prostě to by se tím mami tak strašně líbilo a já vždycky říkám, tak to už se mi asi nesplní.
0: A možná splní paní Dano. Zase to naštěstí není až jako ta Austrálie, kterou má vysněnou paní Petra, taková šílená dálka.
1: Kdyby tam syn studoval, tak bych tam se
0: jela, že jo?
1: Vlastně, jo. Jenomže on už dávno jezdí spíš jako do Španělska, do takovýhle zemí prostě na ty různý přednášky a po světě prostě jezdí jako fyzik, ale to prostě já už bych se sama nevydala, ono už je mi teď přes 70, víte, a to já už si sama jako bych netroufla, to musela mít fakt dobrýho parťáka a průvodce.
0: Žádný věk, paní Dano, to je, jak jsem se dočetla, to jsme teď vlastně v uvozovkách ve středním věku prý stále. Tak nevím, kam se až to lidstvo jakoby dožije.
1: Já budu tak léta, jako byly letos, tak už další nepřežijí. Abych to odlehčila. No samozřejmě vás moc zdravím, jsem moc šťastná, že jsem se dovolala.
0: Já děkuju.
1: A že jsem to trošku i odlehčila možná.
0: Určitě.
1: Po usmání. A mějte se krásně, všichni se opatrujte. A já mám teda ráda září a pak ještě ten říjen. A tak zimu nemusím, protože zimy, jaký jsou tady u nás, to prostě nemusím. Ale prostě všem přeju zdravíčko. To zdraví hlavně, abych si udržela i já.
0: Určitě. Dobrou noc a děkuju.
1: Mějte se krásně, dobrou noc a děkuju.
0: Naslyšenou. Paní Dana říkala, že jezdí přes Lovosice, zpívala v Ústí nad Labem a já vím, že to je můj člověk, protože já jsem začínala v Lovosicích, když mi bylo 15 let, jako s první kapelou zpívat. Tehdy přišel kapelník za mým tatínkem, se kterým pracoval, a táta řekl, no, když si ji budeš hlídat, tak jo, ale musí být do tolika doma, jinak ne. No a potom paní Dano v Ústí, to jsme měli společné, tam už potom byl velký orchestr, dodneska fungující Bonito 81 a to byla moje srdeční záležitost při celých studiích na fakultě. Prostě užívala jsem si to. A taky jsem měla radost, že můžu zpívat lidem k tanci. Samozřejmě k poslechu je to ještě lepší, ale taky mi to vůbec nevadí. Prostě hlavně, že se lidi baví. Asi takhle bych to řekla, takže to máme s paní Danou společné. Teď už Hana Zagorová nám všem bude zpívat písničku Zůstaň tady léto.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Co si v životě nejvíce přála a vyplnilo se jí to paní Jana Strutnova a měnily se jí tužby během života a získaných životních zkušeností? Krásný dobrý večer, paní Jano.
1: Krásný dobrý večer všem. Já bych ještě nejdříve chtěla pozdravit paní Danu z Blatné a říct jí, že mohla léto studené strávit nejenom ve Skandinávii, ale i u nás v Trutnově, protože tady nejvíce dnů, co bylo, tak bylo tak 19 až 22 stupňů a dneska máme těch 10.
0: Tak je to jak v Norsku.
1: Takže tady jsme léto prakticky neměli.
0: No vidíte, a není to tak daleko,
1: takže
0: že?
1: Takže pod Krkonoší tady je zima furt. No, ale to přání moje takové jako hodně velké a stále větší celý život a hlavně v poslední době je takové jako i obecné, nejenom osobní, aby se přestala ničit naše příroda i po celém světě. Ale já žiju tady, tak myslím na tu naši přírodu, aby se přestali zbytečně kácet stromy, aby se přestali stavět haly na polích, aby jsme si prostě všichni té přírody vážili, aby k tomu vážit si přírody byly vychovávané i děti ve škole, cíleně ve škole, i o tom, co nám ta příroda všechno přináší. A já teď nemyslím jenom ten užitek jako jídlo a dřevo a tak dále, ale už jenom to vyzařování, to, že tu přírodu máme kolem sebe, že můžeme vyjít ven a je tam tráva a květiny a stromy prostě. To si moc přeju a to přání se mi pořád nějak neplní. Furt se všude staví, furt je přeplněno vším možným a ta příroda ustupuje člověku neustále a je to pro naši škodu.
0: Je
1: tak to
0: tak?
1: Je takové moje přání jako na stáro, protože já jsem vlastně, nechci se litovat, ale jsem hodně nemocná a mně ta příroda pomáhá třeba i jen si sednout pod lípu a z ní jde taková energie, kterou já cítím a která mě třeba uzdravuje. A mnozí se teďka možná smějí a pošklebují, ale je to tak, příroda nám dává energii, tu hojivou a léčivou.
0: Souhlasím s vámi, paní Jano, a i přemýšlím o tom, co říkáte, že mě rozčiluje nejenom, že se staví na polích prostě ty šílený kysny, já tomu takhle říkám, ty hrozný krabice, jak jste říkala, a vypadá to nejenom nevzhledně, ale těžko už se to zase všecko bude potom vracet, musí se to rozbořit, že jo, někam odvozit a tak dále, ale taky, jestli jste viděla, že na té orné půdě, jak se všude dávají prostě takové ty panely na elektřinu a to, tak to mě taky úplně ničí, když to vidím.
1: To je hrozné, ano. To je hrozné a nevážíme si života, protože tady v blízké obci u nás, bylo to minulý týden, technické služby schazovaly hnízdečka s vlaštovkama. Byly tam malé vlaštovičky, které samozřejmě zemřely. A tohle, promiňte, teď řeknu to slovo, není neslušné, ale řeknu, je to prasečina tohle, to, co se dělá. A je to velice smutné. Hrozně mě to trápí, protože člověk by měl žít na tom světě s láskou nejen sám k sobě a ke své rodině, ale ke všemu, co na tom světě ostatní žije.
0: No, máte pravdu, volala mi kamarádka moje, dlouholetá manželka mého skladatele bývalého, bohužel už dneska musím říct, protože je Pavel 5 let po smrti, Pavel Krejča, nádherný věc se napsala, Stáňa miluje zvířata stejně jako já a říkala, Jani, prosím tě, pojď něco vymyslet, já už to nemůžu číst, ty zprávy, co lidi jsou schopní dělat. A já jsem říkala, víš, Stáňo, ono jednou prostě to lidstvo dopadne tak, že my budeme v těch klecích a já se tomu vůbec nebudu divit, by nás tam ty zvířátka zavřeli. Já vím, že
1: no,
0: to je samozřejmě utopie, ale je to tak prostě, no. Jako co člověk je schopen dělat, za to se stydím.
1: Já právě taky. Já velice, a jestli nás jednou ta příroda úplně nevyhladí taky, to bych se ani nedivila, že si sami pod sebou podřežeme větev. Není to jenom osobní přání, je to obecné. Prostě je to láska k životu a ke všemu, co žije. Přála bych si, aby prostě jsme to všichni věděli, že prostě život má cenu. I život každého malého ptáčka, i brouka má cenu. Jako, a aby k tomu už ty děti byly vedené, já si myslím, že moc nejsou. No.
0: Když víte, paní Jano, ono, já jsem vás i bedlivě poslouchala, že jste říkala ve školách, ano, ale ono je to hlavně, to musí být vedeno i z domova, protože přiznám se,
1: ano,
0: že teď úplně učitele lituju, protože čeho jsou dneska schopní děti už i na základní škole, když mi vypráví moje bývalé kolegyně, tak já tomu nemohu věřit, že to vůbec je možný, co si dneska děti dovolí. A
1: no,
0: úplně, co je nejhorší,
1: já vím.
0: Že rodiče místo, aby se zastali učitelů, tak jsou ještě na straně dětí, jako které dělají takové věci. Jako to si,
1: já
0: si to vůbec nedovedu představit, že bych byla takhle drzá jako na učitele. To vůbec. A to drzost, to je ještě to nejmenší, co se tam děje. Takže
1: no,
0: paní Jano, nechci skončit neoptimisticky, protože jsme obě určitě optimistické a budeme věřit, že se lidstvo prostě snad konečně taky jednou poučí. Děkuju moc, děkuju a dobrou noc přeju.
1: Prosím. A mějte se moc hezky.
0: Naslyšenou. Pan Bohumír napsal, chodil jsem už do školy a když přišla měna, viděl jsem, co to s lidmi udělalo. Šok pro ty, co přežili válku a mysleli, že jejich živnost poroste. Ovšem přišli o úspory, majetek, dokonce nuceně vystěhování. Potichu se mluvilo a tak jsem si říkal, jestli dorostu třeba se to změní. Trvalo to dlouho, ale vývojem jsem zklamán. Zdravím posluchače Noční linky, napsal pan Bohumír. Teď už Arakain, slečna závist.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V dnešní noční lince se vás ptám, co jste si v životě nejvíce přáli a jestli se vám to vyplnilo a jestli se měnily vaše tužby během života a získaných životních zkušeností. Ptát se budu stejně tak a stejné otázky budu klást i paní Heleně z Prahy. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer. Miluju noční linku. Já jsem to dneska zapla později, volat jsem nechtěla.
0: Ano.
1: Ta paní, co mluvila o těch vlašťovkách.
0: Paní Jana, ano.
1: Bylo mi 1,80 v únoru a já jsem měla, teda bylo to složitý za komoušu, ale cestovala jsem, žila jsem v Tunisu, ve Francii. Ale to chování, jak je dneska, já vám řeknu, jakou jsem vymyslela rovnici na tuhle dobu.
0: Ano.
1: To je perverzní svoboda plus trhý hokinářství rovná se cochcárna, pomlčka, lumpárna.
0: Hmm.
1: A ty děti dneska, to je úplně opak, ty rodiče musí poslouchat děti a ne děti rodiče. My jsme teď hlídali na chalupě pravnučku, no já myslela, že zblázním. No, já to nechápu, že ty lidi prostě jak se chovají, nebo ty děti to budou házet do popelnice. Já jsem slyšela, že dokonce někdo je proti těm baby boxům.
0: Hm.
1: Jo, co to je za šílený svět tohleto? Já nevím, i to vidím v obchodech, ty lidi se neuhnou, to není život, to je šílenství tohleto. Jak můžu, já si pamatuju ty vlašťovičky.
0: Ano.
1: Tady dokonce já bydlím v Krči, tady dokonce měli na chodbě, tam měli
0: hnízdo,
1: nějakou krabici pod tam v tom, jak se vchází, já nevím, na tu rehabilitaci, nebo co, už je to díl, ale měli tam vlašťovičky hnízdo a aby ty výkaly nebyly, tak tam dali i krabici. A dokonce, nebo když jsem jezdila na venkov, tak tam opravdu, jak to můžou ty lidi, já to nechápu vůbec. Jak se chovají i ke zvířatům, i k dětem, no. Já jsem z toho blázen, teda opravdu. Nevím, dnešní doba je příšerná. On to říkal Jiří Suchý, že tahle doba je horší, než jsme si mysleli.
0: Bohužel, paní Heleno, ráda bych řekla něco jiného, ráda bych říkala, ne, nemáte pravdu, ale bohužel, jako když se rozhlínete kolem sebe, tak to, co všechno jste říkala, prostě je pravda, takže k tomu nemůžu říct nic, nemohu oponovat, prostě musím s vámi bohužel souhlasit.
1: No ale i ta televize, jako já nevím, to je, musíme to platit a přitom to je, jenom si to přečtu, já nejsem maniak televizní, ale vůbec jako to je samý trilery. Já mám oděvní průmyslovku a museli jsme povinně chodit na ruský váleční filmy, nechtěli jsme se na to koukat, je mi 1,80 a ještě si pamatuju, jmenovalo se to Rozrušená země a když ji zabil vstekerou v posteli, tak já jsem vylezla z té řady na chodbu a učitelka mě vynadala.
0: Hmm.
1: A dneska to je prostě inspirace, já nemám internet, nechci to a jenom si, když je to jak chutná smrt a já nevím, prosím vás, co v tom ty lidi vidějí. Hlavně na té jedničce, když to je šílený. To je samý trilery, samý vraždy, samý i v reál, to je málo toho v reálu a ještě a ty sítě, nebo jak se tomu říká, to prostě ty děti vychovává. No i ta pravnučka 4 roky byly,
0: ano.
1: A ona jí pustí ten tablet, že jo,
0: ano.
1: Aby, no a tam blé. Já jsem studovala francouzštinu v jazykovce i arabštinu, dělala jsem 10 let u tuniských diplomatů,
0: ano.
1: Co jsem všechno zjezdila a to, ale to chování já zírám prostě. Tam třeba velvyslanec, když skončila recepce po půlnoci, v arabštině není vykání, tak
0: ano.
1: Mě, protože arabsky jsem uměla, tak mi říkal, ne, žádný takový nepojedeš metrem, tak stroje mě vez až do Krče před panelák a ještě čekal, až tam do toho paneláku zalezu.
0: Jo, paní Hele.
1: V krámě to by vás prostě, já mám tratárek, protože mi blbě chodí, bolé mě kolena a to jdu, a lidi se cpou dovnitř. No, nebo drží mobil na uchu a já, to je mor. No. No nic, no. Jako jsem z toho zklamaná hrozně. Já teda mě se vyplnilo, no a ještě jsem měla ostravaka krátkého zobaka, bohužel 17 let. No to byl úžasný člověk, opravdu strašný.
0: Tak aspoň, že no, to se vyplnilo,
1: je
0: paní Heleno.
1: Je mi z toho smutno, opravdu. To je, nechaj se ty lidi zmanipulovat nějakýma ideologiema nebo tím chováním. Já jsem to nezažila nikde. Já vždycky říkám, lepší tamhle v Tunisu jsem se domluvila na trhu lepší s tím Arabem, než tady se, už to říkám i to, to je dneska se nekomunikuje nic a normálním lidem to chybí. No. A ty děti taky, to napřed byly proti Sokolu, pak proti Spartakiádě a já nevím co. Teď se zase to, co zničili, tak se k tomu vracej.
0: Tak když vás, paní Heleno, poslouchám, tak vlastně tohle potom toužíte, to je váš sen. Lepší komunikace, to, co vlastně jste zažila v mládí, když jste cestovala, aby se lidi hezky povídali, aby bylo prostě na světě líp, já to řeknu prostě takovouhle větou jednou. Je to tak? No toužíme potom, všichni normální lidi potom touží. Touží po lásce, po rozumění.
1: To je, já to kolikrát říkám i lidem, říkám, to je jako za komoušu, držet hubu a krok. Jo, vůbec se nekomunikuje tady. Já bydlím ve věžáku v 11. poschodí a to je mor. Všichni čučej do toho, že jo, vůbec to, něco se zeptat v obchodě, tak ještě dostanete vynadáno. Teď jsem viděla i stará paní tam uklízí a tím strojem a tam starý pán prodává salámy. Nebo já nevím, já říkám, my už tady jsme tady přes čas a zatěžujeme státní rozpočet. Jednotlivec má miliardy a stát vypisuje dluhopisy.
0: No moc děkuju, paní Heleno, i za váš příspěvek do noční linky. Zas musím dát prostor dalším. Děkuju moc a přeju dobrou noc.
1: Jo, já vám taky a noční linku miluju.
0: Děkujeme, naslyšenou.
1: Tak jo, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dnešní noční lince řešíme, co jste si v životě nejvíce přáli, jestli se to vyplnilo. Říkala jsem, že někdo si přál mít dobrou rodinu, druhý třeba budovat kariéru, nebo někdo z nás si přeje třeba jenom toho štěstí trošičku, aby měl ve vínku. Jaké sny a touhy jste měli vy, na to se ptám už kolik? 42 minut. A v tuto chvíli přivítám v noční lince paní Hanku z Prahy, která bude reagovat na paní Janu Strutnová i potažmo na paní Helenu z Prahy. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Já jenom trošinku, že ten příběh o těch zhazovaných hnízdech, to je úplně příšerný, ale jenom mě napadlo, jestli třeba to si paní jenom tak zbytečně třeba nedělala starosti, jestli to opravdu viděla, protože jestli říkala teďka, že to dělali teď, tak teď už by tam ty mláďátka neměly být, to už ty vlaštovičky už jsou, si myslím, teďka už se pomalu houfují a odlétají, teďka už by snad v těch hnízdečkách ty mladý bejt neměly, ale nevím, jo, to mě tak napadlo.
0: Rozumím.
1: Že jestli třeba z takhle, no, ale abych...
0: K tomu tématu.
1: K tomu tématu, no, samozřejmě na prvním místě a zdraví, jednak pro sebe, pro rodinu, protože to je určitě to nejdůležitější. No a z těch snů já jsem vždycky měla takový trošku jako výtvarný ambice, tak jako něco ještě, teď jsem zrovna něco vytvořila, dělám reliefy tepaný do mědi, tak se s tím teďka chystám pochlubit na Helvštín, tak to bych jako ráda, kdybych tam měla nějaký slušný recenze.
0: No určitě, kdyby se to líbilo, že jo, to, co vy děláte
1: ano,
0: ráda.
1: Ano, rozumím. Protože z toho tak bolej ruce, že to je úplně jako, no, ale snad to ještě dorazím.

0: protože v pátek už je tam nástup, tak snad to dobře dopadne. No, tak to je takhle ten můj, to moje přání.
1: No a my budeme, paní Hanko, držet samozřejmě pěsti, aby se to Helštýně líbilo a abyste měla z toho radost té své práce. Děkuju moc.
0: Děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
1: Nashledanou. Přidám zprávu, kterou napsal přes webový formulář www.rozhlas.cz, tedy /linka. Dobrý večer, paní Jano, napsal to pan Pavel tedy. Tak já už jsem v takovém středním věku, kdy jsem tak nějak se svým životem smířený. A protože jsem zrakově postižený a od toho se odvíjí spousta věcí, které mám oproti zdravým lidem stížené, tak jsem se musel smířit s tím, že jsem se neoženil a nemám rodinu. Ne, že by to pro mě bylo úplně srdcervoucí, ale celkem by mě teda zajímalo třeba, zda bych měl syna nebo dceru. Také jsem už odedávna toužil být kastelánem, protože mám rád hrady a zámky. Byl bych moc rád, kdybych si to alespoň na den mohl vyzkoušet. Tak kdo ví, třeba se mi to jednou splní. Zdravím všechny posluchače a přeji jim i vám, paní Jano, ať se sny plní. Dobrou noc, napsal Pavel. Pane Pavle, a my zase přejeme, věřím i že s posluchači, aby se vám to vaše přání vyplnilo. Eva Farná nám bude zpívat Všechno nebo nic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: I s paní Norou z Frenštátu pod Radhoštěm si budeme povídat pár minut před půlnocí na téma dnešní noci, kde se vás ptám, co jste si v životě nejvíce přáli a jestli se vám to vyplnilo. Dobrý večer, paní Noro.
1: Dobrý večer, všechny zdravím, děkuji za přivítání. Ležela jsem v teple pod peřinou, drkotala se zimou, protože tady je stěží 12 stupňů. Dneska celý den bylo chladno a teďka tam tak drobně mrholí, ale jak poslouchám posluchače, tak mě to skutečně vyprovokovalo. A 100% dávám za pravdu paní Janě Strutnová. Souhlasím i s panem Bohumírem, co říkal, jak byl zklamaný, jak pořád roky jsme čekali od těch 50. 60. let a postupně, kdy každý rok jsem si taky říkal, už to musí být jinak, už něco uslyšíme. Na nový rok, kdy jsme poslouchali projev prezidenta a vždycky já jsem říkala, a zás nic neřekl, zase nic nezměnil a pořád je to stejné. A přesto, jak jsme byli nadšení, když potom takzvaná sametová revoluce, kdyby nebyla raději sametová, byla nějaká jiná, ale kdyby to bylo k čemu. Ale jak je vidět ten vývoj, zas je nějaký prach podivný. Pane Bohumíre, máte pravdu. Ale škoda, že ta paní Jana neřekla o těch vlaštovčích hnízdech, proč je z těch technických služeb sundávali. To by mě zajímalo, protože snad ti lidé nemají už ani kousek zdravého rozumu a věd, aby tomu sami rozuměli, proč to muselo jít pryč. Vybavuju si reportáž v televizi, je to už takových 5-6 roku zpátky, jak zjistili na jednom nádraží, v nádražní hale, asi já nevím, jestli tam byly vlaštovky, asi pravděpodobně to byly vlaštovky, tam hnízdili, proletávali tam a potom si říkali, no jo, jak oni se dostanou ven, ale tam byly lítačky, ty dveře ven na peron byly lítačky, ano. A oni si všimli, že ty vlaštovky si vyčíhají ten okamžik, kdy ty dveře jsou otevřené. Když někdo prochází a oni se otevřou, tak oni rychle proletěli a zase potom čekali, kdy mohli proletět nazpátek. Bože, i takový malinký ptáček má víc rozumu než ten mohutný člověk, když by se to takhle řeklo. Ale co jsem to dneska viděla na teletextu, vlastně jsem si to ještě před chvíli přečetla, že v záchranných stanicích letos měli k ošetřování velký počet malých rorisků přes 2000, protože oni nevydrželi v tom horku pod rozpálenými plechovými střechami a vypadávali nebo vyskakovali z těch hnízd, kdy se jí většina zabila, ale tak jako tak ty záchranné stanice přes 2000 jich měli v ošetřování. Přitom rorisy už teďka budou prakticky odlétat, nebo mnozí už tady od nás už odletěli, jak jsem si všimla. Ale vím, že taky je to tak 2-3 roky, byla reportáž od někud z Čech, kde zateplovali domy. A kdy ti pracovníci, co dělali to zateplení, já nevím, jak si nemohli všimnout, nemohli vědět. Tam byly dutiny, kde byly ti rorisy, kde se ozývaly ty mláďatka. Ano. Oni přesto, že věděli, že tam ti ptáčci jsou, tak to zalepili a zateplili, takže všichni ti ptáčci tam umřeli. To už člověk nechápe. Ne. Skutečně ten člověk nemá trošku zdravého rozumu, nehledíc na to, že by měl mít nějaký soucit. Přesně a měl tak. by se snažit žít v souladu s přírodou. To je to, co bych si nejvíc přála. Ale co mě dorazilo, to jsem náhodou zahledla včera nebo i dneska, myslím, že to ukazovali jednak z Číny, kde naříkají nad tím, že jsou tam velké plochy, kde vybudovali ty solární elektrárny, takže velké plochy jsou tímto, no prakticky není tam nic jiného než tyhle ty
0: solární desky. Panely. Ano.
1: Nevím,
0: ano.
1: Jak bych to nazvala. Takže odlesňuje se ta krajina a přitom se bere vlastně půda pro jakékoliv živočichy a pro ptáky, protože nemají kde hnízdit, protože se zabírá taky orná půda. No konec konců, u nás nemáme tak velké plochy, ale my jsme taky malá země, ale určitě jste na mnoha místech naší republiky viděli taky ty velké plochy, kde místo louky, kde byste se radovali z krásy našich luk, tak vidíte tam jenom ty černé desky. A přesně je to tak. Jenom proto, a to ještě je to už tak 10-12 roku zpátky, vím, jak nějaká firma šturmovali ke konci roku, protože tehdy měli dostat nějaký příplatek nebo dotaci od vlády, stejně to udělali pod fukem. Všichni se v televizi určitě viděli tu reportáž k tomu. Takže to je naprosto trestuhodné, k čemu se pořád ženeme. Pro boha, proč už nemáme trošku rozumu. Ale co mě dorazilo nejvíc, že jsem viděla tu výrobu robotu v Číně a z toho jde strach a hrůza na člověka, jak se tyhle ty malé kovové monstra pohybují, protože jsem tam viděla, že oni uspořádali olympiádu robotu, protože Borsův rekord na 100 metrů tam byl překonaný taky, že to bylo kolem 10 vteřin nebo kolik, to není tak podstatné. Ano. Ale ten jeden robot nějak škobrtl, spadl a on vletěl dokonce až do těch rozhodčích. No, Ježíš Maria, když si člověk domyslí, že ten robot by se postavil i proti člověku, když konec konců nějaké to kolečko, nějaká ta součástka, tak jak se říká u člověka, přeskočilo mu kolečko v hlavě. Když tomu robotu se to může taky stát. A co si myslí ti lidé, kteří tady na tom pracují, aby ještě vyrobili dokonalejší ty roboty? Když ukazovali tam, prosím vás, to se dá vyrobit celá armáda, když si to představíte, a ta půjde potom proti člověku. Ne, že se zvířata proti nám postaví, ta by udělala konec konců jedině takovou sporu, rozumně. Ale ti roboti, z toho jde strach a hrůza na člověka. A toho bych se nechtěla dočkat. Pro boha, už se vzpamatujme všichni a skutečně nemějme jenom ty plané řeči, ale snažme se žít tak, jak by člověk měl žít a v souladu s přírodou, to je nutné. Ne, protože bez toho se neobejdeme, bez toho jsme ztracení. Mám děkuju, z toho dneska jedině takové nějaké divné, smutné myšlenky. Ani mě to nechce myslet, ale jde z toho na mě opravdu hrůza.
0: Děkuju, paní Noro, a zdravím do Frenštátu pod Radhoštěm. Krásnou dobrou noc. No, jako víte co? Když Jules Verne napsal ty své knihy, tak se mu všichni smáli, že to není možné. A kolik filmů už vzniklo na téma, o kterém hovořila paní Nora? Skutečně bychom se měli nad sebou zamyslet a dělat všechno proto, aby se lidstvo vzpamatovalo, jak říkáte, paní Noro. Ale bohužel nezáleží jenom na nás, tady na nočních linkařích, ale jak říká zase moje kamarádka, Jani, když o tom vůbec nebudeme mluvit nikdo, nebudeme si určitých věcí všímat a budeme si říkat, stejně je to zbytečné, protože buď to já nic nezměním, nebo když jsme dvě, tak nic nezměníme, no tak se skutečně nic nezmění. Paní Jana Zjerkova napsala, dobrý večer, Janičko, já jsem věčný snílek, co mi také zbývá, když některé sny se mi nemohou splnit. Ale třeba teď se mi vyplnil sen, abych měla reborn panenky. A představte si, přes Facebook si mě vyhledala jedna paní, která je rovněž sbírá a věnovala mi krásná dvojčátka. Dále noční linka mi poskytla přátelé na telefonu. Loni se mi splnil sen obléci kroj, ale pár snů mám zatím bohužel nesplněných. Tak třeba, když si ta přání budu přát, tak se splní. Jako ty výše uvedené, všem linkařům i vám, Jani, přeji to samé, napsala paní Jana. Děkuji samozřejmě i za váš příspěvek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Ano, před chvílí byla půlnoc, konkrétně máme minutu a půl po půlnoci a přesunuli jsme se do středy 26. srpna. Stále mě bude zajímat i po půlnoci, po čem jste v životě nejvíce toužili, co jste si přáli a jestli se vám to vyplnilo. Někdo si přál mít rodinu, druhý kariéru, třetí z nás si přál třeba obyčejné štěstí. A co vy, co pro vás bylo či stále je v nedohlednu a toužíte potom? Jaké sny a touhy jste měli? A měnily se vám vaše tužby během života a získaných životních zkušeností? Stále mi můžete psát na adresu www.rozhlas.cz/linka nebo na adresu linka@rozhlas.cz a také samozřejmě využít telefonní číslo 731 800 900. Tak a pan Michal využil webový formulář, to znamená www.rozhlas.cz/linka a napsal: Dobrý večer všem posluchačům a vám, paní moderátorko. Některá přání se mi splnila, ale ta nejdůležitější ještě na splnění čekají. Přeji si, aby se nám všem dělo více dobrých a méně špatných věcí. Sobotní noční lince s panem moderátorem Honzou Maconem jsem telefonicky svěřil svoje současné největší trápení. V závěru řekl, že napsalo mnoho posluchačů a že na mě myslí. Všem chci moc poděkovat za podporu. Nyní jsem každý den v kontaktu s maminkou mladé zesnulé dívky, se kterou jsem měl platonický vztah. Porazil jí vlak a na místě zemřela. Ač jsem cizinec a jejich jazyk neumím dobře, jsem nyní pro maminku velkou oporou, ale sám bych ji teď potřeboval. Dnes jsem měl další infuze v RS centru a v pátek jdu na to stejné oddělení k psychologovi. Ne kvůli roztroušené skleróze, ale kvůli ztrátě spřízněné duše, kterou už nikdy nepotkám. A to jsem si myslel, že k psychologovi už nikdy nepůjdu a vždycky všechno zvládnu sám. Přeji si pro nás všechny méně nemocí, více opatrnosti, více lásky a prostě všeho dobra. Prosím, pusťte nám zase nějakou svou písničku. Aha, to děkuju, Michale, děkuju, že jste to napsal. A Maruška panu Michalovi odpověděla: Milá paní Chládková, dočetla jsem příběh od mojí oblíbené spisovatelky, končí slovy, které bych chtěla poslat smutnému Michalovi. Anděle jsou připraveni konat dobro vždy a všude. Však nehledáme-li je, po nich jen šum křídel zbude. Nepromarni krásné chvíle, vníme je i v dojetí, pak život dá ti spočinouti v lásce šťastném obětí. Michale, vždy se nakonec sejdeme, vždyť srdce nehasnou, napsala Maruška.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem modrý maci.

0: Richard Miller zpívá, že štěstí je krásná věc a já si skutečně myslím, že to je to největší štěstí, které máme, že můžeme mít vůbec štěstí a že můžeme být šťastní. Prostě tak to je. Dneska mi to kamarád psal a já jsem byla nějaká smutná už od pátku, taky samozřejmě každý den není posvícení, no a on mi tak zvedl náladu, že najednou se vám ten svět rozsvítí a i o tom to je, mít dobré přátelé. No ale dost už vzpomínání nebo mé zážitky, protože my jsme zvědaví na vaše zážitky, našich posluchačů a já se vás dnes ptám, po čem jste v životě nejvíce toužili. A já v tuto chvíli vítám na telefonní lince 731 800 900 paní Janu z Brna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a zvlášť vás, paní Jano, protože vás znám i z toho šlágru někdy.
0: Ano.
1: Jste milá, upřímná, hezky zpíváte a proto teda se trošku divím, že jste té paní z toho 11. patra z té Prahy
0: paní Haleně
1: jako trošku neoponovala, ale nevadí, je to tak. Já bych jí chtěla říct, že ona nadává úplně na všechno. Co bylo za komunistů, bylo špatné, co je teď, je špatné. Já nevím, já bych tak nemohla žít, tak proč nenajde nějakou takové hodné lidi, přátelé dobré, máme jich tady ještě dost kolem dokola. Já to tak řeším, já mám pár tu výborných lidí, turistů, mám svoje kamarádky ve svém okolí, scházíme se, nejsme schopné takhle hrozně nadávat na všechno. Mm-hmm. Jak bych já takhle žila, kdybych viděla ve všem jenom negativa, všechno je špatně, no tak tu vnučku, kterou teda měla na té chatě, jak jsem to pochopila,
0: ano.
1: Tak proč ji nevychovává? Určitě to byla teda, když vnučka, tak
0: pravnučka,
1: od své dcery nebo pravnučka od své vnučky a ta od své dcery, že?
0: Ano.
1: Od její dcery, takže tak jaká, že nemůžu nadávat na svou vnučku přece, tak ať ji vychovává. No a všechno opravdu není tak špatné, jsou i dobří lidi, já bydlím tady, tam jezdí vysokoškoláci tady na koleje, kolem mě a málo když se mně stane, že by mě nepustili sednout. Nebo že by se chovali nějak hrubě. No, takže já to beru zas tak jinak. Přírodu máme ještě pořád krásnou. Když jedeme na Šumavu, nebo my chodíme s turistama ven, tak pořád ještě je tady krásně v naší zemi, ale nevím teda, proč ona tak šíleně nadává. Jak tak může žít? I ten nemá internet. No tak já mám internet, mám tam třeba to YouTube a tam jsou krásné věci. Tam mám moje nádherné písničky, tam mám přírodu, tam mám města, na cokoliv si napíšu a zajímá mě, tak si tam najdu a tak se nějaký obohacuju. Ale já nevím, možná je to i tím mým názorem, že jsem měla takové šťastné dětství a celkem život pěkný, takže mám jiný náhled prostě asi na život, no.
0: A nebo že jste se, paní Jeno, i obklopovala, promiňte, že vám skáču do řeči, že si pouštíte do života prostě lidi, se kterými chcete být a ty, se kterými být nechcete, tak si zkrátka do života nepustíte. Je to tak?
1: Samozřejmě. A ona je vzdělaná.
0: Ano, velmi vzdělaná.
1: No tak to bych jako, co tam zase neznamená žena tolik to, co tady, takže tam bych teda žít nechtěla. No ale zase ještě potom mě na příspěvek paní Nora a to teda zase jí dávám za pravdu, já mě taky děsí ty drony různé a takové ty války a to, co prostě to je dost drsné teďka, opravdu. Takže tak, ale vždycky si najdu něco hezkého.
0: Děkuju, paní Jano. No. A zdravím do Brna, přeji krásnou dobrou noc, naslyšenou.
1: Ano, já vám moc, moc vás zdravím. A děkuji za to, že jste mě vzala, že
0: taky
1: jsem
0: děkuji.
1: Se dovolala.
0: Dobrou noc.
1: Naslyšenou.
0: My jsme si s paní Janou povídali už během písničky, kdy jsem vysvětlovala, že já dávám prostor prostě pro všechny názory. O tom to je. Víte, Já si myslím, že vlastně naše společnost je tak strašně vyostřená a vyosená. Je nás tak málo, jsme tak malá země proti těm jiným velkým prostě státům. A když se nerozumí v uvozovkách 10 milionů lidí, jak se může rozumět prostě celý svět, když se nenasloucháme. Určitě máte tu zkušenost taky v životě, že prostě jsou volby, třeba vůbec to sem teď nechci plíct, jo? Ale že se pomalu lidi bojí říkat, že koho volí nebo jako kdo jaký má názor. Já, i kdybych měla ve svém okolí spektrum svých přátel, kteří každý bude volit někoho jiného, tak je mi to srdečně jedno, protože za to se tady bojovalo v uvozovkách v tom roce 89. A přece nebudu někoho odsuzovat za to, že má jiný názor. Proč jsem to teď říkala? Protože někdo má třeba názor takový, že je u nás všechno v pořádku. Druhý zase, že se na to dívá úplně jinak, protože cestoval po světě a vidí, co se tady všechno děje. A já si myslím, že i paní Jana, i paní Helena z Prahy, že obě mají vlastně pravdu. Jo, každá tu svojí, ale je dobré se o ní tady v noční lince prostě podělit. Každý to vidíme z toho svého úhlu pohledu. Já někdy mám taky, jak jsem říkala, špatnou náladu a v tu chvíli člověk vidí ty negativní věci. Ale jakmile se oklepu, jak já vždycky říkám, jak Scarlett O'Harová, do druhého dne vyspím se z toho, tak najednou vidím ten život krásný, protože mám to štěstí, že mám opravdu taky v okruhu svém lidi, které mám moc ráda a je prostě na světě hned líp, protože víte, že jsou lidi, kteří mají stejné názory jako vy, nebo podobné, nebo si prostě dokážete naslouchat. A o tom je ten život. Kromě toho, že jsem říkala, že je důležité zdraví a čas, tak taky mít kolem sebe zdravé prostředí a ne to toxické. To je prostě fakt. Jako úplně všechno asi kolem sebe změnit nemůžeme, a už vůbec ne, jako za pár let, ale vždycky jsem optimista, protože bez toho by se skutečně nedalo žít. Teď už další písnička. Valdemar Matuška nám bude zpívat. Já si vsadil na pár tónů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: I s paní Věrou z Ostrova u Prachatic se budu povídat na téma, po čem jste nejvíce v životě toužili a zda se vám to podařilo. Krásný dobrý večer, paní Věro.
1: Dobrý večer, tady paní Věra, teda teď volám z Vodňa.
0: Ano.
1: A asi něco v tom je, protože první jsem měla samý zlý lidi, nebo potkávám ještě zlý lidi, některý jsou hodný, a ve Vodňanech asi jsem potkala to pravý štěstí, protože jsem potkala chlapa pro svůj život na konci vlastně z mýho života, protože mi je 56 let a přála jsem se najít toho pravýho chlapa.
0: Ano.
1: A teď jsem se ho tady ve Vodňanech
0: našla.
1: Příbuznej mi ho dá dohromady, takovou jsem se ho našla. Pravou lásku.
0: Perfektní. To vám moc přeju, paní Věro. Takhle by se to přál každý.
1: No a tady mám hromadu zážitků. Vlastně některé zážitky už jsem řekla do rozhlasu. Teď jsem se po desátý teda dovolala.
0: Ano.
1: A přeju všem, aby poznali taky takovou lásku jako já, aby se s ním za těch 27 dní vlastně podívali. Během 14 dnů jsem se podívala s přítelem Jiřím všude možně a taky svůj svátek, který mám 8. října a 9. října máme se ze třídou každý rok. Tak proto jsem svůj narozeniny a svátek dala do jednoho a budu to mít i s harmonikou tady ve Vodňanech v družbě. Kdo přijde, ten může přijít. Neznámí i známí lidi.
0: Tak z vás úplně sála optimismus, paní Věro, a to je v pořádku.
1: Takže dám zákusek a chlibíček všem lidem, i když je neznám.
0: No perfekt. No moc děkuju, paní Věro, za ten hezký váš příběh a přeju hodně štěstí do Vodňan. Dobrou
1: vám
0: noc.
1: Taky přeju všechno štěstí, zdraví a lásku, abyste taky měla celý život a všem tam ve studiu.
0: Děkuju moc, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Přidám ještě zprávu, kterou napsal František ze Židlochovic. Dobrý večer. Protože já jsem měl ve svých 26 letech velké zdravotní problémy s ledvinou, tak moje velké přání bylo dostat se z tohoto problému. To se nakonec podařilo. No a teď si přeji dožít to stáří nějak v poklidu. Samozřejmě těch přání bylo víc. Většinou se týkala hlavně zdraví členů mé rodiny. Pane Františku, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek, který přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď už Elán. Příhodná to píseň Láska moja.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Co si v životě nejvíce přála a vyplnilo se jí to paní Veronika z Rakovníka, to se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Jano. Tady Veronika Rakovník. Tak mě to bylo, mojí touhou bylo vdát se mít děti, šťastnou rodinu a žít obyčejný život, tak jak pestrý život, tak jak ho žijou tak nějak lidé.
0: Ano, a podařilo se, paní Veroniko?
1: Vdala jsem se, byla jsem šťastná, manželství netrvalo, měla jsem dokonce velice inteligentního manžela, doktora, inženýra a vydrželo nám manželství 11 let a bohužel, ale musím říct, že jsem v té době byla velice šťastná, že jsem pracovala v knihovně a to je úplně ta krásná práce. Já tam byla tak šťastná, vydrželo to dlouho a potom mám kamarádku před 40 let, hodně chytré děvče, která učí v lidové škole hudební.
0: Ano.
1: A byli jsme, mám stále přátelé, mám přátelé právě s vaším rádiem, mám je moc ráda a jsem za ně vděčná, za celé vaše rádio, protože mám těžký život, ale nestěžuju si, jsem šťastná, beru ho tak jak
0: přijde, jde. Že jo? Ano.
1: Ano, no. A nemůžu, kdyby si člověk připouštěl prostě tohle zase jako zase přijde něco špatného, tak ne. Mám vás prostě ráda a nechci nikomu kazit.
0: Náladu a večer, že jo, paní Veroniko, ale to nekazíte v žádném případě.
1: Jenom jsem chtěla říct, že vaše rádio prostě poslouchám poslouchám vaše pořady, jsou pestré, pochoutkový rok a snažím se přispívat tak, aby to bylo šťastnou lásku, veselé a zdravě s Ivetou, prostě snažím se být, abych taky přispívala svými příspěvky tak, aby to bylo fajn a třeba nejsem ještě ve věku, kdybych třeba se snažím ještě najít někoho k sobě, koho bych měla ráda a mohla mu dát taky svoji
0: lásku, že jo? Porozumění, přesně tak.
1: Není to tak, ale já jsem šťastná, já prostě nemůžu si připouštět, že by bylo něco, takže prostě mám rodinu,
0: A to je důležité, paní Veroniko.
1: Rodinu mám, sice už jsem bez tatínka, ale rodinu mám a také si s ní užívám, takže se vám chtěla jenom moc a moc poděkovat za vaše pořady a jsem za vás ráda a přeju všem krásné dny a blíží se podzim, tak ať si ten podzim ještě užijeme k nějaké svoji, ať můžeme někam vyrazit na nějaký výlet a ještě si užít
0: hezkého počasí, paní Veroniko, je to tak?
1: No, ano.
0: Tak moc děkuju. Zdravím do Rakovníku, moc se omlouvám, ale zase musíme dát šanci dalšímu volajícímu. A já moc děkuju, paní Veroniko. Tak paní Veronice přidám zprávu od paní Heleny, ta napsala: Jano, určitě zahrajte písničku, kterou zpíváte, ať nám uděláte radost. Tak doufám, že udělám všem radost, a pokud někomu ne, no tak za to nemůžu. V každém případě, paní Heleno, děkuju, že si to přejete. Já toužila a stále toužím potkat parťáka na život. Tak asi podobně jako paní Veronika z Rakovníku. Četla jsem hodně příběhů, jak se to stalo lidem i ve starším věku, takže to nevzdávám. Je to moje největší touha. Myslím si, že ve dvou se to opravdu líp táhne. To si myslím, paní Heleno, též. Teď už teda ta slíbená písnička.

0: Text k této písni napsal Pavel Buňata. I když muž, tak myslím si, že se trefil do některé té naší ženské noty. I když se teda přiznám, že i když zpívám, že ty muže znám, tak je opravdu neznám. Prostě tak to je, poznáváme to asi všichni celý život. Teď si dělám trošku legraci. Dnešní téma je, co jste si v životě nejvíce přáli. Já hledám pořád to porozumění, ale myslím teďkon mezi všemi lidmi, abychom si rozuměli, aby nedocházelo k různým nedorozuměním a tak dále. Po čem jsme nejvíc toužili? Tak po čem nejvíc toužila paní Marie z Prahy Západ? To mě bude zajímat v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, všechny zdravím. A já jsem byla nejšťastnější, že se mi splnilo, když měla maminka klinickou smrt. Dostala se z toho, pak to byla ještě 10 let a ano. Dokonce se i vzdala. Protože matka byla vždycky jako na prvním místě.
0: Ano.
1: No jinak profesně, tak jsem byla šťastná, že jsem si uhájela byt, chybělo mi 3/4 roku, přišla změna a na schvál mi nedali práci, abych o ten byt přišla.
0: Mm-hmm.
1: Anebo abych ho musela zaplatit. Jo, takže já jsem potom začala putovat po ubytovnách, po privátech, protože ty stanoviště rušily teda i jinde, bylo hrozně těžký se v tom oboru udržet. Začínala jsem vlastně úplně od začátku, dělala jsem tu nejhorší práci, až jsem se zase dostala na tu svoji profesi, ale jako ten byt opravdu jsem si zachránila.
0: Úžasné.
1: A co mě mrzí, co mě moc mrzí, vy jste to tam i řekla, nezáleží na tom, kdo jak fandí svý straně.
0: Rozumím.
1: Jsou lidi dobrý a jsou lidi zlí.
0: Ano.
1: Jsou to chameleoni. Jednou je červený, po druhý je modrý, pak je fialový a nakonec je z něho prezident.
0: Jo,
1: tyhle
0: jo.
1: Ty lidi se mají nejlíp. Prostě kam víte tam plášť a my to obnášíme, ty obyčejní lidi. Ta republika mizí, je čím dál menší. Mluví se o našich vnukách, pravnukách, ale to už nebudou ani Češi. Tady to bude tak namíchaný, jo, anebo nás uplácají čepicema.
0: Hm.
1: Jo, opravdu mizíme. Tohle to mě strašně mrzí. Čechy už nejsou český. Kdo má peníze, ten vládne v Čechách. Jo, a nedej bože, když děláte poctivě a pak máte podlomený zdraví, zůstanete sám, pak se jenom navoptíš. Málo kdo teda vám pomůže.
0: A našla jste, paní Marie, kolem sebe takové
1: určitě,
0: lidi? To jsem ráda.
1: Určitě taky. Byl to třeba můj partner, ten bohužel umřel teda.
0: Ano.
1: Už mě bude 73 let. Dělala jsem asi 7 let přes, držela mě jenom práce. A nevím, kdo to byl, ale vždycky se někdo našel, kdo mi pomohl.
0: Úžasný.
1: Třeba i v té práci. Jo. Já jsem věděla, že navádějí, neberí, jo, nebo tohle. No a nakonec mě vzali. A našli se dobrý lidi opravdu taky. I na těch vedoucích funkcích. I v tom osobním, tom obyčejným životě.
0: Tak dokud tahle světýlka budou, paní Marie, jak se říká, tak bude lidstvo zachráněno. Až tyhle světýlka nebudou, tak bude lidstvu konec. To prostě tak je. Tak zaplať pánbu za dobré lidi. Jsem moc ráda, že jste je našla
1: vám,
0: i vy.
1: Děkuju vám. Všichni vás zdravím.
0: Dobrou noc.
1: Někdy naslyšen.
0: Naslyšenou, paní Marie,
1: dobrou.
0: Naslyšenou. Přidám zprávu, kterou napsala ještě paní Dana z Blatné. Janičko, děkuji za slova vaší jmenovkyně Strutnová. Velmi moc jí zdravím zpětně a souzním s jejími názory. A i já miluji přírodu, stromy, které dobíjí pozitivně. Ničíme vše, co dodává energii a ničíme si planetu Matku Zemi.

0: Co si od života nejvíce přála, co se jí splnilo a na co ještě čeká paní Marie z Dobříše? Dobrý večer. Co to
1: dobrý
0: bude,
1: večer,
0: paní Marie?
1: Dobré ráno.
0: Ano.
1: Já bych jenom chtěla říct, že to trochu odlehčím.
0: Ano, ano.
1: Jako dítě jsem si strašně přála, když jsme šli z kina a my jsme to měli domů 2 kilometry, aby pro mě přijela pec, na které jezdil Honza, a aby mě dovezl domů. To bylo největší přání, které se mi bohužel
0: nesplnilo, že jo?
1: Nesplnilo, ano.
0: Třeba se splní.
1: Teď už sotva chodím, protože už jsem postarší dáma, ale další přání jsem měla podívat se do Peru, a to do Limy. To se mi nesplnilo také. A už se mi to nesplní, protože už trénuju pomalu skoky do rakve, takže to už opravdu není v mých silách, jako fyzických. No a další věc, a to bych teďko měla přání, kdyby mě tak někdo vyslyšel, a to nejsem sama, to nás je hodně. My bychom si přáli starší občanky, aby se někdy v televizi, ještě než

0: umřeme, vysílali záběry z celostátních Spartakiád. Ono se sice říká, že to bylo špatné, ale to vůbec není pravda, že se to muselo. Na vesnicích chlapy, ženy cvičili sami, rádi, ochotně, nikdo je nenutil.
1: My je
0: jsme
1: to
0: byli
1: tak.
0: Maturitní třída a chtěli jsme cvičit, jenže u nás v Dobříši byla jediná možnost cvičit za svazárm. Tak my jsme cvičili za svazárm v maturitní třídě. Tak jsem učila děti a ty také jsme se dostali na Strahov s tím svazármem taky. A ty děti, ne že museli, ale ty přímo prosili při tělocviku, i když to bylo bez hudby a na počítání. Zacvičíme si to. Takže nevím, proč je proti tomu taková jako averze. Jako já už jedna moje známá už i se ptala v České televizi, jestli by to mohli vysílat a tam jako odpověděli, že to nemají v plánu. Uh-huh. Ale domnívám se, že by to potěšilo spoustu lidí. Protože třeba ty děti, které to tehdy cvičili, těm je teď 76 let. A také by to rádi viděli, rozumíte? A takových je nás hodně.
1: Je pravda, je paní Marie, že já jsem cvičila Spartakiádu za žákyně, tehda starší žákyně. Pamatuju si ještě ty červeno-bílé dresy. A bylo to na poupata. Je to prostě
0: ano,
1: tak, no.
0: Ano.
1: A jak no to říkáte, když už nic jiného, jo, tak se donutili děti hýbat. Protože dneska vlastně nikdo nechce cvičit, že jo, nebo úplně málo. Já vůbec si nepamatuju, že by někdo přišel s nějakou omluvenkou, pokud teda vyloženě to dítě nebylo nemocné nějak vážně, jakože nebude cvičit. A dneska, co mi třeba říkají kolegyně, tak necvičí půl třídy. To je strašný.
0: No. To je hrozný, no. No tak to jsem jenom chtěla říct, kdybyste, nemáte náhodou známosti v televizi.
1: Bohužel
0: byste,
1: ne. Paní Marie, bohužel ne. Takové jinak, známosti nemám.
0: Jinak souhlasím teda s těmi lidmi a ještě musím říct takový soukromý pocit, že když někdy mě někdo vezme na výlet autem a vidím ty solární panely, tak si tak říkám, teď mít kámen. Určitě bych se do jednoho trefila. To mi taky strašně vadí. Strašně mi to vadí, no.
1: Tak dobrou noc.
0: Dobrou noc taky a mějte se moc hezky, hodně zdraví.
1: Vám
0: a
1: taky.
0: A ať se vám splní všechna přání, která
1: přesně
0: se vám
1: tak
0: ještě nesplnila.
1: Přesně
0: tak. Takže dobrou noc.
1: Dobrou noc. Přidám zprávu, kterou napsala paní Iveta přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Zdravím vás, Janičko a Nespavce. Odmala jsem si přála být učitelkou a mít okolo sebe kupu dětí. Sice velkou oklikou, ale obojí se mi splnilo. Během času si člověk vysnil další cíle. Jedním z nich byla dovolená na kolech. Prostě sednout na kolo a jet courat se přírodou, kam nás oči povedou. Jenže manžel na to nebyl. Později bych vyměnila kolo za karavan, či ještě lépe za obytné auto, ale čas běžel, roky nám přibývaly a sny se pomalu rozplynuly. Dnes jsem sama a zbylo už jen snít. Jaké by to bylo, kdyby se ty sny vyplnily? Přesto mám jeden sen, který by se mi i v mém věku splnit mohl. Sice moc špatně chodím, ale ráda bych viděla relikviář Maura. A tak si říkám, že tenhle sen není nesplnitelný. Přeji všem dobrou noc a hodně vysněných a posléze splněných přání, napsala paní Iveta. Pan Mojmír ze Svitav naopak využil e-mailovou adresu linka@rozhlas.cz. Když jsem byl mladý, přál jsem si zveřejnit knížky, které jsem psal, a zbalit spolužačku Jarku. Byla moc fajn, ale chtěla být jen kamarádka. Když dostala možnost, začala podnikat. Upadla do dluhu a vyřešila to sebevraždou. Tak se za ní jenom modlím. Ty knihy asi nejsou tak dobré, aby se daly vydat. Hezký večer, napsal pan Mojmír.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Mám radost, že dnešní téma vás zaujalo, protože jste hojně psali i telefonovali a nechala jsem si na závěr zprávu, kterou napsal přes webový formulář pan Milan. Zdravím posluchače a přispěvatele. Už mládí, kol puberty a dál jsem toužil po určité svobodě a otevřenějším takzvaném životě. Režim se malinko pozměnil a svobodnější společnost tu je též. Sám i díky páru kvalitním lidem bych řekl, že dosahují na onu i vlastní svobodu. Není to a nebylo toho snadné dosáhnout. Po čem jsem toužil, je naplánováno a daří se to. Beru to za zázrak a děkuju všem a všemu, kdo mě dokázali směřovat tam, kde jsou lidi šťastnější a nepotřebují k tomu plno peněz, vlivných lidí, ale stačí mi k tomu láska, pokora a radování se z mála věcí, od kterých se odvíjí i úžasné žití. Opatrujte se všetci příznivci noční linky. Ahoj z okraje Valašska, váš Milan. Děkuju samozřejmě, Milane, i za váš příspěvek do noční linky. A teď už mi nezbývá nic jiného, než se s vámi, milí posluchači, rozloučit, popřát krásnou dobrou noc. A těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky 2. září, kdy mě bude zajímat, jaké příběhy si pamatujete z vyprávění vašich rodičů a prarodičů. Tradují se ve vaší rodině příběhy například z 2. světové války? Na jaké nejstarší rodinné příběhy si ještě vzpomenete? Chtěli jste se dozvědět z minulosti co nejvíce? Stačili jste se vyptat, nebo už se některé události nikdy nedozvíte? Dnes noční linka s mojí kolegyní Jitkou Lukešovou, která se vás bude ptát, umíte jíst střídmě? Znáte úsloví jez do polosita a pij do polopita? Dodržujete ho alespoň trochu? Jíte rádi a jíte hodně a je to na vás i vidět? A co zkoušíte dělat proto, abyste žili střídměji a tím pravděpodobně i zdravěji? A jak vnímáte skutečnost, že se nejen v naší zemi v rodinách spousta jídla vyhazuje a plýtvá se potravinami? Tak na to na všechno se vás Jitka bude ptát. Já jsem dnes před noční linkou byla pozvaná od mé kamarádky Uršuly Klukové, abych se šla podívat na natáčení s Honzou Dětkem. A tam je mimo jiné tedy byly s dcerou jako hosté Hana Dvorská, naše úžasná to žena, která je parašutistka, no prostě umí všechny snad sporty, na které si vzpomenete, kaskadérka. A ta řekla hezkou věc, nekupuj, potom prostě nemáš co jíst, ale hlavně nejes. Takže nekupuj vůbec, ať to doma nemáš prostě. A když to doma nemáš, tak to nejíš. Takže tohle bych řekla asi já v noční lince Jitce. Dobrou noc vám přeje, Jana Chládková.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Divadlo pro vaše uši je tu zas, aby vám vyprávělo, no a to je právě to, vyprávělo. Jak málo máme času poslední dobou na to, abychom se na chvíli zastavili, abychom přestali spěchat a našli si čas jenom tak pár minut sami pro sebe a třeba taky pro několik veselých a moudrých příběhů. Jestli se přidáte, můžeme to zkusit právě teď. Hezký večer.

0: Jeden můj přítel, divadelní režisér, říká, dva to je dialog, ale tři to už je divadlo. No, nebo taky dodávám výborná příležitost ke společnému vzpomínání. Třeba na to, jaké byly ty začátky rozhlasového vysílání, jak se tehdy začínalo s natáčením. To se vám takhle jednou sešli u mikrofonu ti, kteří to pamatovali, a jako první dostal slovo režisér a rozhlasový reportér Miloslav Disman.
1: Tak třeba o takové reportáži z jeslí. Tam přijdete mezi dvouleté nebo sotva tříleté caparty a teď byste rádi také posluchačům přinesli nějaký zvukový obrázek, jak ty děti tam štěbetají, jak si hrají, jak se učí mluvit, jak se tam baví. Jenomže jakmile přinesete předně mikrofon, tak nejvýše v prvním okamžiku řeknou, hele, co to je, můžu ho s tím praštit nebo něco takového, ale za chvilku se tak zajímají o tu technickou stránku mikrofonu, že přestanou mluvit vůbec. A to se nám právě jednou stalo, že jsme vysílali přímou takovou reportáž a nemohli jsme z těch dětí dostat jediné slovo. Tak jsem zoufale běhal po světnici, hledal jsem nějaké mluvící děťátko, vyptával se, domlouval i k těm nad těmi postýlkami, ne a ne, až konečně vidím jednoho, který tam byl někde pod klavírem, vyběhne odtamtud, utíká ke mně, oči plné dychtivosti, zřejmě mi chce něco povědět, tak co chlapečku, co pak ty nám povíš, co pak ty víš novýho? Pane, rozhlas, utíkejte, onem tamhle pod klavír, ona tam, Andulka čůrá. Když jsme přišli potom už mezi děti starší, ovšem taky maličké, do mateřské školy, tam už by to bylo snadnější. Ovšem přesto jsme považovali za nutné těm dětem napřed vysvětlit, co se to vlastně bude dělat, aby to bylo pedagogické, že? Tak jsme jim tam postavili mikrofon doprostřed místnosti, do kterého měli zpívat a recitovat a tak. A já jsem jim chtěl vysvětlit, co to vlastně rozhlas je. Řekl jsem si, no o rozhlase to mají doma jenom ten přijímač, ale to vysílání, ten princip a tak dále neznají, nevidí, co je to mikrofon. Tak jim to vysvětlím na fotografování. A řekl jsem, podívejte se děti, kdo z vás se fotografoval? No všichni se fotografovali. A tam byl takový pán, ten se schoval pod takovou černou deku, že? A on tam měl takovou bedinku, bál jsem se říct aparát, protože jsem si myslel, děti přece slovo aparát a tak dále, fotografie a to nebudou znát. Měl tam takovou bedinku, skrze tu bedinku se na vás díval, sliboval vám, že tam vyletí ptáček, že? Tak prosím, tak to je to fotografování, v té bedince se objevuje váš obrázek, potom ho dostanete a tak dále. No a já tady mám také takovou nějakou maličkou bedinku, ještě menší, než je ten fotografický aparát, jenže ta bedinka nefotografuje váš obrázek, jak vypadáte, nýbrž to, jak mluvíte. Víte, děti? Váš hlas. Načež se ozve vážný hlas ze zadu. Kdyby nepovídal, dyk je to mikrofon. Teď si vzpomínám na jednu hereckou. Tady ve studiu. Právě zde v Šestce se to stalo. Spoluúčinkoval ve školském rozhlase jeden velmi známý imitátor všelijakých zvířátek školského rozhlasu, no Tonda Jedlička. A my jsme na něho čekali aspoň 3/4 hodiny. Všichni herci včas přišli, technika všechno bezvadně připraveno, ale nemohli jsme vůbec zkoušet, poněvadž Tonda Jedlička nikde. Za 3/4 hodiny se rozrazily prudce dveře studia. Tonda Jedlička vletěl do studia s bezvadně nastudovaným, jak je uštván, jak je uhnán, jak je spocen a tak dále, tedy to sehrál skvěle. Přiběh náš k nám a povídá, představte si, co se mně stalo. Já jsem si včera večer tu roli studoval. Já jsem si tu roli v předsíni položil na skřínku, že si ji vezmu sebou. Vyběhnu z domu, vzpomenu si, nemám roli. No to není možné, já musím roli mít. Rychle běžím zpátky, roli popadnu, sednu do tramvaje a ještě, jak jsem zvyklý, z tramvají studuji roli, abych byl opravdu dokonale připraven. Jedu a skutečně jsem se tak do té roli začetl, že jsem přejel rozhlas a najednou vidím, že už jsem asi o 2 stanice výš, nahoře u Jiřího náměstí, vyskočím ven a co se nestalo, představte si, já tu roli nechal ležet v tramvaji. Tak jsem se rychle rozběhl za tou tramvají, asi 3 stanice jsem vydržel to tempo, ale u ty 3. stanice už mi prostě ujela, už jsem do ní skočit nemohl, promiňte, nemám roli a zpozdil jsem se, velmi mě to mrzí. Ale v tom okamžiku, to nebylo prosím narežírováno, nic, se otevřely dveře studia, přichází pan Fabián, drží něco za zády a povídá, který pak slavný rozhlasový mistr si tady včera zapomněl roli. No ovšem, pan Jedlička. Teď jsme čekali, co na to Jedlička řekne. Jedlička se zarazil a najednou povídá, to je ale dramatická situace, co?
2: F.K. Zeman si ještě na něco vzpomněl. ale přeskočil poněkud pořadí. Dříve se hlásil...
3: Já to ptáče, přivětem sem a tam, čemu ten bloudí...
2: Josef Fritsch, herec a pomocný režisér Československého rozhlasu.
4: Rozhlasu, tak to by bylo za jednoho pana režiséra, který taky je napravdě boží. A vysílala se nějaká věc, tenkrát ovšem se vysílala živě, poněvadž tenkrát se nenatáčelo, tak jako se natáčí dneska všecko. No a mezi účinkujícími té velké věci, byla to snad, myslím, hodinová relace, účinkoval jeden mistr z Národního divadla. No a když přišlo k vysílání, naskoušelo se to a on hrál, myslím, nějakého doktora, už se tak dobře nepamatuju, který potom provádí nějaké operace, pak přijde, umývá si ruce a tak dále. No a náš Fabián, který, jak mu režisér nařídil, připravil stoleček, dal na to umývadlo a tak dále, s vodou, ručník, všecko připravil, jak se sluší a patří. No a mistr, aby nemusel držet text, no tak si text dal na pult, který byl připraven pro něj, no a přišlo k vysílání. Ten mistr z Národního divadla byl tak pečlivý a tak opravdu poctivě připraven, že veškeré poznámky, které mu režisér řekl, tak ty si pečlivě zaznamenal ingoustovou tuškou do textu, že ano, a všecko si tak poctivě potrhal slova, kde co, všecky poznámky měl vzorně v knize udělané. Aby papíry při obracení nešustili, tak si knihu rozdělal a bral list po listu a dával si odmluvené listy stranou. Role byla veliká a najednou, ale co se nestane. Jak hrál před tím mikrofonem, měl velikou scénu, tak teď najednou zavadil o tu knihu, jak ji měl na tom pultě, papíry se sesmekly a sesmekly se mu do toho umývadla. Proto by konečně nebylo nic tak zlýho, kdyby tam nebyla ta voda. Teď ale ta voda pěkně ty papíry, tu vodu sálí do sebe hezky. Ty poznámky tou ingoustovou tuškou, to se pěkně rozplyzlo, tak po tom papíře text samozřejmě, že začal být nečitelný. Teď on zoufale držel poslední dva listy, který ještě mohl odmluvit, držel zoufale v ruce, teď jen se díval, co se bude dít. No my okolo byli přímo konsternováni všichni, protože teď jsme nevěděli, co se bude dít. Tak jednoho kolegu napadlo, vrazil mu svůj text do ruky, no ale jak je to vrzda, se on tam neměl zaškrtaný ty svoje monology a tak dále. Tak teďko co dělat? Teď mezi tím Fabián lovil ty listy, bylo jich tam asi tak 20, ještě dokonce zbývalo, tak to lovil z toho umývadla, teď zase se díval, tady není nikde ústřední topení, že kam by to dal sušit, tak teď se to vysušovalo na stole, dal se vždycky list z cizí, z druhého textu se dal na to, teď se to hledělo vysušit, mezi tím chudák četl, hrůzný věci přečetl, poněvadž nevěděl, co má mluvit, nevěděl, jak má mluvit, no zastavit to nešlo, to se nemohlo vykypnout, no zkrátka a dobře, došlo to tak daleko, že mistr nedělal nic jiného, nežli vždycky vzal od někoho list, který mu ho strčil, jo, suchej, zatím mu to zaškrtávali, co mluví, dali mu list, on se chudák jen utíral, potil, takže potom opravdu jsme viděli, že voda je strašně škodlivá věc.
5: Divadlo pro vaše uši.
1: Když jsme tak v těch vzpomínkách, tak si vzpomínám, jak jsme vynalézali. Jak jsme vynalézali a jak jsme se nadřeli se vším možným, co my jsme si všechno museli navýmýšlet a co jsme museli dělat. Tenkrát ze začátku, no to desky, depak desky. To já jsem štěkával za honorář, dostával jsem 25 korun za štěkání v operetě. To jsem byl pes. No, teda Ferda by ode mě kurku nevzal, to samozřejmě.
6: Dneska je rozhlas tak daleko, že máme skutečný...
1: Skutečného šipého, zvíře. Ano, vzdělance, psího vzdělance. Nebo tenkrát, když bylo potřeba zátku z láhve, no my jsme byli chudí, mladí začátečníci, a my jsme si nemohli na každou hru kupovat láhev něčeho a vytahovat zátku před mikrofonem, aby to bylo doopravdy. No tak se to dělalo tak, že se stočil prst hodně hluboko pod hubenou, pokud možná hubenou tvář, ta se tím prstem natáhla, asi takhle. Je?
7: A už byl efekt. A znělo to, já nevím, jak vám, ale našim posluchačům, kteří bývali skromnější, než jsou dnešní naši posluchači, to tenkrát znělo docela dobře. No a nebo jsme kokrhali.
8: Tak já mohu sám ze své zkušenosti opravdu říct, že jednou technik před zahájením ranního vysílání mě volá jako hlasateli zoufale: prosím tě pěkně, Johnny, podívej se, nám se tady rozbil kohout, co budeme dělat? Archiv je zavřený, já nevím, co budeme dělat.
9: Tak já mu povídám, počkej, tak klidně, já ti toho kohouta zaimituju. Signál, časové znamení, v 6 hodin, tenkrát se začínalo 6 hodin a ozvalo se.
7: Já si vzpomínám, jak jednou jsme chtěli získat ten zvukový efekt jelení hříje. A to Till tenkrát byl správcem ostravského rozhlasu a tak říká, musíme být tu hříji. To musíme mít věrný snímek, to byla nějaká lesnická hra. On tam chtěl mít zkrátka ten věrný snímek té hříje jelení. Tak se jelo tenkrát někam na Hukvaldy, tam do těch lesů, tak se tam natáhali jsme tam spoustu kabelů a to přenosové zařízení, odtamtud to šlo po povrchových linkách, tenkrát do Ostravy, z Ostravy se to propojilo do Prahy. Jediná natáčecí aparatura gramofonová byla v Praze a ta už byla zapojená, všechno připravené, udělala se zkouška mikrofoní a potom jsme to tam 3 dny nechali, aby tam vyčichly všechny ty lidské stopy a za 3 dny jsme zapojili mikrofon, který tam byl ukryt v houští na místě, kam nejvíc jeleni vycházeli a říjeli. No a tak jsme zapnuli a teď operatér poslouchá, říká, nic tam není, není tam nic slyšet, jestli to má všechno v pořádku, proud, všecko bylo. V Praze. Tak co bude, kdy budeme natáčet a nic, ale takové ticho, tedy to vypadalo opravdu tak nějak divně. No tak nakonec nezbylo, hodinku to zkoušeli, hledali závadu, nezjistili nic, všechno klapalo technicky, jenom nebylo nic slyšet. Tak se sebrali a kráčeli po kabelu pěkně do lesa, přišli na paseku, přišli do křoví a zjistili, že jim mezi tím někdo ten mikrofon ukradl. No tak od té doby to dělali pořád ti lesáci, jo, jak dělají. Já to tak neumím, ale teda oni to dělají takhle, že dají si obě dlaně k ústům a přitom to dělají jako jeleni. A dokonce jeden o sobě tvrdil, že to dovede ještě líp než jelen a že jednou za sebou přilákal laň až na náves. No já mu nevím.

a mír. Kdo pak dnes ví,

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Když se tu před chvílí vzpomínalo na ty lovy beze zbraní, natáčení jeleních hříjí a tak podobně, připomněl jsem si druhdy populární knížky spisovatele Jaromíra Tomečka, jeho příběhy z lesních zákoutí. Mimochodem, Jaromír Tomeček sice nepatřil do té party rozhlasových sedmilhářů, ale jednou tam jako skvělý vypravěč taky zavítal. Ostatně všechny vám teď ve studiu představí rozhlasová redaktorka Dita Skálová.
2: Máte rádi žertovné historky ze života? Tak si na čtvrt hodiny sedněte a poslouchejte. Pořád nám píšete, že se vám ty minulé mikropovídky ze života líbily. Dobrá, máte možnost jich za 15 minut slyšet 10. Možná, že jste některé už slyšeli, ale je to už dávno, tak to snad nebude vadit. Načne to spisovatel Milan Smolík.
3: Mně nikdy nenapadlo, že kluk můj, který mu je dnes 12 let, si všímá všelijakých diskuzí, různých politických diskuzí, které jsem měl já se svým otcem. Až jednoho dne mě překvapil takovou otázkou, hrál si nic, bylo ticho doma a on mě najednou povídá, poslechni, tati, kdo to vůbec byl ten starý Rakousek? Často slyšel, říkal, za Rakouska bylo Pilbuřky, za Grejcar, nebo já nevím, teď je to tak, dobrý to bude.
4: Já to říkám z rozpaky, poněvadž já ji slyšel od Ivo Fischera, kterého všichni znáte, tak on má báječného kluka Honzu. Tato historka je z doby, kdy Honzovi bylo půl druhého roku. A to je takový kluk, no, prostě exportní, namalovaný tváře, takový temný, inteligentní
2: oči. A tohle je Zdeněk Jirotka.
4: A oni mu jednou doma půjčili takovou nějakou knihu, aby si v tom listoval a dal pokoj. A on si tam našel obrázek, reprodukci nějakého slavného obrazu ukládání Krista do hrobu. No a teď tam v popředí ležel ten nahatý Kristus jenom s takovou rouškou a tam ty postavy a díra do skály. A teď dítě, které se nikdy nesetkalo se smrtí a tak, no tak koukal se Honza na ten obrázek a oni najednou zjistili, že on si tiše něco povídá. Tak šli blíž a Honza si ukazoval na postavy na tom obrázku a říkal, paní pláče, paní taky pláče, pán pláče, bože, bože, hrůza, budou ho koupat.
3: To kdysi vozívali velcí psi chleba. To byl takový velký hafan, jakoby řeznický, a na vozíku měl naskladaný chleba. A jednou se takový
2: Jaromír Tomeček, zastaví, spisovatel z Brna.
3: No a učedník nosil chleba do obchodu a jak tenhle ten hafan takhle stojí a čeká, až dostane povel k jízdě, tak stará babka tam z domu vynesla jako ven na čerstvý vzduch takového toho malého psíčka, takového toho zmrzlička, co se pořád třese. A tak ho postaví na zem, on nespadl, on se držel a teď se třese a najednou ho pojala nějaká šílená odvaha, rozběhl se a tohle velkého rafana chňap odzadu za zadní nohu. Teď tenhle ten pes, který ho v představě nemohl kousnout nic než lev a ten tam nebyl, prostě by vkousnut, tak skočil kupředu a teď s tím chlebem letěl s tím vozíkem kolem města. Tak nejprve ztratil chleba, pak ztratil korby, pak ztratil nápravy, pak ztratil všecko a teď nakonec, když měl jenom oje, tak vletěl domů a ještě vymlátil tím mojemu toho pekaře výklad. A teď prostě vykládám, když rozumíš, z čehož plyne naučení. Když tě kousne takový zmrzlíček, můžeš ztratit chleba.
5: Tady právě visí obraz jednoho
2: malíř
5: našeho výborného
2: Jaroslav
5: krajináře.
2: Malíř Jaroslav Kočenášek.
5: A já ho pro jistotu nebudu jmenovat, ale tu historii, která se stala skutečně a byl jsem tomu přítomen. Chodili jsme spolu venku malovat po Vltaví. Ne, já ho nebudu opravdu jmenovat, on by se třeba zlobil. A on, když se vypraví tedy do terénu malovat, tak nosí na zádech takovou jakousi, vypadá to zkrátka jako krosna. Je to dost složitý aparát, který který je to francouzský výrobek a to se potom postaví, má to nohy, má to různá šuplátka a samozřejmě stojan a štaflák, že je to velmi složitě a působí to mohutně. My jsme přišli tam, byla tam nádherná krajina, byla tam krásná chalupa, tak on si to před tu chalupu začal stavět, až počítal s tím, že vymaluje tu chalupu a vzadu tu řeku. No a když už to měl skoro dostavěno, což dalo dost práce, tak vyšli z té chalupy smutný lidi a povídali mi, prosím vás, tady nám nehrajte, nám umřela babička.
6: Stručně z nemocnice, jen jako výborný. Ty jsme takový veselý kopy. Jistý půděl
2: profesor Ivan Osvald.
6: Na městí v nemocnici a bylo tam víc lidí v pokoji, náhle tam vběh ten lapiduch, držel nějaký lejstro a říkal, Kadečka, je zde Kadečka? Jsem zvala, tady. Říkal, Kadečka, nesmíte být operován, máte slabé srdce. Říkal, já byl včera.
7: Mně se podařilo vyděsit jednoho štábního kapitána. Ale přišli jsme k sobě asi takhle. Já jsem za protektorátu sloužil na poště. V Jindřišské ulici v ústřední telegrafní stanici.
2: A tohle Praha, je scenárista František
7: Vlček. A sloužil jsem tam ve funkci, která se přesně jmenovala plně zaměstnaný poštovní pomocník s denním platem měsíčních 740 korun. Po čase a po určitých službách mě přezadili do takzvaného PPO, což byla poštovní protiletecká obrana. Ta služba trvala 24 hodin, pak jsme měli 48 hodin volno a nedělali jsme tam prakticky nic, protože jsme byli všichni pošťáci, jenom jsme tam měli rozvěšený porůznutý sekery a helmy a takto náčiní k tomu. Po čase, kdy jsme žili úplně bezprizorný, přišel k nám štábní kapitán z tehdejší protektorátní armády, z té zrušené armády se vytvořila taková vládní vojsko, správně, ano. A byl to strašlivý byrokrat, pravděpodobně proto tam u toho zůstal. A první, co udělal, že nás rozstřídil na dvě družstva, družstvo hasičů a družstvo samaritánů. Pak nám napsal předpisy pro hasiče a předpisy pro samaritány. A potom ty předpisy chodil zkoušet. Tedy nikdo tohle neovládal, ale já mám paměť pro nesmysly, přímo fotografickou. A tak jsem ty předpisy se zálibou čet. A on přišel jednou, trošku byl pohněvaný a začal zkoušet. Říkal, co jste vy, ten řekl, já jsem samaritán, on řekl správně, a co budete dělat v případě náletu. Ten měl odpovědět, v případě náletu budu se pohybovat v troskách poštovní budovy, budu vyhledávat raněné a umírající a po poskytnutí první pomoci dopravím je na obvaziště. Tak tohle nevěděl. A šlo to dál a bylo to čím dál tím horší, až došlo na mě. A on říkal, co jste vy, ten tlustý, já jsem říkal, já jsem proudník. To bylo správně, on taky řekl, ano, správně. A co budete dělat v případě požáru? Hned vysvětlím funkci. Já jsem si odkašlal a řekl jsem, podle předpisu doslova, v případě požáru dostavím se poklusem k ohnisku požáru, násilím otevru hydrantovou schránku, uchopím oběma rukama mosaznou proudnici a zaujmu postavení co nejvýhodnější. Potom počkám, až za mnou další dva z mužstva hasičů přivlekou rozvinutou hadici, s ručným pohybem zapojím mosazné náustí hadice do mosazné proudnice a hlasitým povelem teď, v závorce v případě hluku, který obvykle u požáru bývá cukáním za provaz, dám povel k roztočení hydrantu a potom dle svých sil a možností požár buď to uhasím, anebo lokalizuji. Ten člověk se na mě takhle dlouze díval, pak odešel a od té doby jsme ho tam neviděli. Tahle historie má ještě dohru. Já totiž jsem ty předpisy ovládal perfektně. Ovšem pak došlo k praktické zkoušce. Já jsem se skutečně dostavil poklusem k ohnisku požáru. Požár samozřejmě byl předpokládaný. Odevřel jsem násilím hydrantovou schránku, uchopil jsem proudnici pro hašení pěnou. To byla proudnice, která měla nahoře takový karburátor. Podařilo se mně zapojit mosazné náustí proudnice do mosazné hadice, i když s použitím trochu násilí. A teď jsem zaujal postavení co nejvýhodnější a další dva z mužstva hasičů mě do toho pustili vodu. Já jsem stál na dvoře uprostřed poštovního dvora, kde byly vozy a koně tenkrát ještě, a teď vzniklo něco, co se podobalo vodotrysku, fontáně. Já stál uprostřed jako trpaslík a nade mnou se klenulo obrovský deštník vody, který stříkal na všechny strany. Samozřejmě pošťáci vyklidili ten dvůr a já jsem stál uprostřed bez pomoci, až někdo potom přeseknul tu hadici, tím jako zachránil situaci, takže jsme mohli skončit poblach a odejít.
8: Výborně.
0: Divadlo pro vaše uši. Ponořte se do hlubin našeho rozhlasového archivu a vychutnejte si lahůdky v podání legendárních českých herců, komiků a vypravěčů.
2: Herec a režisér Karel Pech.
9: A to mi vyprával jeden kolega, který říká, že nesnese, aby to okénko na té malé místnosti bylo otevřené. A říká, sedím na té malé místnosti a čtu si. Najednou mi někdo šlápne na pravé rameno, na levé koleno, odligruje, otočí se na mě a řekne pardon a odejde. Slyším ještě, jak se odevřel byt a zmizí. Zloděj, který ho honili po střechách, tak touhletou cestou se dostal ven. Od té doby nesnáší ten můj kolega, dneska to zasloužil u mě otevřený okýnko. Do světlíku.
6: Když čte. Jste to nabral tedy z hluboké hrnce, včetně příčiním historii, jak v Mánese, kde býval klub dříve česko-německých divadelníků, posléze umělců, tak tam se chystal Silvestr, sešli se tam různí lidé a ten den spatřil ten kustod, Mitiska s kustodem spolku Mánes Poláčkem, dole přimrzlou kachnu, která už se nehejbala, tak tam slezli po takovým žebříčku, kachnu ocekli, ta byla úplně mrtvá, že? A v tom už se tam začali hrnout ty davy, oni tu kachnu sebrali a dali do jedné předsíně těchto malých místnůstek, o kterých jste hovořil, a tam na ní zapomněli. A teď se tam normálně lidi scházeli, vybavovali, že dobrý večer a tak dále, že? A jistý tedy jeho český básník tam, který tam vodil slečny vždycky, aby viděl, říkal, můj přítel Vidra, tak, tak tam přivedl jakousi slečnu z dobré rodiny a ta jako prvá teda se odebrala na tu místnostku, načež najednou se rozletěly v dveře, ona vletěla dovnitř, ječela jak sirena. No, taky tam ošetřit, že zjišťovali příčinu, tam se stalo to, že ta kachna rozmrzla a hledala vodu. A usedla. A tahle ta nešťastná dívka, která tam přišla první, usedla tež. A v tom se pod ní ozvala kvák, kvák, kvák, kvák, kvák. Proto ona vyletěla tam mezi ty jasající silvestrovské davy.
7: To je Silvestrov.
10: Tak já jsem jednou před lety nastoupil do jedné pražské redakce.
2: A nakonec tam scenárista Vladimír Kalina.
10: A tam seděl za stolem takový drobný, malý redaktor. Tak jsme se představili a bylo to několik takových zdvořilostních frází. A teď vidím, že on prostě sedí nad takovým plánkem zadumaně a já mu jako říkám, co tam má. A on říká, no, já čekám rodinu a ty palandy mě pořád tady. A já mu říkám, a to máš malej byt, že? On říká, no ne, já mám 4-pokojový byt na Pankráci. A já mu říkám, a proč ty palandy? A on říká, no já čekám 11. dítě. A tenhle ten redaktor, když měl těch dětí 8, tak prostě měl takový pokoj, kde ty děti si celý den hrály. A teď tam jednou vešel a on měl 7 děvčat a 3letýho kluka. A jednou večer přijde domů a jde do toho dětského pokoje a teď si najednou s hrůzou uvědomil, že malý František oblíká panenky, hraje si s kočárkama, dělá bábovičky, kuchyňku tam staví. A teď si uvědomil, že vlastně má v bytě Muskýho, tak ráno okamžitě vzal Františka, ještě nešel do redakce, šli do hračkářství a koupil mu vojáky, kanony, letadla, světlomety, všechny takové ty vyloženě mužské hračky. František byl nesmírně šťastný, hrál si s tím hned, jak přišel, to všechno rozbalil. Tak ten přítel odešel klidně do redakce a večer se vrátil a vešel do toho pokoje podívat se, jak si hraje František. A otevře dveře a tam malý František sedí u neciček a pere prádlo. A on mu říká, Františku, proč si nehraješ s vojáčkama? A on říká, když si hrají, peru jim právě.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Snad se mnou budete souhlasit, že taková příhoda, aby působila, musí mít, jak se říká, zemité jádro, dobrou poentu, musí mít svého autora, vypravěče, a nebo stejně zdatného interpreta. No a právě takhle se potkali scénarista a spisovatel Vladimír Kalina, já si ho pamatuju ještě na fakultě s Dýmkou, když nám přednášel, a herec Milan Neděla. Bože, jak ten si ty Kalinovy sedmilhářské střípky u mikrofonu užíval. No a vlastně je to dodnes dárek pro nás všechny. Tak vám ho teď posílám a těším se zase někdy brzy naslyšenou.
2: Jsou úsloví, která přetrvávají věky jako lidová moudrost. A pak jsou taková, která jsou jako móda, za čas se vytratí a přijdou zase jiná se stejným osudem zapomnění. Většinou pocházejí z filmů a stávají se sloganem v analogických okamžicích, které prožívali hrdinové bílého plátna. Pamatuji si na úsloví Sleduj mě z mnoho významných situací idolu dívčích srdcí herce Pucholta z prvních Formanových filmů. Nebo slavný výrok z neméně slavného filmu Někdo to rád horké, kdo je dneska dokonalý, jimž se reagovalo na každý nezdar. Jeden čas se také reagovalo na situace, které dopadly nad očekávání dobře a přinesly kýžený úžitek úslovím Za to jsme bojovali. Častokrát jsem je vyslovil, aniž jsem si jako každý jiný uvědomoval původní význam, který odpovídal názvu amerického protifašistického filmového seriálu Zač jsme bojovali. Až jednou jsem to řekl naposledy a styděl se, že bych nejradši prošel Prahu kanál.

0: Pro výcvik byl určen typ dvouplošníku se dvěma otevřenými místy v horní části trupu s ovládacím zařízením, kdy vpředu seděl žák a za ním instruktor. Ten mohl jednak korigovat let a jednak při letu udílet příkazy. Rádiové spojení totiž tenkrát ještě neexistovalo ani mezi posádkou a letištěm, ani palubní telefon mezi žákem a instruktorem. Toho dne se konaly závěrečné zkoušky a na improvizovaném pódiu přihlížela z dalekohledy generalita a štábní důstojníci. Atmosféra byla logicky napjatá a nervózní, nebe však bylo jasné a panovalo bezvětří, co víc si rozechvělí adepti mohli přát. A pak nastal let, který všechny přítomné zvedl ze židlí. Dosud bezchybně letící cvičný letoun se přesně podle programu vzepěl k loupingu a současně v té chvíli se od trupu odpoutala postava instruktora v přímém pádu, aby v zápětí se nad ním otevřel bílý padák. Ve všech se zarazil dech, neboť každý očekával, že letadlo začne hořet, že selhalo řízení nebo vysadil motor a nastane nezadržitelný pád i s žákem, který zavčas nevyskočil. Hasiči vyrazili na plochu a záchranné družstvo vyběhlo z baráku. Jenomže se nestalo nic. Což bylo ještě záhadnější. Letadlo pokračovalo v krkolomných cvicích a motor hučel na plné obrátky. A mezitím instruktor dopadl na kraji letištní plochy a bylo zřetelně vidět, jak se rychle zbavuje padáku a rozbíhá se do jejího středu. Nikdo nic nechápal. Letoun pak s naprostou jistotou přistál a když stroj zastavil a motor zmlknul, seskočil žák po křídle na zem, sejmul kuklu a brýle a když spatřil svého instruktora, který se k němu řítil s hrozivě zdviženou pěstí, hrůzou zařval a omdlel jako špalek. Vůbec si totiž nevšiml, že od určité chvíle letí sám, neboť ho nemohlo napadnout, že v kritickém okamžiku zareagoval na povel looping tak bleskově, že instruktor, který při předávání rozkazu se musel na chvíli odpoutat a naklonit se k jeho hlavě, svou sedačku už netrefil.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Na malém městě se ví všechno. O lékaři na středisku se například vědělo, že nebere. Byl to skutečně lékař Lidumil, ochotný, pečlivý. Pracoval i jako dobrovolný funkcionář Červeného kříže a pořádal řadu přednášek o zdravotnické osvětě. Nehleděl na čas a především přestárlým pacientům pomáhal, jak mohl. Ale stále byl ustaraný a všechno bral vážně. Jednou ošetřoval vedoucího samoobsluhy a protože čekárna už byla výjimečně prázdná a sanitka pro návštěvy do okolních vesnic ještě nepřijela, postavil na kávu a povídali si. Přišla řeč i na úplatky. Lékař si stěžoval, jak často se dostává do trapných situací, zvláště pak na vesnicích, kde mu pacienti v dobré vůli podstrkují vajíčka, husy a králíky, že samozřejmě vždycky odmítne, ale většinou s provinilým pocitem, že se jich nepřímo dotkl. Jenomže člověk neuhlídá, pokračoval lékař a na důkaz otevřel skříň. Ležel tam stoh asi 30 pečlivě zabalených bomboniér. A rozhorleně pokračoval, nechávají to tady na židlích, pod židlemi nebo pod věšákem, než se otočím, jsou pryč. A co já s tím mám dělat? Praktický vedoucí prodejny si okamžitě věděl rady. A protože znal jeho neúplatnost a na druhé straně ho lákal lehce se nabízející užitek, opatrně a rozšafně poznamenal, že to jako je velká národohospodářská škoda, protože bonbony podléhají zkáze. A když lékař sebekriticky pokyvoval hlavou a poznamenal cosi, že se pořád ještě nedělá zdravotnická osvěta dobře, obratně navrhl, pane doktore, já bych vám rád pomohl. Co byste tomu říkal, že si to odvezu? A lékař souhlasil. A tak vedoucí samoobsluhy bomboniéry odvezl a hned příští den některé z nich vystavil do regálů. Po polední přestávce jen žasnul. Před obchodem čekala nebývalá fronta zákazníků, až otevře. Když odemkl, prolomili skoro dveře a vrhli se do oddělení cukrovinek. Nastal boj o bomboniéry. Většinou je brali po pěti. A tím to všechno prasklo.

Skoro v každé z nich byla 100korunová bankovka. Prostředí bufetů je zcela zvláštním světem krátkých a mlčenlivých příběhů. Lidé u vysokých stolků jeden vedle druhého s nepřítomným výrazem krotí hlad a žízeň, dojedí, dopijí a odcházejí. Chybí hospodská družnost i okázalost vybraného stolničení. Tady je jedna momentka. Do bufetu vešel upravený pán a viditelně spěchal. Objednal si čočku s volským okem, donesl ji na stolek a zase odběhl pro malé pivo. A když se vracel se sklenicí a příborem v ruce, zarazil se. U stolku na protější straně stál zarostlý muž nad jeho talířem. Rozhodl se vyřešit situaci bez skandálu. Přistoupil ke stolku, mlčky přisunul talíř k sobě a s majetnickým výrazem nabral první sousto čočky. Zarostlý muž se na něho podíval mírnýma očima, ale pak rozhodným způsobem odtáhl talíř k sobě a s naprostým klidem ujedl čočku ze své strany. Upravený pán jen beze slova zavrtěl hlavou a opět beze slova přitáhl talíř k sobě a nabral druhé sousto, tentokrát s přísným pohledem. Zarostlý muž pokrčil rameny a v zápětí posunul talíř doprostřed stolu, nožem rozpůlil porci čočky i volské oko a začal rozvážně jíst svůj díl. Jeho protějšek jej chvíli nerozhodně sledoval, pak přijal jeho gesto. Začal mlčky jíst svou půlku. Dojedli v tichém napětí, položili příbory na talíř uprostřed stolku, oba vypili naráz malé pivo a pak zarostlý muž bez rozloučení odcházel. Upravený pán konsternovaně vrtěl hlavou a když se otočil, strnul po druhé. Na vedlejším stolku spatřil svůj netknutý talíř s chladnoucí čočkou a volským okem. Jsou příběhy, které se nesnadno vyprávějí. Jejich zvláštní poselství je skryto takřka v nepostižitelném zachvění, jako když padá hvězda. Pobýval jsem už týden ve starém mlýnu na Ploučnici a klapot mlýnského kola, který mne zpočátku rušil, nakonec měkce uspával. Dokonce jednou uprostřed noci jsem se naráz probudil, když se kolo zastavilo. Ve dne jsem často pozoroval provoz a schon na velkém dvoře a zvykl jsem si na rachot strojů, až mě napadlo, že sice žiju ve mlýně, ale nevím o něm zhola nic. V neděli, kdy se nepracovalo, mne provedl sám pan mlynář. Dokonce jsem měl dojem, že na moji žádost čekal a vystrojil se na to i bílou čepicí. Začali jsme prohlídku od nejvyššího čtvrtého patra a změť kol, válců a transmisí se zvolna stávala srozumitelnou jako důmyslný systém, který se vyvíjel od nepaměti. Mlýn byl postaven koncem minulého století a připadalo mi, že tenkrát k němu vyrobili i pana mlynáře, neboť při svém nadšeném výkladu užíval výrazy s patinou dávných časů. Kyprice, kuželnice, koukolník, kruzník, čili holandr. Mluvil o mletí na způsob rakouský, uherský, pražský a vídeňský. Pojmenovával druhy mlýnských kamenů jako žitováky, žehrováky a žvaráky, a všechno to říkal se starosvětskou láskou. Pochopil jsem, že vlastně mluví o sobě, ale úplně jinak než jiní. Ani jednou nepoužil slůvko já. Sestupovali jsme po strmých žebřících patro po patru stejnou cestou, jak zrna na své pouti složitým soustrojím, a tvář pana mlynáře se čím dál víc zjasňovala neskrývaným pocitem štěstí. Konečně mohl mluvit o mouce. O mouce pšeničné, žitné, o krupičkách a krupici vyražené, žemličkové, dotahované a zadní, o přerážkách, moučném prachu a jemných otrubách, o mouce krupicové a nejbělejší mouce dvojnulce. O každém druhu vyprávěl se zaujetím, jaké je výsadou znalců.
Stáli jsme v přízemí v moučnici, kam do prostorných dřevěných beden směřují roury z hůry s klapkami, každou podle druhu pojmenoval a současně v zápalu výkladu otvíral. A najednou se zadrhl a zajíkl. Byl to jen zlomek vteřiny se smutným zábleskem nevypověditelného stesku. Hned sice pokračoval, ale hlas ztratil jiskru. Připomínal unaveného průvodce. Byl mi v té chvíli blízký, jako každý, komu osud ublížil. Už přes 20 let mlel ve mlýně jen krmivo pro dobytek.